0: Posloucháte Rádio Xaver.
1: A je to jedno úskalí. Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách. Ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. Na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a...
1: Tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, že až tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelovýho dykobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To možná, že to je 19. století.
1: Zakázal.

Vláda schvaluje prodej Mostecké uhelné společnosti. Mostecká uhelná společnost. Zeptám se pana místopředsedy Mertlíka, koho pro tu musku tady navrhuje, říká na úvod Miloš Zeman. Tady vidím předsedu fondu, takže jsme vás téměř zcela vyčerpali, pane generální řediteli. Ale nedejte se, my pokračujeme dále a vám přejeme dobrou noc. Pan předseda Hrubý je ještě mladý, odolný a jistě tady s námi rád zůstane. Vytáhněte si tedy materiál, který se týká musky. Předpokládám, že předkladatelem je opět pan místopředseda Mertlík. A to společně s panem ministrem Gregrem. Takže kdo z vás přednese úvodní slovo, prosím? Ptá se a významně se rozhlíží po ministrech sedících u velkého oválného stolu. Tak já si to úvodní slovo, když dovolíte, vezmu. Sbírá odvahu ministr financí Pavel Mertlík. Máme situaci, řekl bych, blbé privatizace, kde díky procesům v minulosti stát ztratil majoritu v této důležité společnosti. A je ve velmi nevýhodném postavení, kdy si tam majoritní vlastník dělá, co chce. Majoritní vlastník navíc uskutečnil to, že se nedávno skutečně stal majoritním vlastníkem. V doslovném slova smyslu tedy překročil hranici 50% a dle zákona nám nabídl odkup za cenu odpovídající příslušnému průměru ceny tržní, což bylo za nějakých 580 nebo kolik milionů korun, což bylo za Mosteckou uhelnou, za polovinu téměř Mostecké uhelné společnosti, skutečně poměrně málo. Pak to vylepšil zvláštní nabídkou ve výši 650 milionů korun. Tato nabídka je navýšena asi o 24% proti té tržní ceně akcií na trhu, pronáší ministr Mertlík. Následně přichází s konkrétním návrhem řešení. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, abychom tuto nabídku ve výši 650 milionů korun akceptovali a problému Mostecké uhelné společnosti se zbavili. Druhá alternativa, která je tady zapsána v návrhu usnesení a v tom materiálu, je alternativa, kterou doporučuje ministerstvo financí. Ta spočívá v tom, že by se tato nabídka nevyužila a místo toho se provedlo standardní výběrové řízení. Představuje Mertlík dvě varianty řešení tak, jak jsou popsány i v materiálech, které mají ministři na stolech. Já osobně, byť bych měl být loajální ke svému ministerstvu a ten materiál byl zpracován předtím, než jsem tam přišel, tak si dovolím jistou neloajalitu v tomto případě, jak si realizovat. Důvod je ten, že vím, a to v tom materiálu napsáno nějak výslovně není, ale realita taková je, že Ministerstvo průmyslu a obchodu a Fond národního majetku se v nedávné minulosti snažili sehnat alespoň nějakou indikaci zájemce. Vysvětluje přítomným ve svém dlouhém monologu Pavel Mertlík. V místnosti panuje čím dál větší nesoustředěnost. Pánové, klid, prosím vás, rušíte, okřikuje ministr Miloš Zeman. Pavel Mertlík pokračuje. Vypadá to, že ti většinoví vlastníci jsou skutečně jediní, kdo o to mají zájem. A já se velmi obávám, že kdybychom dali přednost usnesení, které navrhuje ministerstvo financí, tedy moje ministerstvo, tak bychom mohli být v situaci, že za několik měsíců uzavřeme výběrové řízení s tím, že nemáme žádného zájemce, nebo zájemce jediného, opět téhož, a možná za horších podmínek. Tato pasáž Mertlíkova vystoupení je samozřejmě velmi důležitá. Mertlík zcela otevřeně nedoporučuje řešení, které navrhuje jeho ministerstvo. Tedy, aby nový vlastník státního podílu vzešel z výběrového řízení. Bál se toho, že stát ve výsledku dostane za podíl méně peněz, než kolik nabízí Epien v přímém odkupu. Poté Mertlík vysvětlí i rizika přímého odkupu, který ovšem sám prosazuje. Tento moment se Mertlík ukazuje být dobrým prognostikem. Ostatně posuďte sami. Riziko, které představuje naopak řešení navrhované ministerstvem průmyslu a obchodu, je to, že prostě jde o přímý prodej. Můžeme být obviněni, že to prodáváme velmi lacino, což je fakt. Uvědomíme-li si, jaké je třeba základní jmění té společnosti, jaký je rozsah investičních prostředků, které tam jsou, a tak dále. Nicméně bohužel na trhu platí tržní cena a nikoliv, co se tam kdy vložilo. A ta tržní cena akcí je momentálně skutečně nízká a ta situace tam není dobrá, upozorňuje Mertlík. Z dnešního pohledu je nahrávka pro politiky zúčastňující se této debaty nepříjemná už proto, že dokazuje jednu nemilou věc. O tom, že cena 650 milionů korun není za tak významný podíl v tak velké firmě zrovna vysoká, se vědělo. A i kdyby to někdo z přítomných nevěděl, Pavel Mertlík je na to právě dost srozumitelně upozornil. Jeho řeč ale ještě neskončila. Mertlík pokračuje dále. Já bych k tomu ještě řekl jednu věc,
Veškeré indicie, které kolem chování Mostecké uhelné společnosti jsou, a jistě si pamatujete, kolegové, že jsme o této společnosti tady už mluvili několikrát na vládě, jsou například takové, že nerespektuje zřejmě dostatečně horní zákon ohledně vytváření fondu na splácení těch útlumových nebo rekultivačních činností a podobně. Což jsou věci, které mi připadají, že je můžeme lépe řešit z pozice dohledu přes báňský úřad a podobně, než jako spoluvlastník, který je neschopen takovým věcem zabránit. Díky té minoritě na straně druhé neseme spoluvlastnickou zodpovědnost, vysvětluje Pavel Mertlík důvody toho, proč je pro stát dobré se podílu v Mostecké uhelné společnosti zbavit. Tím vystoupení Pavla Mertlíka končí. Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Vladimír Špidla. Předává Miloš Zeman slovo ministru práce a sociálních věcí Vladimíru Špidlovi. Takže tady je nabídka tržní cena plus 24%. Otázka zní, je pravděpodobné, že by se tou veřejnou soutěží získala tržní cena plus třeba 50%? To je asi velmi obtížné a tady bych chtěl ještě prohlásit, že podle jednání s Mosteckou uhelnou společností je dohoda, že 200 milionů dají do fondu rekultivací. Čili bezprostředně pro politiku zaměstnanosti regionu. Když k tomu přidám těch 200 milionů, tak je to jakoby těch 50% navíc. A to se mi zdá, že už je opravdu hranice, která je skoro nemožná dosáhnout nějakou jinou technikou. Přidává Špidla do rozpravy argument, který opět hraje do karet manažerům. A opět o důvod více, proč na zájemce o podíl nevypisovat výběrové řízení, kterým si politici bývali mohli docela snadno uchránit kůži před podezřením z něčeho nekalého. Ano, děkuji. Kdo se dal hlásí do rozpravy? Přeje se vyjádřit pan předseda Hrubý. Prosím, pane předsedo, předává slovo Miloš Zeman. Předseda výkonného výboru Fondu národního majetku Michal Hrubý je dalším účastníkem debaty, který prosazuje přímý odkup. Já si myslím, že v situaci, kdy tam držíme minoritní balík a je jasný ten majoritní vlastník, že je obtížné, abychom si příliš vybírali. A myslím si, že pokud se podaří tu nabídku zrealizovat tak, jak je tady učiněna, to znamená, že za ni nakonec zaplatí, tak si stojí za velmi vážnou úvahu. Nemuselo by se stát, že bychom v budoucnu dostali ještě tak dobrou nabídku, jaká je dnes tady na stole. Byť tím neříkám, že se to někdy v minulosti nedalo prodat mnohem lépe. Ale to už dnes nevyřešíme. Zatím se neobjevil jediný rebel. Ano, je to poměrně jasné. Ještě někdo do rozpravy? Ptá se Miloš Zeman. Ruku zvedají ministři Grégr a Bašta. Jako první si bere slovo ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Takže vážený pane premiére, vážení kolegové, já musím říct, že přede mnou stálo velké dilema, zda podpořit přímý prodej nebo volnou soutěž. Ale fakt je, že situace je taková, jak byla tady popsána. To znamená, že privátní akcionář dokázal skoupit více než 50%. A nijak se netajil záměrem, že chce jednak řídit, ale i ovládat společnost naprosto samostatně, bez dalších akcionářů. On to taky od začátku tvrdil. Dá se říct, že ta cena volně obchodovatelných akcií byla nejvyšší před valnou hromadou v roce 1968, kdy ten akcionář razantně nakupoval. V místnosti okamžitě zavládne podivný šum, až se ozve pobaveným hlasem koho si neidentifikovatelného. Přece 1998, Míro. Překvapený ministr se ptá. A co jsem řekl? Jo, aha, pardon, to už je taková fikce. V roce 1998, ano. A dále nerušeně pokračuje, takže od té doby ten kurz akcií trvale klesá a v době vyhlášení veřejného návrhu na odkoupení akcií dne 9.6.1999 činil vážený průměr na burze za posledních 6 měsíců pouze 128 korun za akcii. To znamená těch zmíněných 523 milionů korun za veškeré akcie, které jsou vlastně v držení Fondu národního majetku. A lze tedy z několika důvodů očekávat další tendenci, další pokles kurzu, protože je všeobecně známo, že poptávka po uhlí klesá a projevilo se to právě nejvíc u Mostecké uhelné, připomíná Miroslav Grégr okolnosti. A v zápětí přichází i z konspirační teorií. Možná, že to byla i určitá taktika, že došlo k určitému pohybu ceny uhlí směrem nahoru, zatímco ostatní drželi kurz. Ale situace je taková a tím pádem to bude mít odraz právě na ceně těchto akcií. Ten majoritní akcionář zatím potvrdil, že pořád drží tu nabídku 650 milionů korun. Pokud vím, tak ta veřejná nabídka byla učiněna 9. června. A vlastně od této doby nikdo další, kromě Mostecké uhelné, neprojevil zájem.
Takže pokud by se vypsala veřejná soutěž, může dojít samozřejmě k ceně na burze, která bude výrazně nižší. A majoritní akcionář toho minoritu vlastně nemusí soutěžit, takže v soutěži může nabídnout ještě méně než nyní. Pokud tady nebude další zájemce. Takže já velice nerad takovýto návrh podávám, podporuji, ale mám tady jaksi v této záležitosti skutečně obavy, aby to nebylo ještě horší, končí svůj diskuzní příspěvek ministr Grégr. Děkuji za stanovisko, pane ministře, a jako doufám, poslední do rozpravy přihlášený je pan ministr Bašta. Říká poněkud nervózně Miloš Zeman. Od tohoto okamžiku lze na Miloši Zemanovi pozorovat určitou nervozitu. Svým způsobem tlačí na ministry, aby se přestalo zevrubně diskutovat a šlo se brzy domů. Ministr bez portfeje Jaroslav Bašta proto preventivně už na úvod slibuje, že nebude mluvit dlouze. Jenom stručně, před rokem a něco, kdy docházelo k převodu akcí, bylo podáno trestní oznámení ze strany Bezpečnostní informační služby. Zajímal jsem se o to, co se s tím stalo. Má to v současné době čtvrtý vyšetřovatel. Několikrát se změnila příslušnost, takže není šance, že bychom mohli změnit situaci tímto způsobem. Dává Bašta ještě jeden důvod k zamyšlení. Miloš Zeman ale úvahy poměrně rychle utíná. Nicméně upozorňuji pana ministra vnitra, že to má stále policejní vyšetřovatel. Takže kolegové, rozpravu uzavírám. Přeje si na závěr pan místopředseda Mertlík se vyjádřit? Nepřeje. Usnesení je jasné. Nikdo nenavrhl jeho změnu. Budeme tedy hlasovat, kdo je pro, ať zvedne ruku. Snaží se Miloš Zeman přejít co nejrychleji k hlasování. Plány mu ale naboří ruka ministra Mertlíka, která už notnou dobu míří zvednutá směrem ke stropu. Jakmile to Zeman spatří, neodpustí si uštěpačnou poznámku. Kolegové, pane místopředsedo, před minutou jsem se vás ptal. Čílí se klidným hlasem Miloš Zeman. Pavel Mertlík boj o slovo nevzdává a okamžitě vysvětluje. Já jsem se hlásil, já jsem zdvihal ruku. V nastalém chaosu Zeman vytýká ministru financí, že když se měl hlásit o slovo, tak se nehlásil. A teď kvůli němu musí přerušit hlasování. Nakonec ale souhlasí. Takže prosím, přerušuji hlasování a máte slovo. Ukazuje se ale, že ministr Mertlík chce pouze vysvětlit, jak jsou myšleny jednotlivé varianty usnesení, o kterých se má hlasovat. Usnesení je jasné v tom smyslu, že doporučujeme společně s panem ministrem Grégrem druhou variantu A. Následně už na nahrávce zaznívá pouze hlas Miloše Zemana. Ano, samozřejmě, varianta B vypadává, ale máte pravdu, že jsem to explicitně neřekl, takže samozřejmě platí varianta A. Tak ještě jednou, kdo je pro? Ptá se na hlas Miloš Zeman. Nyní už nemůže nic zabránit hladkému průběhu hlasování. Přítomní zvedají ruce, hlasuje se. Postupně se zvedají ruce všech přítomných ministrů. Děkuji, kdo je proti? Ptá se Miloš Zeman. Ruku nezvedá nikdo. Zdržel se? Nabízí premiér poslední variantu. Ani v tento moment se nikdo nehlásí. Konstatuji, že usnesení bylo jednomyslně přijato, oznamuje Miloš Zeman. A zcela plynule přechází od prodeje podílu Mostecké uhelné společnosti k utečeneckým táborům a krupobytí. Kolegové, nestrácejte naději, protože nyní už máme před sebou, tuším, že tři body, které opravdu nejsou dramatické. Já bych to zrekapituloval, protože tohle jsme vyřešili. Takže máme matru, to už důkladně předjednala Bezpečnostní rada a můžeme jí věřit. Pak máme utečenecký tábor a konečně máme krupobytí. Protože nejlepší nakonec. Takže pane ministře Grulichu, řekněte nám něco o matře. Prosím o stručnost. Těmito slovy záznam končí. Kromě toho, že záznam napoví ledacos o míře důležitosti, kterou ministři i premiér prodeji podílu Mostecké uhelné společnosti přikládají, ukazuje nahrávka i na jeden velmi důležitý detail. Nastává ve chvíli, kdy hovoří tehdejší ministr průmyslu a obchodu Grégr. To, co řekl v jednom ze svých vstupů do diskuze, je naprosto klíčové, byť mi stále není jasné, jestli nešlo jen o přeřeknutí. Tak pro připomenutí. Ten majoritní akcionář zatím potvrdil, že pořád drží tu nabídku 650 milionů korun. Pokud vím, tak ta veřejná nabídka byla učiněna 9. června a vlastně od této doby nikdo další, kromě Mostecké uhelné, neprojevil zájem. Tím, že Grégr řekl, nikdo další, kromě Mostecké uhelné, zcela evidentně dokázal jednu věc. Minimálně on sám dobře věděl, že za Invest Energy stojí manažeři Mostecké uhelné společnosti. Grégr místo názvu Invest Energy použil jméno samotné Mostecké uhelné. Mohlo jít samozřejmě o omyl, ale v takovém případě by šlo skutečně o velkou náhodu.
V okamžiku, kdy vzniká tato kniha, jsem žádal ministra Grégra o setkání a rozhovor na téma Mostecká uhelná. Domluvili jsme si přesný termín a témata, o kterých budeme mluvit. Ale pár dnů předtím jsem dostal od bývalého ministra SMSku, kde se omlouval, že už je mnoho let mimo politiku a v celé záležitosti nemá co říct. Přišlo mi to velmi zvláštní s ohledem na to, že náš první telefonát na téma Mostecká uhelná vyzníval velmi vstřícně. Dokonce jsem měl v počátku pocit, že ex-ministr Grégr je odhodlaný všechny okolnosti komentovat, po případě vysvětlit. Nakonec tedy vybraní ministři a premiér Zeman s návrhem prodeje menšinového podílu souhlasí. A ještě ten měsíc nabídku oficiálně posvětí Zeman a všech jeho 15 ministrů. Přichází historický moment, kdy je Mostecká uhelná definitivně zprivatizována a prodána do rukou společnosti Invest Energy. Na hodinu přerušili horníci Mostecké uhelné společnosti na dole Kohynor práci. Výstražnou stávkou tak protestovali proti snaze vlády prodat státní podíl v Mostecké uhelné americké společnosti Epion Group. Naposledy stávkovali horníci na tomto dole v době velké mostecké stávky v roce 1932, hlásí Česká televize jen pár dní před klíčovým jednáním vlády. Horníkům se prodej státního podílu do rukou Epionu opravdu nezamlouval. Stávky nezabrali. K prodeji nakonec i přes jejich protesty došlo. Ty nejtvrdší výrazy dnes používali horníci z dolu Kohynor poté, co zjistili, že vláda prodala státní podíl v Mostecké uhelné společnosti jejímu majoritnímu vlastníku, americké společnosti Epion Group. Hlásí reportér Jan Stuchlík ve vysílání České televize. Co bude dál? Ptá se vedle stojícího muže. No co bude dále? Vykopou nás odsud jako brambory, analyzuje situaci horník Jaroslav Kvajzer. Koupím si krávu a budu chodit pást krávu na pole, spřádá plány jeho kolega Jiří Hampejs. Ve světle pozdějších událostí nutno říci, že se jednalo o prodej velmi nevýhodný. Vždyť za 7 let po tomto prodeji celé doly kupuje Pavel Tykač za 20 miliard korun. Na obranu státu lze uvést, že takovému zhodnocení firmy toho v té době příliš nenapovídalo. V době, kdy vláda svůj podíl prodávala, hrozilo uzavření podniku a masivní propouštění v už tak dost nezaměstnaností poznamenaném kraji. To asi není něco, za co chce být odpovědná jakákoliv levicová vláda. Na jedné straně tu končí jedna významná část našeho příběhu. Na straně druhé ale začíná nové a mnohem dramatičtější dějství.

0: Mým dnešním hostem pořadu Na zdraví je velmi uznávaný gynekolog a porodník a sexolog, docent Radim Uzel. Dobrý den, pane doktore.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Já vás vítám. Prosím vás, pod pojmem gynekologie porodnictví se asi umíme všichni představit, co to obnáší, zvlášť tedy pro nás, pro ženy. Nicméně, jak s tím souvisí ta sexuologie?
1: Lékařská sexuologie s oborem porodnictví souvisí velmi úzce, protože kdyby nebylo sexuologie, tak ti porodníci nemají co dělat.
0: To je pravda.
1: Protože, jak je obecně známo, člověk se rozmnožuje způsobem pohlavním, tedy sexuálním. Mm-hmm. Na čápa už dneska věří málo kdo. Takže vlastně každý gynekolog a porodník musí být tak trošičku sexuolog. Marná sláva.
0: No a s čím tak nejvíce klienti, nebo možná klientky, nebo i klienti za vámi chodí, co se týká té sexuologie?
1: No, sexuologie je, jak jest obecně známo, věcí párovou, že ano? I k tomu rozmnožování většinou
0: dobře,
1: jsou zapotřebí dva, že ano? Čili když přijde žena s nějakými potížemi, tak marná sláva, bez toho jejího partnera se ta léčba neobejde. A naopak. Znamená to tedy, že vždycky je zapotřebí každou takovou situaci a každý takový problém řešit v páru. Marná sláva. Mm-hmm.
0: To znamená, tak, že nemůže třeba přijít, nebo docházejí třeba například muži a říkají, moje žena se mnou nechce spát, nebo máme takový a makový problém.
1: No, čili prvním krokem léčby je pozvat si tu ženu samozřejmě. Aha. To nemůžeme řešit individuálně. No a právě i ty potíže bývají u mužů a u žen tak trošičku jiné. Že? Mm-hmm. Zatímco muži si nejčastěji stěžují na problémy s erekcí a ženy zase na problémy nedostatečné sexuální vzrušivosti, mm-hmm, nebo eventuálně nedostatečného libida, to znamená, že no prostě klasický problém, že prostě jeden chce
0: a druhý
1: ne. A zase naopak. Čili toto je zapotřebí řešit.
0: To, a co svět světem stojí, tak se tady to řeší?
1: To se řeší, to se táhne jako červená nit veškerým poradenstvím, mm-hmm, že, a také na přednáškách, pokud já mám někdy přednášky pro veřejnost, mm-hmm, tak lidé píšou na papírkách dotazy samozřejmě. Já předem dokážu odhadnout, že nejčastěji bude frekventován dotaz nestejného libida. No a potom samozřejmě kuriozní dotazy podle věku. Že? No to vám je zajímavé, mm-hmm, že třeba mládež se zajímá o zoofílii.
0: No to jsem se chtěla zeptat, no, co nejčastěji řeší takhle ty různě ty generace. To znamená, když to vezmeme od té mládeže, co to je mládež?
1: Tak mládež.
0: Puberta nebo víc jak puberta?
1: Cílovou skupinou je 15 až 18. Ano. To je právě to období, kdy ta sexuální výchova musí být nejintenzivnější. Že jo,
0: a řeší otázku zoofílie v tomto věku?
1: No,
0: ježiš, vy mě děsíte, pane docente.
1: To je zajímavé, že lidé řeší otázky takové, které třeba sami se s tím vůbec nestýkají, jenom si o tom někdy něco přečtou a je to pro ně zajímavé. Hmm. To máte totéž jako třeba pod knihkupeckými pulty se tíží, propadaly téměř romány jako 50 odstínů šedí a tohleto, přičemž jsou tam takový úchylky sexuální a takový sadomasochistický praktiky, ano, které samozřejmě většinová populace neprovádí. Ale rádi si o tom přečtou, rádi o tom něco slyší, protože ono je to dráždivé samozřejmě.
0: No vidíte, to by mě nenapadlo, to teda doufám, že moji tři synové nemají sny o zoofílii. No.
1: Podívejte se, paní Petro, se snama je to úplně jiný. Sny můžete mít úplně třeba hrůzný. To za mnou často přicházejí, ty byste věděl, pane doktore, co příšerného se mě v noci zdálo. Hrůzný prostě, ale opravdu úchylky tak hrozný, že vám vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Ale přitom je to pouze jenom představa. To neznamená, že ten dotyk, když se mu zdá o sadomasochistických úchylkách, neznamená to, že tím trpí. Rád si o tom každý přečte.
0: A proč jdou za váma s tím?
1: No tak samozřejmě, protože tak za kým mají jít?
0: Trápí
1: dospovědnice už dneska málo kdo žádá. I když ono vlastně to křesťanské rozřešení má taky svůj význam. Já jsem schopen to na rovině civilní poskytnout taky.
0: Takže vlastně ten klient za váma může přijít i s tím, že se mu opakovaně zdají nějaké sexuální sny a třeba ho to trápí, protože, jak vy říkáte, úplně se s tím třeba nedokáže ve svém soukromém životě stotožnit, nedokáže si představit, že by něco takového prováděl a nejde mu na mysl, proč vlastně.
1: No vidíte, vy jste mě právě, pokud si vzpomínám, nedávno jsme spolu hovořili a vy jste mě říkala, že nějaký klient má vánoční děsi.
0: Ano,
1: že?
0: Ano.
1: No vidíte to. Velmi často bývají sexuální. Věřte tomu, že všechno tohle to podvědomí...
0: Že se klient děsí toho, že manželka po něm bude chtít sex.
1: Asi ano, to je ten příšerný děs, který yes, ano. přichází. No. No a právě to poradenství mu od toho pomůže, samozřejmě. Mm-hmm. Já hlavně vždycky jim říkám, že prakticky nějaká úplná jednoznačná úchylka neexistuje. Mm. Každý člověk si tvoří sám svoji vlastní normu. Víte, za mnou třeba přijdou manžele, sadomasochistická úchylka. Ten manžel uvazuje tu partnerku zápěstí k pelesti špagátama, že
0: ano? Ano.
1: Po každý večer. No tak to je samozřejmě úchylka jak prase, jak se říká.
0: Ano.
1: No jo, jenom, že oni to dělají rádi, oni se oba dva na to těší. Říkají, pane doktore, to je taková naše milostná předehra. Mm-hmm. My už ten špagát, když vidíme, tak už jaká bude radost, že jo, samozřejmě. No tak...
0: Tak co já jim,
1: no tak musím se zeptat, neutahujete to příliš pevně, aby neměla potřený za... Ne, ono vlastně není přivázaná, to je jenom taková, jenom jako, prostě to je prostě naše taková radost, taková hra. No tak co já jim mohu poradit? Běžte domů, kupte dostatečné množství špagátů, uvažujte se až do smrti. Já jsem schopen, paní Petro, každou úchylku povýšit na individuální normu. Pokud vy máte nějaké zvláštní choutky
0: a děláte
1: to, počkejte, musíte to dělat v souladu s tím partnerem, nesmí tam být žádné násilí a potom nesmí to vzbuzovat veřejné pohoršení. Na které ty věci budete konat v ložnici, zatažený závěsí, zamknutý dveře. Ať si každý dělá, co chce. Neexistuje úchylka.
0: No. To je krásně tak, řečeno a krásně vysvětleno. No. Já si myslím, že spoustu našim divákům se ulevilo.
1: Samozřejmě. No. A jestli se vám něco takového zdá, tím lépe. Máte v noci představy a ve dne se chováte slušně.
0: Tak. No, a tak to má být. Je to asi ve všech směrech lidského bytí.
1: Samozřejmě.
0: No, vy jste, pane docente, i soudní znalec. V oboru jakém?
1: No, gynekologie, porodnictví a sexologie, pochopitelně. Tři.
0: A co obory, řešíte tak jako nejčastěji v tomhle oboru?
1: No tak ty porodnické případy jsou takový, to dělám nejméně rád, protože to jsou většinou případy, které se týkají úmrtí novorozence nebo eventuálně jeho poškození, anebo jestli nedej Bůh, zemře i rodička, že ano, čili tam se potom řeší, jestli se stala nějaká chyba. A tady je zapotřebí také říci laické veřejnosti, že mnozí se domnívají, že když zdravá žena rodí, tak z toho musí být zdravá žena a zdravý novorozen. Není tomu tak. Není tomu tak. I když bychom se na hlavu postavili, velmi často se stává, že u porodu je možno i zemřít, aniž kdokoliv udělá jakoukoliv chybu. A to většinou lidé nevědí, že ano.
0: No dříve to bývalo prakticky zvykem, že jo? Čekalo se, že narodila a víceméně se očekávalo, že...
1: No, že je to riziko samozřejmě, to víte, že jo. No v současné době pochopitelně v moderní porodnictví většinu těchto rizik vyloučilo.
0: No a co tedy říkáte v této souvislosti s domácími porody?
1: No tak to teda si dovolím tady drobnou poznámku, že je považuji za nesmysl. Protože ústavní porodnictví vlastně byl obrovský výdobytek 20. století, druhé poloviny 20. století, kdy vlastně civilizované země přenesly porod do ústavu. Tím pádem se radikálně snížila mateřská novorozenecká úmrtnost. No. No a teď lidé tento středověk chtějí zase zpátky vracet.
0: Proč se k tomu vrátí?
1: Podívejte se, já si myslím, že ta původní příčina byla asi proto, že ne ke každé té ženě v té porodnici chovali slušně, víte. Takže ten muž tam byl jako jakýsi takový strážce a hlídač, aby nedoznala újmy. Potom každá touží, aby to bylo jako doma. No tak samozřejmě to jsme schopni.
0: Jako, dneska bez stresu mají pocit,
1: v moderním porodnictví jsme schopni i v tom ústavu to domácí prostředí vytvořit.
0: Ano.
1: Čili ta přítomnost laického pozorovatele, ať už je to důla nebo manžel, nebo partner, nebo matka, já si myslím, že do jisté míry je přece trošičku zbytečná. Tohle to je opravdu záležitost. Já jsem nedávno na takovém sympóziu gynekologů, bylo jich tam několik desítek, tak jsme řešili problém kde je pro toho muže nejlepší místo, když tady je
0: porodu.
1: Rodí, no tak hádejte, jak to dá, v hospodě, samozřejmě.
0: Teď tam jsem chtěla říct u hlavy.
1: Ale kde pak? V hospodě, tam je mu nejlépe a nikomu nepřekáže.
0: No to je pravda.
1: A oni ti porodníci se...
0: Neomdlí,
1: a když hovoříte s většinou mužů, tak nakonec přikývnou.
0: Je to pravda.
1: Ale oni to berou prestižně, víte. Hmm. Hele, Franta tam byl a ty ne.
0: Hmm. Přestřihl jsem si pupeční šňůru, ty jsi si ji nepřestřihl.
1: Z toho porodu je jaký mysteriózní záležitost, že prostě žena chce sama přestřihnout pupečník a potom sníst placentu nebo takový fuj tajblový
0: šikane. Ne, tohle se neděje, to mi neříkejte, že tohle je pravda.
1: Ale věřte tomu, že takový šílenci existují. Oh. Nebo zakopat placentu pod stromem, pod jabloní a jabloň rodí pak zázračná jablka.
0: To se setkává?
1: A lidi chtějí rodit doma, v lese, na poli, na stromě, do vody. No nápady příšerný, samozřejmě. Takže já si myslím, že by to mělo tak trošičku být.
0: Regulovat.
1: Často lidé říkají, že jsem příliš konzervativní staromilec, protože já jsem to porodnictví dělal 50 roků skoro, že ano. Čili já jsem už...
0: No to jste něco odrodil, kolik jste odrodil dětí?
1: No
0: máte
1: tak,
0: to spočítané?
1: Tisíce dětí.
0: Já jsem původně dětská sestra, taky z praxí na porodnici.
1: Jsme
0: takže
1: kolegové,
0: vám naprosto rozumím.
1: No, jsme kolegové. Kde máte tu dětskou sestru doma? No vidíte to.
0: Tam, když se stane jakákoliv komplikace, tak samozřejmě zlé, ten domácí samozřejmě. Porod je velmi, velmi riskantní.
1: Zejména ty mladé porodní asistentky velmi často netuší, k jakým hrůzám tam může dojít, k jakým příšerným komplikacím. To opravdu,
0: přesně.
1: To jsou ty noční děsi,
0: ano.
1: Které ještě dodnes v penzi na mě občas jdou, co všecko se může stát. Nejodvážnější je člověk v mládí, po promoci.
0: Ano.
1: A to jsem se vrhal do všech rizikových situací, všema deseti. A jakmile člověk stárne a ví, co všechno se může stát, tak začne být ostražitý, opatrný a samozřejmě také vyhne se preventivně všem těmto komplikacím.

0: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
1: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, o které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
2: Topím plynem. A vy?
1: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili

0: A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přidala k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
1: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne, že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak, elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%. Vodné skoro 11%. Stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
0: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
1: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici. Tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a desce četroutal.

0: Zmut, trženo, sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě v XTV, ráda tě vidím.
1: Taky tě vidím rád, Alex.
0: Žádná okurková sezóna se nekoná.
1: Koná.
0: Jo?
1: Já jsem koukal na to, co jsi si dneska připravila.
0: No.
1: To je znak okurkový sezony.
0: Opravdu, no, ale jasně. Spíš blížící se, ne? Já jsem měla dilema,
1: počkej.
0: Která témata dá.
1: Já jsem připravený tě z toho vyvádět, tak jsem zvědavej teda, jak tím projdem, protože jsem se říkal, hele, ta Alex jde v C-dur a v C-dur už mě nebaví, protože v C-dur jedou všichni, tak pojďme na to.
0: Tak pojďme na to, ale máme o jedno téma více než běžně. A určitě jsi všimnul této přestřelky. Neusínej. Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska, řekl Fiala. Podle Babiše je premiér patologický lhář. Tak.
1: Víš, co je hrozný, že se může říct cokoliv a že se říká cokoliv. Jo? Jakože to už nemusí mít žádnou racionální jako zdůvodnění, že už ani nehledá někdo návaznost na nějaký zdání pravdy. Jo? On to prostě plácne, protože si myslí, že mu to zafunguje a bohužel asi mu to u jeho voličů zafunguje. To je
0: a teď
1: to,
0: mluvíš ještě, asi o premiéru Fialovi nebo o Andreji Babišovi?
1: Jako, tak že ten to řekl, ten to jenom konstatoval, mm-hmm. Protože ano, to je lež, on může říct cokoliv, když to není trestný a Babiš se nebude soudit, tak prostě Fiala jde a říká slova. Takhle je rozhazuje. No a teďko, jestli na to někdo reaguje, asi ty jeho lidi prostě tomu věří, nebo ty jeho voliči.
0: Ale jich čím dál méně.
1: Já doufám, ale zároveň víš co, já mám pocit, že furt jich je dost. A proč jich je dost a proč vlastně nemyslej, proč jako se, když zazní takovýhle výrok, proč si neřeknou, hele, jako to už jako přece s námi houpeš už moc, ne? Tak to nějak buď zdůvodní, nebo to řekni jinak, nebo prostě to všechno nehraje na toho Putina. Tady byl nejdřív teda jako Babiš. Teď jsem dokonce jako někde jako zaslechl, nebo zaznamenal jako Čapí hnízdo, jako že někdo ho oprášil trošku a že zaznělo v médiích Čapí hnízdo. No teď si vem jako ty, jak říkají, narrativy, Čapí hnízdo, pak covid, potom, a vždycky tam byl ten Rus je čím dál tím víc, takže za to už může všechno, co uděláš, chlapík prostě chce zapálit nějaký, je to Brazilec, autobusy na Klíčově, tak je to prostě Putinův agent, pak to zmizí, nikdo už jako o něm neví, jak byl odsouzený, všichni jako vlastně už jako to vytěsníme, zapomeneme na to, chudák je propuštěný zpátky do Brazílie, prostě proč to udělal, jak to udělal, proč by měl být Putinův agent, to vůbec asi jako on sám si nedokázal představit, možná, že ani Putina nezná a tak. A to tady to zaznělo, udělal se z toho koule, ale prostě tenhle ten Putinův agent, který na Klíčově chtěl zapálit ty autobusy, aby nás nejistil, aby v té hybridní válce, aby jsme prostě jako nějak prohrávali, tak to smázne se a jde se dál. No ale teďka je hodně materiálu, tak pojďme dál.
0: Tak ano, protože i Petra Macinku vyjádření premiéra Fialy zvedlo ze židle. Macinka ostřek ODS, parazitujete na válce, být Fiala jako Orbán, nemuseli umírat děti.
1: Tohle je dobrý smeč od toho Petra, protože on to vlastně, to je hezký výklad toho, co vlastně ta ODSka, co ten Fiala, ale nejenom oni, jako to, co dělá šéf NATO, ten Stoltenberg a všichni tyhle ty lidi, oni prostě skrze tuto válku si razejí svý, a teďko nechci říct jako primitivně jenom zájmy, ale buď svý přesvědčení, nebo prostě, že tam jsou, nebo jako strkají, pušujou ten vlak tím směrem, který se po nich chce. A ten Petr vlastně, že to takhle jako veme, tak to nazve jinak, ukáže nový úhel pohledu a prostě řekne se, ano, tyhle všichni parazitujou na té válce a využívají a zneužívají ji vůči kvůli svým potřebám, no pro své vlastní potřeby.
0: Takže myslíš, že není jejich zájem ukončit tu válku nebo uzavřít nějaké příměří? Měli by jiné téma? Současná pětikoalice?
1: Já jsem si myslel s tím příměřím, to musí uzavřít někdo, kdo má váhu slova a který taky donutí ty válčící strany dodržovat pravidla příměří. Jo. Takže jak jsem četl někde Putina, tak to on říká, no příměří mi jako neuzavřem teďko, protože by jenom vlastně ta Ukrajina získala čas k tomu, aby se dozbrojila, aby mobilizovala. Prostě mi na příměří teď nejdem. Okay. No tak to je jako jasná řeč. Takže vlastně, když já jsem i volal potom příměří a říkal jsem si, to by bylo řešení, ať přestanou bojovat, jenže on se nezastaví ta válka v době příměří. To prostě se dál, jako budou ty dvě strany nějakým způsobem revitalizovat a reorganizovat. Takže vlastně tam musí být taková autorita, aby řekl dobře, tak jestli bude příměří, tak za těchto podmínek. A musíte obě strany garantovat, že ty podmínky dodržíte. A já si to vlastně nedokážu vůbec představit v současné době.
0: No a kdo by měl být tím garantem? Víme, hodně se mluví o Trumpovi,
1: no, tak o tom, jediný, jestli vyhraje volby. Americký prezident. Když vidíš,
0: včera Viktor Orbán řekl, že on to vyřeší, když ho navštívil, poté co ho navštívil.
1: Ale jo, no tak ten Trump, jestli bude tím prezidentem, asi já taky doufám, že to je ta páka, která zapáčí a ono se něco stane pozitivního. On prostě jako ty lidi a tu zemi, která nesmírně trpí, nějakým způsobem to utrpení tam zastaví a ty lidi přestanou umírat a něco se stane. Všichni jako doufáme.
0: Nicméně ty jsi zmiňoval příměří a že na něj Rusko teď nepůjde. Nicméně Viktor Orbán teď je velice aktivní, ostatně za to i kritizován. To je naše další téma. A Viktor Orbán poslal špičkám Evropské unie tajný dopis o jednání s Putinem a právě v tom dopise bylo napsáno, že ruský prezident byl překvapen, že Ukrajina nepřijala dočasné příměří.
1: Jo, já jsem si říkal, do jaký míry zase. Za prvé, do jaký míry je to řízený únik, není to únik, je to žádný dopis, jako de facto nebyl, a byl jenom řízený únik prostě nějakého obsahu, který měl nějakým způsobem zahrát. Ten Orbán je taky zkušený politik, tohle jsou vlastně věci, které se dělají. Já tomu dopisu nebo této informaci nedávám žádnou váhu, v podstatě nula. Já, když mi to poslal, jsem si říkal, co to je, teď je to úplně jedno. Tyhle ty úniky, jako na úniky se hraje, na ty leaks, že se hraje prostě v politice, co politika jako světem chodí. Jo. Takže tomu moc nevěřím, ale líbí se mi ten Orbán, že objel ty relevantní strany. To je určitě státnický velkorysej tah. A když ty mu okopávají ty kotníky a říkají, no jo, ale teď on nic nevyřeší a teď prostě to je prostě jenom politická deklarace, dělá to kvůli svým vlastním voličům, tak já myslím, že ne, že to je jeden z politiků, který opravdu se k tomu postavil čelem a přinejmenším se všema stranama mluvil a teďko má proti ostatním Stoltenbergům a ostatním má nabito, protože má argumenty. On s těma lidma, který vlastně se podílejí na té válce, který vedou a který jako rozhodují o tom, jak to bude v budoucnosti, tak mluvil osobně, na rozdíl od těch ostatních.
0: No dobře, ale co z toho?
1: No to se uvidí, jsou další kola, teď ono to jako nejde hned, jako to, ten výsledek není hned, že jo. To je jako stejně, když se mluvilo o té nové frakci patriotů, že jo, pro Evropu, tak nejdřív jako, já nevím, že to nemáš jako téma, abych to nevykrádal, jo, ale teď jako se říkalo ze začátku, tak nejdřív vyhodili toho Babiše z té jedné frakce, takže ho nechtějí, prostě je trapný, takže ho vyhodili, aby byli bez Babiše. Pak se ukázalo, že teda zakládá s tím Orbánem a s tím Rakušanem jako tu novou frakci, řekl, irrelevantní, vůbec do ničeho nebudou mít, jako to, co mluví, vůbec jí nezaloží a nepřidá se k ním nikdo. Pak se přidali ty ostatní země, pak vlastně se ukázalo, že tvoří třetí nejsilnější seskupení v té Evropě a zase se říkalo, no jo, ale oni udělají vlastně takovou tu, jak se tomu říká anglicky, víš co, jako, že to zaznělo takový to kolo kolem nich, který prostě sanitary circle, něco takového, jako, že vlastně kolem nich bude mrtvo a oni nebudou nic dělat. No vidíš, to je jako začátek a ono to strašně rychle jako běží, to je 3 neděle nebo jak dlouho. A za ty 3 neděle vlastně jako uděláš na začátku nějaký krok, nějaký impuls, ono to jde dál a zatím se to nezastavilo. Tak já věřím, že takhle svět jako se chová, že prostě musíš vykročit nějakým směrem a držet kurz, dát to a energii, snahu. A v tomhle tom si myslím, že zrovna Babiš našel úžasnou svoji roli v tuhletu chvíli. On je přece obchodník. On dokáže prostě jako dealovat se stranama, on dokáže prostě ty obchodní řeči, on je prostě vyjednavač par excellence. Kdyby nebyl, tak nemá ten majetek, že? Tak prostě to je jako talentovaný obchodník a teďko on to bude obchodovat a on to musí obchodovat a obchoduje se to stejně jako jiný komodity a v tom on je excelentní a v tom já věřím, že prostě našel svoji novou roli a od té frakce já očekávám poměrně hodně, samozřejmě, že to může někdy zastavit, ale já zase doufám.
0: Tak doufejme, že to vyobchoduje ve prospěch České republiky. Na rozdíl, když srovnáme předsednictví naše a teď Maďarska.
1: K tomuhle. Hele, těch miliard, kolik potřebuješ miliard?
0: No já osobně žádnou.
1: Ale tak jako jedna, jedna by se hodila, ale neříkej. Ale dobře, jako to je přece tak hloupej, jak je populární říkat, narrativ.
0: Ale nemyslím jakoby obchodovat jenom v penězích samozřejmě.
1: Ale, no, ale
0: jsou další věci, se kterými bojujeme.
1: Bavíme se o vliv. Šo? Ten vliv je přece daleko víc sexy než nějaký peníze. Všichni si myslí, že vlastně cílem jsou nějaký dotace a zase, aby Agrofert byl větší, aby jako si koupil větší porci jídla a dva stejky místo jednoho a ještě, já nevím, nějaký další zámky, jestli to už nějaký má v té Francii, prostě něco další. O tom to vlastně není. Teď v určitý fázi prostě si řekne, že hele, těch krámů, to je jenom starost. Takže vlastně ten fond, do kterého on ten, jak se jmenuje, ten fond,
0: Svěřenský
1: fond, jak to dal ten majetek, tak to je bezvadná instituce. On se o to nemusí starat. A nejvíc sexy, kromě sexu samotného, v určitých letech, už možná si přeskládáš ty priority, tak je mít moc a vliv. No a o tom obchoduje, aby měl vliv.
0: No, myslíš si, že svěřenecký fond, že on se o to nestará?
1: Svěřenský, nemyslím, že ne, protože hele, když máš prostě spousta, vždycky říkám cihel a aktiv a lidí a teď je to jenom starost, teď mu to nepotřebuje, teď vlastně, abych tady nevypadal jako nějaký prostě fanda Babiše, ale on vlastně jako moc toho nejí, jako žije prostě poměrně asketickým způsobem. Teď on nic nepotřebuje. Na to, co vlastně on potřebuje ke svému životu, tak jakoby má. A potom, aby ho něco bavilo. A jeho teďko baví dávat dohromady frakci, která za 3 neděle udělala takovej raketovej, uletěla takovou vzdálenost, že tomu musí dělat strašnou radost. Hmm.
0: A teď odpustím si ten výraz, ale je to výraz Petra Holce, našeho komentátora, to kvičení premiéra Fialy a dalších. Je to důkazem toho, že to dělají dobře?
1: No jo, no.
0: A že je to vlastně štve, no, že...
1: Protože víš, jak jsem říkal, ten jako nejdřív ho vyhodili, že? Telička říkal, vyhodili ho, prostě nechtěli Babiše. Potom ho založil, no, bylo to trapný, tak tohle to. A teď se to furt jako zvětšuje, takže oni pořád to chtějí jako marginalizovat, pořád chtějí dělat jako, že to není vůbec důležitý a on to mezi tím roste. Takže oni vlastně nevědí, jestli mají nadávat, brečet, jestli mají varovat, oni zkouší úplně všechno. Strašit. Teďko to, ano, to, co se ukázalo předtím, jakože to je vlastně zase Putinová věc, to je v podstatě asi Babiš a ten Brazilec, který zapázdil ty autobusy na tom Klíčově, asi byli kamarádi, asi byli ze stejné jednotky, rozumíš? Kromě Čuka, Geka, který zapálili Vrbětice, to je prostě stejná parta řízená, prostě, teď je to všechno trapný, Alex, teď je to fakt jak trapný.
0: Ale má to za cíl v nás vyvolávat strach, budovat strach, nějaký obavy?
1: No, jasně.
0: Je to
1: no.
0: Proč to je?
1: Hele, dobře, ale ještě kromě ten strach, já jsem koukal, jestli se o tom bavila s Tlustým, on má téma strach, určitě bez debaty to platí, ale potom vlastně ještě my si hrajeme na jinou věc, která nebyla v minulosti tak jako úplně důležitá, nehrálo se to tak, a to jsou fakt ty narrativy, jako to jsou témata. Ono jako je na nás buší tolik informací a tolik podnětů a tolik starostí, které my máme, tak my udržíme v hlavě pár nejvýraznějších témat. Takže jako od covidu, asi v tom, v té covidí době se to tak jako vlastně zvrtlo úplně jednoznačně. Že, ale předtím to byla všechny ty akce LGBT a jak se jmenoval ten, víš, jako s tím Černochem, jak ho tam zmasili.
0: Jak zaklekl.
1: Zaklekli. Takže my jsme potom už jeli vlastně tyhle ty narrativy, pak byl velký narrativ covid a od té doby my se nedokážeme vymanit z monotémat. Jo. Takže máme válku. Válka. Takže určitě tam je ten strach, ale určitě je to taky vytěsňování jiných témat. Jo. A to mě hodně vadí. Už opravdu i na té společnosti my máme takový chat, kde tam mocinka taky. Jsou tam jako řada lidí, kteří se v tom veřejném prostoru objevujou a já jsem říkal, hele, a už si zakažte tu válku, jo. Už pište taky něco jiného. Už tam prostě jděte s tou válkou do háje. Protože my už jsme to sami jako udělali, že jsme akceptovali téma války.
0: A já si myslím, že o to se postarají parlamentní volby, protože voliči budou chtít vědět, co uděláte pro nás, ne pro Ukrajinu. Nemyslíš si, že to trochu pomůže změnit téma?
1: Ale
0: volby jsou za rok.
1: Ale to je ten mindset. Jo. My jsme se na to naučili. My to v té hlavě takhle máme, že se války bojíme, válka nás, kvůli válce chudneme, takže to dopadá na nás. Válku zakopáváš o ní na každém rohu, pus si zprávy ČT, tam první tři zprávy jsou prostě válka v různý podobě, buď je to NATO, nebo je to mírová konference, nebo co dělá Zelenský, a nebo je to prostě Daria z toho z Ukrajiny volá, kde byla vybombardovaný, co si je ukazuje prostě skrvavený děti. To ti naservíruje hned na začátku. Tím pádem tě vlastně takhle vybudí a řekne si ano, téma našich životů je prostě válka. No a co potom přijde potom, už nemá takový náboj, protože ho prostě ta pecka přišla na začátku.
0: To si pak ale lidi řeknou, sice se nemáme dobře, všechno zdražuje, reálné mzdy klesají a tak dál, ale aspoň se u nás neválčí. Tak se spokojíme s málem, ne? A ty jsi říkal, promiň, máme téma hodně, a ty jsi říkal, že máme jiné témata než válku, tak si říkám, jestli toto téma nemám přeskočit.
1: To je přesně to, co jsem ti říkal na začátku, že taky tam máš z 10 téma 9 téma války. Ale
0: tak, Pavel chce, aby summit NATO označil vstup Ukrajiny do aliance za nezvratný. Přitom údajně i on sám se snaží ty dvě strany dostat k jednacímu stolu, ale nicméně připomeňme si, proč Putin zaútočil na Ukrajinu. Nebylo to právě kvůli tomu, že měl sousedství na to.
1: Ten příběh známe. A ten Stoltenberg, který to teda odstupuje a nastupí tam ten novej, tak včera ho poslouchám, jak opakuje pořád, a naše média samozřejmě to jako papouškou a recyklují, a říkají, není otázka, zda vstoupí Ukrajina do NATO, ale kdy do něj vstoupí.
0: No teď je to nemyslitelné.
1: Jasně, teď je to nemyslitelné, protože říká kdy a za jaký podmínek. Ale oni prostě... A já nemyslím, že to myslí vážně. Oni to prostě říkají ze strategických důvodů. Za prvé, jako to udržuje tu válku, protože dokavač si nebude vlastně ten Putin jistý, že teda jako ta Ukrajina výhledově nesměřuje do NATO, tak on prostě ji jako bezpečnostní hrozbu bude považovat pořád jako za nepřítele. Takže oni nějakým způsobem potřebují udržet pořád tu jako válečnou a bojovou náladu jako mezi sebou, mezi lidma. A proto on to asi říkal. Přece to nemůže, on není hloupej. Tak přece ví, že tam je spousta proměnných, než by to jakby nastalo. A pokud by tam opravdu vstoupila Ukrajina do NATO, to znamená, že Putin musí prohrát tuhle válku. Když to uslyší Putin, tak si řekne, no, tak co také. A oni pořád hrajou na to, že to prohraju, a já to neprohraju, protože mám za sebou kolik 150 milionů lidí. A ty vlastně mám do 80% podporu. A já vlastně nemůžu teď jako říct, tak dobrý, já to vzdávám a pustím anglosasy do Ruska a rozeberte si to tady. Hmm.
0: Opouštíme téma války, i když, no vlastně ne tak úplně, ale tohle se týká spíše Joea Bidena, kdy se velmi diskutuje o tom, jestli má kandidovat nebo odstoupit z kandidatury. Biden se znovu ostudně přeřekl. Prezident Putin představil Zelenského.
1: No já jsem to viděl, no. Tak to víš, jako... Víš co, jako my už to všichni přece jako víme, že ten pán, to je jedno, kolik mu je let, ale prostě už nemá kandidovat na prezidenta. Mě zase na tom celým štve ty jeho podporovatele a ty, který to nechtějí vidět. A dokonce i voliči, oni to nechtějí vidět. Oni prostě, a to vytěsňování jako vlastně té reality a vytěsňování toho, že prostě to lhaní si sobě, řekneš si, no tak je to starý pán, to se stane každému, přeřekneš se, no tak se přeřekne.
0: Irák, Irán.
1: No Irán, prostě on
0: Putin,
1: to tak
0: Zelenský,
1: jako...
0: Putin, je to jedno.
1: Je to jakoby jedno a tohle mi vadí, že oni prostě jako nejsou schopní korigovat tu svoji úvahu, říct si fajn, tak když tenhle ten pán už na to fakticky nemá, tak co udělají demokrati, postaví někoho jiného, je to ta Kamala, je to prostě někdo jiný, který je kandidát, z jakých podmínek, že nezačnou vlastně jako racionálně se chovat ty lidi, i ty voliči, jo. Normálně, když se koukneš na sociální sítě nebo na ty komentáře pod článkama, tam se sekají ty lidi naprosto natvrdo a vysvětlují prostě a Wikipedii ždímají a všechno dokazují, kdo měl kdy pravdu. A proč jako neuvažují takhle tak dobře, tak jako jestli tenhle ten pán je starý a nechtějí Trumpa, tak sakra, co udělají ty demokrati teda? Co udělají? Tak ať teda, když jsou to jejich voliči, tak ať po nich chtějí, ať na ně tlačejí, ať teda něco dělají. A oni ne, oni prostě koukají.
0: Jak myslíš, že to nakonec dopadne? Zůstane Joe Biden kandidátem? Postaví se Donaldu Trumpovi?
1: Ne, no tak jestli mají scénář na to, aby ho stáhli, tak ho klidně přesvědčí, stačí manželka, když mu řekne, Joe, dneska nejdeš do práce, dneska jdeš po doktorovi, a on to asi vyhodnotí úplně stejně.
0: No právě, že ta manželka je ta, která nechce.
1: No právě, no. Takže,
0: za vším hledej ženu.
1: Takže si myslím, že kdyby měli plán, možná, že ho mají. Možná, že mají nějaký plán. Já přece nemůžu ty demokrati nemít plán. Přece nemůžou vlastně polovina Ameriky, lídra světového, prostě jako se bude chovat takhle neracionálně. Já věřím tomu, že v nějaký chvíli něco udělají. Co udělají? Demokrati, teďka myslím demokrati.
0: No, uvidíme. Tak a teď už opravdu definitivně opouštíme Ukrajinu a válku. Rakušanova mise do Sýrie nedává smysl, říká diplomatka z Damašku Filipy. Paní Eva Filipy, zkušená diplomatka, po 13 letech skončila v Sýrii a toto říká.
1: Ta paní Filipy je za prvé legenda, za druhý statečná žena, nesmírně schopná, má obrovský zásluhy, ono se asi, nebo určitě se o tom moc nepsalo, protože většina věcí, které ona tam dělala, tak byly opravdu tajné a dělala je nejen pro Českou republiku, ale pro naše spojence. Je to úžasná dáma, sama víš, z jakých okolností odešla z ministerstva zahraničních věcí, že ani pan ministr jako se neudělal čas na ní, aby jí poděkoval a podal ruku.
0: Za ostudných okolností pro ministerstvo.
1: Jasně. Ona prostě byla stažena a tak. Co tam bude dělat Rakušan, ten může jezdit kam chce.
0: On by tam měl vyslat nějakou misi, která tam, nevím, jestli vykolíkuje nebo vytipuje místa, kam by se mohli vracet uprchlíci. Paní Filipy, to nedává smysl, protože Sýrie zná postoj Evropské unie vůči Sýrii, tak, ale zase ta myšlenka stále říkáme, nebo ti, co nesouhlasí s migračním paktem, říkají, pomáhajme tam, odkud ti uprchlíci přišli, aby se měli kam vrátit.
1: A on nebude kolíkovat ten prostor pro jaký uprchlíky, odkud?
0: No, ze Sýrie.
1: No, ale ty zase k nám až tak nechtějí, že jo? Vlastně ty směřují trošku někam jinam. Takže to je spíš otázka jako Evropské unie a tam ten Rakušan, že by jako něco vykolíkoval jako prostor pro nějaký stan a říká, hele, já mám skvělý pozemek, domluvil se s Ahmedem tam a jako kluci, můžete to tam, my vám na to přidáme nějaký prachy, zadlužíme se u vás, vy nám je půjčíte, my vám budeme vracet a můžete si tam koupit tábor. Tak takhle asi vlastně jako to nepůjde. A zase tam posílat jako Ukrajince, tak to by asi nechtěli. A my jsme rádi, že ty Ukrajince tady máme. Alex, já ti musím říct jednu věc. Já teďka už nějakou dobu stavím, ten barák je 20 let starý, tak tam já dělám nějaké úpravy a mám tam řadu různých Ukrajinců. Jo. A jsou skvělí, jako strašně dobře si, samozřejmě, že ne všichni jsou skvělí, že tam máš parťáka, který je skvělý, ten si jmenuje skvělý lidi a když tak skvělí ty přidavači nejsou, tak on si je zkontroluje a příště tam nevidíš a veme si jako jiný lidi. Samozřejmě, že vlastně jsou různě kvalitní, jo. Ale v zásadě si s nima rozumíme, jako jsme za ně tady rádi, že vlastně tady pracujou. A fakticky se mi ta Ukrajina potom jeví úplně z jiného pohledu. Takže my ty ukrajinské uprchlíky tady potřebujeme. A to neznamená, že naše lidi jsou a priori lepší a Ukrajinci a priori horší. Je to jako 50-50. Mhm. Navíc naši lidi nechtějí tak jako makat jako ty Ukrajinci. Jo. Takže já jsem velký přítel Ukrajinců. Jo.
0: Je to pravda, takže do Sýrie nedá.
1: No, já bych je tam neposílal.
0: Tak a poslední téma. Kundera a státní vyznamenání. Podvýbor ho dříve odmítl, nyní mají vliv badatelé. Tak loni Petr Pavel neudělil Milanu Kunderovi státní vyznamenání. Letos by to možná mohlo být. Zaslouží si Milan Kundera.
1: Já ti teda řeknu jednu věc jako s těma vyznamenáníma. Já vím, že tvůj manžel to tak jako hezky čet. Vždycky ty ceny a předtím Jirka Weigl a předtím nevím kdo.
0: Hezky, no, to je hezky. Čtení, to je velká zodpovědnost.
1: Jo,
0: to
1: jo, jo, Ježišmarja, to vůbec, to je jako Ivo Maté vlastně, že? A já jsem na ně úplně přestal věřit, na ty vyznamenání.
0: Proč? Kdy?
1: Já ti nevím, průběhu, furt to ztrácelo nějaký, zaprvé na začátku my jsme nebyli, hele, my jsme si nesli tu paměť jako z komunistických dob, kdy ty vyznamenání pro nás neměly lautr žádnou hodnotu, protože jsme si říkali, že je to všechno cinknutý. Ty lidi, kteří dostávají, tak prostě jako otázka, jestli by je měli dost. Takže já se jakoby generaci nezajímal. Pak to přišlo tý Havlový. Havel s tím začal vlastně jako docela takto a my jsme se nenaučili si jich vážit a mít k ním nějakou úctu a čest. Já rozumím tomu, že protože táta taky můj dostal cenu od prezidenta Zemana a měl z toho velkou radost a cítil se poctěn. Asi kdyby mi chtěl někdo dát, možná, že by změnil názor, ale to nehrozí, takže prostě...
0: No teď určitě ne.
1: prostě to... Pro mě je to vlastně úplně vůst, jestli Kundera ji dostane nebo ji nedostane. Pro mě je Kundera velký pojem, něco jako Pavel Kohout. Jo? Já je mám tak zařazený vedle sebe, jsou pánové, kteří se oba dožili vysokého věku a prošli si různýma etapama svých životů. Byli to velký aktivisti v 50. letech, potom vlastně to byli disidenti a potom vlastně se zase vrátili nějak. Ten Kundera řešil ten svůj život nějakou cestou. Pro mě jsou to, a bavme se o Kunderovi, Kundera je legenda jako člověk. Ty jeho romány, OK, já je mám načtený, ale zase mám radši jiný knížky. A nesmírně si ho vážím, cením, byl bych rád, kdyby měl i tu čest a tohleto postavení v české společnosti a nemyslím si, že to vyznamenání mu k tomu pomůže.
0: To je krásné zakončení. Říkám si, ty vyznamenání, jestli je neznehodnocuje v tvých očích i to, že jich je strašně moc.
1: No a hlavně v tom máš Binec, no, jako se,
0: nevíc, jak
1: se propůjčují, pak se můžou vrátit, že vzít zpátky. Takže medaily.
0: Já moc děkuju, že jsi přišel a budu se těšit zase na příště. A kdybychom se náhodou neviděli, tak hezké léto. A nespal se. Jsiš takovej chycený trochu.
1: S Bohem a šáteček. Tak děkuju. Měj se hezky léto.
0: Podtrženo, sečteno a Vadim Petrov.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, 21. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Jestli je pravdou, že Čína je největším věřitelem Spojených států, že Spojené státy dluží Číně spousty peněz, tak je dobré v této situaci provokovat někoho, kdo mě svým způsobem má vrsti?
2: Tak má i nemá vrsti, tak to dlužení je dané tím, že má Čína v ruce americké státní dluhopisy. To není pravda, že by si Čína vypůjčila něco od Ameriky, ale Čína si koupila ty dluhopisy. Nevím, i to je možné takhle uvažovat, ale to, v tom bych to nehledal. Prostě Čína nemůže rozbourat dnešní světový finanční a měnový systém a Amerika vůči Číně také nemůže.
1: Tak pane prezidente, vy jste relativně ostře kritizoval, já to řeknu, přečtu přesně, bývalý prezident Václav Klaus kritizuje vládu Petra Fialy za navrhovaný schodek 330 miliard za tento rok. Fialův kabinet tím podle Klause pokračuje v populistické politice posledních let. Mohlo to být míň za současných okolností?
2: Mohlo, je špatná otázka. Muselo to být míň. Prostě není možné dále rozdmíchávat inflaci dalším deficitem státního rozpočtu, zvyšováním dluhu státu, přidáváním dalších stovek miliard do už dnes existujícího stavu přebytečné poptávky v naší ekonomice. Muselo to být míň a já vím, že se škrt dělá nerado a nedobře, ale prostě škrtnout se něco musí a jiná cesta, jak se zbavit toho deficitu, než škrtat na výdajové stránce, prostě neexistuje. To platí pro každou zemi světa, platí to i pro Českou republiku.
1: Tak toto rozpočet má ještě příjmovou stránku přece.
2: Tak varianta je, že každému všechno odebrat a zdanit, to je také varianta, ale nevím, jestli by to bylo snadněji proveditelné. Škrty jsou zřetelná, jasná zpráva, jasné sdělení a já myslím, že ty škrty mají obrovskou výhodu, že mohou být dělány plošně. Zatímco, když se budou zvyšovat nějaké daně, tak to budou útočit na ty či ony skupiny obyvatel. Proto já bych velmi doporučoval plošné škrty, nepokoušet se v nehomogénní pěti koalici hledat, že víc škrtneme tamhle nebo než onde. Já jsem nevěřil svým očím, když jsem dneska viděl velké protesty, že v ministerstva kultury byla škrtnuta jedna miliarda korun a samozřejmě už se ječí, že chudáci filmaři. Já teď neznám poslední číslo, kolik se u nás točí filmů, ale vím, že byly čísla až 40-50 ročně nebo něco takového, ale ať mě někdo opraví. Tak co? Tak když se tam škrtne něco, no tak se natočí o jeden film méně. Třeba o jeden film méně. Nevím, já na žádný český film současných vítězů různých karlovarských cen, já bych se neodvážil nikdy podívat, tak já nemohu posoudit, jaké ty filmy jsou, ale mám a priori hrůzu, že jsou hrozné.
1: Na druhou stranu, pane prezidente, my mluvíme o 1 miliardě teď s tím příkladem k filmu, ale hovoříme, nebo vy kritizujete, a nám se to ostatním také nelíbí, 330 miliard. Kolik by byla přijatelná výše toho schodku? Kdybychom mluvili o 110 miliardách, řeknete si čertovem?
2: No ne, tak já rozumím, že vynulovat ten schodek uprostřed nějakých procesů není snadné, ale jasné bylo, že vláda musí dát prostě naprosto nesmířitelný signál a proto musí se škrtnout něco zásadního, ale vláda pořád říká, že bude přidávat těm, přidávat o něm, slibovat, že teda když ne letos, tak s tím počká do ledna, aby se to dostalo až do příštího rozpočtu a tak dále. Takže já myslím, že ten rozpočet propad do velikých schodků právě v těch posledních dvou covidových letech a ve stejném skutku pokračuje prostě teď. No a Stanjurové říkají, že i na zbytek fungování téhle vládní koalice to vypadá na stejných 300 miliard ve svých takových poloprognózách, předpovědích. No tak to jako znamená, že si na tu inflaci zaděláváme dnes a denně.
1: Slyšíme v poslední době velmi často sousloví sektorová daň, což je jeden z léků v uvozovkách na to, o čem se tady bavíme. Pokud je mi známo, tak vy to nemůžete ani slyšet, to sektorová daň, ale nebylo by to řešení?
2: Tak sektorovou daní se možná stáhne, mohlo by stáhnout, nevím kolik, pár miliard nebo něco takového z ekonomiky, ale jakmile začneme, ale to ty komunisti přeci dělali totéž, když ty komunisti po tom 48. roce nezačínali ničím jiným. Nejdřív zaútočili na tyhle ty ekonomické subjekty, potom na ty, pak na další a tak dále. Nejdřív na velké, i pak na střední, pak na menší a tak dále. Když to bylo pořád stejné, teď se zase chce brát těm velkým a podobně. Opravdu zaveďme pořádek, ale hlavně nerozdávejme peníze. My žijeme ve světě, já opakovaně používám termín nároková ekonomika. Prostě ekonomika nároků, kde máme všichni pocit, že máme nárok na to, či ono, že to mají v tramtárii nebo tamhle u sousedů. Žádná nároková ekonomika neexistuje. Zrovna tak je totálně popírán jakýkoliv princip zásluhovosti. Ten komunismus chtěl zrušit zásluhovost, přeci ten komunismus chtěl každému, ne podle jeho zásluh, ale podle jeho potřeb, jestli si ještě pamatujete, jak se vede na ta slavná hesla. Takže každému podle jeho potřeb, čili vraťme se k plné zásluhovosti, nedávejme nic jen tak a podobně. Tudy to všechno běží.
1: Takže když bych se ptal konkrétně na sektorovou daň, cesta to prostě není. To je slepá ulička.
2: Každé násilné vyzobávání, že letos má největší zisk, tenhle ten, tak ho víc zdaním. Loni měli největší zisk společnosti, které vyráběly nebo dovážely, nebo co covidové, ne mastičky, ale prášky a vakcíny, no tak jsme měli okamžitě nenechat hromady miliard těmhletěm firmám, které vyráběly ty vakcíny. Měli jsme je okamžitě zkásnout a zdanit. Rok předtím zase něco jiného. No prostě tudy opravdu cesta nevede. Princip daňové soustavy v každé učebnici má být rovný, prostě bez výjimek, má být stejný pro všechny, má být předvídatelný, má se vědět, co to bude a nezdanit něco dodatečně a tak dále. Takže tato hesla, já nevím, já si dovedu představit nějakou největší tvrdost, zabránit něčím zcela mimořádným, ale to není náš případ. My máme strukturální problém. Ekonomové říkají slovo strukturální, systémový problém. My nemáme jednorázový výpadek nějakých příjmů nebo jednorázovou nezbytnost zvýšit nějaké výdaje, aby jsme udělali naprosto jednorázový mimořádný krok. My máme systémový problém. Ten náš rozpočet má deficit, když se bude stavět na hlavu vláda a ekonomika bude růst o 2% víc než teď a tak, tak pořád bude mít 100 miliardové deficity, čili něco se musí udělat jiného.
1: Ještě mi vysvětlete k tomu, už s tím nebudu zdržovat, ale jedna okolnost mě zajímá. Na Slovensku údajně takzvané jenom pohrození tou sektorovou daní vyřešilo ceny energie elektrické. To jsem někde četl. Pohrozili sektorovou daní a najednou se nějakým způsobem zastropovaly ty energie, ty ceny energií. Ani na toto by to nebyl lék?
2: Ne, nevím. Já myslím, že Slovensko má trošku jiné uspořádání těch společností vyrábějících elektrickou energii a distributorů, čili ona nemá ČEZ, který by byl na burze a který by měl své akcionáře a podobně. To je jiné uspořádání. Na Slovensku je to čistý státní podnik a tam si ta vláda může dělat daleko snadněji, co chce.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Je to tak, Xavere?
1: Je to tak.
2: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války? Nebo?
1: Já jsem, a ano.
2: Jo?
1: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
2: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
1: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
2: Jo?
1: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
2: Ježíš, Marek Severet, to byla ostuda.
1: Jaká ostuda?
2: Vy jste nikoho nezvolili.
1: Až jak kam spěcháte?
2: Co? Já už se těšil na novýho generálního ředitele.
1: Ale tak nechte se chvilku napínat.
2: Ježíš, Maria. Jakoby toho sněbou na Xavere masakr, padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
1: To je to... Pane Holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
2: Netočí o tom Olga Sommerová nějaký dokument?
1: Kdo to?
2: Vaše oblíbenkyně.
1: Já už neznám.
2: Neřekněte mi, co se to tam děje?
1: No, děje se to, že prostě rada tak zodpovědně vlastně si ty kandidáty jako proťukává, rozumíte, tam dostali všech těch pět finalistů, dostali před radou hodinu, 10 minut pro sebe a zbytek času na odpovědi. No a tak odpovídali, dva z nich vypadli s nulou hlasů, pan Ponikelský a pan Karas. Jo, a pak tam byla paní Šmuclerová, podle mého soudu vynikající, dostala jeden hlas.
2: To už tak bývá, ne? To je myslím příznačný, ne? Pro tu volbu.
1: No, nevím, já si myslím, že to nelze říct tak jednoznačně, protože myslím, že se ti radní, nevím jestli právem nebo neprávem, ale obávají nebo obávali revoluce.
2: Revoluce?
1: Revoluce.
2: Ho, počkejte, kde? Jo. Jaký?
1: S dělníky ruku v ruce pod prapory revoluce.
2: Revoluce na Kavčích horách myslíte? Nebo v Česku? Nebo v celém světě?
1: Já jsem seděl s jedním radním o přestávce venku, cigarety.
2: Chlebičky.

0: bude pan Svěrák před kavkama a tak, jak to všechno, kdy to zažijeme v životě.
1: Mm-hmm. Já vždy, přesto... Václava Moravce ve spacáku taky.
0: To ne.
1: Myslíte, že ne? Tak to myslíte z postýlků, ne?
0: To jsou lepší lidi, pane Holče, to není jako...

Společnost Seven Red uvádí Alena Vitásková, Solární baroni, Vrazi v taláru. Čte Valerie Zavadská, zvuk Krištof Knop, režie Václav Knop. Natočeno ve studiu Incendium 2018.

Kapitola první. Béďa Méďa a nádraží. Stejné počasí jako tenkrát, když zavraždili Kamilu. Ne, dnešní podvečer to bylo o něco horší. Byla větší zima, která se dostávala až pod kůži, takové vlezlé sichravo, kdy neprší a přitom máte pocit, že na vás něco padá. To něco rozhodně nebyl déšť. Byla to vina. Vina za zničené životy. Béďa, jinak Bedřichovi nikdo neřekl, ať to byli jeho známí nebo spolupracovníci. Béďa jezdil pouze Mercedesem. Jiné auto neznal ani za socíku. V té době tahal, jak sám říkal, z říše, tím myslel bývalou Německou spolkovou republiku, západní Německo, staré ujetiny Mercedesů. I debil by poznal, že ta ujetina nejela asi jen cestu do komunistické vlasti. Béďovi jako soudci vše procházelo. Ani v době, kdy po normálním člověku chtěli příslušné orgány vědět, kde na to bere, po Béďovi nikdo nic nechtěl. Uměl se otáčet za každého režimu. Prostě Béďa Méďa, tak ho znali všichni, si uměl poradit. Pocházel ze staré právnické rodiny, ačkoliv se nebylo čím chlubit. Jeho děda byl jeden ze soudců nechvalně známých procesů 50. let. Hodně se snažil o to, aby mohl soudit špičky jako Horákovou, Slánského a další veřejně známé škůdce komunistického režimu. Jeho snaha nebyla vyslyšena, což ho přivádělo k zármutku, který konejšil alkoholem a mstou na nevinných. Domů chodíval večer, nalitý, jak pán Bůh káže. Jejich rodina bydlela v obrovské vile, kterou zabavili jeho spolustraníci po válce továrnické rodině. Po válce, nebylo to po válce, ale po převzetí moci komunistickým režimem. Továrník byl označen za protikomunistický živel a jeho rodina byla perzekuována. Luxusní vila s malým parkem, protože to rozhodně nebyla zahrada, byla jedním z výdobytků tohoto právníka, který zapomněl na přísahu a na spravedlnost. Tak vyrůstal malý Béďa se svým otcem, dědou, matkou a babičkou v přepichu, o který se nezasloužili. Ukradli ho těm, kteří svou prací vybudovali obrovskou továrnu, zaměstnávali tisíce lidí a také si postavili tuto vilu. Ano, oni svou prací něco vybudovali, co jim děda za pomocí práva vzal. Už od dětství bylo malému Béďovi vštěpováno, proč má spravedlnost zavázané oči, proč je spravedlnost slepá. Děda i táta si to vysvětlovali po svém, že na soudce nikdo nemůže. S tímto pokřiveným názorem na spravedlnost vyrůstal a studoval a nakonec se stal soudcem také malý Béďa. Dědictví komunistického režimu Béďa se uměl otáčet jako nikdo z jeho kolegů i v nových podmínkách. Procházel se parkem se zdviženým vysokým límcem tmavého baloňáku značky Armani, kloboukem se širokou krempou naraženým do obličeje, postava jako z mafiánského filmu 30. let. Bylo mu smutno. Byl rozlítostněný a vzpomínal i na to, jak jeho opilý děda vyprávěl se špatnou artikulací skoro každý večer. Nenechali mě soudit ty důležité, ale já jim ukážu, já soudit také umím. Zrovna dnes jsem poslal na doživotí doktora. Zítra pošlu na 25 let lékárníka nejmíň do uranových dolů, ať si zamaká. A na tom řezníkovi, živnostníkovi, tak to se také blejsknu. Není možné, aby si mě nahoře nevšimli, jak jsem zatočil s touto intelektuální cháskou. Vždycky ještě nesrozumitelně něco mlel a pak usnul v sedě u stolku, který byl vlastně taková židle bez opěradla. Říkalo se mu štokrle. To jeho brblání, když bylo ještě srozumitelné, končilo, že sice se tyto osoby ničím neprovinili, snad jen tím, že vystudovali, řádně pracovali, ale režim si nepřál mít inteligenci a živnostníky. Režim nechtěl tyto lidi potkávat, protože těmto lidem se zase nelíbil náš nový režim. Děda byl přesvědčen, že vykonává spravedlnost, když bez jakýchkoliv důkazů zlikvidoval život nejen těmto obžalovaným, ale celým jejich rodinám. Děda se cítil jako Bůh, dával to najevo
a nakazil tím i svého syna a vnuka. Jak je moc nad lidským životem nakažlivá, lidstvo zažilo ve dvou krutých světových válkách, kdy zvěrstvo konané na lidských bytostech nelze ani popsat. V době míru se neukojení jedinci zcela zbavení lidskosti a empatie pasují do pozice Boha, který by měl o lidském životě rozhodovat. Jsou to psychopati, schizofrenici, vrazi, kteří si své sebevědomí ukájí trýzněním své oběti, když ji vraždí, kteří si tu chvíli moci nad lidským životem užívají. Vraždí, dokud nejsou chyceni. Jako protipol jsou lidé, od kterých společnost očekává právě absolutní oddanost právu a spravedlnosti. Ti, kteří mají dbát o to, ještě než bude rozhodovat Bůh, aby se bezpráví na lidech nekonalo. Někteří z nich ukájí chtíč své lidské nadřazenosti. Pasují se do pozice všemohoucích. Vědomi si absolutní nepostižitelnosti, vraždí tak nějak po svém nevinné lidské bytosti. Jsou si jisti, že jim se nemůže nic stát. Ano, tak se chovají vrazi v taláru. Vrahem v taláru je i Béďa. Byl tak otupělý a zahleděný jen do sebe, že si to ani neuvědomoval. Jeho výchova, vliv dědy a otce a následný vývoj ve společnosti to všeho jen utvrzovalo, že si může dovolit všechno. Dnes měl ale moc špatný den a to nejen v práci. Jeho kroky parkem byly loudavé, věřil, že potká tintítka. Místo, kde se schází mladí prostituti, bylo u nádraží a chlapci své zákazníky už z dálky poznali. Dnes se mu nechtělo dojít až do nádražní haly, kde si chlapci vesele štěbetali a čekali na svého křena. Přál si tintítka potkat tady v parku, naložit ho do zaparkovaného Mercedesu a odvést domů. Ale nic, park byl jako vymetený, asi to počasí, došlo zničenému Béďovi. Nerad se vydal do nádražní haly. Kluci, tak jim říkal, protože musel vědět, že ani jednomu z nich není 15. Některým z nich bylo sotva 12 let. Měl je rád, měl je tak rád, že na tom zahučela také jeho kariéra. V hloučku uviděl svého nejoblíbenějšího. Ano, byl tady a jako dítě se vesele bavil s ostatními prostituty. Béďa nechtěl jít až k ním, nechtěl, aby si toho všimli ostatní lidé, kterých byla plná hala. Tintítko ho zahlédl, klučičí výraz, úsměv a v očích otazník, zda si Béďa pro něj přijel. Béďu polilo horko jako pokaždé, když ho uviděl. V rozkroku ho začalo příjemně šimrat. Cítil, jak se jeho penis zvětšuje. Ruce se mu potily, kravata ho začala škrtit. Bál se, že se přestane ovládat a vrhne se k chlapci, kterého 14 dnů neviděl. Jen pohnul očima, kývnul jemně hlavou a odcházel. Tintítko mazal za ním jako pejsek za svým pánem, když má pocit, že si ho pán nevšímá. Béďa si ho skutečně nevšímal, ale to byl dohodnutý rituál. Asi 5 kroků za ním cupital hoch a beze slova nasedl do Mercedesu S500, černá metalíza, s béžovými koženými sedačkami, s nejlepším vybavením. Teprve tady Béďa něžně chlapce políbil, pohladil po stehnech a s péčí otce dodal, určitě si promrzlý, zapnul jsem ti vyhřívání sedačky. Jako v mrákotách uháněl Béďa do svého luxusního bytu, kde věděl, že je nikdo nemůže potkat. Z garáže vystoupili přímo do výtahu, který byl určen pouze pro jeho byt. Už ve výtahu byl v tranzu. Těšil se na dnešní večer, na noc, těšil se na tintítka, nedokázal se ovládat a svíral a objímal chlapce tak, že ho málem udusil. Tintítko byl jako z gumy, svíjel se v jeho náručí jako had, lépe řečeno jako vychytralý prostitut, protože věděl, že to Béďu ještě víc rajcuje. Z výtahu vystoupili do prostorné haly luxusního bytu s terasou, vybaveného tak, že se tu chlapci velmi líbilo. A to jídlo. Tak dobré jídlo jedl pouze u Bédi, který si dával záležet, aby na prostřeném stole nechybilo nic z toho, po čem ten chlapec prahl. Béďa se šel osprchovat a nechal chlapce, aby mohl rychle něco sníst a zahnal tak hlad.
Ten malý byl pak mnohem přívětivější a poddajnější. S plným žaludkem byl moc milý a to měl Béďa rád. Pravidelný rituál pak následoval. Béďa se poprvé udělal, když si toho malého koupal. Říkal mu, ty můj malý chlapečku, přestože poprvé mu tintítko ukázal padělaný občanský průkaz, že mu bude 18. Byla to taková chabá náplast na zvěrstvo, které na tom dítěti už téměř rok páchal. Béďa se tvářil, že tomu věří, že je tintítkovi 18 a tintítko měl pocit, že je to tak lepší. Kdyby chudák Béďa věděl, jak je ten smrad podlý a proradný, co všechno si nahrává a fotí, komu to prodává, podřízl by ho jako pod svinče. Ale to nevěděl, ba ani netušil, ani potom nepátral, ani ho to nenapadlo. Miloval chlapce bezmezně a tintítko si toho byl vědom. Dokázal vyloudit jakékoliv dárky a proto se také mohl chlubit nejnovějším a nejmodernějším typem iPhoneu, který mu Béďa bez reptání koupil a těšil se z toho, jak umí být chlapec vděčný.

Peří 225. Jistá Věra Nováková šla se právě koupat. Večer chce jít do vinárny slaný mandle chroupat. U kasáren vyzvedne si desátníka oldu.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Jsem rád, že jste přišel.
2: Já jsem taky přišel rád.
1: Já vás totiž pozoruju a když na YouTube najdu nějaké vaše povídání, královsky se u toho bavím. Včera večer jsem někde našel historku s dámou, myslím, že toho času v jiném stavu, kterou jste operovali a jak jste říkal, my tam máme to zařízení za ty miliony a byl u toho ten porodník s tím naslouchátkem z roku 1481, to se fakt stalo.
2: To se stalo jako nic proti tomu, protože ono samozřejmě to klinické sledování je to nejlepší a ta paní byla, já nevím, v 6., 7. měsíci, takže on si kontroloval ten plot a to jde asi opravdu nejlíp tím naslouchátkem, ale působilo to bizarně, protože tam opravdu jsou všechny ty naše mašiny a on tam povídal s tímhletím, jestli to vyvinuli v roce 1480, to já nevím.
1: To jste říkal jako ironii, to jsem pochopil.
2: No, jasně.
1: Ale po 6 hodinách řekl stop.
2: Jo, zarazil nás a jako asi věděl proč, protože ty lidi tomu rozumí, že jo, to zase jako na profesionála se člověk spolehne, je blbost se nespolehnout na profesionála, že jo, takže když nám řekl, že už je toho dost, no, tak jsme skončili.
1: Předpokládám, pane profesore, že u vás se někdy stává, že uvidíte lidský mozek až ve chvíli, kdy ho jdete operovat. Mm-hmm. Umím si představit, že vaši kolegové vyšetří a tak a vyjdete k té operaci, nebo uvidíte poprvé v životě.
2: Já toho pacienta vidím předtím.
1: Vidíte ho vždycky, jo.
2: No to je přinejmenším ten informovaný souhlas, ten musí ten člověk podepsat jako se mnou a je přinejmenším slušnost toho člověka tak nějak jako realisticky poinformovat, odvod jde, takže...
1: No, mě by zajímal ten jeden okamžik. Mm-hmm. Když ten mozek uvidíte a toho pacienta jste předtím neviděl, neměl jste možnosti hovořit, jestli na tom mozku poznáte, jestli vám tam na tom stole leží chytrý člověk nebo blbec?
2: Nepoznám.
1: Nepoznáte?
2: Nepoznám.
1: Všichni mají
2: stejný. Všichni,
1: to je úplně stejný.
2: No, ono, ty počítače taky vypadají všechny stejně, to hardware, že jo? A pak jde o to software, takže já nemám šanci u toho člověka poznat to software, že jo? Já vidím tu anatomickou strukturu, která je identická u všech a poznal bych samozřejmě malé dítě od 90-letého člověka, to takový problém není, ale jako poznat, jestli je chytrej, hloupej, krásnej, ošklivej, rasu, ženská, chlap, to nejde.
1: Černoch i běloch má stejnou barvu mozku.
2: Stejnou barvu. Jakmile říznete pod kůži, tak už jsou všichni stejně barevní.
1: Stejný. A prosím vás, teď jsem tam četl, když jsem to studoval teď, já teď během víkendu jsem si to dal, jo?
2: No,
1: ale tolik věcí mám, že bych vám od zítřka mohl asistovat na sále.
2: To jako... klidně, to jako, to není tak, ta vlastní operativa je to nejjednodušší na tom.
1: No vy jste dokonce někde řekl, že to může dělat člověk s maturitou.
2: No tak dokonce, když je to přehnaný, tak se říká, že to říkal můj kamarád John Garfield, který možná za to dostal knighthood, že je Sir John. A on říkal, že naučí operovat opici, ale nenaučí neoperovat. Kdy ta operace?
1: Rozhodnout.
2: Což je to rozhodující, že jo? Jinak to pak, to vlastní operování, to už je řemeslo. To je jako Dalí uměl kreslit, ale něco k tomu bylo potřeba navíc, že jo, aby z toho byly ty nádherný obrazy.
1: Ano,
2: jo, stejně tak se naučíte hrát na housle, ale něco to zase potřebuje
1: no
2: ještě
1: a teď
2: dalšího.
1: To důležité. Já jsem mimo jiné se dočetl za prvé, že mozek plave, tak to jsem nedušil. Já jsem, že tam někde sedí.
2: Jako ne, on tam nesedí, jen tak on tam opravdu mírně plavčí v
1: tekutině. Jako se pohybuje trošku třeba?
2: On, když to odevřeme, tak on se pohybuje s tepovou vlnou. Takže on není úplně jako nehybný ten mozek, ale pohybuje se tepe vlastně jako... Co já vím, co tepe někde jinde mimo biologii.
1: No,
2: srdce třeba tepe, tak ten mozek taky trošku tepe s tou tepovou vlnou právě, jak tam jde. Ale je vlastně ponořen v tom mozkomyšním moku, kterýho je, já nevím, 250 ml. A víceméně opravdu v tom mozkomyšním moku plave ten mozek.
1: No a co mě teda zaujalo nejvíce, musím říct, že to mně nepřijde úplně fér, že muži mají mozek 1,5 kg, zatímco ženy 1,30 kg, jsem četl.
2: No, je tam 300 gramů rozdíl.
1: Což považuji za lehce diskriminační, pane profesore.
2: Nepochybně to diskriminační je, ale je to takový biologický fakt, který se dost dobře nedá nějak...
1: A čím to je způsobeno?
2: Jo, to já nevím. Ale je to dáno asi geneticky, je to dáno vývojově, je to dáno prostě tím, že takhle ten lidský organismus narostl. Hmm. Ono to není jediný rozdíl mezi ženskými a chlapy, že jo. To jako
1: těch... Ještě tam je něco?
2: No, je tam toho dost, jděte po ulici a koukněte se.
1: No to... vypadají, že... Já jsem myslel na to mozku.
2: Ne. Tam rozdíl není, zase nepoznám, jestli je mužský nebo ženský, protože nemám možnost, že jo, odhadnout ten 300 gramový rozdíl. Takže to je stejný, že jo, ta funkce je stejná, ty základní všechny funkce, ale těch rozdílů pohlavních je daleko víc.
1: No to, jo, tam jako naše, tam, to já rozumím, ale my se budeme bavit na té naší úrovni,
2: zůstaneme toho
1: protože my jsme neurologové.
2: Jako, ano. Takže, na to já jsem citlivý, protože mě dost často označují právě za neurologa, prostě? Ale to já nejsem. Já jsem neurologický chirurg. V angličtině je to surgical neurology. A medical neurology, jo? A neurologové, to je přeci jenom jiný obor, i když ten jazyk je stejný, neurologičtina, my si s nimi rozumíme nejvíc. My nemáme třeba prakticky žádnou styčnou plochu s normální chirurgií, protože břicho je jediná oblast těla, kam my se prakticky nedostaneme. Mm-hmm. Ale z neurologie máme všecko úplně společné, ale přesto jsou tam zcela specifické nemoci, které řeší oni, a zase zcela specifické nemoci, které řešíme my.
1: Berte to jako drobný přešlap sekundy.
2: Ne, to mě to zase nevadí. Dá, že jsem mu mohl hned osvětlit. Že?
1: Rozumím tomu. A víte, to je, já jsem to původně nechtěl vůbec říct, ale když jsme u toho, jak se ptám, já jsem i googloval, jestli se dá na mozku přivrat.
2: Jako
1: tak to řeším to celý život. Říkal jsem si, jestli i na tom, kdyby mě to Beneš zvážil.
2: No, zvážit se dá, když by ho člověk vyndal, což to dobře nejde, ale přibrat na něm to nejde.
1: Takže
2: ten mozek neovlivníte, protože ten mozek je ten člověk. Ten mozek je to rozhodující, to hlavní. On rozhodne, jestli přiberete jinde. On rozhodne, jestli budete mít takovouhle hladinu cukru. On rozhodne, jestli budete mít takovýhle krevní tlak. On rozhodne, jakou budete mít frekvenci dýchání. Všechny takové ty bazální funkce. On rozhodne, jaký budete mít hladiny, kterých elektrolytů, nátrium, kálium a takovýhle. Ale zrovna, že by sám sebe moc ovlivňoval, to ne.
1: To ne, no je to.
2: A už vůbec neváhově, že jo to.
1: Takže já můžu říkat, že třeba na mozku jsem nepřibral například vůbec, když by
2: to klidně jako... můžete, protože ono zase to, co je jakoby ten mozek, teda to hlavní, to jsou ty nervové buňky, tak těch je z těch 1400, 1500 gramů jenom desetina. Zbytek je takzvaná glie, to je takový podpůrný aparát, který se stará o to, aby ty neurony držely v těch místech, kde mají, že? Aby přežívaly dobře ty vlákna nervová, vyživují ten mozek. To je taková jako zase další servisní zařízení pro ty vlastní nervové buňky.
1: Mm-hmm. No ale víte, taky jsem si říkal, protože se bavíme velmi amatérsky, aby to lidé co možná nejvíc pochopili, jako co všechno vy můžete a nemůžete. Protože vy to nemůžete zase tak moc. Četl jsem...
2: Jako můžeme na jednu stranu hrozně moc, na druhou stranu, když se dostaneme do určitých oblastí, tak jsme víceméně vedle. Jo? Ale to, co v současné době my s tím mozkem umíme, tak to je to, co je zhruba asi tak vrchol medicíny, protože některé ty naše nádory je asi to nejvíc, co se dá na člověku vůbec operovat. Ale v porovnání s tím, jak složité zařízení, jak gigantický zařízení ten mozek je, tak je to jako neuvěřitelně hrubé. Jo, neuvěřitelně takové masivní, takové prostě primitivní, to, co my s ním děláme. Ale...
1: Vy jste taky někde říkal, že ta paměť lidská je nekonečná. Téměř. A že vlastně by si teoreticky ten mozek mohl ukládat všechno, co za život vidí.
2: Já si tohleto začínám myslet, že opravdu paměť je absolutní, že to tam zůstane zasuto všude někde, akorát my to neumíme vybavit. Ale
1: stačilo by uložit takzvaně, jak na disky.
2: No, on je to tam uložený, ale už to tam jako zůstane pravděpodobně v nějaké formě. Možná ne všecko, možná jaké procento ne, protože nevíme, co je 100%, že jo, ale ta kapacita je tak gigantická, že opravdu by dokázal si ten mozek pamatovat prakticky všecko, co člověk zažil v životě. Vemte sny, jo, to je takový, sen je úplně zběsilý třeba děj, který máte pocit, že jste nikdy nemohl zažít a nikdy jste to neviděl, ale ten mozek to někde musel vymyslet. On to tam někde musel dostat, on to zase úplně negeneruje z ničeho. ten mozek i ty sny generuje prostě z nějakých svých vzpomínek, které tam má někam zasuto a dokáže je prostě vybavit. Přitom vy vůbec netušíte, že jste někde něco viděl v kině nebo něco na ulici, jo, a ten mozek z toho něco vygeneruje.
1: Ale to vám řeknu zajímavost, to by se vám mohlo hodit potom, někdy v praxi. Od chvíle, kdy jsem přestal jíst Stilnox, tak se mě zdají sny.
2: Mně se zdají taky, já si nepamatuju.
1: Jo, já vám to umím povyprávět včetně všeho.
2: No a teď kolik z toho z těch snech je absurdní děj a kolik...
1: Všechno je absurdní.
2: Všechno, že jo?
1: Nedávno jsem vedl debatu s Hitlerem.
2: No vidíte. No a Hitlera jste někde viděl na fotce, že jo? Asi jste se nepotkali.
1: Ne, večer předtím jsem se díval na Pát třetí říše.
2: No to pak je to jasný, tak to měl rychle v ten mozek v sobě toho Hitlera, o čem jste se bavili.
1: Vy víte, jak se to stane, pane profesore?
2: Nevím.
1: Kde se, co se tam...
2: Ne. To jsou, on je v těch snech, máte pocit, že je to dlouhý třeba, že jo? Ale ve skutečnosti jsou to krátké úseky toho REM spánku, což je několik úseků, že jo, těch rychlých pohybů očních, který jsou minutový, ale v té minutě on ten mozek dokáže nakomprimovat toho děje hrozně moc, takže máte pocit, že je to dlouhý, takže on i čas dokáže do určitý míry jako komprimovat ale nebo změnit.
1: On se opravdu nikdy nezastaví, ten mozek?
2: Ne.
1: Ani nepřibrzdí?
2: Ne, no nepřibrzdí. On si používá to, co potřebuje, že jo. Tam jede určitě nějaký bazální děje, který právě hlídají ty takový ty homeostatický, ty natrium, kálium a ten tlak a takovýhle. To tam nepochybně furt funguje třeba jádro, které řídí dýchání, nepochybně pořád funguje jádro, které řídí krevní tlak. Pak má takový ty volní aktivity, kterých je neuvěřitelné množství, to je to, co vy děláte a víte, že to myslíte na to. Ale pak má zase plno věcí, které on dělá za vás automaticky, aniž vy byste si to uvědomoval. Jo? Vy to znáte, když jedete autem, tak nad tím řízením nepřemýšlíte. Vy si neříkáte, teď tam dám dvojku, teď šlápnu na plyn a takhle. To je absolutně automaticky a myslíte si na něco úplně jiného.
1: Po letech v rádiu, pane profesore, jsem zjistil, že tak zhruba minuta plus minus 10 vteřin, nevím, jak to mají jiní moderátoři, jde mluvit v tom živém vysílání na autopilota.
2: Jo.
1: Něco, co ani nevíte, že jste řekl, ale potřebujete si to napsat SMSku a je 5 minut do zpráv a víte, že musíte něco udělat minutu. Jak to funguje?
2: No to jsou právě ty automatizmy.
1: To je ono.
2: To jsou ty věci, to je třeba to umí ženský a chlapi moc ne, to je ten multitasking, že oni umí dělat několik věcí najednou, že jo. To chlap nedokáže, chlap je schopen většinou jenom té jedné věci, kdežto ty ženský jsou schopný několika věcí najednou. A ten mozek to dokáže rozdělit a dokáže to, že jo, provést, co chce, že jo.

0: Co jste říkal ostatně na poslední průzkumy, které jsem zmiňovala agentury STEM, tuším, že ze včerejška, kdy tedy koalice Spolu posílilo na 20%, oslabilo hnutí ANO, ale zároveň motoristé jsou na 8%. Potěšilo vás to, nebo jak hodnotíte současné průzkumy?
1: No je to,
0: jsou to samozřejmě to momentální nálady voličů, není to?
1: No je to zajímavé. Já teda nejsem ten, kdo by ty průzkumy úplně jako zlehčoval. Jo. Většinou politici dělají takové ty prostě, když jim to vychází dobře, tak to je skvělé, a když to náhodou nevyjde, je to jenom průzkum. Tak toho já nedělám, já to beru vážně. Myslím si, že ANO zůstává favoritem. To, že to někomu spadne nebo vyleze o 2% nahoru, to podle mě je v rámci statistické chyby. Takže i ty preference těch motoristů já beru s rezervou, ale co bych si troufl říci, možná nejenom kvůli tomuhle průzkumu, ale i několika minulým průzkumům, co mi připadá velmi pravděpodobné, je, že motoristé se už usídlili nad těmi 5%, což je ta hranice, kterou je zapotřebí překonat pro vstup do sněmovny. To mám pocit, že už můžu říct, jako ne ze 100% jistotou, ale s velkou pravděpodobností. No a to samozřejmě pro mě je dobrá zpráva v momentě, kdy jsem se s nimi plácel na spolupráci.
0: Byl to i ten důvod?
1: Ne, já skutečně nestuduju ty procenta zase až tak. Ze všech těch nových formací, co se objevily teď na politické scéně, ono se to různě přelévá, víte, koalice se uzavírají, pan Okamura uzavřel nějakou velice širokou koalici, tak ale mě ti motoristé sedí nejvíc, mně to skutečně připadá, že se tam jakoby dají nalézt stopy nějaké té dávné ODSky z 90. let, což teda pro mě pořád srdeční záležitost, a že jako i umí ta strana reflektovat to, co se teď děje na pravici ve světě, třeba ve Spojených státech. To je úplně, ono to přichází do Evropy, to je úplně jiná pravice, než na kterou my jsme byli zvyklí v 90. letech. To je, teď je to ta národně konzervativní pravice, která má v řadě případů, v řadě témat jiné priority, než taková ta klasická, řekněme, reganovsko-bušovská pravice. A podle mě motoristé tohle cítí, dokázali to nějak jako vstřebat a uchopit. A tohle je věc, která mě zajímá.
0: Čili oni podle vás vnímají ty změny, které se dějí za velkou louží, na rozdíl od současné vlády?
1: Mm-hmm. Současná vláda to podle mě špatně analyzuje, neumí to rozklíčovat a vlastně neví, co s tím, neumí se s tím hlavně poradit. Takže je to takové lavírování. Ti motoristé podle mě, ať už teda třeba trochu instinktivně nebo intuitivně, vytušili, kam se ta pravice budoucnosti bude ubírat. A tohle je věc, která mě nesmírně láká se na tom podílet a nějak to prostě posunovat, nějak dát tomu nějaké přesnější kontury, nějakou ostřejší definici. To bych se ještě rád zkusil.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No, mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomnělo. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takových hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
2: no, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Středa 7. května 2003. Navštívil mě pan primář a probral se mnou můj zdravotní stav. Řekl mi, že rakovina ve mně pořád je, že můj stav je zhruba takový, jaký byl v loni v listopadu. Doufám, že to není špatná zpráva. V listopadu mi bylo docela fajn, jak si vybavuji. Mnohem líp než v srpnu a v září. Ale prý už je moje tělo vyčerpané z mnoha chemoterapií, tak budu mít teďka přestávku. Tahle dávka, kterou dostávám teď, je na nějakou dobu poslední. Pojedu v sobotu domů a pak budu jezdit na kontroly. Můj organismus si musí odpočinout a nazbírat síly do dalšího boje. Udělalo mi to radost, také si myslím, že si potřebuji od chemoterapii oddychnout. Věřím, že mě přejde i ten věčný, protivný a vysilující průjem. Tak jsem panu doktorovi za jeho slova upřímně poděkovala a viděla jsem na něm, že se tomu dost diví. Ale já děkuji vždycky. Moje maminka mi jako malé holčičce do památníčku napsala: tři klíče ti k srdci ukuji. Mile ráda, prosím a děkuji. Už mi to nikdy nemusela opakovat. Od té doby vím, že člověk má o všechno poprosit, za všechno poděkovat a neodmítnout druhému pomoc. Držím se toho a byla bych moc ráda, kdyby i dnešní maminky něco podobného svým dětem do památníčku psali. Ale kdo ví, jestli jsou vůbec ještě památníčky. Musím se zeptat svých známých, jestli je jejich děti mají. Pátek 9. května 2003. Tak moje tělo už opravdu chemoterapii nechce. Brání se jí ze všech sil. Takové průjmy, jako mám teď, jsem ještě nezažila. A to mi dávají protiprůjmové prášky i injekce. Není to nic platné, moje tělo se proměnilo na potrubí, jímž všechno jenom prochází a nic se v něm nezadržuje. Bojím se, že je to tak i s chemoterapií, takže současné dávky už se na tu moji rakovinu jenom v letu podívají. Opravdu, ale opravdu potřebuji oddych, jako sůl. Včera jsem žila jako ve zpomaleném filmu. Pohybovala jsem se jako hlemíšť. Trvalo mi dlouhé minuty, než jsem zvedla ruku, abych si podala hrnek s čajem, a další dlouhé minuty trvalo, než jsem hrnek dopravila k ústům. Když mi sestřička změřila tlak, vyděsila se, měla jsem 90/60 a to je opravdu, ale opravdu hodně nízká hodnota. I zvuky jsem vnímala zpomaleně, každé slovo se ke mně neslo zvolna a trochu těžce, jako když letí čmelák. Byl to opravdu zvláštní stav, ještě nikdy jsem nic takového nezažila. Ale dneska je to naštěstí lepší. Tlak už mám skoro normální a svět kolem i všechno ve mně se normalizovalo. Jsem ráda, že jsem v pokoji sama, že nepřijeli žádné návštěvy. S tím průjmem by bylo stejně problematické někoho přijmout a ani se necítím na to s někým si povídat. Vystačím si sama. Ani se nepotřebuji dívat na televizi. Stejně mě skoro všechny pořady rozčlují. Dokonce slavný hollywoodský film Jurský park jsem před několika minutami vypnula, protože mi připadal brutální. Už snáším jenom večerníčky a dětské animované filmy. Ještě se dokážu bez slz dívat na kouzelnou školku a zpívánky. Jinak nemůžu vidět nic. To raději televizi vypnu a pokecám si s kytkami, kterých mám plný pokoj. Každá návštěva mi nějaké přináší.

nese. Já o ně pečuji, vyměňuji jim vodu a říkám si, holky moje, vy jste tak krásný, děláte mi fakt radost. Pak je pozoruji a vidím, jak se celé načepíří a narovnají stonky. A vydrží mi hodně dlouho. Třeba tulipány jsem dostala už před týdnem a i když mi do pokoje pre slunce, pořád jsou krásné. Stačí jim jenom domluvit, aby se zbytečně nerozvíjeli, protože pak by nemuseli své okvětní lístky udržet pohromadě. A oni poslechnou. Mluvila jsem po telefonu s Marií, říkala, že se dohodla s Pavlem Toufarem, že mi koupí na chalupu chemický záchod. Hned jsem jí vynadala, že by nám zase přibyl i krám do chalupy. Já vím. Myslí to s Pavlem dobře, my totiž zase doma máme poruchu. Ta nová jímka, kterou jsme tak horko těžko nechali před časem vybudovat, je prasklá a musela do opravy. Marie navíc říkala, že by chemický záchod mohl vyhovovat vzhledem k mým průjmům, ale já si to nemyslím. Je nízký, malý, v pokoji by žádnou parádu nedělal. K tomu účelu mi přece stačí židle s pěkným muzikálním jménem. Říká se jí gramofon a vlastně ani nevím proč. Každopádně je to docela pohledný bytový doplněk. Je velmi elegantní, vypadá jako koženkové křesílko a jen zasvěcený člověk ví, že je to v podstatě nočník. Do středy to s tátou nějak vydržíme, pak nám namontují opravenou nádrž. Co bychom pak s tím chemickým záchodem dělali? Je to neuvěřitelné, že se bavíme v poslední době jenom o takovýchhle věcech. Ale nemoc člověku úplně změní životní optiku. To, co jsem dřív považovala za velmi důležité, teď ani nevnímám. Co jsem naopak nevnímala, to je teď nesmírně důležité. Co pak zdravý člověk přemýšlí o vyměšování, kde pak toho zajímají takové důležité věci, jako je kariéra, vztahy s partnery či partnerkami, různé mezilidské konflikty. Musím se tomu smát, kolik hodin jsem dřív dokázala věnovat nějakému nedorozumění v divadle nebo při natáčení. Pořád jsem to s někým rozebírala, trápila jsem se tím, i kamarády jsem otravovala, tátu a ostatně sebe také. Dneska je to legrace a najednou vím, jak co řešit a hlavně, na co se člověk klidně může vykašlat. V podstatě na všechno, kromě zdraví. Je to věta takřka zprofanovaná, ale zatraceně pravdivá. Když není zdraví, tak není nic. Sobota 10. května 2003. Jsem ráda, že jsem doma. Táta se necítí dobře, od rána se mu špatně dýchá. Přijela jsem právě včas. Dám na něho pozor. Je to tak. Nemůžu myslet na vlastní problémy a musím dát tátu dohromady. On beze mě strádá. Po každého najdu celého zvadlého. Naštěstí po pár dnech mojí přítomnosti pookřeje. Nejsem namyšlená, prostě je to tak a u dlouholetých manželství to není nic neobvyklého. Partneři jsou na sebe tak napojení, že mají všechno společné, včetně tělesných neduhů. Krátce po mém příjezdu z nemocnice sanitka mě přivezla hned po ránu, se tu zastavil Pavel Toufar. Přivezl tátovi smlouvu od nakladatele, dali totiž dohromady kuchařku, která se bude jmenovat, když Helena není doma. Můj starouš doopravdy dobře vaří. Některé jeho speciality jsou jedinečné. Například umí báječná ovocná vína a naprosto skvělou ořechovku. V tom je nedostižný. Pavel je fajn, že to s ním dal všechno dohromady. Prý by chtěli udělat dva díly. Tenhle je hlavně o mase a klasické české kuchyni. Ten další by měl být o moučnících, ovoci a zelenině. Pavel přivezl tátovi rukopis knížky, tak se do toho hned pustím. Přečtu to také, víc očí víc vidí. Stejně nemám nikam chodit, mám odpočívat. Dostala jsem od pana doktora prášky, ty si mám brát a nemám se rozčilovat. Takže budu žít v posteli, budu číst, mám vedle sebe připravený komín knih. Budu ho postupně zdolávat. A budu hodně spát, jsem po té chemoterapii zdevastovaná. Zasloužím si oddychový čas. Pan doktor říkal, že bych měla být v klidu nejméně měsíc.
Tak jo, tak budu. Pavel se nezdržel dlouho. Trochu jsme si popovídali o životě a byl pryč. Táta mi pak říkal, že by Pavel chtěl dát ještě dohromady knížku o našem Jirkovi. Tak jsem zvědavá, jestli se do toho pustí. Jirku moc dobře znal, byl mu dokonce jako svědek na jeho třetí poslední svatbě. Řekla bych, že se mu Jirka dost svěřoval, bude mít určitě o čem psát. Pondělí 12. května 2003. Poprvé po dlouhé době je mi dobře. Nemám průjem, přestal mě trápit už včera večer. Spala jsem celou noc a teď je dopoledne a já ještě nemusela jít na záchod. Je to rekord a přináší mi to naprosto blažený pocit. Nikdy v životě by mě nenapadlo, že taková prozaická věc může navodit pocit absolutního štěstí. Táta taky vstal radostně, i on má dobrý den, protože nemá bolesti v zádech. Možná to způsobila spirála, kterou jsme dostali od Alenky s Rudolfem, která má pomáhat od bolestí. Ale je také docela dobře možné, že tátovi ulevil pouhý fakt, že je dobře mě. Já si myslím, že jsme natolik propojení, že si své bolesti i radosti vzájemně předáváme. Není nad to, když se člověk dobře vyspí. Mně má Pán Bůh rád, protože spánku mě nezbavil, spím dobře, většinou celou noc. Ovšem, kromě chvilek, kdy se ozve střevní peristaltika. Když jsem se o tom bavila s panem doktorem, také mi potvrdil, že spánek je při každé nemoci velkým pomocníkem. Kdo dobře spí, má větší naději na uzdravení. Podle spánku mám tedy naděje dost, což mě těší a uklidňuje. Chceme se vydat do Horažďovic na nákup a já se těším. I když většinou zůstávám v autě a nakupuje táta, stejně mi dělá radost, že mohu pozorovat cvrkot kolem sebe, že se mohu dívat na lidi a být mezi nimi. Někdy si mě někdo všimne, pozdraví, já odpovím, občas se mnou dá i do řeči. Sedím totiž u otevřeného okénka, protože pokuřuji a je na mě vidět. Ale mě to nevadí. Ráda si s lidmi povídám. Úterý 13. května 2003. Dívám se na obraz, který maloval můj dědeček. To byl svérázný člověk. A určitě za to mohou jeho geny, že jsem si tak zamilovala komedianství. A můj syn Jirka to po něm měl taky. Dědeček Karel Hudec byl povoláním architekt a akademický malíř. Pracoval v Jugoslávii, kde projektoval a stavěl. V Sarajevu nádraží a v Záhřebu divadlo. S babičkou se seznámil právě v Sarajevu. Byla učitelka a byla neodolatelná. Když se vzali, oznámila mu, že z prvního manželství má 6 dětí. Takže začínal hned s velkou rodinou, a do toho se narodila moje maminka Dragica. Tu dali na výchovu do Čech k tetě Aně, to byla tatínkova sestra. A tam byla až do svých 17 let. Právě jí vděčím za své ryze české vychování a určitě i nátoru. Teprve potom jela maminka do Sarajeva za svými sourozenci a rodiči. Přijela na nádraží a nikdo ji nečekal. Nádraží bylo prázdné, jen taková dáma v černém klobouku s dívkou v růžových šatech se procházeli po perónu. Tak si maminka sedla na koš a rozbrečela se. Za hodinu se rozlétly dveře, na perón vběhl dědeček a křičel. Co tady kolem sebe všichni chodíte? Tohle je tvoje máma a sestra a tohle je tvoje dítě. Středa. 14. května 2003. Vladimír Bernášek se mnou připravil veřejnou nahrávku pro Český rozhlas. Akce proběhla v divadle za účasti diváků a bylo narváno. Moji přátelé obsadili řadu a půl, všechny jsem je pozvala, protože se v poslední době málo užijeme. Bylo to moc příjemné, od bacha až po vlacha. Povídalo se o životě, o filmování, o Zdeňkovi Troškovi, v druhé části jsem odpovídala na dotazy diváků. Bylo mi dobře. Asi už se z krize dostávám. Vydržela jsem celé představení mluvit. Nedělalo mi to žádné problémy. Ani potom jsem nebyla zničená. Opravdu jsem potřebovala od chemoterapie oddych.
A teď už jsem zase jako sůl potřebovala vidět lidi, protože všechno je tak, jak má být. Čtvrtek 15. května 2003. Byla tu Marie s Vaškem a Lukášem. Ohlásili se několik dní předem, takže jsem se na ně připravila. Udělala jsem zelnou polévku, tu, kterou jsem se naučila od své maminky. Se zelím a mletým masem. Maso jsem předem opekla na oleji, to dá polévce zvláštní chuť. Z dalšího mletého masa jsem udělala čufty, to je samozřejmě také recept od maminky. Do masa přidám jenom koření a studenou vodu, protože potom je maso krásně šťavnaté. Jižní národy do masa vodu přidávají vždycky, protože jenom tak se jim podaří, aby masitá jídla byla krásně vláčná a měkká. Totéž platí osekané. Kdo do ní přidá vodu, má ji vynikající. Ale voda se nemůže jen tak na maso nalít, musí se pořádně zapracovat, provzdušnit. Skoro bych řekla našlehat.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A co když přijde někdo, kdo řekne, já vlastně nevím, co chci, ale něco chci. Mm-hmm,
2: jasně.
1: Jak s ním nakládáte?
2: Tam vlastně já jsem vytvořil metodu, jo, protože Viktor Frankl, který vlastně přežil několik koncentračních táborů a napsal, mě strašně inspiroval, napsal knihu Člověk hledá smysl, The Man's Search for Meaning, říká, že když má člověk smysl svýho života, tak přežije cokoliv. A ta metoda spočívá v třech kruzích. Zjistíte, kdo jste, to jsou ty vaše talenty. Pak zjistíte to, a to je samozřejmě metodou otázek, jako co vás baví tak, že to můžete dělat pořád a nejste z toho unavený. To vás dostává do takzvaných stavů flow, ve sportu se tomu říká zóna, kdy člověk dělá něco těžkého a na druhou stranu maximálně využívá to, jaké je ty talenty. Jo. A v té zóně se vylučují mimo jiné hormon, jako je třeba endorfin, který zabraňuje bolesti a únavě. Proto my to chceme a můžeme dělat pořád. To je důvod třeba, proč Patrik Šik, když byl otřesen a vlastně krvácel, tak tu penaltu kopl úplně skvěle, protože on tu bolest necítí v tu chvíli, když je v té zóně. Takže se ten první kruh, to je, kdo jste, ten druhý kruh je, co jsou vaše touhy, co vás baví. A ten třetí kruh je o tom, jaký máte osobní hodnoty. Protože osobní hodnoty odrážejí to, co my obdivujeme na ostatních lidech. Jo? Protože my jsme zvyklí žít v tlupách, v podstatě v nějakých týmech, v rodině a tak dále. A tím pádem vlastně my, ty naše osobní hodnoty, odráží to, co obdivujeme na těch ostatních. Tak si vezmete 5 lidí, u každého jednu vlastnost, kterou obdivujete, a to jsou vaše osobní hodnoty. A kde se ty tři kruhy protnou? Tak to je smysl vašeho života.
1: A kdy já poznám, jako váš klient, že už k vám nemám chodit?
2: Kdy poznáte, že už ke mně nemáte chodit? Ono to záleží, protože já s některýma lidma pracuju rok, s některýma prostě 2 roky. Je otázka vlastně, když ten člověk se někam posune, jo, často dělám i s nima cvičení, tak si představ, že si vyhrál tu olympiádu a teďka hrajou českou hymnu, jde nahoru česká vlajka, co vidíš, co slyšíš a tak dále, tu vizualizaci. A teďka píšeš dopis prostě tomu, já nevím, třeba jsem dělal s Davidem Svobodou, píšeš dopis tomu Davidovi Svobodovi, který je o 3 roky jakoby mladší, co se na té cestě stalo. My totiž, když se jakoby retrospektivně podíváme na zpátek, tak si většinou ten člověk je schopen vyjmenovat ty klíčové faktory úspěchu, co je pro něj důležitý a co není. Jo. No a pak se musí rozhodnout vlastně sám. Jo. Jako, já si nemyslím, že by člověk měl mít kouče na celý život, ale já buď těm lidem pomáhám s nějakýma situacema. Typicky třeba je nový generální ředitel nebo nový prezident nějakého regionu, tak mě dají na rok, protože já jsem tyhle ty role dělal, tak mě dají, jo, dostaň ho do toho, aby ty výsledky byly co nejlepší, nejenom ty finanční, ale samozřejmě i ta práce s lidma. Jo, to je jedna možná konfigurace, ale další třeba u těch sportovců je to i delší dobu. No, prostě.
1: Tak vy děláte slavné sportovce, děláte generální ředitele, to se k vám asi normální člověk vůbec nedostane.
2: To já mám jako velký sociální třídění, protože je spousta věcí na YouTube, na Instagramu, na Facebooku, na LinkedInu, které jsou úplně zadarmo. Já dělám prostě minimálně 1 až 2 prostě přímý přenosy za týden pro širokou veřejnost, kde nemusí vůbec nic platit. To je první věc, kde se naučí ty základy. Potom jsou už 3 knihy, který vlastně jsem napsal nebo spolutvořil. Potom můžou přijít prostě na seminář, který je za rozumný peníze, kde je 15 až 20 lidí, které je na celý den, velmi interaktivní. A když je to jednak jedný, no tak jako na základě toho vlastně, co já umím, tak ta cena není úplně jako malá. To tak je prostě, to musím jako přiznat.
1: Takže třeba prodavačka Stezka k vám asi
2: prodavačka
1: Stezka nemůže
2: se
1: přijít.
2: Může podívat, prodavačka Stezka se určitě může podívat na ten internet, jo. A nebo může přijít na ten, i prodavačka Stezka může přijít na ten seminář, kde je 15 lidí, jo, a je to vlastně velice interaktivní, no, celý den, jo. Takže ta jako škála je široká, ale jako já prostě, když koučuji někoho jednak jedný, tak je to vlastně stejný penzum času, jako kdybych někde přednášel. A proto je to i takhle prostě udělaný, jo. Ale koučuju jak lidi, jak umělce, sportovce, tak prostě lidi z biznisu. Jo. Ono to zase nejde, abyste třeba koučili 100 lidí, tak to bych nedělal nic jiného než to koučování. Jo. Mě baví i ty ostatní věci přednášet. Já přednáším na řadě univerzit a tak. Ale takhle to je. No.
1: Vy jste zmínil ty knihy, 3, tu třetí právě máte, ano, tady. Tak jak se liší
2: rodina,
1: od těch 2 předchozích?
2: Jako ano, tady jako tady ta vlastně kniha vznikla během covidu, protože ta rodina je vlastně kotva určitá v té lidské společnosti. A my se často bavíme o rodičích, o dětech, ale jako nikdo se na to nepodíval ještě jako na ten tým. Jo. A já, protože jsem vedl opravdu týmy o 4 lidi po mnoho tisíc lidí, tak jsem některé ty prvky z toho do té knihy zařadil. Katka samozřejmě, Novotná, teď už bude velice brzo Krůtová, protože se vdává, tak vlastně ona od 9 let pracovala s dětma. A v čem je úplně unikátní, je to, že my jsme vždycky nahodili nějaký téma na internetu, hovořili jsme o něm právě v těch live přenosech. A potom jsme vstřebávali zpětnou vazbu od rodičů, často od dětí a tak. Takže v tom je unikátní, že vznikala velice, velice interaktivní. A je vlastně o tom sebepoznání, o poznání těch ostatních a jak rodina může fungovat, jak tam fungují ty vztahy a jak může rodina fungovat jako tým, protože talenty jednoho člověka pokrývají vlastně slabé stránky druhého, jo, třeba tatínka, a zase talenty tatínka můžou pokrývat vlastně ty slabé stránky té maminky, takže tam je velká synergie v té rodině.
1: Mluvil jste o olympionicích, jsou to vaši klienti, mluvil jste o panu Šikovi. Chystáte se na olympiádu?
2: S olympiádou se to má tak. Já jsem už byl zaregistrován, ale bohužel za současných podmínek jsem se rozhodl na olympiádu nejet, protože bych tam vlastně musel být jenom v pokoji, a když bych komunikoval elektronicky s těmi olympioniky vlastně.
1: Jak to jenom v pokoji?
2: No, v hotelu, protože na ty sportoviště budou mít přístup pouze ty sportovci a jenom prostě velmi omezený počet lékařů nebo trenérů. Takže prostě, já nevím, mentální kouč nebo kaplan českého olympijského týmu, tak my zůstaneme vlastně tady a budeme vlastně s těma sportovcem komunikovat online. Ono ta dneska, jako to není tohle problém, to není nic novýho, protože 90% těch sportovců se jako rozjede po světě. Takže já jako se s nima někdy vidím v Praze nebo někde po světě, ale většinou je to elektronicky.
1: Mrzí vás to, že nepojedete do Tokia?
2: No, trochu jako přiznám se, že mě to mrzí, ale za těle těch podmínek já jsem udělal toto rozhodnutí a budou další olympiády. Hlavně, aby prostě to vyšlo našim sportovcům, kterým držím prostě palce, a aby ta olympiáda jak v těch podmínkách proběhla aspoň nějak prostě rozumným způsobem, jo, když tam těch diváků nebude moc být plný stadion vlastně.
1: Pozorujete, že se na výkonech těch vrcholových sportovců negativně odrazil COVID, ať už ho měli nebo neměli?
2: Rozhodně, protože ty stavy, kdy vlastně ten sportovec je v té zóně, v tom flow, tak mimo jiný velmi, velmi důležitou roli v tom hraje to publikum, protože to publikum vás zdravým způsobem tlačí prostě a vytváří prostě takovýto adrenalinový prostředí. A to tam chybí tohle z toho. Dokonce, ono bohužel, když se s nima třeba bavím, s fotbalistama, tak teďka třeba mistrovství Evropy, tam nějaký diváci jsou, takže to je tak jako dobrý, ale dřív se to hrál úplně bez diváků. Tak oni ten výkon podají, ale je to stejný jako na tréninku. Ten trénink není nikdy jako ten zápas. Na tréninku nevytvoříte prostě takovou zátěž, jo, hlavně mentální, jako je na tom zápase. Takže je dobře, že se ty diváci vlastně vrací do toho hlediště. A ono je to dobrý nejen pro ty sportovce, ale i pro ty diváky. Ale jako zcela jasně, že v momentě to navíc má jako vlastně důsledkem toho je snížená imunita toho sportovce, když hraje před prázdným hledištěm. Vysvětlím proč. Protože všechny ty hormony, ať už je to prostě endorfin, dopamin, jo, když hrajou kolektivní sport, tak je to serotonin, oxytocin, tak všechny tyhle ty hormony vlastně znamenají to, když se vyloučí, že se vám zvedá imunita. Když se tolik nevylučují, když jste hrajete před vyprázdněným hledištěm, tak ta imunita se nezvedá, ale snižuje naopak.
1: Mě teď běží hlavou, tak to jsem zvědavá, jak to na té olympiádě dopadne.
2: Tak tam bude 50% v těch ochozech, jo. Když to budou diváci jenom z jedné země, z Japonska, z pochopitelných důvodů, tak ale myslím si, že vytvoří rozumný prostředí.
1: Aspoň něco.
2: Určitě. Jo,
1: Pane Milfajte, děkuji, že jste přišel do pořadu Nebezpečně. Nashledanou.
2: Díky moc krát, nashledanou.
1: To je pro dnešek vše. Těším se na XTV. Opět na viděnou.

0: A za lidi, dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Jak pak jste se těšila na mě?
1: Já se na vás těším vždy.
0: Vždy? Někdy méně, někdy více.
1: Ne, vždycky více.
0: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
1: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
0: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
1: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
0: No, to je hrozný, ale něco se děje.
1: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
0: Ne, tak počkejte, že to děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
1: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
0: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
1: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
0: svítí
1: naladěná.
0: Svítí vám očiska.
1: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
0: Vy to máte to ráda?
1: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
0: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
1: Ne, lepší jsou višně.
0: Že višně taky
1: višně
0: jsou.
1: Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
0: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli jsem tam vybuchnul odpad nebo něco, a on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
1: Ve 2 ráno, jo?
0: No, tak on je tam přes den v noci, občas manželka, občas děti.
1: To je nějaká tuhá ryba.
0: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
1: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. On říká, to byste nepřežili.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Změněným rukopisem. Slovíčka plná hnisu, vykřičník za dopisem, výstřely těžkou

jsem čekal svoje kamarády a nechal otevřené všecky dveře v blátivých bagančatech. Někdo mi v duši šlape a blíny jedovaté zasadil pod okapem, znát aspoň křestní jména anebo souřadnice.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka, dobrý den.
1: Dobrý den, mistře.
0: Už jsem se na vás těšil.
1: Já jsem se na vás taky těšil.
0: A prázdniny a oni jsou pořád nějaké události.
1: Pořád jsou nějaké události, ale já doufám, že vy si najdete čas teďka v poslední době aspoň občas skočit na ty ryby, ne? Chodíte na ryby? Jak to?
0: Tak to už je dávno pryč, moje rybářská kariéra, ta skončila 14. rokem života.
1: Opravdu, vy už nemáte ten rybářský lístek a pruty a tak? Kytáru a kotlík?
0: No to je něco jiného.
1: No kotlík na rybách, ne?
0: Myslím, že to tak úplně nesouvisí. To vám někdy vysvětlím. Ale pojďme, mám zajímavá témata.
1: Tak pojďme na ně.
0: Podívejte se, sesaďte Bidena i hned. Už není schopný prezidentování, žádají republikáni. Je to tady?
1: No, ale jako mě teda to zaráží docela tohle, že žádají republikáni, jo. Proč to chtějí? Teď ty republikáni přece musí držet palečky tomu Bidenovi, aby to doklepal až k těm volbám, protože pokud to bude tento duel, tak asi nikdo nepochybuje o tom, že ten Biden to jako úplně nevyhraje, ne?
0: Tak myslím, že ukázala ta slavná debata.
1: No, slavná debata ukázala, no.
0: No a vy teda myslíte, že z hlediska taktiky anebo strategie, že to je špatný krok?
1: Toto? No jistě, protože oni mají teďka, řekl bych, tři možnosti. Jo? A doufám, že se teď na to nikdo nedívá z demokratické strany, aby jim to vyslepičil, protože já bych opravdu nerad radil demokratům, jak vyhrát volby, ale ono to určitě možné je. A je to právě, týká se to osoby prezidenta Bidena, jo? Protože Amerika je rozpolcená, oni nenávidí toho Trumpa půlka a ta druhá půlka, která ho nenávidí, tak jde o to, aby šli volit Bidena, jenomže teď už se ukazuje, že prostě přišlo nějaké to dítě, které řeklo to pověstné, ale vždyť on je nahý. To znamená, v té debatě se prozradilo to, co už celý svět dávno ví, že to je prostě pomatený stařík, který tam Bidenuje, neví, kam má jít, z té debaty ho musel odvádět doprovod, občas netuší, co mluví, plete si Irán s Irákem a tak dál. Dělá to dlouho, no a teď to prostě vypadá, že ani ti demokraté už by tomu Bidenovi hlas nedali. Takže tři možnosti. Za prvé, budeme držet palečky, republikáni to pochopí, nebudou žádat stažení, voleb se zúčastní Biden a prohraje. Mhm. Pak je možnost, že ho stáhnou a nahradí ho někým jiným. To znamená, já bych se tak trošku bál, že jakákoliv jiná osobnost, která přijde, nebo osoba, která může být třeba úplně neznámá, tak zvítězí ta nenávist vůči tomu Trumpovi v té společnosti a oni řeknou, no radši dáme šanci na ty 4 roky někomu, o kom sice moc nevíme, ale furt lepší než ten Trump, toho už známe dobře. A pak je ještě možnost, kdybych já byl volebním strategem týmu demokratů, tak bych zkusil navrhnout, protože oni mají v druhé polovině srpna takový ten convention demokratický, to je takový velký sjezd, který definitivně oficiálně potvrdí, kdo bude za demokratickou stranu kandidovat. A tam se také dozví svět jméno viceprezidenta nebo toho kandidáta na viceprezidenta. No a pokud já bych byl tím strategem, tak bych udělal tu kampaň na toho viceprezidenta, protože řekl bych, tak pojďme zvolit Bidena, je to jeho vrchol kariéry, poslední volby, tak mu dopřejme mu důstojné poslední vítězství, on potom odejde do důchodu a tady vidíte tu osobu, která jde po jeho boku, protože když odchází prezident, tak ten toho jeho úřadu se chápe ten viceprezident. A to, kdyby byla nějaká zajímavá osoba, tak by mohl ten Biden odstoupit, ale až po těch volbách. A toto si myslím, že by mohlo vést k vítězství nad Donaldem Trumpem, protože by ti lidi nevolili Bidena. Vlastně by volili důstojný exit toho Bidena z politiky, takže vlastně by jim to nedělalo žádný problém, že je dementní a tak dál, ale dávali by hlasy tomu viceprezidentovi, který by byl novou třeba demokratickou hvězdou. Tak uvidíme, no, uvažuje se o Michelle Obamové, a další padají tam různá jména a to bohužel, já se trošku bojím, že to jsou všechno lidi, kteří by Donalda Trumpa porazit mohli. Takže doufám, že to teďka nikdo neslyšel.
0: A ta paní Obamová, jak jste, není to taková trošku jejich Pekarová?
1: No to nevíme, tak paní Obamová, podle mě, já bych ji nepodceňoval. Jo? To není Pekarová.
0: Není?
1: Já myslím, že ne. Prosím?
0: Predajkyně.
1: No, tak predajkyně je Pekarová, jo, ale no, já jsem měl možnost s paní Obamovou se taky potkat a nebo jí sledovat, co říká. Byla tady v Praze dvakrát a na různých dalších akcích a já bych jí nepodceňoval. Ona je určitě je gramotnější než Hillary Clintonová a určitě je asi tak 100 milionkrát gramotnější než naše Pekarové Markéto. Mm-hmm.
0: Jurečka neustoupil. Prolomení bankovního tajemství se může týkat až milionu lidí. Představte si, pane Macinko.
1: No to je hrůza toto. To je fakt neuvěřitelné. Jurečka neustoupil. Jurečka bojuje o to, že on zví, jak je minister sociálních věcí, tak asi má na starosti ty sociální dávky a on touží potom, aby co nejvíce lidí bylo na sociálních dávkách. Dokonce se tím ta vláda chlubí, jo. Víc lidí na sociálních dávkách, takže to je bezvadné, všichni budeme na sociálních dávkách, to je asi jejich nějaký sen. No a teď se ukazuje, že ale aby lidé mohli být na těch sociálních dávkách, tak Jurečka chce, aby stát viděl na jejich bankovní konta. Viděl tam ty pohyby, na co lidé utrácejí, jaký mají zůstatek. Prostě oni chtějí vidět do posledních detailů našeho života. Já nevím, se bojím, že za chvilku už pan Jurečka nám bude chtít líst i do postele, což je teda mimořádně odpudivá představa, no tak zatím nám chce lézt na bankovní účty. A já se teda divím, že tohle už je téma, které je tady v tom veřejném prostoru nějakou dobu. To teď nespadlo jako z nebe nebo z Marsu. Já se divím, že jsem ještě neslyšel ani jedno jediné slovo od předsedy vlády, nejlepšího premiéra a světového lídra Petra Fialy. Ty zarytě mlčí, dívají se jinam. V podstatě cokoliv si kdo vymyslí z té vlády, tak si nadiktují, protože mají většinu všude, kde to jde. No a naprosto nerespektují nic. Jim je všechno jedno. Oni diktují. To je normálně diktát, to je Fialová diktatura, protože tady proti těmto nápadům se vymezila centrální banka a řekla, zvažte, jestli takovým rozsahem chcete vstupovat invazivně do intimních oblastí lidí ve smyslu jejich financí. Velmi to zkritizoval Nejvyšší soud, který také řekl, že to prostě není správně. Dramaticky to kritizuje dlouhodobě Úřad pro ochranu osobních údajů, což je prostě také nějaká významná instituce. Ty dokonce tvrdí, že to je jednoznačné prolomení bankovního tajemství, což je úplně neuvěřitelné. To snad neuměli ani komunisti v 70. letech. Dokonce i taková ta vládní zmocněnkyně pro lidská práva, což není úplně, u ní bych jako nečekal, že se bude vymezovat vůči tady této vládě, tak to také kritizuje. Všichni to kritizují. A co dělá Jurečka? Neustoupil. On to prostě chce. To je normálně Fialová diktatura.
0: A nemůže to být, pane Macinko, tak, že ten člověk už je jednou nohou z politiky. Od lidovců určitě z pozice předsedy, takže v rámci toho má jakousi poslední velkou jízdu, že je vykonavatelem nějaké černé práce.
1: Je to tak, já si to taky myslím. Je to možná nějaké zadání někoho, o kom my nevíme. Nechová se tak jenom Jurečka, chovají se tak téměř všichni. Když vidíme, jak tady pustoší stavební řízení Ivan Bartoš, jak tady pustoší poslední zbytky nějaké demokracie Vít Rakušan a Svobody, jo? Jak tady pustoší poslední zbytky naší suverenity, státnosti a národních zájmů, prostě vůbec celé to vazalské hnutí STAN a dohromady Stop 09, tak to opravdu jako začíná připomínat nějaké fakt velmi rozsáhlé spiknutí, které má naši zemi zničit. Takže máme vládu, která jejíž programem je zničit naši zemi.
0: Tak nová olympijská kolekce pod tvrdou kritikou Šebrleho i veřejnosti. Sportovci budou za hastroše, shodují se a mluví o ostudě. A teda já se přidám k panu Šebrle.
1: Vám se to jako nelíbí?
0: Mně to přijde naprosto ujetý, ale já v tom nevidím. Já asi jsem ten poslední, kdo by mohl nějak kritizovat módu. Jo. Podívejte se, já tady sedím v košili a v maskáčových kretěsech. Ale
1: to nejde vidět.
0: Já vím, no právě.
1: Ale potvrzuju.
0: Ale toto mně přijde úplně ujetý a já nevím, co v tom mám hledat.
1: No já taky ne, no.
0: Tady jako typický český sportovec.
1: No, to je ty, jako, to jsme asi už nakoupili nějaký Mexičany, ne? Třeba je to fotbalista.
0: Ať je co chce, ale já tam chci českýho Honzu, ne?
1: No jasně. No tak, ne, to je vždycky taková klasická debata jednou za 4 roky, kdy se objeví před olympiádou nějaký excentrický, potrefený návrhář a vymyslí nějakou takovou šílenost, tadyhle župan, no a já mám pocit, že podobné články čteme vždycky před každou tou olympiádou, že to je vždycky šílený, jo, jakože, no, tak tentokrát...
0: Takže vy to vlastně berete, říkáte?
1: Ne, tak nic, tak já bych si to na sebe nedal, ale já nemůžu do toho co mluvit, protože já nejsem žádný sportovec. Pokud je někdo vrcholovým sportovcem a má šanci na to, že by mohl získat olympijskou medaili, no tak ty by si možná mohli říct, co jste se zbláznili, tohle to si na sebe nikdy nevemu, ale těžko říct. No, mě zaujala ta osoba toho člověka, co to navrhnul, tak prostě, když se na něj podíváte, tak zjistíte, že tadyhle Český olympijský výbor přenechal zakázku na tvorbu tady té olympijské kolekce jako evidentně nějakému letenskému nebinárku, které je v klimatické úzkosti, takže vzniklo z toho toto. No, tak já teda jenom doufám, že ty dresy aspoň zachraňují planetu, když už to vypadá tak, jak to vypadá. Jo?
0: No, myslíte, že to třeba neměli, aby to bylo střízlivější, svěřit panu Knížákovi?
1: No tak právě jako pokud chtějí něco jako výstřednějšího, což jako nepochybně tohle to budí emoce, tak ten Knížák by to určitě taky naplnil, ale kdyby to dělal Knížák, tak by to aspoň mělo nějakou duši a mělo by to nějakou filozofii a mělo by to určitě nějakou symboliku. Jo? Takže toto nemá nic. A mimochodem, teď se ukazuje, už to nějak vyplouvá na povrch, že já teda nevím, kolik to stálo, jo. Nevím, kolik za to ten olympijský výbor utratil, ale jak známe tady ty instituce, tak obvykle ta cena bývá tak o nulu větší, než by třeba musela. A já jsem zjistil, že tady tohle, nebo něco velmi podobného tomu, se dá koupit na AliExpressu. Víte, co je AliExpress?
0: No to je nějaký internetový obchod, kde vy progresivní lidé nakupujete
1: to, určitě. No to my právě progresivní lidé tam nenakupují, protože to je čínský obchod a tam se tady tyto věci dají z Číny koupit, ono to sice jde jako delší dobu, ale opravdu to jsou jako dolarové položky, takže vy si můžete tady koupit něco za dolar nebo za dva a normálně vám to přijde a tady byste za to stejné utratil třeba 1000 korun, jo. No a teď jako je vidět, že já nevím, jestli to přímo nakoupili v AliExpressu, ale minimálně se tam ten člověk inspiroval, takže ono to není nijak originální. Takže jestli to kritizují, že za hastroše, tak ještě, že jsou to jako okopírovaní hastroši. Jo?
0: Proč myslíte, pane Macinko, že je jedním z těch modelů muž tmavé pleti, když se jedná o naší zemi?
1: No, protože to je jasný, tady my se připravujeme na to. Já teď se nechci dotknout nikoho, žádné firmy, ale my přece žijeme ve světě takzvaného ESG, kdy dneska už ty větší firmy, které mají určitý počet zaměstnanců nad, já nevím kolik, 200 nebo 500, tak už musí povinně, kromě svých výročních zpráv, musí zveřejňovat také nefinanční zprávu. A to znamená, jak se chovají k přírodě a ke klimatu, jakou mají musí si spočítat uhlíkovou stopu, jak se chovají k menšinám a tak dále, jestli jsou správně uvědomělí. Jo? A to třetí, to je to S. Jo? A to G je, jakým způsobem ty společnosti jsou vedeny, jestli tam mají dost nebinárek v boardu, jestli jsou genderově vyrovnaní a tak dále. A tato zpráva už začíná být důležitější než ta zpráva finanční, zejména když třeba jdete do banky a chcete získat nějaké bankovní financování nějakého projektu, tak tu banku už dnes musí taky víc zajímat, jako máte uhlíkovou stopu a jestli jste ekologičtí, jestli máte nebinárka, jo, jestli prostě jste dostatečně tady
0: multikulty,
1: že jo, a za každou takovouhle věc tam máte čárku a oni jako řeknou, no, výborně, dali jste si tady Mexičana na prezentaci, tak to vám, sice ten váš projekt je naprostá ptákovina, ty peníze vylijeme do kanálu, ale máte Mexičana, tak vám to dáme. To je dnešní svět a já bych zatím viděl toto.
0: Tak, pane Macinko, včera tady byl a tady všude seděl a říkal prezident Miloš Zeman, Biden a Trump byli vyrovnaní. Tím měl na mysli tu debatu.
1: Fakt, jo.
0: Orbánův návrh na zastavení palby je správný. V České republice obrat nečekám. Návrh na mé vyznamenání zamítly poslanecké nuly.
1: No.
0: Tak.
1: Tak. Já bych se zastavil u té poslední věty. Návrh na mé vyznamenání zamítly poslanecké nuly. Tak teď se ještě ukáže, jestli to zamítne taky prezidentská nula. Protože poslanci jsou opravdu nuly a ty žádné vyznamenání nikomu nedávají. Vyznamenání o tom rozhoduje prezident republiky s kontrasignací nejlepšího premiéra a světového lídra. Jo?
0: Jako to on může na UV sám rozhodnout tam?
1: No, může, no. Tak on to tak rozhoduje, on rozhodne a dá to Fialovi a ten to jako kontrasignuje, jo? Aby to bylo jako, že to je státní vyznamenání. Jenže toto je fakt podle mě obrovská ostuda. Je to obrovská ostuda té poslanecké sněmovny. Protože ať si o komkoliv myslíme, co chceme, tak Miloš Zeman 10 let ta vyznamenání uděloval. Mm-hmm. On 10 let byl nositelem z titulu své funkce řádu Bílého lva a řádu Tomáše Garrigua Masaryka, tedy dvou nejvýznamnějších našich státních vyznamenání. A on tím, že jako musí být vlastně velitelem toho řádu, že jo, toho řádu Bílého lva a řádu Tomáše Garrigua Masaryka na to, aby je mohl udělovat. A za těch 10 let, i když můžeme třeba mít pochybnosti nad tím, jestli tomu nebo onomu bychom to mi dali nebo nedali, tak přesto ta vyznamenání dostala jako 10.

0: potvrdilo to, že vlastně on 10 let, jak Václav Havel, tak Václav Klaus, tyto řády uděloval. No a toto je vlastně ze strany těch poslaneckých nul. Je to vlastně urážka všem těm lidem, který prezident Zeman to vyznamenání dal. No a já si nemůžu tady, nemůžu si nerýpnout. Vlastně jeden z posledních lidí, komu udělil vyznamenání, byl přece Miláček naší vlády a Miláček poloviny poslanecké sněmovny, prezident ukrajinský Zelenský. Takže oni vlastně tímto spochybňují vyznamenání Volodymyra Zelenského. A je to jako obrovská ostuda. Je to jenom ukázka opravdu, že jsou to nuly, zapšklé nuly, žlučovité nuly, nepřejícní lidé. No. Škoda, že máme takové zástupce v poslanecké sněmovně. To pak ta země má vypadat.
1: Tak. Orbán v Kyjevě. Požádal jsem Zelenského, aby zvážil příměří. Představte si, našel se první člověk, který mluví o příměří a no, bude to chci mír, co?
0: No, chci mír by chtěl mír, jo. My chceme mír, to je taky jako extrémní, to je nereální v tuto chvíli rychle zařídit mír, ale ta cesta k míru je určitě příměří. Jo, to je správně, určitě to je správně a i když to tady ty naši války chtiví politici nechtějí vidět, tak prostě příměří vždycky je výhodné pro tu slabší stranu. Vždycky. Za každých okolností, v každé válce. To znamená, toto je vlastně velmi proukrajinský postoj. Žádat příměří je velmi proukrajinský postoj a jako neznamená to mír. Příměří není mír, ale zároveň to taky není kapitulace. Příměří je jenom preference života před smrtí. To je příměří, to není nic jiného, to je cesta, kdy preferujeme život, zatímco ti, kteří odmítají příměří, preferují smrt. Tak je to jednoduché. A podívejme se na každého, kdo teďka po Orbánovi pokřikuje a kdo se mu pošklebuje, tak tito lidé všichni preferují smrt před životem. Mm-hmm.
1: A pane Macinko, ještě mě vysvětlete vy jako politik, praktik, co mám číst za tím oblečením vždycky toho pana Zelenského, protože potom na těch fotografiích to vypadá, že tady je státník a tady je estrádní komik.
0: Státník a estrádník.
1: A nic proti tomu, jako, ale to má nějaký hlubší význam? No, že bychom mu tam poslali ty olympijské?
0: No, to jsem právě taky si říkal, teď si představte, že by tam fakt pan Zelenský stál v té naší olympijské kolekci, jo. No, tak, ale se podívejte se i na ty lidi za ním. Oni jsou všichni takhle jako válečnicky oblečení, takhle
1: to
0: jako...
1: To má symbolizovat, jsme ve válce, jo?
0: To má symbolizovat, že jsme ve válce, přesně tak. Mm-hmm. To je, vždycky si, vzpomeňte si, když vždycky se někde něco událo, jo, nějaká povodeň nebo něco, tak ministr vnitra okamžitě skáče do vrtulníku, nejde oblečený jako v kravatě, ale jde tam v tom tričku, kolikrát ještě maskáčovém, aby ukázal, jak je v podstatě, jak tam, kdyby tam nebyly kamery, tak už by málem taky odhazoval nějaký kameny, nebo nahazoval ty hráze, takže vždycky ty politici si na tom dělají trošku PR-ko a nevím, já nechci úplně tady zhazovat soudruha Zelenského, že si dělá
1: to
0: PR-ko.
1: Vůbec ne, já jenom...
0: Ale je to asi, je to opravdu symbolika toho, že ta země je ve válce, jo, takže... Aha. A on tak chodí teďka všude, takže...
1: Takže je to taková, jak se říká, hezký český image.
0: Je to takový image, no. Ale jako podložený tím, že ta země je skutečně ve válce, jo. Mm-hmm.
1: Tak pojďme dál. Státní zastupitelství podalo obžalobu na 9 podezřelých z korupční kauzy Dozimetr. U 2 navrhuje dohodu. No tak podívejme. Dozimetr je na scéně.
0: No, Dozimetr, no, tak... Dozimetr je vlastně taková vlajková loď našeho hnutí STAN, že? Mm. To je vlastně nejviditelnější výsledek existence hnutí STAN je tady tahleta korupční a vyděračská kauza Dozimetr, kde mafiánčíci z hnutí STAN ovládli dopravní podnik, což je největší asi firma, která má nejvíc zaměstnanců státní, jo, má obří rozpočet, já nevím, 30 miliard, jo, tam Tam těch dír je, kde se napakovat.

0: Takže dopravní podnik je dlouhodobě pod náletem různých mafiánů, zlodějů. No a teď se tady na této dojné krávě samozřejmě rozhodli přiživit soudruzi z hnutí STAN, tak ono to odkrývá to podstatu a podstatu vůbec existence, smysl existence hnutí STAN, že to není žádná politika, že to není nic líbivého, ale de facto lec, kdo by mohl nabít dojmu, že tam ty lidi si prostě přišli brutálně nakrást. Mm-hmm. A teď se to snaží všichni kličkovat, tak já jenom připomenu ani ne tak o co v této kauze jde, ale z čeho jsou ti lidé obžalovaní. Jo? To znamená, je to účast na organizovaném zločineckém spolčení, jeden bod obžaloby. Přijímání úplatků, jo? Úplatkářství, podplácení, to je další. Praní špinavých peněz, jo? A nedovolené nakládání s drogami. Jo? Největší trest, který tam hrozí, je 13 let, takže to je, řekl bych, asi nejpřirozenější a nejuvěřitelnější výstup hnutí STAN a vlády hnutí STAN. Jo? Oni tohle to rozjíždí, tak jako doufají asi, že si toho jako moc jako nikdo nevšimne. A když je problém, tak zase uvidíme, jak budou to zakrývat. Takže už se nablíží srpen, v Praze zase projde alegorický průvod gejů, v jeho čele zase bude Vít Rakušan, jo, s Vítkem Bartošem a tak dále, aby ukázali, ne, my nejsme žádní zloději, mafiáni, překupníci s drogama, úplatkáři a organizovaný zločin. My nám přece jde o ty menšiny a to je to hlavní, co nás vystihuje. Takže to je hnutí STAN, které nám dnes vládne. Jedno hnutí STAN všem vládne. No a
1: vy jste myslel Ivana Bartoše, ne Vítka Bartoše.
0: Já jsem řekl Vítka, pardon.
1: No, ne, já no, bych věděl, jestli se náhodou něco nezměnilo.
0: ne, ale jsem myslel
1: ještě
0: Ivana
1: k tomu,
0: Bartoše.
1: Tady toto je ten pan Redl. Podle tedy informací veřejných, tak je to vlastně akcionář STANu. Možná no, majoritní, ne?
0: Jo, to je spolumajitel STANu a spolumajitel všeho možného.
1: Že podle fotky to je Dobračisko.
0: Jo, jako vypadá pokorně.
1: Pokora,
0: je takový ten úsměv, trošku šibalský. Jo. Asi, já nevím, když se podíváte tady na toho policistu, jestli to můžete zvětšit, jak tam jde. Jo. Tady ten. Mhm. Tak on tak jako divně kouká. Já mám pocit, jestli oni si nešpitají nějaký vtípky.
1: Jo.
0: Protože ten Redl se pak usmívá, tak uvidíme. No. Ale 13 let v bani, ale on dostane milost.
1: Určitě.
0: Tak on totiž podle všeho zřejmě, nebo mohlo by se jako leckomu také zdát, ať to tady neříkám tak úplně na plnou hubu. Kromě toho, že jakoby mohl být spolumajitelem hnutí STAN, tak by taky mohl být spolumajitelem soudruha generálprezidenta, protože to je v podstatě, když vidíte, co říká, tak on opakuje úplně papouškuje všechno to, co říká STAN, takže ten má možná zaděláno na milostěčku.
1: Tak jo, jsme na konci, pane Macinko, to je všechno a já se těším na příště.
0: Taky se těším na příště.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Potrženo sečteno a dnes byl naším hostem pan Petr Macinka.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: V Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně praští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak, teď můžete informovat veřejnost tak, jak by se mělo, tak povídejte,
2: já
1: čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo. A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo, protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza, ve státní správě na magistrátu, no tak se vytáhli taxikáři, že jo, taxikáři kradou. Jo, takže se vytáhli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám tak vlastní zkušenost, já jsem z Troje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná, ale
2: a vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u Profesional Taxi. A
1: to bylo to Profi Taxi?
2: Profi Taxi, no to, ono to bylo oficiálně Profesional Taxi, SRO, ale zkráceně Profi Taxi, obchodní značka. Takže Profi Taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých benekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měli podíl cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností CA.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávali letáky.
2: No, svým způsobem ano. A vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800. Jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš tak sportovně.
1: Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář. Ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď, vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 800, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco schnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha. Už tomu rozumím, takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude, protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 000. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 000.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jak jo? No.
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3,5 000 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a jo, to je nějaký oficiální údaj, jo?
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit, už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války.
2: Teď mu jich uteklo přes 80 tisíc.
1: Dobře,
2: dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku. paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? A v té době oni neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
2: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
2: Nechceme, my
1: ale
2: chceme.
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového?
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec, že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mhm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: v Istanbulu. Nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každý. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička?
2: To je majitel radiotaxi AAA, jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiném to
1: úplatek
2: není.
1: Za...
2: No to není úplatek, to je platba.
1: No
2: to je,
1: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to úplatek.
2: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov, a na druhou stranu ty vozy, které vidím je po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a samá nová auta a říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 1800 na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo. Když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun, jo. A platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16-hodinové směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
2: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte.
2: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřad je, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce na
2: shledanou. Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Na shledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný, nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy, zpívá o kraji, kde ti

zemi jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesměší, čas neměší, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem pít.

0: pak hop, a pak hop, a pak hop, a pak hop, a pak hop do moře pívá.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rád vás vidím, pane Macinko.
1: Já vás taky.
0: Tak, Piráti chtějí, aby Pospíšil rezignoval. Vadí jim jeho spojení s kauzou Dozimetr. Takovej hodnej, poctivej člověk. Pane Macinko, ten svět, kam to spěje?
1: No, to je prostě legrační, ale... Jako to, že Piráti chtějí teď, jako aby Pospíšil rezignoval, je legrační na Pirátech, protože máme 2 nebo 3 měsíce do voleb. Pospíšil nemá žádnou funkci na magistrátu, on je zastupitelem, takže je to od Pirátu taková trošku nedůvěryhodná hra. Jako rychle křičme, že to je zloděj, aby náhodou nebyl, aby to náhodou nespadlo i na nás, protože my s těma zlodějima vládneme. Jo? To je prostě snaha zbavit se másla na hlavě, který mají všichni. No, dobrý se podívat, trošku rozkryt si tu mapu. Jo. Co je to hnutí STAN? Možná bych začal od toho, proč se to jmenuje Dozimetr? Nevíte, proč se to jmenuje Dozimetr?
0: Já tomu říkám slepičák.
1: No, tak já vím, že vy jste na ty slepičky totiž, takže vám je tohle bližší. Ale já taky nevím, proč se tomu říká Dozimetr. Jo. Ale jako tak představím si, že Dozimetrem se měří radioaktivita, a radioaktivní se zřejmě stalo teďka hnutí STAN. A teď prostě se bude předhazovat, kdo se s nima baví a kdo se s nima bavil, tak ten jako je radioaktivní a měl by rezignovat. Jo? Takže připomeňme si, že s hnutím STAN to vždycky pekla topka. Top STAN ve sněmovně, topka se STANem šli do posledních pražských voleb, které byly před 4 roky, vládli tady spolu, takže nepochybně teďka i co se ukazuje, že prostě ta topka má, možná sledovala podobné cíle jako ten STAN. A nebo zejména aspoň někteří lidi, kteří jsou napojení tady na pana Pospíšila. Je to mrzuté. Před pár měsíců, před volbami je to opravdu mrzuté. Zejména když se ukazuje, že tady vládne na magistrátu nějaká vláda, která jejíž členové jsou pozatýkaní ještě v době toho prvního svého nebo toho období, to znamená, oni ho ani nedovládli dokonce. Navíc ta kauza se vyšetřuje už několik let. Tak to jako vypovídá o tom, že tady ty lidi v podstatě kradou tam úplně od první vteřiny, co na ten magistrát vkročili.
0: A v podstatě tam... Na co by čekali zase na druhou stranu.
1: V podstatě tam šli s tím. Ano, jo, na co by čekali.
0: No a teď dobře, ale vysvětlete mi, proč chudák Meda má trpět.
1: No protože jako... Protože to, topka tam s nima vládla, šli dohromady. Jenže co se stalo asi tak před rokem? Před rokem, touto dobou, nebo možná trochu dřív, se přece ta koalice Top STAN na pražském magistrátu trošku tak jako rozklížila. A rozklížila se proto, protože na celostátní úrovni se jako hnutí STAN se domluvilo přece s kým? A s Piráty. Vznikla Piráti STAN. Slavná velká koalice Ivana s Vítkem, budeme bojovat proti korupci, Hlubuček hnedka si dal fotku s Václavem Havlem a citát, jo. Bezvadný, takže jako Piráti se taky smočili se hnutím STAN. A byla to velkolepá kampaň, všichni jsme to viděli. Jak vylezlo hnutí STAN po zádech nebohých 4 Pirátů do sněmovny. Takže oni jsou s nima jako taky namočení, takže taky ten Dozimetr dělá jako radioaktivní i ty Piráty. Blbý. Proto teďka ječej, aby rezignoval. Já teda nechápu, proč ječej, aby rezignoval na člena zastupitelstva, když je to europoslanec, tak by měl skončit jako i v Bruseli, ne?
0: Tam se
1: ale nevíc. Dobrý. Pak je ještě pikantní, že protože topka je spojená se STANem tady dlouho a s tou topkou zase se teď spojila ODSka do těch pražských voleb, takže ono to padne i na tu ODSku. To bude takovej maglajs, že jako já nevím, asi bude muset přijít někdo novej na ten magistrát.
0: Deus ex machina se tomu říká.
1: Přijít nebo přijet autem třeba.
0: No já vidím jediný řešení.
1: Já taky.
0: Tomu Janouškovi končí trest, ne? Myslím teď někdy.
1: Jo. Za to, jak přijel přes tu...
0: Tak vyleze ven, vezme to do rukou zase. A je to jediný.
1: No hlavně se tam teďka uvolní místo po těch šíbrech z toho STANu, ne? Jakože ten Redl je. Tak může zase tam přijít nějaká takováhle?
0: Na někoho takovýho to čeká. Jdeme dál. To se vás týká, pane Macinko, protože vy jste motoristé sobě, že? Vy chcete tu Prahu očistit od toho smogu cyklistického, cyklostezkoho jiného.
1: Ne, nechceme.
0: Ale ne, tak já... Chcete podpořit motoristy, ne? To...
1: Jo, my chceme podpořit motoristy. My chceme, aby se město chovalo vůči motoristům přátelsky a ne nepřátelsky. Ale no. To neznamená, že chceme...
0: A cyklisté napadli na Šumavě řidiče kamionu, který vezl kůrovcové dřevo. Já to pozoruji, pane Macinko, velmi často, že cyklisté začínají mít pocit, že jim patří svět. A začínají být agresivní, toto je... Já bych chtěl vidět toho kamionáka, doufám, že tam byl nějaký takový, jak z amerického filmu, ty ramena.
1: No, asi
0: a
1: nebyl.
0: A že vzal takhle ty cyklisty, udělal čik, a, ale asi to tak úplně nebylo.
1: Ne, bohužel to tak nebylo. Bohužel ten řidič toho kamionu skončil zraněn a ti cyklisti ujeli. Oni mu způsobili zranění, nějak ho zbyli a tak. Jako pikantní je, že ten kamion, jo, odváží kůrovcový dřevo, který se musí z toho lesa odvíst.
0: No ale to primitivní cyklista neví.
1: No a to, že cyklista si myslí, že kamion do lesa nepatří samozřejmě, že to je naše a proč tady jede kamion, když my tady si krásně jedeme. Oni jsou, jako někteří jsou agresivní, ale jako ruku na srdce i řidiči jsou taky někdy agresivní. Jo. No měli by být velkorysí, ale ta agresivita těch cyklistů je jako roste. Jo. A v tom lese prostě, no, si vzpomínám na jednu písničku, nic ve zlým proti cyklistům, když se sem chtějí podívat. Ale ne, jako je... Tohle je důsledek fakt jako zelené propagandy. Zelená propaganda, která si jede svoje symboly. Oni jako... Lidi nad tím moc nemusí přemýšlet a oni jim celou dobu spolu do hlavy, co je dobré a co je špatné. Jo? Špatný je komín, dobrá je kytička. A to je jedno, jestli ta kytička je plevel, a ten komín vypouští jenom páru. Jo? Prostě špatný je větrník, nebo špatný je uhlí a dobrý je větrník. Jo? A špatný je auto a dobrý je cyklista. A toto je propaganda, která tady proudí, tady proto ty strany, které ji prosazují, tak ubírají pruhy pro auta ve městě a nahrazují cyklopruhem, i když třeba vedle je 5 metrů vedle je krásná luxusní cyklostezka, po které by kamion jel a tak dále. Je to blbý.
0: Je to propaganda. Je to kampaň,
1: ale pozor, jo. Tady je potřeba se podívat, že tento kamion v lese, tomu lesu a té přírodě pomáhá. Zatímco ten cyklista, který toho kamionáka mlátí a tvrdí, že tam nemá co dělat, tomu lesu škodí. Protože to je kůrovcový dřevo. A to, když se okamžitě neodveze pryč, v době, kdy ten kůrovec se teď začne rojit, tak to zničí ten les.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky taky vyčí.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem v ohlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý.

0: po volbách a já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma upřímnýma očima plnýma dobra a pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak pane Holče, abychom byli úplně upřímní, na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
0: To není pravda.
1: A proto jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
0: Na mě sedli hodnoty, Xaver.
1: No, to je skoro... To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
0: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
0: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
0: Fialu.
1: No.
0: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
0: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se, dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor, ale to je jedno.
0: Já jsem se s ním taky bavila, netýkáme se.
1: To je jedno.
0: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
0: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
0: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
0: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už tak raději to, tady toho pana Rakušana.
0: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
0: No tak Nutelier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácké nitra.
1: Tak já vám řeknu,
0: je,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
0: Střelec?
1: Střelec.
0: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
0: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
0: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
0: Přesně tak, a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost.
0: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
0: si ho děláte. Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
0: Já se říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
0: Já to vidím. Trošku do vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
0: co?
1: Kolik vás tady je?
0: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Ministr vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
0: Lukašenko, Rakeťákin. No a tahle parta.
1: To jo.
0: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedli ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
0: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím.
0: On je taková... Hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
0: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, Každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident.
0: Počkej,
1: ale sní.
0: Savé večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
0: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím, naše Věra sedí doma, květákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
0: Máma říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
0: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
0: No a tam to skončí ty sny, doma. Za těma zmá.
1: Ne.
0: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, ale
0: tak vidíte, ale, to je rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
0: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, a říká, taťko, představ si, že sem k nám do Horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný, a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
0: To já vím, a říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
0: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
0: O čem?
1: No ne, vážně, teď
0: to je,
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak, jako, no, a já vám to řekl.
0: No?
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
0: Tak to já vím.
1: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
0: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
0: Ne, a já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
0: Ksaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
0: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče. Nebo
0: zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milý...
0: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
0: to
1: mají
0: se stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
0: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
0: Tak to jo, to jsem chtěl.
1: Jo, to jsou ty starý, tam je málo
0: pixelů,
1: málo.
0: Detekoval nějaký tak jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
0: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
0: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
0: Ksavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
0: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že levák?
0: Rakušan?
1: No.
0: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
1: Taková dobro.
0: No, jo, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
0: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo,
0: no.
1: Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane Holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
0: Pět nebo šest.
1: To jsou povolené ztráty.
0: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
0: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
0: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
0: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane oče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
0: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
0: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojí.
0: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
0: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
0: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
0: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
0: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
0: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
0: Ne, 18.
1: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
0: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
0: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane Holče? Chcete to slyšet?
0: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
0: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
0: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
0: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl ho rád poslouchat.
0: No jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
0: Z filmu?
1: Hmm.
0: A jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
0: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
0: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane Holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
0: Jo.
1: Ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
0: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
0: Jo. Bacha na to.
1: No.
0: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
0: Vy byste se nespl.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy. No.
0: Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Dítě nemůže ani cítit, Tomio.
0: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
0: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel vovima, Ksevere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
0: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny. Do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
0: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
0: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
0: No tak to o tom nepochybu.
1: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
0: Tak to rád slyším.
1: A Ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste, já
0: Jako
1: jsem
0: v té
1: si,
0: písnice?
1: no já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být
0: A
1: zakomponované.
0: tak místopředseda tam musí být, ne?
1: A vy jste
0: Já
1: místopředseda?
0: jsem místopředseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda, je to jste mi neměl říkat.
0: Místopředseda musí být.
1: No ale tam nebudete úplně jako, oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
0: Já vím, vy jste člověk
1: Tak,
0: metafor, to se o vás ví.
1: jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
0: Jasně, Xavre. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
0: Já vám to podepisuju, Xavre.
1: Tak to prohlašte
0: Jo,
1: veřejně.
0: prohlašuju to.
1: Co?
0: Nechám vás složit svobodně písničku na klub
1: Umělecký,
0: sviní.
1: umělecký,
0: No.
1: umělecký, protože umělecky ne.
0: A co? Co umělecký? Co si
1: Nevím.
0: říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na
1: Jste tak
0: setkání
1: hodný.
0: klubu sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je tady čím dál méně svobody.
0: No ale já jsem hodnej.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
0: No to jsem.
1: No
0: Jsem,
1: tak počkejte,
0: jeho.
1: tak
0: Ale já jsem
1: musíte si,
0: dobrá svině,
1: musíte si vybrat, pane Holče.
0: já jsem dobrá svině, jak se bude.
1: Jo.
0: Já jsem místopředsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svíčka, co se pohladí.
0: Já nejsem svině jako Rakušák, já jsem dobrá svině.
1: No, já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
0: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
0: No tak to je, on je
1: Četl jste
0: šmírák,
1: to?
0: levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
0: Ale on je tím Xavere posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou štytletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
0: A pak
1: jednosměrný?
0: jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulag.
0: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák,
1: Já vím,
0: no.
1: ale víte, o jakém šmírování já mluvím?
0: No jasně, na WhatsAppu, na
1: Na
0: Messengeru a
1: WhatsAppu,
0: tak
1: na
0: dále,
1: Messengeru.
0: no.
1: No a...
0: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou
1: Tak na
0: komunikaci,
1: takový
0: jo?
1: chránění mu seru, pane Holče.
0: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
0: Ale on to myslí podle mě dobře, i třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi, bude mít část jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne, že už ne, že už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke stanu.
0: Já myslím, že se chystá ke konečný, to vám říkám.
1: A jo, no, konečně.
0: Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
1: Myslíte vážně?
0: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju,
0: Stan je největší zlo,
1: běžte k
0: Xavere.
1: motoristům.
0: Stan je největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat? No,
0: No já, my věříme, že to dobře dopadne,
1: já jsem
0: ne?
1: se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme, protože to je jasný.
0: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
0: No.
1: Ministr
0: Chci být
1: policie.
0: premiérem. Ty
1: Cože?
0: vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
0: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já,
0: To.
1: dva nebo tři? Lexaurin svým, z toho se neberte. To
0: To
1: nejde.
0: ani neznám, co to je.
1: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhé lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte
0: No.
1: jeden a půl před odletem, to mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem začalo hořet, tak řeknete, Tak to uhaste, děcka.
0: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
0: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
0: Vít.
1: A nenapíšem
0: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
0: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
0: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
0: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
0: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to ještě existuje?
0: Určitě.
1: Za šmírování, pane Holče.
0: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
0: To si není možný.
1: Ale všechno je možný.
0: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
0: On by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
0: Hm?
1: O, je nuda.
0: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
0: Co?
1: No toto, co vy děláte? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
0: Jo.
1: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zrovna, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporují na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
0: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
1: Já to dusím, no. No.
0: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne premiérem, tak to je taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
0: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
0: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy, děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na Vlzonku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement, na Vlzonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
0: Xavere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
0: Čiči taky. Čiči sklidila, lolo. Mega úspěch, ne?
1: No.
0: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
0: Už zas?
1: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
0: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
0: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
0: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: Ne,
0: tak jsem to
1: asi. Ne. Počkejte, nechte no? Si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
0: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad z Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
0: Žádný střeva ani vnitřek. Čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
0: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
0: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha. Co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
0: On je tam být generální.
1: Generální, prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je, to pár lidí
0: tak
1: pošle
0: to jo,
1: poplatek.
0: Tak to.
1: A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letý natočil odpoledne v garáži
0: no,
1: doma.
0: Ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
0: no, to je hlava hlavně.
1: To je hlava a on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude, ještě se dvakrát změní režim, přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus, všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
0: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize a Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planí.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl, a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
0: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
0: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
0: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo, říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako a já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dále víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli, ale Milan...
0: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere, dobrovolně.
1: Já taky.
0: Tohle je dobrý.
1: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha,
0: jo, jo.
1: A pro jeho příbuzné.
0: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
1: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
0: No.
1: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takové ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
0: na Mildu Friedricha?
1: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle
0: doživotní židle.
1: Doživotní židle, ale udělali bychom for.
0: Jo.
1: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
0: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k sebe.
1: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
0: No to bych řekl docela,
1: až jo. Mu řekneme, ať sem přijde... Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
0: Jsi pro židličku.
1: No.
0: Jo?
1: A jako, kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
0: Jako my? Něco?
1: Třeba 50.
0: Jasně.
1: 52 řekneme, ne?
0: 55, já nevím, no.
1: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není, jako je to už dospělý
0: chlap. Ne, už dítě, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
1: Ne, tak to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku. A bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
0: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
1: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
0: Fakt.
1: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
0: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
1: No, no. A myslím si, že... že
0: děláte dobrý věci, se dá.
1: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
0: Ne.
1: Ne? Nevěříte?
0: Já teď věřím v jednu věc.
1: Uzdravení.
0: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
1: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Volče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
0: Jo, jo. Do izolačky.
1: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je
0: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou. Něco na pozbuzení nálady.
1: Jo, tak to je dobrý. Tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
0: Já doufám, že jo.
1: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla.
0: Myslím.
1: A ona bude mít kvalitu, pozor.
0: No tak to je.
1: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Mé jméno je Joe Roberts. S tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky. Dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je z vajec divokých. Všechno řeší náš Frankie pěstí, útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo nám hlášení, že Franky má trabl a pech. Hláce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pat. Ten Frankie, to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebe bráchu, je to podivný svět. Houkám a vidím před sebou

pak se šlápnul jsem pedál. Brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici snad jen 10 mil. Rádio fouti vypíná. Kde jsem já? Kde je bratr? Kde je svět? Krev je víc než voda. A volá Frankie.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Na tomto místě, kde sedíte, vy byl před pár dny předseda Pirátské strany pan Hřib a ten říkal, že když se toto nedobojuje, když se neporazí to Rusko, tak ty Putinovy tanky jednoho dne vjedou k nám na Smíchov, říkal pan Pirát.
2: Tak já nevím, jestli to říkal pan Hřib, ale dostatečně šílený asi je.
1: No, říkal
2: ale
1: to,
2: prostě
1: to
2: neříká taky on sám, je to dětinské, je to nesmyslné. Rusko nemá na to, aby ani porazilo tu Ukrajinu, aby ji okupovalo, a myslím, že o to vůbec neusiluje, o tomu vůbec nejde.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Do sněmovny přišel nějaký dobrodruh. Nebyl to nějaký blázen? Nepřišel on tam s nějakým zlým úmyslem?
2: No, očividně to nějaký blázen je, tak on je to nějaký zastupitel, ano, z Prahy 7 a šel radit paní poslankyni Válkový, ale já si říkal, jestli se neinspiroval naším premiérem, jak on říká, že když přijde na nějaký jednání, tak musíte hodit na stůl prachy a zbraň. Tak jestli on si tu zbraň nepřines, aby když přišel za paní Válkou, že hodí ty prachy a tu zbraň, a tu zbraň si nechal na hýzlíku a ty prachy měl možná si v kapse dál.
1: No a on si šel jako vystolicovat nebo
2: to něco
1: a nechal tam někde...
2: Maria, to já nevím. Šel z nějakého důvodu na záchod a tam nechal zbraň. No.
1: A nechal to na pánským hajzlu, jo?
2: Já nevím. On si ještě splet ty hajzly přeci,
1: protože,
2: ne? Potom.
1: Budeme říkat toaleta. No. Nechal to na pánské toaletě. Kdyby to totiž nechal na dámské toaletě, tak by se teoreticky mohlo stát, že tam... Představte si, vedle té mísy leží ta zbraň a přijde se vyčurat paní Černochová a řekne, je, tady leží můj miláček.
2: Jo, jo, jo.
1: A ještě se na tom záchodě zamiluje.
2: A teď si představte ještě, protože on se, když zjistil, že tu zbraň někde nechal, tak se vrátil na ten záchod, vrátil se prý na nesprávnej, ale představte si, že by se vrátil na správnej, bylo by to na dámský toaletě, tam by byla paní ministryně Černochová, mazlila by se s pistolkou, viděla by muže, řekla by, co tady děláte, to je dámská toaleta.
1: A můj řek,
2: a dneska je středa, já se sejtím jako žena.
1: No, to je pravda.
2: Vidíte.
1: Má to tisíc fazet různých tady ten. No a každopádně už to samotný, že někdo jde do poslanecké sněmovny se zbraní. Asi jí měl legálně drženou, to je jasný.
2: To měl.
1: Ale neumí se o ní postarat, to je zjevný. A já si říkám, jestli je to poradce Válkové, tak jestli šel a říkal, paní doktorka, doktorka, profesorka?
2: Doktorka je, práv. Jestli je profesorka, nevím.
1: Ne, možná je profesorka. Je paní Válková poslankyně říká, tak já vám v té věci radím to a to. A kdyby neposlechli, tak tady to je.
2: Nebo se možná inspiroval tou scénou s Slavnou z Kmotra, ne? Jak mu tam Pačínovi přichystají, připevnějí tu zbraň za to splachovadlo, ne? On mi přišel za paní poslankyni Válková a řekl, mám tady pro vás návrh, nabídku, kterou nemůžete odmítnout.
1: Ona teda na to nevypadá. Ona jako jak křehká, že?
2: Jo, úplně.
1: Ale je to teda divný a je to, pane holče, ostuda jako prase.
2: Je to bizár, ne? Naprosto.
1: Jasný. A ještě je dobrý, jako ještě to, že ji nechal na tom záchodě, to je takový jako, třeba mu nebylo dobře o žaludku nebo něco.
2: Jestli ji nehodil třeba mezi chlebíčky v kantýně, ne? Nebo...
1: Já nevím, co to může znamenat, ale tak vidíme, že do sněmovny mají přístup různí lidé.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

tak jsem vzal koně, sedlo, telefon a odjel pryč. Hned za kopcem je cesta klikatá jak bič. Řekl jsem si sem se už nevrátím. Už nikdy zpátky koně neobrátím. V mochyle jsem táhnul chlupatýho kocůra. Má drsnej jazyk,

Tak obrátil jsem koně a odjel zpátky do města. Každá ženská z města chtěla by být moje nevěsta. Asi jsem se změnil, nebo jinak vypadal. Jo, člověk se prostě změní, toho by se nenadál.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem za sebou někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatology, takže vlastně furt budu v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem, ale že jeden motor je jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A

0: začali tam křičet, že jako, ať tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává, a letěli jsme hrozně nízko, že jako, aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako, aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci. A fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci. Takže to byl docela dlouhý návrat zpátky. Ale co bylo dobrý z toho letu, je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin, jako nám nabídli další let. A to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzívaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází, a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
0: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale vím, známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat o tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie, a myslím, říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme, a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici. Jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kódovaným telefonem nebo přes nějaký kódovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme muset dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to bene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý země kouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí, a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
0: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane. Ano. Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadli žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
0: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam travno dostane.
1: Jestli.
0: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký minister financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
0: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že je hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktů, no tak by asi bylo možný, pakuž, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zaútočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch 5 zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa. A pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, problém ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam seděla nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit, tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediný řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalejto prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo, hejtman a starosta říkají, to je v pohodě, tu máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo, takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kdy když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou, národnostní většinou byli Rusové, bylo tam spousta dalších jiných národností a teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na který nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají. Protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově, to znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných, to znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletě někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler. Radio Xaver.

0: Tak nám prostě na Kavčích horách padají nebo zasínají falešný morální majáky Mňauky Wollner a šup už je v žumpě u Šafra, Forum 24, Nora Fridrichová, Bossing a tak dál. A teď sám velikán Jakub Železný. Víte, já jenom zopakuju, tady na Václaváku zaparkoval na přechodu a ještě byl drzej a arrogantní na strážníka. Říkal mu, udělám křížek, hádal se s policií kvůli parkování, jste známá tvář, mírnili jeho strážníci. On prostě, já ho znám samozřejmě z mnoha politických akcí, je to skutečně arrogantní, namyšlený fracek. Ale vypěstovala si ho Česká televize, tím, že si to i on patří do té party privatizátorů, kteří prostě mají pocit, tohle je naše, my jsme tady na tom piedestalu, nad těma všema pitomcema a my vám tady budeme kázat za vaše vlastní peníze. A pro ně, oni jsou to největší pokryci samozřejmě. A pro ně je typický, že, jak říkají politici rádi, já to nerad opakuju, taková ohraná, takový flašinet, kážou vodu, pí víno, ale to je přesně Jakub Železný. Tak se pojďme podívat, jak to pokračovalo, protože on byl titulek Jakub Železný, a že říkal, nic, vlastně to nejsem já a tak. A najednou jsme tady viděli, blesk za ním vyrazil na Kavčí hory a to video skutečně stojí za to.
1: Potvrzuju, že na tom Václavském náměstí jste měl incident s policií právě vy.
2: Já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Opravdu se omlouvám.
1: Kdy vás zastavila hlídka nebo vyzvala, abyste přeparkoval? Opravdu nevíte, pane Železný.
2: Nevím, o co se jedná, nezlobte se. Děkuju.
1: A můžu se zeptat, měl jste v poslední době nějaký incident s policií nebo volal jste třeba dohledovou hlídku?
2: Nezlobte se na mě, opravdu nevím, o co se jedná. Jo,
1: jestli mě necháte... že tohle úplně nejde zapomenout.
2: Jasně, a jestli mě necháte v klidu odejít, tak bych byl rád, děkuju.
1: Já vás určitě nechám, děkuju. Určitě se k tomu nechcete vyjádřit.
2: Ne, já vůbec nevím, o co se jedná, nezlobte se. Děkuju moc.
1: A video, které právě koluje po sociálních sítích.
2: Do práce já jsem mohl vyjet klidně garáží, ale mě nenapadlo.
1: Klidně.
2: Ne, nezlobte se, prosím vás, já fakt vůbec nevím, o co se jedná. Ještě jednou.
1: Snažím vám to připomenout trošku, abyste si vzpomenul.
2: Vůbec nevím, o co se jedná. Opravdu nevím, o co se jedná. Děkuju. Ještě něco, nebo můžu jít?
1: Nemám k tomu nic dalšího, pokud si skutečně nepamatujete.
0: Nepamatuju se, nevím, víte, on jako by se vyučil od politiků. Nevím, nepamatuju se, to jsem určitě nebyl já, to není moje kauza, to není můj průser, haha. Jakub Železný, tak si tady zahrál politika, pro boha, to se k tomu neumí postavit čelem. Tak zaparkoval na přechodu, není sám, a prostě by to měl přiznat a omluvit se, říct, a ještě jsem se choval arrogantně, ale on ne, prostě tohleto, takhle se schodit. Pojďme se ještě na jeho Twitter potom, co pokračovalo, jak to následovalo. On to nechápal, furt co se děje, furt asi si myslel, jako jestli to nepamatuje. A máme tam Twitter Jakuba Železného tady, podívejte se, včera mě překvapila bulvární TV, její právo k jakému svědou. Vidíte, jak už je to, on je to podobný jako ten dehonestující tón vlády k lidem, kteří s ní nesouhlasí. Nějaká bulvární TV, k jakému svědou, nechápal jsem, tak jsem nezhlédl, vteřina, kdy se dojíte, blízký se neuzdraví, zastavíte, blbě strážník hned řve, pak zapne kameru a tak dál. Mrzí mě to, omlouvám se, ale vidíte, jak to začne. To je jako když se omlouváte a vlastně ještě přilejete volej do ohně. A pak už mu to došlo i velkýmu Jakubovi, že to prostě celý, víte co, reakce měla být jiná. Omlouvám se, řekl Železný ke konfliktu se strážníky. On teď odchází snad na nějakou nemocenskou, že nebude na obrazovce, díky bohu, ale tohle to prostě, díky za to, že se to stalo. Mimochodem, ono samozřejmě není náhoda, že se to video objevilo teď před volbou ředitele České televize a tak dál, ale to nic nemění na tom, jak se Železný chová a co si o sobě myslí. Ale Česká televize skutečně měla velký, velký týden, protože oni taky rádi honí dezinformátory a dezoláty a mají k tomu dokonce svůj takový pořad jako vlastní policii, jmenuje se Newsroom ČT a to je taková mediální policie. No a oni tam si vyšlápli na dezinformátory a fact checkera, čili člověka, který má ověřovat fakta česky, udělali dezinformátorku, která předtím vysílala dezinfo proti Babišovi. A ještě, a on je to jak přes kopírák. Lukáš Rosík, což je šéf, redaktor nebo editor toho pořadu, tak už taky na Twitter prostě, tak se zase uklidníme a to. A samozřejmě záhy, když zjistili, že pravda je jinde, pod Kavčími horami, tak se začali omlouvat. A to je ale pro Českou televizi typický namyšlený arrogantní chování. Tohle je naše televize, vy jenom plaťte pitomci a my vám budeme kázat. Tak já znovu zopakuju to, co jsem říkal před týdnem. Pojďme přestat platit poplatky České televizi. Už to stačilo. Tohle to není žádná veřejnoprávní televize. To je prostě banda manipulátorů, arrogantních a namyšlených. Pojďme si říct, veřejnoprávní televize je přežitek. Už to fakt nejen, že nepotřebujeme, ale nechcem. A nebo ať si platí jenom ti, co tohle chtějí, co se jim líbí, můžou mít svoji vlastní televizi, ale za svoje vlastní peníze.
3: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klikněte na odběr. Díky za podporu.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Novinky.cz. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministryně Dekorová bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá, na jakou odpověď čekáte?
2: Bitcoinová kauza?
1: Vám není jasné a chcete znát odpověď?
2: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by něco, je to prostě není, tam není co řešit.
1: Pan ministr
2: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády, je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná a jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného, čili to se prostě nedá omluvit. A
1: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
2: Říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhodl jinak, je jiná kauza. Myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli to říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo
1: ale
2: vědět.
1: Ale i právníci na to upozorňovali, že je to špatně, že nebrat a nějak se to jako údajně nedostalo k těm lidem, kterým o to rozhodovali, tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
2: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, já myslím, že je to prostě tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nimi stejně obchodovali jako český stát.
1: No, počkejte, paní Dekorová chce zjistit, jestli to byly čisté peníze.
2: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekorová, tam je jedna věc taková smutná, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj. Tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal a asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech, tam jsem taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam já mám třeba, já teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu a tam to taky neumí Eva Dekorová, takže je to prostě takový vůbec, jakoby, jo, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně, asi zjevně nepublikuje, jo, protože to PhD má být, že odstartujete, jste vědec, a teď dělat nějaký právní audity u věci, kterou má jako rozřešit přece Policie České republiky, ne, to má Policie České republiky a tak říct, jestli to byl, nebyl zločin, jak to jakoby bylo, a to mě zajímá jejich názor, ne názor právníků, takže celý to vlastně je takový jako extrémně nešťastný, včetně těch nejrůznějších kauz, ale zase, jak jsem říkal, ten vliv asi na tu politiku v Čechách to má nula, protože ty lidi tady buď nenávidí Fialu nebo Babiše a nic jiného nezajímá.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Hraje vám Radio Xaver. Country

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší

0: to je hezky šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy, z části to nejsou ani Syřané. To jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alauité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes UCAPy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli. Aby to, byť by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alauité, navíc tady se často říká, že Alauité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alauité, jinak to je sunnický stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže Alauité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alauité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibího Netanjahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
0: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel. Ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
0: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
0: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
0: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci, Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašar Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde nic?
0: Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, ty různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko. Takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat, si úplně nejsem jistá, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
0: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
0: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Shara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jak si ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Assad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude, ale já očividně,
0: jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
0: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary v Damašku. A výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistanu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů. Hmm.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já
1: opravdu?
0: Jsem, ano, já jsem si to velmi užila, ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joe Bidena. A býval.
0: To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako, dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou. A tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám
1: ale
0: pocit, ale nerada bych
1: ho vkládal do úst něco,
0: co neřekl. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? Takže...
1: Ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že? Uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
0: asi
1: by
0: tak
1: mohla jednou přijít.
0: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka, nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. Hmm. A Pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
0: telefonovat.
1: Putinem. Mm-hmm. Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války? To, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu.
0: Já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina. Bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Upřímně nechápu. Toto prohlášení tak skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuju.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Dnes ráno, když

Z Denveru vede silnice na západ na Fairplay. Není nějak špatná, ale není ani nej. A po hodině po dvou jízdy dostaneš se k městečku Grant. Jsou to vlastně dohromady tak 2, 3, 4 chalupy a vrakoviště aut, co nejdou už dát dokupy. Odbočka na Georgetown a jeden zakouřenej kšeft. Tam každý večer točí pivo zrzavej Ir. On říká, odkud přicházím, já na to, že chci bír. On vyprávěl mě příběhy a já u toho pil. Bavil jsem se výtečně, ale nerozuměl mnoho. De facto jen částečně, de jure ani slovo. Ale aspoň nějaký pocit mě z jeho řečí zbyl. Říká, když jsi happy beat, ty musíš ztratit nějaký dveře a potom vrátit. A narodit musíš moc dobrý znamení, rozumíš? Mě říká. Když jsi happy beat, ty musíš získat, mít a pak pískat. Život mě říká, je velký umění.

0: I want it to the sounds.
1: Co nejvíce česky by bylo, když chceš bezvaží, musíš umět ztrácet, zadní vrátka mít, a těma se pak vracet, a narodit se musíš na zastávce dobrý znamení. Když chceš bezvažit, musíš něco získat, musíš něco mít, a pak si můžeš pískat. Jo, život žít je velké umění. Pod poštář skryt nejmilejší knihu. Na sever jít, když táhne tě to k jihu.

0: Tomáš Jirsa je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane rektore.
0: Pan Tomáš Jirsa je staronovým senátorem Senátu České republiky a starostou Hluboké nad Vltavou. Jednak tedy gratulace, protože již po několikáté jste byl zvolen, což o něčem svědčí, ale pojďme začít od prezidentské volby. Před pár dny ministerstvo vnitra nám tedy dalo pravděpodobně už definitivní seznam 9 kandidátů. Co o tom soudíte, o tom různém vyřazování a jak hodnotíte ten aktuální peloton?
1: Já mám, pane rektore, čisté svědomí, protože když se hlasovalo o přímé volbě prezidenta, tak už jsem byl v Senátu, hlasoval jsem proti a s tehdejší předsedkyní ústavně právního výboru Jiřinou Rippelovou. Jiřina zadala 10 ústavním právníkům vypracovat názor na prezidentskou, na přímou volbu. 9-10 jich bylo proti, jeden byl neutrální a jenom jeden byl pro, takže bylo jasný, že to je špatně. Tehdy jsem, když se najdete do archivu, hodně publikoval proti přímé volbě, že to se nehodí do naší ústavy, že ty ústavní právníci říkali, jak to bude špatně, jak ten přímovolný prezident bez pravomocí v ústavě si bude ty pravomoci prostě je bude tlačit na hranu zákona, tak jak to v posledních 10 letech dělal Miloš Zeman, kdy podle mého názoru to bylo prostě opravdu na hraně, ale prostě přímovolný prezident cítí se silně, takový to zkoušení ministrů třeba podobně. No, takže já si myslím, že to je špatně. A prováděcí předpisy jsou úplně špatně, protože v tak důležité volbě, jako je přímá volba prezidenta, ministerstvo vnitra uznává více podpisů senátorů a poslanců jednomu kandidátovi. Nejvyšší správní soud, pan doktor Baxa, říká, že to je nesmysl. Samozřejmě z mýho pohledu duch ústavy nebo duch té přímé volby říká, že ano, buď 50 000 podpisů nebo 10 podpisů senátorů, kdy každý ten senátor má prostě za sebou to nízké penzum voličů, ale nemůže rozdávat podpisy prostě jak na běžícím pásu. Mluvil jsem s panem doktorem Wintrem, který k tomu hodně publikuje, jak je to špatně, a dohodli jsme se, že po těchto volbách už by se mělo do těch prováděcích předpisů sáhnout a specifikovat to, aby v tom nebyl takovýto chaos. Takže jednak je chaos přímá volba, jednak je chaos vůbec ty prováděcí předpisy a to, že někdo vyřazuje, nevyřazuje, někoho uzná, neuzná. Všechno špatně.
0: Pane senátore Jirso, ten případ kandidátky, která si nechala podepsat ty příslušné listiny ještě bývalými poslanci.
1: Ještě než byla vyhlášena ta prezidentská
0: ještě
1: volba.
0: Ještě před vyhlášením. Tak na to se vy jako zákonodárce teď notabene, dobře, hlasoval jste proti, no ale ten zákon prošel, tak jak se na to díváte? Troubíte na poplach?
1: No, jak říkám, tyhle volby ještě nějak proběhnou a pak se musí sejít ústavní právníci. Já si nedokážu, nebo přiznávám, že nedokážu prostě sepsat prováděcí předpis k přímé volbě prezidenta lépe než ústavní právníci, ale musí se to specifikovat, že to je jedna bláznivina na druhou. Jedna bláznivina na druhou a ukazuje se, jak je to celé špatně. Ukazuje se, jak je to celé špatně a jako já k tomu nemám žádný komentář, je to bláznivina, když si necháte ještě než je přímá volba od bývalých poslanců podepsat prostě prezidentskou kandidaturu. Nevím, jak ta ženská dopadla, ono to prošlo?
0: Ano, to je ta paní Rohanová.
1: No tak to je, já vůbec nevím, že někdo takový existuje, ale tak je to ještě jako teda další bláznivina k tomu, že se to musí upravit. Všechno špatně, tam není, pane redaktore, z mého pohledu na té přímé volbě prezidenta a i té přípravy není nic, co by se dalo říct, že je dobře. A musím říct, že ani ty kandidáti jako...
0: Co? Přijde mně jako nejšílenější, si dovolím teď do toho vnést tu osobní rovinu. Člověk, který pamatuje revoluci a všechno, co bylo potom, pamatuju si, jak jsme volili roky ODS, a mně přijde nejšílenější na celé prezidentské volbě, že moje bývalá oblíbená strana nepostavila svého kandidáta. A nechce se mi věřit, že strana, kterou založil Václav Klaus, a teď bych vám tady mohl číst seznam přes pana Macka a jiné, kteří ODSkou prošli, najednou nemá svého kandidáta a neříká, toto je kandidát ODS. To je to, co já nemohu překousnout. Jak to vidíte vy?
1: Tak já jsem s panem premiérem a předsedou ODS Fialou o tom několikrát mluvil. Sám jsem měl několik kandidátů, které jsem přesvědčoval. Pro mě byl kandidát Saša Vondra. A prostě mluvili jsme o tom 2 roky, aby kandidoval. A nevím, jestli je to vhodné říkat veřejně, prostě pan Vondra má nemocnou manželku a ta manželka prostě už jako nechtěla, aby prostě šel do té prezidentské volby, takže to bylo pro Sašu to rozhodující, že nemohl jít. Pak jsme navrhli pana premiéra Fialu na prezidenta, on taky nechtěl, prostě přímo mi řekl, já chci uspět s vládou. Já jsem pak měl ještě svoji kandidátku Danielu Kovářovou, současnou senátorku, jsem její názory zdály prostě jako dobrý, že by prostě jako žena, šarmantní prostě dáma to mohla, že by to zvládla. Pan předseda Fiala nám říká, mluvil jsem s 5 lidma, který by to zvládli, který prostě na to mají zkušenosti, ale prostě jako nikdo z nich se nechce jít nechat sléknout do noha prostě od novinářské veřejnosti, která, a já k tomu dávám čas příklad z mého pohledu nešťastného ministra zdravotnictví Arenbergera, který prostě šel do funkce ministra jako úspěšný ředitel nemocnice a pak prostě novináři, a je to vaše práce, na něj prostě začali táhat prostě semhle, tamhle, tohle a odcházel.
0: Moje
1: prostě
0: práce to není, jenom.
1: No tak, ale práce novinářů, já to nekritizuju, prostě je to tak. Takže pan ministr odcházel z té funkce jak spráskaný pes a pravděpodobně jako nikdo z těch lidí, které pan premiér Fiala, pan předseda Fiala oslovil, prostě do toho nechtěl jít. Je to pro mě stejně smutné jako pro vás, pro mě ještě, pane redaktore, smutnější, a teď se nechci chlubit, ale je to tak, já jsem díky rodičům nebyl nikdy ani v Pioníru, pak jsem nebyl ani v SSM a samozřejmě jsem nebyl ani v KSČ. A je pro mě tragické, že 2 jakoby kandidáti, kteří mají největší preference na střídačku, tak jsou prostě bývalí komunisti, ještě rozvědčíci, vojáci, prostě guma, jako to je pro mě úplná tragédie, že prostě bývalí členové KSČ, proti kterým jsme dělali tu revoluci, tak je máme zpátky jako kandidáty na prezidenta. Já s nimi dokážu žít, jako mám známý, který 10 let byli nešťastní z toho, že prezident Klaus, ne, nosili placku, Klaus není můj prezident. Já jsem říkal, ale kdo je tvůj prezident, jako když ne Klaus. Teď zase byli 10 let nešťastní, že byl Zeman prezident. Takže jako kdo bude zvolen, tak bude náš prezident a musíme s ním žít a dokážeme to, ať to bude kdokoliv. No ale tak jako bych si představoval prostě jiného kandidáta.
0: Mohl byste mi, pane Jirsovi, jako člověk, který v té ODS-ce lecos zažil a čím prošel, říct, jak to, neptám se, koho budete volit, ale jak se budete rozhodovat, když vy ODS-ka vlastně podporujete 3 lidi a teď vy tam budete stát a budete si říkat, tak komu já to, co já budu vlastně zvažovat?
1: Máme o tom doma spor, ale já mám štěstí v tom, že každý druhý týden v lednu jezdíme se 40 pánama na Kromplac lyžovat a já jedu prostě během první volby na Kromplac. Doma kvůli tomu mám trochu dusno, jakože nebudu volit, ale já budu v Itálii a budu až na druhé kolo a v druhém kole jako musím někoho volit a uvidím.
0: Dobře, tak kdyby náhodou?
1: No, já jsem chtěl volit toho Březinu, toho betonáře. To mi prostě někteří lidé zase rozmlouvají, že jako vůbec nemá žádné zkušenosti. Ten bohužel jako nebyl vybrán. No, je to těžká volba, protože buď jsou ty lidi prostě úplně neznámí, anebo je znám a mají nějaké prostě vady, ale takhle já dokážu žít s každým prezidentem, který prostě vyhraje volby.
0: Neutíkáte mi z té podstaty otázky?
1: Asi ty 3 nakonec, jako jo, prostě někoho z nich se, uvidíme, kdo se dostane do druhého kola. Nechteme to na druhé kolo, pane redaktore, netrapte mě v prvním kole.
0: Nebudu vás trápit, přijdete potom. Tak teď ta slavná věc, která se vznešeně říká windfall tax. Řekněte mi, podle vašich, když tak sleduju vaše texty a nedávno i něco v tisku jste psal článek, tak to jsou věci, s kterými vy vnitřně nesouhlasíte, jestli se nemýlím.
1: Pane rektore, takhle, tam tam není dobré řešení. To prostě my jsme si zavařili, musíme se pát dozadu, my jsme si na tu energetickou krizi zavařili dávno, dávno před válkou na Ukrajině. Prostě začalo to Energiewende, začalo to pařížskou klimatickou konferencí, kdy se prostě začaly odstavovat projekty, které chtěli budovat v Evropě uhelné zdroje a dneska umíme spalovat to uhlí ekologicky. Energiewende přišla s tím, že se zavřou i jaderné elektrárny, že se zavřou uhelné elektrárny a všechno bude ze sluníčku a z větru a přechodně prostě z plynu, proto dělali ten Nord Stream 2. Jak se říká, Němci nedělají malé chyby a my jsme už v minulých, řeknu, třech, čtyřech letech několikrát zachránili Německo před blackoutem, protože máme propojené sítě. Já jsem říkal tomu vedoucímu dispečeru, proč jako ty Němce zachraňujeme, proč jim nenecháme ten výchovný blackout, aby viděli, co to znamená nedostatek elektřiny. On říkal, no mě by vyhodili z práce, kdybych je nezachránil, máme na to mezinárodní smlouvy, musíme to dělat. Takže my jsme do té energetické krize se sami vmanipulovali, je k tomu řada důvodů, všichni prostě ty vědci, kteří říkají, musíme mít uhlíkovou neutralitu, musíme prostě snižovat spotřebu CO2, teďka teda ty zaoceánský lodě vozejí to LNG, že jo, tak ty žádný CO2 nevypouštějí, prostě letíme do 2000 lidí nebo 5000 lidí do Egypta na klimatickou konferenci, ty letadla žádný CO2 nevypouštějí.
0: V uvozovkách,
1: prostě jedna bláznivina za druhou a výsledek je, že prostě se jako té energie není dost, teďka do toho válka na Ukrajině, ve Francii prostě zanedbali údržbu a jaderných elektráren, v Německu už neobjednali palivo jaderných elektráren a ty občasné zdroje, to prostě to jako do budoucna třeba je to dobře, ale prostě nemáme-li domyšlený prostě technologický proces a já jsem vzděláním energetik, tak to jsou občasné zdroje. A když nesvítí sluníčko a nefouká vítr a Česká republika je typická, my máme prostě, jestli máme 10-20 slunečních dnů za rok a vítr téměř nemáme žádný, no tak my se nemůžeme na sluníčko a vítr spoléhat. A Němci to chtěli vykrývat paroplynovými elektrárnami, proto potřebovali ruský plyn, který nemají, no a jsme, jak bych řekl slušný slovo, jsme v těch problémech, v kterých prostě jsme. No a vláda teďka, vlády evropské nemají prostě jiné řešení, než že prostě ty raketové ceny energie, které jsme si sami způsobili tím, že jsme vypli uhelné zdroje, jaderné zdroje, no tak musí lidem dotovat, aby neskrachovali chudé domácnosti, aby neskrachovaly malé firmy a teď se samozřejmě hlásí velké firmy, no, protože ty velké firmy taky mají ztráty v desítkách a stovkách milionů a stávají se nekonkurenceschopnými. A ta krize je tak velká, že nenajde-li se evropské řešení, které bude stejně jenom o tom, že se bude nalévat prachy do drahých energií, tak z mého pohledu se může rozpadnout i Evropská unie, protože udělali-li Němci to, co chtějí, že narvou obrovský prachy do podpory svého průmyslu, tak velké prachy, které Česko nemůže narvat, no tak se staneme nekonkurenceschopnými a naše nezaměstnanost půjde nahoru, výroba půjde dolů, firmy budou krachovat a může to být celková kalamita. Windfall tax, abych se k tomu vrátil, tak není dobré řešení. Stát, prostě vláda, moje vláda vymyslela tohle řešení, ale já si pamatuju na poslední zvyšování daní, které jsme někdy kolem roku 2013 měli v poslanecké sněmovně v Senátu. Jestli si vzpomínáte, tehdy tři poslanci principiálně nechtěli hlasovat pro zvýšení DPH o 1%, odstoupili z poslanecké sněmovny. Ištván ze Šlachtou udělali ten státní převrat, že jo, na základě těch jejich údajných trafik, padla vláda a do dneš 10 let se z toho ODS vylízávala. Poslední věta, i ministr vlády pro legislativu, myslím, že se jmenuje Šalomoun Pirát, tak prostě pustil do médií, že prostě to není komfortní řešení, že to může být dvojí zdanění, že můžou následovat prostě žaloby na to. Pan ministr Jurečka v novinách ve stejný den, kdy se hlasoval windfall tax v Senátu, tak byl velký titulek, že bych chtěl zdanit bohaté, no tak už jsme u toho prostě, už budeme sortírovat, prostě třídní boj už je tady, takže jsem rád, že pan premiér Fiala to uvedl na správnou míru a řekl, že se daňová zátěž zvyšovat nebude, což jsem tedy pro, musí Musí prostě stát ukázat, že umí šetřit taky a nejenom zvyšovat prostě daně.
0: Hovoříme tedy o danění mimořádných zisků nebo neočekávaných zisků. Vy budete vědět, pane senátore, proč to nepostihlo třeba zbrojařské firmy?
1: No, já to nevím a je to celý. Kladete mi otázku, na kterou já jsem říkal, je to špatně a dovolil jsem si ten luxus, že jsem hlasoval proti, ale nebylo to žádný hrdinství, protože předsedovi klubu jsem slíbil, že kdyby náhodou to nemělo projít, tak ten hlas tam dám, protože jsem samozřejmě nechci, aby zase poslanci museli kvůli tomu dva dny ve spacákách bydlet v poslanecký sněmovně, když je opozice tejrá. Bylo to jenom taková vzpomínka na Jaroslava Kuberu, vzácného člověka, starostu z Teplic, senátora a předsedu senátu, který tehdy v tom roce 2013 byl jediný v senátu, který říkal, nikdy nebudu hlasovat pro zvýšení daní. Nikdy. A měl pravdu, protože pak to zvýšení daní prostě vedlo k pádu vlády a ke všemu tomu prostě masakru, co byl potom. Tak jsem si dovolil hlasovat proti. Proč tam nejsou zbrojařské firmy? Může to být jenom úvaha. Zbrojařské firmy dávaly a dávají prostě hodně dobrovolných peněz na dodávky zbraní na Ukrajinu, respektive svých výrobků na Ukrajinu a možná tímto si už prostě snížili ten zisk a tak je tam stát nezahrnul. Stejně jako mi jeden člověk z České národní banky říkal, že vlastně ty banky z toho stejně utečou, protože prostě si zoptimalizují zisk, zvednou lidem úroky a v ten moment prostě žádný zisky mít nebudou, že jo. Takže ale znova, nekritizuji za to vládu, nejsou žádná dobrá řešení a dovolil jsem si ten luxus, že jsem s tím nesouhlasil.
0: Pane Jirso, vy jako starosta Hluboké nad Vltavou, řekněte nám, jestli už u vás v Hluboké cítíte nějaký konkrétní dopad těch vysokých cen energií. Chodí...
1: Pane redaktore, obecně, žijeme si jako ve Švýcarsku a jenom o tom nevíme. Všichni, celý národ. Nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Samozřejmě ty ceny energie jsou obrovský problém, ale doteďka jsme si žili jak ve Švýcarsku a nevěděli jsme o tom. Nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. Někteří starostové útočili na vládu a chtěli z té daně z nadměrných zisků těch 22% pro obce. Ta argumentace pana ministra a některých odpůrců, asi logická argumentace byla, ze zákona prostě tyto vybrané peníze slouží k sanaci drahých energií prostě průmyslu a lidí a obce je pravda, že ty drahé energie nikomu nesanujeme, prostě, takže tam asi na to nemáme podíl. Zatím ne, na Hluboké se to nějak neprojevuje, i protože že se snažíme nějakým způsobem lidem pomáhat. Například jsme nezvedli od léta letošního roku cenu školních obědů. Zadotovali jsme je, ještě jsme příští rok dáme do rozpočtu 350 tisíc, aby se nezvedaly ceny obědů. Odpadky máme zadarmo. Máme nějaké fondy na to pomáhat chudým lidem, takže zámek svítí každý večer. Jako musím to zaťukat. Zatím to všichni přežíváme a myslím si, že díky tomu zastropování těch cen energií, tak to někdy s většíma a menšíma těžkostma zatím přežívá celá republika. Mm-hmm. Tak no. Vidíte nějaký sociální bouře, kromě jako toho Václaváku, ale jako, že by byly nějaký sociální bouře. Zatím ne a zaplať pánbu, že ne a snažme se takhle udržet. To je práce nás politiků.
0: Když jsme u toho, tak jak vám je, co by senátorovi zákonodárci v okamžiku, kdy v ulicích jsou lidé a demonstrují?
1: Já samozřejmě respektuju to, že se někteří lidé cítí jako těžko, možná teďka taková trochu odbočka. Vlastně a to je takový dobrý příklad, ta Greta Thunbergová, že jo, tak prostě z té ekologické aktivistky se během 3 let odkopala a chce rušit kapitalismus. Takže prostě jako demonstrují i také lidé a jsou tací lidé, kteří prostě chtějí zrušit kapitalismus a demokratický systém a ta Greta jako to dneska říká natvrdo, že to tak dělá. Ano, respektuju, že prostě se lidé cítí v ohrožení, ale když porovnáme ceny benzínu, které jsou prostě strašlivé, ale porovnáme s 90. letama, tak prostě jsou nižší, než byly k platům v těch 90. letech. Zvykli jsme si na levné energie, které už asi nebudou, ale je to naše vina a prostě musíme popohnat stavbu jaderných elektráren, ale zase prostě naše vina byla, že tehdejší minister financí Andrej Babiš zrušil tender na Temelín. Už jsme mohli být dávno prostě někde ve stavění.
0: Jak důvodu. Vám je, když je na Václaváku 100 000 lidí?
1: Tak furt je 10 milionů 400 tisíc jako doma a pracuje a prostě snaží se to přežít. Čili jako je to demonstrace, ale já jsem přece, a vy jste ty demonstrace zažil jako za celých 30 let a demonstrovalo se proti Klausovi, demonstrovalo se proti Zemanovi, demonstruje z mého pohledu prostě ten Ladislav Rábel.
0: Pana Babiše jste vynechal.
1: Demonstroval se proti Babišovi. Takhle demonstrovalo se vždycky. Je to demokracie a zaplať pánbu. Já od roku 89 na žádné demonstrace nechodím. Považuji 90. léta za úžasná léta. Prostě jako to je, Česká republika má úžasný rozvoj. Prostě všechno, co dneska máme, tak je prostě důsledek úžasné transformace Václava Klause, a kterého si za to vážím. Takže se demonstrovalo vždycky, no tak snažím se ve městě, kde žiju, tak se snažím, aby lidi nepadali do problému. V senátním obvodu, v kterém žiju, se snažím, aby jako jsme vycházeli lidem vstříc. Charitou se člověk nemá chlubit, ale platil jsem, já nevím, 5 obědů dětem ve Větříni chudým, volala ředitelka školní jídelny, že by potřeba 10 obědů, tak platím 10 obědů. Jsou na to různý nadace, systémy, takže prostě chudým dětem prostě platí nejrůznější prostě lidi v obědy, takže znova máme pořád nejnižší nezaměstnanost, lidi mají nějaké příjmy. Teď zrovna řeším jednu asistentku, která prostě musí na 2 měsíce vypadnout prostě ze školy a má hypotéku, tak prostě se zabývám touhletou paní, kterou jsem nikdy neviděl, ale řešíme její případ, aby nepřišla o práci. Takže to je moje práce a musíme se snažit, aby jsme to přežili. No, tlačím na to, aby jsme vystoupili z toho bláznivého

0: si tady střílíme do obou nohou a z hlediska globální ochrany klimatu prostě nic nedosáhneme. Takže pojďme se o tom racionálně bavit, ale bohužel jako ten trend je takový, že se proti tomu těžko bojuje. Ale nevzdávám se.
1: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Děkuji za pozvání a vždycky je to u vás milé a vážím si toho, že jste mě zval i před volbama, tak jsem rád přišel i po volbách.
1: Naším hostem byl Tomáš.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. Co jsem si na...

0: Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko nechávám na zemi, až zítra ráno v pět prádlo půjdeš prát a seno obracet, já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím nezapomeň, nezapomeň a žij. Na na na na na, na na na na na na, na mě nezapomeň.
1: Posloucháte Radio Xaver, Xaver Radio.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
3: Děkuji za pozvání.
2: Dějí se věci.
3: No, velký. Čím dál tím větší.
2: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně. Kampaně jenom všeho druhu.
3: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérský koalice.
2: Ty si jako tam nějakou si, že souvislost? Ne,
3: ne, nechci jsi naznačovat. Ne, nerozvažuju se.
2: Takový podezření. No, z Istanbulu. My natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
3: Já
2: jak to chápeš?
3: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu, a žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohleto, to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
2: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
3: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
2: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodu. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
3: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
2: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
3: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
2: Myslíš, že se umí usmát?
3: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
2: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
3: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
2: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
3: To je co? To je bomba, ten člověk.
2: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
3: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
2: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
3: Já si je vydávám sám.
2: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
3: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
2: No,
3: a bude to potom, co už 6x odcházel.
2: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
3: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
2: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
3: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
2: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
3: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
2: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
3: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
2: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pojďme to předražit.
3: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci a já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení k HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
2: Teda, to hnutí ANO, to jsou To jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
3: Hmm. Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
2: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čem nám bude takový vůz?
3: No já myslím, že se...
2: Kde bude parkovat?
3: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
2: Máme přehlídku, já přijdu.
3: Jo,
2: já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
3: Měla by, já teda jenom koukám.
2: Prázdná peněženka.
3: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
2: Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
3: jasně,
2: bydlení.
3: Jasně. Jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
2: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
3: No,
2: a utichnou zbraně a co potom?
3: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
2: Protože co když Putin skončí?
3: No, jasně.
2: Jako myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
3: Kdo nás napadne?
2: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
3: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita. Hmm.
2: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
3: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
2: Hmm. No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
3: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme, a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
2: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry.
3: Jo.
2: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
3: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský, hele, Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
2: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
3: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
2: A možná ani to ne.
3: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
2: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
3: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
2: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané, a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
3: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
2: Hodila nám nějak do toho vidle.
3: Hodila nám dávíře do toho a to vovku trošku.
2: Přímo to vovku, tak. V Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
3: No, to
2: tak
3: jsem
2: ono
3: chtěl,
2: je asi více věcí, že?
3: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál, Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně, ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
2: To jsou ještě 4 roky.
3: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
2: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tady další 4 roky a pak se uvidí, ne?
3: No já se ovám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
2: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
3: Díky za pozvání.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
2: Je to takový donucovací prostředek? Je to donucovací prostředek, povolenky.
1: Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají, ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je jako zaprvé to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý to jakoby chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co já s tím jako výrazně nesouhlasím.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
3: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne, diskutuji.
2: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem taky občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžem diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Na jedné zahrádce uprostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech.

0: slunce uprostřed Čech. Někdo se pozvedl z trávy a potom ze strachu zacpal si slech, aby už neslyšel zprávy.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver. Posloucháte Rádio Xaver.

0: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
1: Ano.
0: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
1: No to je naše zbraní, Xavere.
0: To je naše zbraní.
1: To jsme my.
0: My jsme lidi práce.
1: My jsme pěst dělnický tříd.
0: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
1: Jo.
0: No.
1: A měl byste nějakou domluvit?
0: No.
1: Co?
0: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
1: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
0: Vy mě nálepkujete.
1: No, jste pěkný kolaborant.
0: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
1: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
0: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
1: A neměl berli?
0: Neměl berli, toho se začínám bát. Co si o tom myslíte?
1: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitný zprávy a tak?
0: Jako smutečný.
1: Babišovi. No, jako, že to je ohavný.
0: Jako že byste pozůstali a
1: já
0: tak.
1: Já si říkal, ty napsali, omlouváme se, je to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
0: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
0: dobře, ale pane hoče.
1: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
0: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
1: No je to vohavný, no.
0: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmí 6. To tak je.
1: To já s vámi souhlasím. A co jste chtěl říct?
0: No, že bych si příště vzal jednu...
1: Vzal berlu?
0: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás kusil ťuknout.
1: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
0: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
1: No to je.
0: Je?
1: To je.
0: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
1: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
0: guilty,
1: a k tomu se dostane?
0: Guilty pleasure?
1: Mm-hmm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
0: No neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
1: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
0: Takže to není pochvala moc.
1: Úplně to nemusí tak být.
0: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
1: Určitě.
0: Že to je třeba zajímavé.
1: Vlastně to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
0: Jo,
1: co?
0: Jo. No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
1: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
0: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
1: Ale co?
0: Ty volby.
1: Jo. Povědejte.
0: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
1: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
0: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
1: Jo.
0: Ale to nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
1: Dneska.
0: No a je tam něco o nás?
1: Máme tam slíbenou nějakou dotaci.
0: Říkají to v tom programu, že podpoříme
1: do rozhovoru. Já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit? A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás, teď už tam musíme být my,

0: A nic.
1: Opravdu celý?
0: Opravdu celý. Opravdu celý, Xaver.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
0: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá programu,
0: jo.
1: Nemůžou lidi volit vůbec.
0: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
0: Já bych, víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem. Co?
1: Jdeme. Jeden náš živák, Vilzonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, já mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě, jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
0: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukadlo.
0: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
0: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. No, no tak ale cigarety a měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
0: Revizor.
1: Představte,
0: to je něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě? Vy jste zmínil toho pana Rakušana. Ona prej nějaká nahrávka.
0: A mně se k sebe líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějíce je posraný.
0: Jo, jako takhle, vějíce, jo, jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
0: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo, a
1: no, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
0: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte, těmhle těm výrokům znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
0: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
0: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
0: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefon, je tam ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
0: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane Holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
0: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
0: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
0: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
0: bych, já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
0: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál, Xavere.
1: 5-6 mrtvejch. taková politická strana takových hodných lidí. No.
0: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty.
0: Ne?
1: Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
0: No, na opozici. No, hlavně na Krimibandu, ne, opravdu, co?
1: No, budou v opozici, no. Takže, no a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
0: Ten je hustej. To je lhář, Ksabre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
0: S billboardami?
1: S billboardami.
0: Odkud je?
1: Z Brna.
0: A tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
0: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už je něco jiného. To už je opravdu
0: dobře,
1: něco jiného.
0: Dobře.
1: Brno nám leží u nohou.
0: To jo, to jo.
1: O Brno si ptičnou vpucuje boty.
0: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No ale řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
0: Co kandiduje? No, ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on je strany?
0: No, od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr taky?
0: No, ježišmarja.
1: Tak to do toho
0: sedí. To je vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
0: Ale on je hrozný lhář. Ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím,
0: já,
1: protože...
0: Jo.
1: No, nesuďte, pane Holče.
0: No ne, já vím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
0: Na světě se... ano, ale víte, kdo Ksaver otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
0: Tak já mu ji neotevřu. Takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
0: Jo, tak ale já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
0: Jo, tak co?
1: Je,
0: ale dojde vám to.
1: Dojde mě to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
0: No a co?
1: Přes nádraží a budu tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane Holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
0: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Kristovo.
0: Dobrý člověk. Kdybych chtěl. Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
0: Já myslel berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
0: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem.
0: Mm-hmm.
1: Kvašáky nebo, mám zase.
0: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane Holče.
0: No, já jsem si vzpomněl, Ksavre, na dětství jsme měli učitele dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
0: To fakt?
1: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele dílen a on trestal žáky kladívkem.
0: Tak to byl možná ten samý démon. Možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
0: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
0: Jako, tak to z toho vám zůstalo.
1: No, to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten, to znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byl ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčil v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuté ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina.
0: Mm-hmm.
1: Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů
0: Přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl pruser na světě, dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách, jako chvilku. To se tak u nás říká.
0: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan je učitel, ne?
0: Rakušan je učitel.
1: No, tak já... Víte, kam jeřím.
0: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, tak se ptám.
0: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak do dílen, ne?
0: No, do dílen.
1: Do dílen. A nebo do dolů.
0: Ty už nejsou u nás, takže do dílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
0: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, že nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý ministr vnitra.
0: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, story. Za ministra Grosse,
0: tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, že seděl, měl ty sluchátka.
0: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
0: Mlín.
1: Fakt Mlín.
0: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Kdo se dostane do Mlín?
0: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek a co udělá tým Kryt? No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci?
1: No, neměl co? Náhodou ministr Chovanec Kobru?
0: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jsem, kobra, že... to musel pod vnitrem, ne?
0: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
0: ale...
1: pod vnitrem.
0: Chovanec byl trošku blázen, nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako Kryt je fakt hrozný.
0: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
0: Tak to se ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi znešený, jako
0: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý a to. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
0: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
0: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
0: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí ale, je tvrdňaská.
0: Já myslím, že tvrdňaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako,
0: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
0: Tak. Vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte dobře, tak to tak
1: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
0: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
0: Jenom teď vím, že jako... Je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
1: To já nemohu říct, protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
0: Co?
1: No, Báru.
0: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak se jmenuje, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nespoň. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
0: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
1: Kovadlina, jasně. Nebyl?
0: No něco, to je jedno. Takový já vím, úplně vím přesně,
1: ale koho on tam byl. On tam byl pořád. Říkal pořád to samé.
0: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mém případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
0: Jo, já vím.
1: Normálně, no. Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
0: Pestrost.
1: Názorová.
0: Tak, Savere.
1: Nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
0: Ksavere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
0: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
0: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svou
0: zem. Jo, a jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
0: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
0: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
0: jo, já myslím, že mám tak, to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život.
0: To není pravda.
1: Naději dává vám budoucnost. Nemáte a vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem jako pan Foltýn.
0: Já pracuji pro vlast furt, Ksavere.
1: Pro vlast?
0: Jo.
1: Pro kterou vlast?
0: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
0: Jo, třeba se snažím, dělám všechno pro
1: to. Jo, to se musí napít, to je nervák aby, s váma.
0: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že...
1: Pane Holče!
0: Jo, celý ten jeho hnusnej odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká...
1: Jindra?
0: Jindra to říká.
1: Náš Jindra?
0: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
1: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
0: A oni...
1: Bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
0: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
0: Já se chtěl říct, já budu šťastný.
1: Kdykoliv začnu šťastný.
0: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
0: chyba...
1: Gloria.
0: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
0: chtějí dál
1: zemi.
0: Sloužit. Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
0: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
0: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest, jak jsem...
0: Jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
0: budovatelský kverš.
1: On recitoval.
0: Jasně, on se za to, on z toho má Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval, jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesev. Říkám to dobře?
0: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký.
0: Je to krásný.
1: A já když si to dneska vybavím,
0: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
0: Zkusím se někde zabrousit do archivu, a jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionerský šátek.
0: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionerského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
0: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
0: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
0: To je jasně.
1: No, pane Holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
0: No, nedělá moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltýna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Rajchl.
0: Říkají Babiš, oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale to je nějaký zákon o státní službě, ne?
0: On je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší. Protože,
1: je to ještě mimo zákon?
0: Jasně, no tak protože tak on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
0: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
0: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, když já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně, a jakou vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
0: Jo.
1: Tak to je typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
0: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje taky, ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prej ztracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje, a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleji. No a dá se k tomu někde přihlásit?
0: Zavolejte mu.
1: No já na ně nemám telefon.
0: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč
0: tak,
1: vyžirka.cz.
0: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
0: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
0: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
0: Sobre, on... já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harleje, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
0: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
0: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
0: Jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
0: Co?
1: A... No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
0: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
0: Jo, jo.
1: Na průtku,
0: já tohle na Americe
1: tam,
0: mám
1: na Kali
0: právě
1: hezky,
0: rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale... Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane holče, vy jste zralý na pomoc.
0: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
0: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
0: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
0: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle, to je ten náš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel kvůli tomu se nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
0: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty vidle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
0: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
0: kádr.
1: Tak Fico jedině.
0: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
0: Jo.
1: No tak... Zelenina.
0: Zelenina ne. Vlad?
1: Car?
0: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
0: Jo.
1: Ježíš.
0: Meda, no, co byste čekal.
1: No tak to není. A já jsem to někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... Že
0: teď pan je...
1: 50 přebaluje, uspává.
0: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době do pane holče úplně...
0: Já právě jenom se ptám, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
0: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal, a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze. To víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
0: Já jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
0: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
0: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stan, já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem vlastně na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
0: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesné místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane Holče, chcete to přečíst?
0: Jo,
1: není
0: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
0: Je jich samé spousta.
1: No, je jich 6 dneska. Ale i, jsou skvělí, protože podporují nás, tento pořad. Na
0: Pravdu, přístav pravdy.
1: PPčko.
0: Dobrou věc.
1: Přístav pravdu. No.
0: Tak samé poslouchejte.
1: A na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
0: KHčko je co?
1: KHčko. To je kniha Řichu.
0: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte se.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
0: Alena Navítková, na Vlzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova, Vilzonova 920 na premiérku Věrku.
1: Je,
0: byla vaše premiérka, Xavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
0: Věrka je taková, Věrka ještě, se nám propadá taky, Xavere.
1: Ještě to promysl.
0: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsem ji na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
0: Jo? Ať pro ní do horních. Čuch to mrdlí, přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Severe ten Milda.
1: No.
0: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Xaverovo krátké, ale moc hezké přijetí u vás.
1: No.
0: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
0: No to jo, ale...
1: No asi byla tady, nebo byl?
0: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
0: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co o Xavere. Daniel Klement, na Vlzouku přístav pravdy mistrů Xavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
0: no.
1: Do knihy Hříchu bez konzultace. Musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
0: Je to geniální. Já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No, já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovole, pane.
0: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
0: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
0: Samozřejmě, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane Holče, za to vám tak děkuju.
0: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
0: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
0: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
0: To byl Moučka.
1: Moučka, ježíš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
0: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
0: Tak to víme.
1: Co to znamená?
0: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
0: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
0: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Praža.
1: Řekne totok?
0: Tohle.
1: Tohle?
0: Mhm. To je z Čína, je takový, co?
1: Je to takový, jako nedomrlý, jakýsi celý. Toto je hezký.
0: Toto je krásný.
1: No to je... To je... Já zas...
0: Tam je ten Tišnov, Xavere.
1: Ale pane, o čas ví vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
0: Počkej, rád, ne, Bartoňček?
1: Rád? Je ze Slovácka?
0: Myslím si, že jo.
1: Já jsem se, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
0: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
0: On má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
0: Jako vy.
1: No, tak nebo, holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
0: Máte.
1: Ne, u ničeho neříkej ty jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
0: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to popsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
0: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačilo, ne?
0: Komunista. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
0: Ale oni vykroužkou ty opravdový komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
0: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
0: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Hoče.
0: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
0: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
0: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Hoče. Zase musím týden vydržet.
0: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtek. Děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

Až se tě někdo zeptá, tak proč to musí bejt? Já nevím, já se neptám, je na to někde klej. Já na vojně se naučil jen zabíjet

0: Irena Michalcová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vaše volební období, kdy jste tam teď tedy čtvrtým rokem, starostkou na Praze 4, tak mi dáte za pravdu, že velká část komunální politiky se odehrává takzvaně za kulisami, neboli v rámci různých dohod a vůbec jednání třeba mimo ta veřejná jednání. Mě totiž zajímá, jak si jako politik, praktik, myslíte, že zasáhne do pražské politiky kauza Dozimetr, kterou sledujeme v přímém přenosu poslední týdny. Jestli vůbec ovšem?
1: Myslíte v souvislosti s volbami třeba jaký to bude mít vliv
0: volby
1: na občany?
0: Máme za pár dnů. No na občany, jaký to bude mít vliv na volby? Protože pokud vím, tak starostové i s vámi na radnici, že jsou, tak se ptám, jestli to tu stranu třeba zničí nebo nezničí. Jak moc tam vidíte problém?
1: Tak samozřejmě, jsou tam se mnou na radnici, jak v opozici, tak v koalici lidé, kteří jsou již delší dobu v politice. Jsou tam i tací, kteří jsou třeba v politice i o 90. let. Mm-hmm. To je pravda. Já samozřejmě na své městské části jsem okamžitě udělala audit, jak na příspěvkové organizace, tak na organizace, které spolupracovaly s městskou částí. Zdaný jsme někde, jsme se nestřetli.
0: Nesmočili.
1: Některými firmami. Audit prokázal tedy, co jsem udělala, že nikoliv zatím. Nikde jsme nic nenašli. Jako, já nevím, jestli někde něco se může najít, ale to, co jsem udělala, já ten audit provedla, takže na základě žádosti na zastupitelstvu, což jsem se samozřejmě nebránila, tak jsme nic nenašli. Nikdy nevíte, může se klidně najít něco, ale zatím je to v pořádku všechno. Což teda jsem ráda. Každopádně, pochopitelně, určitě může to mít nějaký vliv. Každý člověk vnímá tyto věci jinak. Někteří je mohou přejít mávnutím rukou, někteří lidé je prožívají citlivěji. A pak jsou někteří lidé, kteří se ani si ověří třeba nějaké věci, tak se jich chytají jenom už z toho, že nějaká kauza vyšla. Myslím to tak, že cokoliv se objeví, tak všichni z toho dělají velkou aféru, aniž o tom něco vědí. Já patřím k lidem, kteří, když o něčem něco nevědí, tak buď si o tom získá nějaké informace, pokud ho to zajímá, a pokud ho to nezajímá, tak nevytváří kolem toho nějaké další aféry a scény. Ale myslím si, že samozřejmě, pokud se mě ptáte osobně na můj názor, tak já si myslím, že samozřejmě to tu stranu může nějakým způsobem oslabit. A může to mít vliv na některé občany, ovšem zase. Pokud politiky ze STANu na Praze 4 zná někdo, víte, ta komunální politika je o tom, že je spíš o lidech a řada těch lidí je si blíž k těm občanům.
0: Ano.
1: Takže pokud mají ty politiky rádi, ty občané z toho,
0: tak si nic nedělá.
1: A znají je, a jsou tam déle, což tam někteří jsou, tak nevidím důvod, pokud jim věří, a pokud oni v tom nebudou nějak namočeni a nebude na ně nic jako na nic poukazat, proč by jim ty lidi neměli věřit a tu důvěru jim dát dál.
0: Dobře.
1: I když teda je to, rozumíte, já to vidím třeba tak, je to třeba pražská záležitost, tak proč by měl být dehonestován nějaký starosta to odnést, já nevím, z Moravy, jenom proto, že je to starosta za STAN. Jestli mi rozumíte. Tak já jako...
0: Já vám rozumím,
1: ale může to být
0: stranu...
1: i na městské části. Proč by musel být ten politik v tom jako namočen jenom proto, že teda je z té strany na nějaké městské
0: Pani
1: části?
0: Starostko, třeba,
1: já to nevím.
0: Třeba proto, že vy politici často říkáte, že jste dobrý tým. Třeba proto.
1: Já to neříkám.
0: No vy to třeba neříkáte. Dobře, ale pojďme ještě k jedné věci velmi krátce. Ono se v poslední době velmi často mluví o tom tématu ženy v politice. Bezesporu je dobré, když jsou ženy političkami. Na druhou stranu si teď v poslední době vzpomínám na velmi tvrdá až cynická vyjádření z úst žen. Například mě překvapila paní paní ministryně obrany paní Černochová, která napsala, že jí není líto zabité civilistky, což ještě z úst ženy zní tak velmi tvrdě. A nebo například paní Richtrová po smrti pana podnikatele, pana Petra Kellnera, to nehezké vyjádření, které dala na Facebook. To znamená, že ženy v politice dobře, ale já často vidím, že ženy jsou ty političky zejména mnohem schopny mnohem větší tvrdosti než muži. Váš styl, to vaše nastavení je jaké? Vy jste taková ta politička kámoška nebo ta tvrďaska?
1: Já vám odpovím jinak. Víte, co o mě říkají moji kolegové napříč politickým spektrem jako o politice ženě?
0: No něco jsem slyšel, ale nebudu to tady opakovat.
1: No, o mě říkají, že jsem příliš hodná.
0: Jo, tak já jsem slyšel pravdu.
1: A co jste slyšel?
0: No,
1: klidně mi to řekněte, mě to zajímá. Mě vždycky říkají, že jsem příliš hodná. A že bych to nemělo tak být, protože já kromě toho, když ke mně je někdo neslušný, tak nebo drzí, nebo arrogantní rovnou přímo na začátku, tak s takovými lidmi já nekomunikuji. Ale jinak komunikuji naprosto s každým a někdy se dostávám do situací, že tu komunikaci už bych měla asi utnout, ale snažím se pořád s tím člověkem komunikovat, protože si myslím, že to je moje povinnost, že jsem tady pro člověka, pro lidi.
0: Takže ta profesionalita je.
1: Taková ta profesionalita, ale on mě ten člověk potom už tlačí třeba někam, kam už nemám, já už nemám kam ustupovat. A já mu jednou odpovím a po druhé a po třetí a on zase ještě něco chce. A zkušenější muži v politice mi říkají, moji kolegové, protože já musím říkat muži, protože já jsem na radnici jediná žena. Já nemám žádnou kolegyni. Já napříč politickým spektrem jsem jediná žena na Praze 4 v koaliční politice. Takže všichni muži mi vždycky říkají a dost, musíš znát hranici a už mu neodpovídej, už jsi mu všechno řekla a on tě
0: že
1: bude...
0: Že jste příliš hodná, tak se kvalifikujete.
1: Tak mě kvalifikují oni.
0: Co to znamená, když se o nějaké ženě řekne, že to je bába princ Metálová?
1: To jsem nikdy neslyšela.
0: Ne?
1: Ne.
0: Že to je taková jako... Od rány, tvrděska, to jste nikdy neslyšel. Já jsem totiž hovořil s jedním vaším podřízeným a on říkal, je výborná, ale je to bába princ Metálová.
1: No, já vám to
0: řekl... Že se jako nebojíte, jsem to tak nějak pochopil.
1: Ale to možná můžete mít pravdu, pokud jste hovořil, ale s nepolitikem podřízeným.
0: S nepolitikem, ano.
1: Ano, tak to potom vidíte, že se shodneme, to je ovšem něco jiného.
0: No, jste teda bába princ Metálová?
1: To mohu být, protože já jako, ano, ale vidíte, že jsem vám rovnou řekla, že jste hovořil s nepolitikem podřízeným. Je to tak?
0: No jo, teď
1: není to politik.
0: Teda teď se mnou mluvíte jako kartářka.
1: Trošku. Je to tak, protože já jsem totiž v podstatě celý život pracovala ve vedoucí funkci. Od 27 let jsem byla ve vedoucí funkci, takže já v podstatě nikdy nebyla podřízena. A šefovala jsem personálu 60člennému kolektivu žen. A teď na sklonku svého života, jak já říkám, tak no, na sklonku svého života.
0: To měla být ťavka na mě?
1: Na mě. Tak já šéfuji poprvé v životě. Šéfuji poprvé v životě mužům. Samému kolektivu mužům. Je to velký rozdíl. A šéfuju mu úplně jinak, než jsem šéfovala těm ženám. A tam bych řekla tady, že jsem ta baba, jak jste mě to nazval?
0: Princ Metálová.
1: Ano, tam jsem byla. Ale tady bych řekla, že naopak šéfuju úplně jinak a tahle ta baba tam nejsem, ale ty sklony k tomu podřízenému personálu na úřadě, jako těm úředníkům, tam se to může nadále projevovat. Tam si to troufnu, ale tady mezi politiky ne.
0: Je vidět, že máte smysl pro humor.
1: Jo?
0: To já mám nejraději. Paní starostko, díky za to, že jste přišla. Kandidátka na starostku na Praze 4 na městské části, paní Irena Michalcová, byla naším hostem. Mějte se moc hezky a nashledanou.
1: Já vám děkuji za pozvání.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem se zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jako že z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fílerovský sestřih. To není hodnotový,
1: ne, Xavere. Ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádnej hlupák, jo, věděl všechny souvislosti.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu divákům. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělal mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
2: No, už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane Holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Xavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane Holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Xavere, no, tak
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to víme. Ale já Západ, to tak nesnáším, to přepisování dějin, Xavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak,
1: tady
2: všichni
1: je...
2: víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane Holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky.
2: Krásně. Tady to opravdu
1: Pane Holče, ale nezlešťujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, a to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No a co myslíte, že ta paní Nerudová tak

0: Dneska si říká.
1: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
0: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger
1: Do
0: uděláme,
1: Mekáče šup, ne?
0: do mekáče táta přinese Coca-Colu nebo
1: Rodinný
0: něco.
1: meníčko, ne? Velký?
0: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
1: Happy Meal.
0: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malé děti nebo velké děti, nevíte?
1: No, ona má, myslím, věkem dospělého syna, ale myslí děťátko.
0: Tak
1: No, tak
0: to je Happy Meal.
1: to je Happy Child.
0: Happy čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl blbost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
1: To
0: No,
1: nemohl být historik, ne?
0: byl to historik. Já jsem...
1: To nemohl být historik.
0: Ne?
1: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka a ten mimo jiné potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Foltý.
0: Volčas?
1: Ten, a to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
0: No, četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
1: Že odešli?
0: A
1: No my
0: řekněte
1: jo.
0: mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
1: Je to možný, Xavere?
0: Já to mám naplánovaný.
1: Jo.
0: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Potom bude deníček, já jsem točil deníček
1: Jo.
0: ve vozidle,
1: No.
0: kde ještě jako říkám spoustu moudrostí. Měli by lidi sedět, když poslouchají ten deníček a zapisovat si to a říkat to,
1: No
0: tak
1: jasně, a
0: je.
1: na čem jste se zamýšlel?
0: Je to překvapení.
1: Jo,
0: Je to
1: dobře.
0: překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já
1: Jaký?
0: mám připravený pát Třetí říše.
1: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás. Vy se tam
0: Demakačka.
1: poznáte. Vy se
0: Demakačka.
1: tam poznáte.
0: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
1: No Xavre.
0: Ježíši Kriste, to se... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat,
1: Jo.
0: prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
1: Já na vás koukám, jenom vidím ten
0: Já jezdím
1: sestřih.
0: autem docela
1: No.
0: pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval.
1: No.
0: Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
1: Dobře. Tak třeba pan
0: A nějak to
1: Dominik
0: cítil
1: může podléhat
0: prostě.
1: narrativům různým, ne?
0: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů
1: No tak jestli, že vy
0: ondulovat.
1: jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník
0: Samozřejmě.
1: domů.
0: No a jak jinak?
1: No a počkejte, a proklepnul jste si
0: Lepší,
1: ho kádro...
0: lepší lidi, ne?
1: Pro... No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově,
0: Jo.
1: aby... A nepodléhá narrativu
0: On
1: nějaký
0: podléhá narativu.
1: nehodnotovej?
0: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím, co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
1: Správná terminologie, Xavre, jasně,
0: Já
1: jo.
0: se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
1: A ne, tak vy,
0: A
1: dává si vidět, že jste, že tyjete, že bohatnete tady s
0: jo, je
1: premiérem
0: to tak,
1: Fialou,
0: je
1: no,
0: to
1: já to
0: tak.
1: vidím.
0: Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No
1: No.
0: a když jede do práce, tak domů a udělá mi ondulaci doma. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějak je v nějakým tom jeho, na sociální síti, jeho
1: Aha.
0: přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMS-ku, že volil Turka. A teď je v rozpadcích.
1: Motoristů?
0: No, před volbama.
1: Jo.
0: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
1: No, tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
0: Já mu vyplňuji hlavu.
1: Jo.
0: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
1: Jo, jo. No, já si každýho Severeským se bavím, tak si ho proklepnu hned.
0: Jo.
1: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
0: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
1: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Xavere. Co když vám že... pak někdo předhodí? Počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
0: Na pohovor.
1: Co? Do krytu?
0: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
1: No a pak je jednostranná, jednosměrná cestička už jenom.
0: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
1: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
0: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
1: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
0: No, přemýšlel jsem, já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
1: No, já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
0: No, tak... Šel byste tam?
1: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
0: Tak po Co? Zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
1: A pěti klíčko třeba?
0: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
1: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
0: No, tak někteří zbohatli zázračně.
1: Třeba on.
0: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
1: No ne, ta Kellnerová, ne?
0: Paní Kellnerová,
1: Češka.
0: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
1: Tak na ta Kellnerová jméno taky.
0: To já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to... To byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
1: No tak taky by asi dosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
0: Jo.
1: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky? Jako a...
0: No tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
1: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
0: Já jsem i vybrušoval. Jo. Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
1: Jo. Jasně.
0: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
1: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
0: To jí nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
1: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
0: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti, kdyby to byly aspoň nějaký věci, no, nevím. Ono, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
1: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
0: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Že vidím lazebník, kdo má služky. Co?
0: Služky?
1: No, služebnictvo.
0: Já mám elektronické služebnictvo.
1: Jo?
0: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
1: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný. Nepozvaný.
0: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale pane Holče, ani vy, ani já.
1: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
0: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
1: No,
0: tak...
1: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak Xavere, na tom Smíchově.
0: No mám tam jít dneska?
1: Běžte, skrskváte.
0: Já mám naladěno obě kytary.
1: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
0: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry.
1: Mm-hmm.
0: A já nevím, co to je to.
1: It's a long way to Tipperary.
0: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
1: Já nevím taky.
0: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
1: Jo, jo. No, to zná každý.
0: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
1: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
0: To jsou normálně klasiční, jo, Ukrajinci, jo, na stavbě. A pozdravili mě hezky.
1: Znají vás.
0: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
1: Znají vaše dílo, ne? Asi,
0: asi dílo.
1: Názory asi správný.
0: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
1: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
0: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Už jedu jako jo. A já jsem říkal, mě vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžou pracovat, když je svátek.
1: No a co vy?
0: Je vůbec nevědí, že svátek.
1: No, vidíte.
0: Tak Bůh ví. No, co to je za
1: úplně? A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
0: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
1: Aj.
0: A navazovali tak, vlastně družbu.
1: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu teď, ten přínos.
0: No, no, je, to podle mě taková lež, pane holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
1: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
0: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
1: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
0: O Jurečkovi?
1: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
0: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane holče, jiný starost.
1: Jo? Jaký?
0: Jaký? Jaký asi
1: no,
0: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
1: Jo, toho to tak zajímá. Toho to tak zajímá, Xavere.
0: Lečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
1: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
0: Ale to nebylo pěkný.
1: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
0: On chlastá jenom, když se někoho střílejí. Ale víte co, určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
1: Že Jurečka neví, kdo je papež.
0: Že neví, kde je?
1: Kdo je papež?
0: Kdo je? No teď nikdo.
1: No ale jako co to je tak?
0: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
1: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
0: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
1: Jo?
0: No.
1: A máte favorita?
0: Jo. Dneska koho? Jsem to říkal kadeřníkovi.
1: No a koho?
0: Já mám toho Maďara.
1: A jste takový bezbožník, tak proč?
0: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
1: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
0: Hm? No a co?
1: Ja?
0: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem mi životopis, jmenuje se Petr.
1: Jako já?
0: Jako vy. A
1: že bych to ještě zkusil?
0: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
1: Fakt?
0: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
1: To jo už.
0: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
1: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
0: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
1: Jo, jo, to tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
0: pro vás nebude problém. A Bůh, a už jste svatým otcem.
1: Já to zkusím.
0: Petrův stolec.
1: Já to zvednu, Xavere.
0: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to moc zvednul.
1: Italský už umím líp než většina papežů na italských.
0: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
1: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
0: Jo.
1: Je ošemetná doba, Xavere.
0: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví?
1: Myslím, že jo, protože Xavere dneska nám...
0: Hvězdičky.
1: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
0: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
1: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za téhle vlády a tohle našeho prezidenta.
0: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
1: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
0: On musí být dobrý pracovník.
1: No, podle všeho jo.
0: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
1: Vyplní vlastním narrativem, ne?
0: Vlastním narrativem, no.
1: A já tady vidím toho Honzu Součka k severe.
0: Myslíte magistra Jana Součka?
1: Vy jste nám popravili generálního.
0: To je bývalý generální ředitel České televize.
1: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
0: To hodnej kluk.
1: Správnej. Správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
0: Popravili, jak? Se popravil sám?
1: Popravili, no. No jo.
0: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
1: No měl asi talent dokázat naštvat všechny, ne?
0: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
1: Vy jste to řekl.
0: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
1: To je kubánskej.
0: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
1: Monte Cristo.
0: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
1: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
0: Teď už 9 miliardový, to je jedno.
1: No,
0: tak
1: neříkejte.
0: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
1: No, jsi to prý vydíral. Ale jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám. Jako...
0: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
1: hranici. Tak si to nějak představu.
0: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
1: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
0: To smutný.
1: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
0: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta s tou
1: dobočkou? Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co?
0: Tak,
1: u někoho.
0: Někde se to utrhne.
1: No.
0: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
1: Tak se vrátit teď papež a ředitel České.
0: Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
1: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
0: No oboj je důležitý.
1: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
0: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděl jste to?
1: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
0: No ne, já tam musím zavolat dneska, to není možný takhle. Chce mi Maďara.
1: No, mě ne, Xavere, Maďara.
0: No, za papeže.
1: No.
0: Vy byste nemohl být papež.
1: Vy jste říkal, že bych mohl být
0: papež. Ale jo, ale se podívejte na sebe, vy jste Modeman, vy jste Playboy z Playbacku.
1: A Pežové jsou modemani taky. Víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
0: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
1: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
0: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
1: To by mi šlo.
0: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
1: Já bych kázal, Ksavere.
0: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
1: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
0: No ale měl byste mít trošku, no ne, nebudem zlehčovat, to by se mohlo dotknout věřících.
1: Tak to nedělejte.
0: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi,
1: no,
0: jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
1: Jo?
0: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Ksaverovo.
1: Aby to Ksavere nebyly poslední narosky XTV.
0: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane holče.
1: To
0: proč?
1: Ne, to je první schod, to už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
0: Ponižující pro součky. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
1: Já nevím, Ksavere. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
0: Já to vím.
1: No, tak vidíte.
0: Ale občané to nevíš.
1: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
0: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
1: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že je víceméně jedno, kdo přijde.
0: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
1: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
0: Ale to není pěkné.
1: To by byl šéf, Ksavere.
0: To je proč? Důležité, protože jednoprávní médium.
1: Ten to zvedne, ne?
0: Já nevím.
1: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
0: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
1: To má v sobě, Ksavere, tu vyváženost.
0: Vyváženost? No, nevím. Ale jedna věc je na tom, pane holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
1: I spojovatelku.
0: I spojovatelku.
1: No víte, co pro mě, Ksavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
0: A to všichni víme.
1: No ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
0: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
1: No bohužel jo.
0: Jako ředitele?
1: Jasně, ta instituce na to klidně zralá.
0: Jo.
1: To víte, že jo?
0: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
1: No jasně.
0: A tak nenavezem do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme? By byla vidět hodně.
1: Nebo nebrnkneme Jindrovi Rajchlovi?
0: Jindra!
1: To by byl šéf, ne?
0: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
1: V Praze.
0: Ve 14 hodin.
1: No.
0: A to je teď, už má 11 hodin demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
1: To víte, že jo.
0: Kolik tam může být lidí?
1: Nevím, jsem zvědavej. Čijte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
0: Podle mě to mají na Staromáku.
1: Tak uvidíme.
0: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
1: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
0: Jo, to jo. No. Ale tak oni vyvažují.
1: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
0: A z toho 3 novináři.
1: Jo.
0: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
1: Taky.
0: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
1: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
0: No.
1: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
0: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
1: Oni to nějak to, ne? Spolupracují, ne?
0: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
1: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
0: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
1: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, doktore. Já o tom nic nevím.
0: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
1: Ne, naštěstí ne.
0: A věříte tomu?
1: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
0: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
1: Od infiltrátora?
0: Infiltrátora.
1: Ježíš Maria, tak to jste mi ani neměl říkat.
0: Taky jednou.
1: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
0: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
1: A Hinek taky?
0: To neříkala. Jo. To říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
1: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
0: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Byste mohl.
1: No, já vím, já mám projev na rtech. Osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
0: No, je to teda velká zatáčka.
1: Já mám rád zákruty.
0: Je to zatáčka, do které se mě nechce.
1: Já mám rád zákruty.
0: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
1: To nevadí, až sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
0: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
1: Že jo.
0: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
1: To bych chodil. V těch červených botách.
0: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
1: No, musel byste se trošku polepšit.
0: Já bych se polepšil.
1: Jo?
0: Já bych byl první napravený hříšník.
1: Dobře.
0: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
1: No, vidíte.
0: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
1: Ale počkejte, musíme zapsat.
0: Ježišmarja.
1: Řík, ksavé, sváteční.
0: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
1: Jo.
0: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
1: Jasně.
0: Všechny, ne?
1: Mm-hmm.
0: A koho zapisujeme? No.
1: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
0: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
1: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
0: Pro mě je to paní hodná
1: profesorka.
0: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
1: 8.5. Danuše Nerudová.
0: Který je rok?
1: 25.
0: No.
1: Za přepisování historie.
0: Tak
1: jsem vám to sformuloval.
0: Můžu napsat prof?
1: Napište paní profesorka.
0: Takže napíšu prof, jo? Uh-huh. Aby bylo jasný, že profesorka.
1: Profesorka blbosti.
0: Pane Holčere, buďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
1: No to není nic.
0: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
1: Jo?
0: Jo. Která mě nedala přednost.
1: Fakt? Kde?
0: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
1: Ukrajinka to byla.
0: Ukrajinka.
1: Ježiš, to zazvěl.
0: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného, bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
1: A neřekl jste nic nehodnotového?
0: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
1: Nerudová.
0: Nerudová, to je hezký
1: tak,
0: příjmení.
1: Ale tak pro ní akorát, ne?
0: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
1: literatura. To ne.
0: Za?
1: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
0: Co by říkala, ta chodí kanálama.
1: Ta? Ksávere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
0: Ne, ale říkejte
1: jo?
0: To.
1: Je to tak, Ksávere.
0: Ale jak může být blbá, když je profesorka vedla školu takhle důstojnou?
1: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A
0: ještě tohle, no já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
1: No protože jste mi cinknul propis.
0: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holčere.
1: Ještě, že máme jich několik, co?
0: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer. Respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
1: Já nevím, já teď měl líto toho Honzy. Tady vidí, no.
0: Bývalý
1: generál, co?
0: Bývalý generál.
1: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
0: radost. Jasně.
1: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
0: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
1: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
0: A já si ani myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde se podívat. No.
1: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobouku.
0: Ne, já jsem na to pyšný. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
1: Tam nemůžeme chybět, Ksafere, jdeme.
0: Já tam nemůžu, mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
1: Co tam bude občerstveníčko?
0: To nebude chlebíčko vášu.
1: Ne?
0: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
1: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
0: No, nenabral. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
1: I na tom finále? Vaši?
0: I na tom finále.
1: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Co? nepřines pohoštěníčko?
0: Ne? No tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
1: Jo, ale já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
0: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
1: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
0: No, někdo to tam prostě se ptal, z té české televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žerete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
1: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
0: No tak oni k tomu nemají přístup.
1: A.
0: Tam je taková demarkační
1: linie. Dobře děláte.
0: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, on jí chlebíčky příbor.
1: Ne, jo?
0: To jsou jako, on teda v tomto je obdivuhodný.
1: To bych do něj neřekl.
0: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi čtyři chlebíčky, odstrojil je, udělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
1: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
0: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
1: Fakt?
0: No.
1: To ani nevidíte.
0: Já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
1: No tak to děláte, ne?
0: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazec, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
1: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
0: Jo, ale to už je seniori.
1: Už je pro ČT3, ne?
0: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
1: Vy taky.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio. Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to

0: soudíš ty kroky pana prezidenta, nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
1: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
0: to
1: určitě...
0: Velká otočka, ale...
1: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
0: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
1: jo,
0: já se tam,
1: jo,
0: je to nutné.
1: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak když si mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
0: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
1: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
0: moc,
1: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
0: Tak.
1: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
0: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
1: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
0: TGM,
1: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
0: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
1: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
0: máme,
1: protože někdo
0: 12:21.
1: Je poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce, a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
0: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
1: 37.
0: Myslím, že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě

0: Samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
1: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní, oslabí to komunisté a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu Konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
0: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
1: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi Konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
0: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
1: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
0: Ale lidi v ulicích nečekáš.
1: Ne.
0: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
1: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Charlieho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. tak to je podobný, jo. Jako, teďko přijde manžel ty družince a má tam dvě a to říká, jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
0: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
1: No dobře, ale
0: je to vysvětlení.
1: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako že byl sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
0: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
1: Ale já myslím,
0: Slováky?
1: Že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
0: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
1: ale
0: další.
1: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
0: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
1: No, protože prostě jako nevím, jestli se říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
0: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
1: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 000 na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili za celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
0: Je to takový donucovací prostředek?
1: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne, jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
0: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
1: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
0: tam se
1: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
0: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
1: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
0: Je tam jiná válka, buď v klidu.
1: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechny propojené a soláry a hybridy a jen co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
0: Bojovat musíme.
1: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
0: To je děsivý, ale...
1: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
0: S slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
1: To možná, že to je 19. století.
0: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
1: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, ne nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty. Je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
0: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
1: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
0: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
1: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je a já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
0: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
1: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
0: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přecházejí, nechávají to být.
1: Jo,
0: jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost nebo něco takového.
1: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy, jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
0: A to je to, nedělá mi to radost.
1: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
0: A přestože jsou nereálné.
1: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
0: Jo. A není to cesta do pekel?
1: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
0: Opravdu?
1: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfovi, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
0: Mm-hmm. Máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
1: To je všechno, tak děkuji.
0: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
1: Děkuji za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizernej štací. Dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvástali se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka, Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvadal ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Irena Michalcová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Irena Michalcová je starostkou městské části Praha 4. No. Dobře, a my teď, paní starostko, takto před těmi komunálními volbami rádi hovoříme s komunálními politiky a tak jsme rádi, že jste přišla. 134 tisíc obyvatel má Praha 4, což je, četl jsem nějaké porovnání na internetu, podobně jako Plzeň, Liberec, České Budějovice, Olomouc. To znamená velké obří město a ten výhled do roku 50, nevím, jestli jste to někde zaznamenala vy, do roku 50 byste měli být největší, ještě větší než tato města, pokud to půjde tak, jak to půjde. Odrazuje se to nějak na tom, nebo odrazí se to nějak na tom řízení pro vás? Říkáte si, je to strašných lidí?
1: Tak samozřejmě, ta městská část je velmi různorodá. Není to tak jednoduché, protože jak jsme složeni z jednotlivých částí, tak dám příklad, to, co zajímá lidi na jedné části města, té městské části nezajímá na druhé, takže je to takový velký komplex a pochopitelně o to je to náročnější skloubit to a věnovat se těm jednotlivým částem, protože když vezmete, že máte menší městskou část, tak tam máte nějak soustředěnou, ale u nás máte, budu jmenovat, Krč, Podolí, Spořilov. A každá ta část má jiné problémy. A dát to dohromady, skloubit, to, co zajímá ty občany z těch jednotlivých částí, není jednoduché. Takže samozřejmě v tom je takováto velká městská část specifická.
0: Dobře, a co vidíte jako problém číslo jedna?
1: Jako komplexně na městské části?
0: Na čtyřce.
1: Na čtyřce. Tak jsou to samozřejmě ty problémy, které řeší řada městských částí. A takže problém, jako je údržba zeleně, bytová problematika, dopravní obslužnost, to si myslím, že je všude úplně stejné. Jsou potom věci, které řeší většina městských částí a my jsme se s nimi jakž takž bych řekla vypořádali. To znamená, čeho si nejvíce považuji, že jsme městská část, která až doposavat měla poměrně vyřešenou kapacitu v mateřských a základních školách. A to proto, protože máme vyřešenou kapacitu dětí v takzvaných dětských skupinách, to jsou jesle, to jsou děti do 3 let a tam, protože máme 7 dětských skupin, což je velké množství, tak my v podstatě, než přišla ukrajinská, takzvaná ukrajinská krize, tak my jsme se nepotýkali na Praze 4 jako jedna z mála. Myslím si, že možná i jako jediná městská část v Praze s nedostatkem volných kapacit v základních a v mateřských školách. Takže já jsem k 1.9. minulého školního roku měla 160 volných míst v mateřských školách, což si myslím, že je rarita. Bohužel, pochopitelně, v současné době tomu tak asi nebude. My stále ještě nevíme, kolik dětí nám nastoupí do těch škol, ale tohle jsem třeba já považovala za velice důležité, že vlastně jsme schopni vyhovět všem rodičům v umístění dětí jak do předškolních zařízení, tak do základních škol.
0: A máte už nějaký výhled nebo nějaké předběžné informace, jak to teď bude od 1. září v těch mateřských a základních školách, protože leco se změnilo, to víme?
1: My jsme zatím umístili všechny děti, které se dostavily k zápisu. Mm-hmm. My jsme samozřejmě podle zákona udělali zápisy pro ukrajinské děti tak, jak byly. Umístili jsme všechny naše děti a umístili jsme zatím i všechny děti ukrajinské. Ale protože jsou děti na Ukrajině zvyklé chodit k zápisu až těsně před novým školním rokem. Oni mají zápisy až na začátku září. Takže přestože výzva byla, aby se dostavili v měsíci červnu, respektive července, do 15. července k zápisům, tak řada z nich to nezaregistrovala. Mm-hmm. Takže my se domníváme, že teď, protože začínají volat na odbor školství, teď nastane ten nával těch dětí. A my si samozřejmě mapujeme, kolik se nám přihlásilo dětí k trvalému pobytu na naší městské části. A je jich tam ještě zhruba polovina, těch, co se nám nedostavilo do těch škol. Jenomže musíme zase konstatovat jednu věc, že řada z těch dětí, které nám již do těch škol nastoupily, tak zase odjeli zpátky na Ukrajinu a tam místa nám uvolnili. Takže my opravdu nevíme, jak to nakonec ve finále bude dopadat. Ale pořád jsme ještě městská část, která ještě nějakými volnými místy disponuje, na rozdíl od svých kolegů z jiných městských částí, které nemají místa už třeba několik měsíců.
0: V souvislosti s tou válkou na Ukrajině a s přívalem těch ukrajinských obyvatel sem, rodin,
1: ano,
0: se často hovoří právě o místech v mateřských školách, školách, základních školách, ale ještě jsem nikdy neslyšel, že by to nějakým způsobem, nechci říkat zasáhlo, ale se to odrazilo třeba v domovech seniorů. Napadlo mě, jestli některá ta ukrajinská rodina třeba přiveze sebou i seniora a pro něj se pak hledá třeba místo v senior house. Máte povědomost o tom, jak to chodí?
1: Ne, máte pravdu. Ani já nemám to, že bych měla zmínky o tom, že by se to odráželo v domech seniorů. Není to tak.
0: Máte pro to nějaké vysvětlení? Že ti starší lidé třeba už nechtějí odjet,
1: já se domnívám,
0: zůstanou raději ve válečné?
1: Já průběžně sleduji i zprávy, že z míst z ukrajinských. Vidíte, že většinou ti hodně staří lidé tam zůstávají, nepřesouvají se, zůstávají tam. A určitě se toto neodrazilo ani na naší městské části, protože já pravidelně tohleto sleduju a nemáme opravdu, že bychom umisťovali seniory v seniorských domech. To vám můžu zaručit, že ne.
0: A jak to aktuálně vypadá z místy pro vaše seniory, tedy seniory z Prahy 4, o které se tak nějak máte postarat, třeba o přestárlé lidi, tak pro ty je stejně místa dost jako pro ty děti v těch mateřských školách?
1: Tak to víte, že ne. To je celostátní problém. Samozřejmě my v současné době se snažíme a myslím si, že bychom byli bývali dále, pokud by nepřišel covid, tak my se snažíme na městské části vybudovat nový sociální dům, víceúčelový, který už máme ke schválení na stavebním úřadě, protože zhruba pro 60-70 klientů takových domů bychom uživili pochopitelně mnohem více. A je to problém celorepublikový, víme to, protože stárne naše populace. Pokud byste se podíval na přehled jednotlivých městských částí, my jsme jedna z nejstarších, ne-li nejstarší městská část. Když jsem nastupovala do funkce, tak jsme měli asi 50 tisíc seniorů, je to velké množství. Také se snažíme pro ně hodně dělat, takže těch míst je samozřejmě nedostatek. A takže bude to náš hlavní cíl do dalšího volebního období, tento takzvaný kombinovaný sociální dům na Praze 4 postavit. Máme pro něj místo v Hudečkové ulici, takže doufáme, že se to podaří. Samozřejmě až...
0: Jsou na to peníze?
1: No, to je přesně ta druhá věc, kde nám to zkomplikoval ten covid. A pochopitelně, že pokud dostaneme stavební povolení, tak okamžitě začneme z různých zdrojů schánět peníze, aby se nám podařilo ho v dalším volebním období postavit. My samozřejmě máme několik takových domů, samozřejmě máme i soukromé domy a domy s pečovatelskou službou, ale řekněme si upřímně, ty naše domy jsou to zařízení, která musíme průběžně neustále renovovat, opravovat, jsou to stará zařízení, děláme, co můžeme, ale pokud mám zase zpětnou vazbu, tak až mě to někdy udivuje a i dojímá, naši seniori jsou v podstatě u nás spokojeni. A myslím si, že je to tím, že bych si dovolila tvrdit, že na Praze 4 v těchto domech pracují velice kvalitní zaměstnanci, kteří mají vztah k těm lidem, velmi dobře se o ně starají a řekla bych s láskou a s maximální péčí, s kterou mohou a věnují se jim. Takže...
0: Dobře. A paní starostko, existuje nějaký manuál nebo nápad nebo nějaká regule, jak budete řešit v nejbližších dnech a týdnech, měsících ty obrovské ceny energií, které nám teď naskakují teda po hodině už téměř. A mnoho podniků, mnoho zařízení říká, že na to nebude mít peníze, protože ten nárůst je až v tisících procent v mnoha případech. Budete mít peníze na to, abyste udrželi provoz školek, škol, domovů pro seniory?
1: Já tedy si dovolím mít takovou jednu poznámku a připomínku. Já si nemyslím, že to je prvotní záležitost obcí. To je prvotní záležitost našeho státu, naší vlády a ne nás. Já jsem bývalá ředitelka školských zařízení, takže vím, jak se hospodaří v základních a mateřských školách. Měla jsem několik zařízení, i příspěvkových pod sebou, takže samozřejmě vím jako zřizovatel, jako teď představitel obce, jako zřizovatel, že jsme povinni školám uhradit energie, ale samozřejmě jsme závislí na státu, že? Tak co musí nám dodat peníze na energie.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
0: Tady v tomto pořadu Wilsonova 10 na tomto místě, tady v našem koutku napůl v rádiu Xaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
3: bude to vždycky. Tady to opravdu
0: opravdě. Pane Voča, ale nezlehčte, toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
3: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
0: No jasně, já cítím prostě tu
3: ironii. Ne, ne.
0: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
3: Ani náhodou.
2: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

na pokroucenej generační strom. Se slétaj z dálky, hej, na divnej ptáku, už Greenhorni se stavěj do haptáku a ze smrákání temně duní hrom. Zní kytary a horce tepe čes a ptáci křídlo vedle křídla sedí, má slunce na obloze v

a prachem bílej cest. Se vracej ptáci na jaře vždy domů, pod bukolickým štítem lesních stromů, čtou do jatě svůj modrý manifest. Ten mlčejný zbor, co poznal svět, má pružná, nikým nestřížená křídla. A kde jsou generace mokrá zříla?

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického, lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
3: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace,

0: nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat, aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohly získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu, stačilo.
1: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co nebo to, co vysvětlujete. Povedl se ten záměr?
0: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se doufám daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
1: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
0: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
1: Není.
0: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
1: Určitě.
0: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice, já někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Petr Drulák, který je patronem hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
1: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte. Asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice, pravice. Co pak je to možné?
0: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím, proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středoprava.
1: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
0: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který si říká pravicový. A já si myslím, když se dívám, co se děje v Evropské unii a i když se dívám konec konců na to, co se děje po nástupu Donalda Trumpa ve Spojených státech, takže vedle pravolevého dělítka je taky zde také dělítko mezi konzervativním a progresivistickým. Chcete-li mezi konzervativním a liberálním. A je otázka, nakolik si necháme vnutit buď to takzvaná chlebová témata, na základě kterých se rozdělí ta společnost, řekněme, na pravici a levici, kdy pro levici je základem práce, pro pravici kapitál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí,

0: věcí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme, jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
0: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause, a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2, na 3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F. Elvik, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
0: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
0: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám 2 dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než v těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku, na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak dále, ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
0: Nevím, určitě. Ale jestliže Víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
1: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
0: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
1: Tak jaký vnímám já? Ano, tak, definici tak, tady nemám,
0: tak,
1: promiňte.
0: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
1: Určitě.
0: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
1: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
0: Jednoznačně.
1: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
0: Ano.
1: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program v poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
0: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
1: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. Já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, ve Stačilo?
0: My se na to díváme ve Stačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
1: A vy?
0: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bezhlavě, lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
1: Vy, Stačilo, vy, Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
0: V této chvíli ano.
1: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
0: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
1: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni opak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
0: Děkuji.
1: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
0: Mírem.
1: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
0: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
1: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
0: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála, ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
1: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
0: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
1: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumu víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
0: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
1: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
0: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
1: což
0: do Londýna.
1: Se neděje zatím.
0: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace. Ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
1: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno, jestli
0: ano,
1: se nemýlím.
0: Část jednoho videa.
1: Část jednoho videa, kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sedmici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik.

zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused v sousední zbrojnici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech.

0: Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused na sousední planetě.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Některým z nich dojde, že prostě bohužel asi není vyhnutí pro ně, jo, že volby vyhraje Andrej Babiš.
2: Ale znovu, já se ptám na něco jiného, pane Macinku. Vy se stydíte dneska, nebo co?
1: Trošku se stydím, no, před váma.
2: No ne, jak říkáte, oni přemýšlí, že budou volit STAN, a já se ptám, proč nepřemýšlí, že budou volit motoristy.
1: Ale
2: tady sedíte vy.
1: Ale teď to právě říkám, no, že proto je fajn, že ten STAN si zatím tak stojí, za tím Green Dealem.
2: Že oni prozřou.
1: Ale když budou chtít volit tu pravici, tak zjistí, že STAN to opravdu není, a proto jediná alternativa pro ně jsou motoristé.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Macinkou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

Hraje vám Rádio Xaver.

0: Takže v návaznosti na to, jak jsem teda připravený do boje, tak já jsem vám dnes přinesl dárek.
1: Ne.
0: Abyste viděl, že jsem dobrý člověk.
1: A tak to já vím o vás. Akorát to z vás někdy není cejtit, ale říkal jsem si, že byste mi dárky mohl nosit každý čtvrtek.
0: Jo.
1: Proč ne?
0: No tak mám doma spoustu krámů, který bych mohl jako oprášit.
1: O, vidíte, to jste vy.
0: To jsem celý já, ale pro vás mám exkluzivní dárek.
1: Jo?
0: Exkluzivní dárek. Teď jsem zjistil v debatách moderní dávat pohádky.
1: Jo?
0: A já mám pro vás stylově ukrajinské pohádky.
1: Ale ne.
0: To jste vy a to jsem já.
1: To jsou sviňátka, ne? To je klub sviní, není?
0: No je to trošku klub sviní, ale já jsem spíš podobný na toho sympatického pejska, ne?
1: Jo, a ta muchomůrka tam je pěkná.
0: Muchomůrka je pěkná. Pane holče, přinesl jsem vám ukrajinské pohádky, jsou vaše a je to zcela zadarmo.
1: Ksavere, to je od vás moc milý, ale vy jistě tušíte, co s tím musím udělat.
0: Já to nechci vidět. Takhle?
1: Co? No, takhle se to řeší dneska.
0: Čekal jsem to.
1: To je hodnotový.
0: Chtěl jsem vás tomu vyprovokovat. Ale to byla ostuda, jako.
1: Ksaver, já jsem viděl toho jak Václava, to? Doktora. Ten na to koukal, ten, jak se říká, nebyl v komfortní situaci.
0: Doktora Václava?
1: No Moravce.
0: Jo, myslíte Vaška.
1: Jeho oblíbená politička tam sedí. Paní Mirka, hodnotová. Symbol demokracie, svobody. Rozumu, chápete? Vzdělanosti. A teď ona tam vezme knížku a mrskne si.
0: Tak jí už dávno hrklo, ne?
1: No to... říká Mirka z LDNky, no.
0: Je to velmi nedůstojné, bych řekl.
1: No, potvrzení toho, že máte pravdu, bylo, jak na to koukali ty zbylí hosti.
0: Hostky.
1: Hostky. A to, že samozřejmě Miroslava Němcová se strapnila, že i vedle šéfky komunistů vypadala jako politička bez důvtipů, smyslu pro humor a tak dál. Tak viděl jste tam vaší oblíbenkyni, Věru Kovářovou?
0: Věru!
1: Ta tam seděla.
0: Věru už.
1: A viděl jste, jak seděla?
0: Ne.
1: Takhle kamenou jsem Věru ještě neviděl. A ta si říkala, pro boha, ty jsi tak blbá. Ty jsi nás tady zesměšnila všechny, prostě.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova. Ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě

0: recese prostě bude na beton, protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. Jedna třetina našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním. A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
0: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchody, se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu. A ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá

0: Bývá v tom za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc. Hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo. Mně nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
0: Třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No, já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků. Ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy, a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. Naše, my jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil, a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje a optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 000 měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 000. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl, vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnický bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
0: Tak ano, to sedí, tyhle ty poměry. A teď, proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce? Tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No, protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení, a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky, a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě to řešení udělat nechce.
1: No, já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který je tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
0: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáhli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakrasní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzděláním formální, což je asi ta nejstarší dalnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenší méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
0: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, když se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když to historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala zchudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit. Všechno.
0: No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednoduše si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít ne to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, a to už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus ani žádný rozmar, prostě fakt holý životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopní ale si na něj sáhnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň si na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporovej sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
0: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o víc jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko na venek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je, a úplně analogicky, si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením, a vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo, a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
0: Je to pravda, a nejenom teda finančně, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na něj nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: Je to nemožný v podstatě, není to zakázání, ale to nemožný.
0: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
0: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládnul to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, co tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
0: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
0: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
0: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhle tom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
0: Naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Předseda přísahy, všichni vědí. Včera byl propuštěn jeden z aktérů kauzy Dozimetr, ten pan Hlubuček. Co zatím máme číst?
1: Já jsem to sledoval v médiích. Státní zástupce po komunikaci s advokátem splnil podmínky. Hlubuček, myslím, že tam byly nějaký miliony, 6 milionů korun, který musel jako kauci složit a nějaký myslím, že pasy nebo něco takového, aby nemohl vycestovat. Státní zástupce nejspíš naznal, že to bude dostatečný, že za těch tam 70 dní, myslím, že co byl ve vazbě, splnil ty první úkony výpovědi, výslechu a tady těch věcí a naznal na to, že bude, není problém, aby propustil z vazby, protože vazba není výkon. Vazba by měla trvat po tu dobu, kdy potřebujete udělat výslechy a potřebujete věci udělat v tom prvotním tom dokazování.
0: Dobře.
1: A pokud státní zástupce už proto nehledal důvod.
0: Kde kdo si může položit otázku s tím, jak víme, jak dlouho byl třeba doktor Rád ve vazbě, jak byli trafikanti ve vazbě a jiní.
1: Ty právě nebyli vůbec. Trafikanti byli asi 20 dní, protože...
0: Trafikanti nebyli vůbec?
1: No, byli, protože nejvyšší soud potom řekl, že vlastně se na ně stahuje indemnita a vlastně byli propuštěni z vazby.
0: No ale neříkejte mi, že nebyli vůbec.
1: 27 dní.
0: 27 dní. No a jiní, jo. Tak teď on byl nějaké 2 měsíce, ten pan Hlubuček, a kde kdo si může teď říkat, jestli ta vazba, která byla relativně krátká, než bychom mu to přáli, ale jestli to nemůže mít nějakou spojitost s tím, že jeho kámoš, šéf strany, ten pan Rakušan, je ministrem vnitra. V těchto situacích je to bohužel ta pozice jeho nepříjemná směrem k nám veřejnosti, protože si můžeme říkat, tak Hlubuček tam prázdniny prostě byl ve vazbě a teď je venku.
1: Vy jste to řekl, to, co já říkám tady možná v začátku, jenom jste to neřekl tam napřímo. Rakušan je pro mě bezpečnostní riziko a už nejenom s tím řízením ministerstva vnitra, ale právě, že se můžou takový názory objevovat, že tím, že sedí na ministerstvu vnitra a bude se snažit ovlivňovat, už jenom nemusíte nikde volat, ale už jenom to, že ten minister vnitra tam sedí a víte, jak to v České republice funguje, kámoš, kámoše a nevím co všechno. Takže pro mě jednoznačně ten člověk nemá co dělat na ministerstvu vnitra. Právě už jenom z těch důvodů, protože to vyšetřování bude trvat dlouho. To vyšetřování nebude jenom tím, že je teď pustíme z vazby, ale bude se vyhodnocovat zakázky na dopravním podniku, zakázky na magistrátu. Samozřejmě bude to trvat hodně dlouho, může se táhnout rok a půl, 2 roky. A tam může dojít k jednotlivým, snaze se dostat k informacím.
0: Pane Šlachto, mně ještě nedochází jedna věc. Vy říkáte, vezmu mu pasy a položí nějakou kauci, 6 milionů nebo kolik.
1: To bylo jenom médiích, jenom to, co jsem
0: bylo v médiích, no. Dobře. Přece existují jakési 3 možné vazební důvody. Pokračování, ovlivňování svědků.
1: Ovlivňování svědků a útěková.
0: A
1: on měl vlastně ovlivňování jsou 3 měsíce jenom, protože to byl vlastně propuštěný i ten bývalý ředitel dopravního podniku, který třeba ani si samozřejmě, že ty důvody nejsou, takže to jsou, že budou výslechy a podobné věci. To si myslím, že měl i Hluboče a měl útěkovou a právě státní zástupce nejspíš naznal, že to nebude hrozit, ten útěk, i když musel asi zvažovat strašně moc věcí, protože víme, že má majetky v zahraničí, má byty v zahraničí, umí se pohybovat v zahraničí, takže to riziko si myslím, že muselo být hodně velký. Takže uvidíme samozřejmě, jaký ty podmínky nastavil Hlubučkovi. No a doufejme, že nezahne. No. Já bych teda v tomto byl striktní, teda já bych sám jakoby s mým pohledem a s tím, co znám jako o té kauze, tak bych měl problémy jakoby opustit.
0: Celé vlastně dlouhé příběhy se vypráví o tom, jak záleží na tom, jakého máte advokáta. Je to i tento případ? Myslíte, že on je zastoupený perfektními advokáty a že to tam nemá kam zahnout, že kdyby to dělal, teď nechci říkat slabší advokát, ale ne takový žralok, řekněme, tak by to dopadlo jinak třeba?
1: Asi řeknu něco, že advokáti budou skákat možná z okna, protože to názor mu je. Víte, ono není dobrý špatný advokát. Jakoby, jo? Ono někteří by si některé jména, které jsou takový slovutní, tak člověk, který to jméno nemá, tak by neřekl, že je dobrý. Ale já si myslím, že oni si právě ty advokáty vybírají podle toho, byste to řekl, ty žraloky, kteří dokáží s tou kauzou určitým způsobem prodlužovat, dokážu v té kauze, my jsme tomu vždycky říkali, dokážu v tom udělat strašný bordel v té kauze a pak ta kauza se táhne a jok, dva joky, tři joky. Než u toho soudu vlastně tak, jak doktor Jád trval kolik 5-6 let, než to došlo k soudu. A už i ta veřejnost už je nějakým způsobem taková pomlčená, už je ovlivněná a říká, ježiš, kdo ví, jak to tam bylo. Je to vůbec pravda, není to vůbec pravda. A to nám přesně umůže trestní řád a umožňuje tam ta činnost toho advokáta. Takže já si úplně nemyslím, že advokát tím, že je skvělý, že by se držel přesně podle zákona, ale tady ti žaloci dokáží a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek a dokážou tu kauzu nějakým způsobem znevěhodňovat, prodlužovat a dokáží v té kauze dělat strašný nepořádek.
0: Máte jasno, pane Šlachto, kdyby vás dnes zadrželi a obvinili, koho byste si zvolil? Máte jasné jméno?
1: No, nic jsem neudělal, nevím za co, takže jako mi jméno nemám, ale určitě bych žáloka bych, protože bych na něho neměl, protože na toho žáloka musíte mít strašný peníze. Ten žálok to nedělá, to není charita, takže určitě ten žálok na to, aby něco začal dělat, tak samozřejmě tam potřebujete.
0: Takže exofo byste si nechal.
1: To exofo nebo možná kamarádi by možná to vzali jenom jakoby čestnou.
0: To exofo vám nevěří.
1: Čestnou no, by mu vzali.
0: Volby. Proč přísaha teď v té předvolební kampani není tolik vidět?
1: No není vidět, protože nemáme ty peníze, které mají ty ostatní samozřejmě
0: ve té velké kampani.
1: Ne, ale je to o velkých penězích samozřejmě.
0: Vy jste museli dostat peníze.
1: My jsme dostali, zaplatili jsme za to dluhy, které jsme měli, a to já jsem říkal, to, co jsme si napůjčovali. A samozřejmě na to, abyste ověsil billboardy, a teď tady vidíte, jedete po Praze, za jednoho bylo líp, za druhého bude líp a třetího bude ještě líp, tak jako vy na to nemáte, protože se fakt pohybujete v milionových částkách. Takže my sázíme na kontaktní kampaň, vlastně stojíme tady v Praze a rozdáváme. Jsou to lidi, kteří nejsou třeba v Praze jdeme jsem hrozně rád s hnutím Patrioti, který vlastně je předseda je na Praze 8, Jiří Vítek, který vlastně jsou nám strašně blízcí a myslím, že hrozně sympatický hnutí. A v ostatních městech vlastně jdeme taky spíš kontaktní kampaní, jdeme přesvědčovat lidi, že to jdeme Brno, jdeme Plzeň. Teď podle průzkumu v Plzni jsme dopadli mezi 6000 respondenty, jsme dopadli, první jsme byli jakoby na primátora, takže uvidíme. Já vím, že samozřejmě těch billboardů je hodně, že to dokáže ovlivňovat na druhou stranu. Já, co jsem se trošku pustil do České televize, tak si myslím, že ty média nás nějakým způsobem i vymlčují a je to strašně poznat, že o přísaze, když se mluví, tak o ČSSD se někde mluví, ale přísaha tam nikde se neobjevuje, přitom jsme byli na ČSSD, ale to už je realita, že jsem si dovolil něco možná, co se v těchto končinách nedovolí.
0: Ještě mi nedochází, jezdíte podle Facebooku po celé republice, ale přitom sám kandidujete u vás v Pohořelicích. Proč nejste s občany Pohořelic?
1: Já jsem asi 5 meetingů mám, nebo 5 akcí mám v Pohořelicích. Tím, že jsem tam v přísahy, tak vlastně do každé obce, do každého města, kde kandidujeme, tak jedu. Vlastně zítra jsem v Havířově, v sobotu jsem v Jičíně, takže jedu tam a snažím se ty naše kandidáty podpořit a podpořit v tom, že za ně dávám opravdu jako do ohně a že za ně dávám, že to jsou ti správní, kteří budou. A s občany Pohořelic mám naplánovaných nějakých 5 akcí a končíme vlastně ve středu 2 dny před volbama, kdy tam máme poslední vlastně debatu s občany.
0: Má přísaha svůj recept na to, jak řešit ceny energií?
1: Má. Já si myslím, že podle nás teď už je na všechno pozdě. Když vezmete 2 měsíce, 3 měsíce, teď jsme ztratili tím, že naše vláda a odborníci ze všech stran hrnuli, co je dobře nebo co je špatně. Teď je nutnosti, protože už máme konec, vlastně máme 1. září, když už lidi se obávají a ten problém samozřejmě tady je, tak musíme okamžitě začít řešit a pro nás jednoznačně postup Slovenska a zřízení jednoho státního dodavatele energie. A vlastně to je náš recept, jakým způsobem by se dal okamžitě dal by se řešit ten problém. Samozřejmě pak do budoucna se můžeme bavit o ČEZech, můžeme se bavit o tom, jestli se má ČEZ odpojil. 74 miliard, které byly dany ČEZu, které byly úplně nesmyslně dany. Ale teď v tento okamžik je nutnosti, aby ten stát do toho vstoupil. A vlastně my toho nákupčího máme. Máme OTE, akciovou společnost, která je pod ministerstvem průmyslu, která vlastně krátkodobě nakupuje energie. Tak jde jenom legislativně, jde jenom ho mu rozšířit působnost. A ty velký dodavatel energie přinutit k tomu, aby obchodovali s tímto obchodníkem. Myslím si, Slovensko je zářivý příklad, myslím, že by to šlo.

Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

přece jen. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Proč tu nejsi ty?

Život jako klícka ze čtyř stěn. Otevřete okno, aby duše mohla ven. Řeknu ti to rovnou,

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď myslím motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi. Zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel. A vyjede vám žebříček nějakých 39 měst. Praha je tam tuším 22. A je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravní

0: najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme,
0: to je moje
1: se tady
0: iniciativa.
1: Staví tramvaj.
0: To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajt nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezužuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD, dostat je z centra Prahy?
0: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
0: uvolní
1: je to
0: tak
1: vaším
0: místo,
1: cílem.
0: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služební řidiče.
1: Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
0: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
0: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale asi o to usilujete díky těm
0: různým... Já usiluji o zkvalitnění MHD. Milujeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý
1: rok. Čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
0: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali před
0: námi? Jednou, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
0: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
0: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
0: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historie

0: historické město, vlastně ne bohužel, ale bohu dík, ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
0: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože
1: jako
0: já mám teď,
1: zkušenosti.
0: No tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
0: No to je jako problém, to je problém vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
0: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
0: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsem zaškrtl posílat peníze na účet.
0: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: proaktivně, ale
0: já
1: trvalo jsem si to žádný, asi pět měsíců.
0: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
0: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je, no, jako, je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni
0: ne,
1: vládnout.
0: To, jak se říká, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: A no a jestli se vám to asi moc nedaří, přišla bitcoinová kauza, a tak?
0: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen Pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho neviním, mě zajímá, jestli...
0: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy Piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
0: bylo
1: jako
0: pár měsíců,
1: ale stejně by měl skončit. No a nevypadá to, že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to, je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez Pirátů.
0: To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hod spali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
0: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no-go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo dozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
0: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
0: teďka,
1: na Národní třídu, myslím, neděle
0: zvát. Dneska, no, ale aha, to asi tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
0: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci STANu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
0: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se STANem?
0: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby jich bylo kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli, jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v Dozimetru udělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, stresné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
0: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
0: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obviněni v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani Stanu, která byla placená tady z těch peněz z Dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak Stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhle tu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu cedulu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze Stanu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak
0: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, kdy to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba Stan konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou staví teda město, ale je to pod radním.
1: My se i k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: no,
1: si neodpáře.
0: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
0: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, asi tak, si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Hejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy jste, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny 4 světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konzolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, to je, nebo to jsou jenom nějaké...
0: To je
1: nějaké
0: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to tam mají, ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo? Tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4. Takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
1: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali tady, jste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňovala Ameriku. Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
0: Když no
1: se
0: tam já lísá, myslím, že Donald Trump zřejmě jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo? On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. Ty je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že jo, protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba
0: no,
1: hnutí
0: si,
1: ano?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže
0: my
1: se snažíme,
0: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán Lacinu půjdou mrákoty.
0: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mě nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme Andrej, strašně
1: Babiš,
0: divit,
1: přeci,
0: co tady
1: přeci,
0: jako
1: přeci
0: bude.
1: Přeci vládnul.
0: S komunisty, no jasně. A teď konec...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a my tady máme plán, máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Je mezi odborníky Ivan zítra, Bartoš.
0: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako Ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci
0: 600 000
1: stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5 000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl
0: už
1: tady pan Zimola,
0: 100 000
1: žádostí. Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne no. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení
0: ještě
1: za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že ho z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
0: i Jan Kasl. Že
1: a proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu VMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: Tak a ten
0: jako,
1: zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten úvod. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenil, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude
1: no,
0: někomu
1: asi,
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě. To je celé.
0: Já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
0: zákon o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí.
1: Ano.
0: Tam my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvané akcelerační zóny, což je o tom...
1: Ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste... Ne,
0: ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvolovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Dobře, jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda, mělo by se stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Že by se styděl nějaký umělec zažádat si o statut umělce? Já už jsem si zažádal.
2: Pane hoče, to mi neříkejte. Já bych tady s váma už nemohl sedět.
1: Já to chci dojít taky, Xavre. Mně už to prostě, teď budu slušnej sere.
2: Ale prosím vás, vy vůbec nevíte, co je to pravé umění. To, že na to nikdo nechodí, je jedno. Ale je to ten, oni se chtějí vyjádřit, oni chtějí ty pocity, ty emoce, ty pravdy sdělit tomu celému světu prostřednictvím svých děl, na které se přijde podívat 6 lidí.
1: Víte, co je nejhorší, Xavre, že vy jste na to teď káp.
2: No.
1: Oni opovrujou, jak říkají, komercí. Oni jsou neúspěšní, protože nedělají komerci a protože dělají vysoký umění, kterýmu rozumí málo kdo.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? Je to možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Proč to se mýlíte? Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karlo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: Až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to jde
2: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady

0: počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
0: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
0: No, mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
0: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
0: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
0: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
0: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
0: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
0: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
0: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
0: No, ale to je blbost samozřejmě.
1: No, není to blbost.
0: No ne, to je blbost. Jako jak, tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
0: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
0: No, to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
0: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
0: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
0: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň, a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
0: No, každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
0: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
0: na nádraží.
1: No kdekoliv.
0: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
0: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
0: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
0: Takže ono je spíš možné,
1: to
0: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
0: Asi, a ono je spíš možný,
1: že... To je statistická nula.
0: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No, v dnešní době ano.
0: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
0: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
0: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Ládina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
0: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
0: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
0: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
0: No, já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
0: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
0: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
0: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Jestli mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
0: Vy už
1: možná
0: nemáte tu šustákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
0: Hmm.
1: Tak
0: ale to není od vás příliš kamarádské. Z
1: pravé kůže, ne ekologické.
0: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
0: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
0: A to
1: jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
0: To je moc hezké.
1: Od pána,
0: no,
1: co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
0: Hmm,
1: 1000 korun.
0: No, tak to máte štěstí, ale stejně.

0: přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
1: Přijďte.
0: No?
1: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
0: Jako, že bych měla.
1: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení. Mm. A aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
0: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
0: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
0: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
0: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
0: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
0: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
0: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy. Prostě nehrozí.
0: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
0: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
0: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
0: pravda.
1: Se na to dívají.
0: Já taky.
1: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
0: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
0: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
0: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
0: No, ne, u vás.
1: U vás?
0: U vás osobně.
1: Jako na pětce u nás? Nebo já tomu nerozumím.
0: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
0: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
0: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval. Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
0: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
0: Taky mi to něco říká, ano.
1: 5:00 přes 9:00, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
0: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
0: Ne?
1: Četnický.
0: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
0: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
0: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
0: Ne, já vím, ale tak
1: než, musíte to někde
0: než by splatit. Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
0: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
0: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No.
0: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
0: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
0: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
0: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmí mi ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
0: No to nevypadá úplně.
1: A to se v 90. nosilo?
0: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
0: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vyměnit za černý.
0: Ne? No, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek mám
0: takhle
1: ještě
0: se
1: víc.
0: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč bych to?
0: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
0: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
0: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
0: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
0: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
0: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
0: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
0: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
0: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
0: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
0: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
0: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
0: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
0: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
0: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
0: Je.
1: A víte, proč to je?
0: Mm-mm.
1: No on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
0: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co ty? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
0: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
0: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
0: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
0: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
0: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
0: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží 7 milionů.
0: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
0: Ale jo. Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
0: No.
1: Kauza.
0: No.
1: Takže on to zapřel původně.
0: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan
0: tak
1: Horák.
0: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
0: Jo, po koruně.
1: No ne tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
0: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
0: No.
1: Staral bych se vám o vířivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
0: Magdalenky.
1: To Magdalenky, Karolínky.
0: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
0: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
0: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
0: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy byste byla, vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
0: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
1: Ne, lžete.
0: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
0: Pane zahradníče.
1: Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
0: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
0: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
0: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
0: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
0: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
0: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
0: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
0: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
0: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
0: No a jak to, jak to,
1: se dívám tak rozdychtěně na vás.
0: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
1: Pomačkat.
0: No, já chci ten, to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
0: Ne, já chci spoiler.
1: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
0: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
0: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle.
0: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
0: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
0: No, tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
0: třeba,
1: někam?
0: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš Xaverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás
0: Bacha,
1: znám.
0: Ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
0: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
1: No, tak to nic nechce.
0: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
0: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
0: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová,
0: Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
0: Ten mačkač.
1: Mm-hmm.
0: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
0: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišno by u nás.
0: A to užívala orálně, nebo se
1: její
0: v tom koupala?
1: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema v Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako i snědej hezky, a ona přijela a zjistilo se, že v tom. Je 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
0: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
0: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
0: jo.
1: Takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není kom pro srandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
0: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
0: Do té slané vody?
1: No, na tu pláž.
0: A našli?
1: No, nenašli právě. Nenašli.
0: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak jsme jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne, a byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
0: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
1: No, tak.
0: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neseber, nebo...
0: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky, nebo zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
0: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak...
0: My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
0: Otěžek.
1: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
0: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička a...
1: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, to přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechal vzít.
0: Ježiš.
1: Dokonce je to do prachy, no. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, jak to je stejně jak ta Ina, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
0: No jo, ale ta ho měla s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
1: Důlskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
0: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
0: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
0: To je známý.
1: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
0: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
0: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říkal pan Donutil, promiňte, takový ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
0: Mě hrozně.
1: Fakt?
0: No jo.
1: Vy jste faninka?
0: No, to je klasika.
1: Jo.
0: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
1: No dovolte, no, ale... paní Karol... Teda v žádném případě. Neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
0: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
0: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
0: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
0: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
0: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
0: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
0: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
0: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
0: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
1: Jsem dlouho nic neutratil.
0: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
0: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
0: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
0: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
0: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
0: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
0: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
0: No, počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, protože tím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
0: Kam?
1: No nevím.
0: Kdybyste potřeboval, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
0: Říkám, to tak já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
0: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
0: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
0: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
0: Nashledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Robert Šlachta je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Předseda přísahy, všichni vědí. A pojďme hned do reality, pane Šlachto. Včera nám skončil pan Mlejnek. Uzi se to jmenuje, že?
1: Uzi, špioni.
0: Špioni. O čem to svědčí, že nakonec odešel?
1: Tak svědčí to o tom, že jsme promehali 2 měsíce, nebo 54 dní přímo, když byl ve funkci, tím, že kdyby od začátku, nebo poté, co vyšlo najevo vlastně ty věci ohledně Dozime, to propojení vlastně Mlejnka za jedlem, kdyby byl odvolán a vůbec do té funkce by nebyl dán, tak by pan Rakušan se mohl zabývat věcma důležitýma na ministerstvu vnitra, protože už jenom včera ta vlastně jeho, že se vzdal funkce, vlastně to vzdání funkce, to zase nebylo o tom, že by ten tlak na něho byl tak enormní a tak, jak to v médiích bylo napřed ráno popisovaný a jak si pan Fiala a pan Rakušan ho cení za to, že se rozhodnul. Ale kolem poledne už vyšlo najevo, že tam byly další důkazy o tom, že vlastně Mlejnek už v roce 2016 procházel na odposleši v korupčním jednání ohledně firmy Technisaev.
0: Procházel na odposlech?
1: Procházel, že vlastně byl nějaký záznamy vlastně
0: tý, jo, kolu, že
1: se někde objevil, to vytáhli novináři ze seznamu, když procházeli ty rozsudky zpátky. A řekl bych, že se zařadil jenom té plejády toho Stanu. Protože Stan vždycky už od toho, co se ujal ve vládě, nebo kdy začal vládnout, a všechny jeho kauzy byly o tom, že jakmile se na ně přišli, tak řekli, tak už, a teď už to začneme znovu, vymlčujeme. Ať to byly jejich účty v zahraničí, ať to byly věci, které Polčák, Gazdík, všechno jenom poté, co se na to došlo. Ale dopředu se neudělalo vůbec nic. A tady je to úplně s Mlejnkem to stejné. Takže jestli někdo dá do funkce Mlejnka s tím, že jeho manželka, učitelka, má firmu na odposlechy, prodávání odposlechu, vyhledávání odposlechu a podobné věci, a on nepřizná teda ministerstvu vnitra to, že tímto se zabýval a kde všude probíhal, tak podle mě to naprosto selhání ministra vnitra.
0: Počkejte, a proč by nemohla mít učitelka firmu na odposlechy?
1: No, tak je to, pro mě to není úplně normální. Tím, že když toho člověka dáváte do takové služby, tak už je to podle mě riziko. Už jenom o tom, že jestli 10 let manželka a vedle manžel, který se vlastně i nabízel stejný produkty a vlastně se v tom pohyboval, v tom prostředí, tak to určitě pro mě není naprosto osoba, která by byla naprosto čistá, aby vedla takovou tajnou službu.
0: Pane Šlachto, na druhou stranu, není to příliš povyku pro nic, vzhledem k tomu, že ta služba, ten Úřad pro zahraniční informace,
1: Úřad pro zahraniční styky a informace,
0: Budeme mít špioni. Hlavně v zahraničí. To s českou politikou nemá nic.
1: No, to je sice pravda, ale pokud víte, tak vlastně v současné době je stíhaný vlastně před soudem postavený vlastně náměstek této služby předešlé za ministra Chovance, kdy vlastně se mluví o spojené věření stovek milionů korun, a to je ta kauza toho, těch prodej té Agáty, to je takový to technický zařízení ohledně odposlechu a podobných věcí.
0: A to jsem nikdy nepochopil, tuto kauzu.
1: No, kauza tak, že Agáty nejsou, peníze nejsou a nějakým způsobem státní zastupitelství to prověřuje a došlo tak daleko, že je postavené před soud. Takže těch důkazů, ono je to bohužel ve stupni utajení, takže vlastně není schopen se nikdo dozvědět jakoby to meritu a to podstatné té věci, takže uvidíme samozřejmě, co bude u soudu a co z toho vyjde.
0: Jinými slovy, někdo ukradl nějaké to zařízení?
1: Mohl ukázat, nebo ta tajná služba to mohla někomu darovat, nebo to mohla někomu za něco darovat. A ty si samozřejmě vyskoval, jestli daroval, jestli ty peníze z toho, protože jsou to stovky milionů korun, které chybí. A je to za ministra Chovance vlastně v té době, kdy se šefoval, nebo kdy šefoval on ministerstvo vnitra. Takže pro mě to není vůbec banální služba, ale na druhou to ukazuje spíš na řízení ministra Rakušana. Protože podle mě, tak jak se chvástná tím, že zvládl ukrajinskou vlastně migrační krizi, tak podle mě ji naprosto nezvládl, protože teď máme 1. září.
0: Vydržte, k tomu se dostaneme, jo?
1: Ale jenom jakoby tomu, že vlastně, když tam dáme takového člověka, tak samozřejmě ta služba se vám může vymknout naprosto z rukou. Vemte vojenské zpravodajství, kauza Naďová, kterou jsme dělali my, vojenské zpravodajství taky má působit venku, sbírat informace pro Českou republiku venku a nakonec se dokázalo, že sledovali tady a sledovali lidi na českém území.
0: Koho vlastně špionuje nebo řídí ta služba, tady ta Uzi? S kým ona pracuje? Ona se stará o český špiony, který my vyšlem do světa, anebo najímá v jednotlivých zemích, tak jak je to známý?
1: Všechno. Ono jakoby jejich hlavním úkolem je, aby chránili Českou republiku v okolních zemích a zájmy České republiky vůči České republice. Takže můžeme mít, že budeme mít, a může to být ekonomická špionáž. můžou to být všechny věci, které se můžou týkat tím, že té České republice se může ublížit, já nevím, v těch parametrech, které jsou dané, tak samozřejmě na to by měli a měli by umět přenést informaci. A třeba já jsem se ptal na začátku covidové vlastně kauzy, kdy to začalo v tom březnu 2020, ministra tehdy Hamáčka, který mě na to neodpověděl, že vlastně v Itálii už ten problém začal někdy v lednu, covid vlastně, a já nevím, začaly se ty informace dávat dohromady. A u nás ještě v únoru jsme prodávali, nebo nám tady Čína skupovala roušky a vlastně vyvážela nám je ven. Proč UZI, která vlastně máme vysazenou, proč třeba ty informace, protože to není jenom o ekonomice, je to i o ohrožení, může to být zdravotní, může to být plno věcí, které ty informace, nebo ti agenti můžou sbírat. Proč jsme ty informace nedostali? A nikdo mě na to nikdy neodpověděl, jestli to zůstalo v trezoru, nebo jestli tu informaci UZI vůbec nedala, protože jsme se na to mohli připravit, nemuseli jsme prodávat, mohli jsme zapojit český výrobce, mohlo být hrozně moc věcí, kdyby jsme tu informaci měli dopředu. Bohužel, tak na to slouží, na to by měl sloužit UZI.
0: Co to může znamenat v celé té struktuře, tedy ptám se na ministra vnitra a třeba i na vládu celou?
1: Tak může to znamenat
0: toho pana Mlejnka.
1: No, já vůbec nevím, proč ty dva měsíce tak urputně, jak Rakušan, tak vlastně i potom premiér ho drželi takovým způsobem, když ty informace začaly vycházet najevo postupně.
0: No, nechtěli prohrát, to je jednoduché.
1: No, nechtěli prohrát, ale druhou stranu destabilizovat službu, protože samozřejmě není dobře, když o tajné službě se mluví v médiích a samozřejmě o té službě je denodenně se dočítáte některé další věci. Navíc sám Mlejnek musel vědět, že těch informací za to desetiletí působení v těch strukturách, toho technice, nebo já nevím co všechno, kde se všude pohyboval, že ti novináři se budou snažit těm informacím maximálně dostat, pokud už se to dostalo do takové fáze. A pro mě je důležité to, že ministr Rakušan vůbec toho člověka do té funkce ani neměl jmenovat. Protože to je ten výběr toho člověka. A jestli ten člověk má tajné na NBU vlastně, tak ta funkce musí mít přísně tajné, samozřejmě tam do té doby, než to dostanete, ta možnost tam je. Ale pro mě asi, když by do té funkce dostával člověka, tak už by to přísně tajné minimálně měl mít.
0: Co to může znamenat dál?
1: Dál to může znamenat, když Mlejnek teď odešel, tak samozřejmě pro mě je to, že Rakušan je naprosto znevěhodněnej. Protože já jsem dneska četl jeho rozhovor s tím, že on vlastně v organizovaném zločinu s nikým se nepotkával, on vlastně nic nevěděl, že ve stanu mu pod zadkem jeho místopředsedové děli věci ze stanu, to, co se dělo, o ničem nevěděl. Na druhou stranu uvědomte si, že ministr Rakušan sedí na jednom nejdůležitějších ministerstvech, silový ministerstvo. Je to policist, hasiči, veřejná správa. A jestli ten člověk nic neví o lidech, kteří jsou kolem něho, vybere si ještě Mlejnka, ještě za ním sedí, nebo na něm sedí, tak mě řekněte, jak chce vykonávat pozici ministra vnitra. To je podle mě naprosto to, že ten člověk by spíš měl učit na tom Gimplu, na to co dělal.
0: Počkejte.
1: Ale to myslím v dobrým. To myslím v dobrým, jako by přece, když mám znalosti. Já bych taky nešel dělat ministra školství, přece, když jsem toho ministra školství nedělal. A sedí na jednom z nejdůležitějších ministerstev, který v současné době musí řešit. A těch problémů, které jsou na řešení, je strašně moc.
0: No to je výsledek voleb, pane Šlachto. To je jednoduché.
1: To je výsledek voleb, ale na druhou stranu je to výsledek toho, že ho tam drží pan premiér Fiala. Je spokojený, nejspíš tou prací, protože samozřejmě se za něho zastal.
0: Za to bych ruku do ohně nedal, že je spokojený.
1: Ale drží ho. Drží ho a tím dává najevo, že s tím samozřejmě, jestli má 33 poslanců, musí držet tuto vládu, protože těch problémů samozřejmě máme strašně. To už je jejich politická antika, jakoby to, co oni si mezi sebou kšeftují. Na druhou stranu my se tady bavíme o dozmetru, my se bavíme o tom, jak ministerstvo vnitra v současné době je znevěhodněný, podle mě jednoznačně. A už když šel do funkce, jak už vemte, že si nechal prvního náměstka ministra, si nechal člověka, jak pan Nováček, který se jmenuje, který byl prvním náměstkem za ministra Chovance, byl za ministra Hamáčka, teď je za ministra Rakušana. Pro mě člověk, který byl odpovědný vlastně za řízení úseku bezpečnosti. A to, co jsme říkali, jak už nikdy žádný lidi neměl, nebyl připraven na tu funkci. A tady si myslím, že to jasně ukazuje.
0: Vidíte tam ještě něco dalšího, kromě teda tady toho pochybení?
1: Tak vidím fungování, a když vezmete ty jednotlivé kauzy, a teď vemte jenom poslední věc, a nevím, jestli jste zaznamenal, ale já jsem se byl na hranicích minulý týden podívat, příliv vlastně uprchlíků, a už to není Ukrajina. Už se bavíme o syrských, turecká uprchlíků, a není to jednotlivci, ale jsou to stovky denně, kteří tam třeba přes víkend
0: to napadlo.
1: Proudí k nám. A vlastně přes nás se snaží do Německa, snaží se do západní Evropy jakoby dostat. A je to ekonomická migrace, protože se samozřejmě prokážou, že jsou syrští uprchlíci. Tím pádem vlastně vy nedáváte do Sýrie, vlastně se nevrací. A tyto lidi nám tady zůstávají a vlastně potom prochází dál a po Evropě nám nějakým způsobem kolizují. Ministr vnitra, místo aby se snažil tuto záležitost řešit, minimálně v tom, že Slováci od nás nepřebírají, tedy ty běžence, kterými zadržíme, tak pošle na slovenského policejního prezidenta, když přitom vydávání nebo přebírání je věc politická, není to věc policejního prezidenta a policejního prezidia. A to, co já mám informace od policistů, tak už to mají plný zuby, protože jsou přetížení a jsou to opravdu stovky běženců denně. A je to znovu pan Rakušan. Místo svý problémy, který má s Dozimetem, se Stanem, tak by měl řídit ministerstvo vnitra. A to jsou ty dopady z toho přesně řízení.
0: Takové to pravidlo první bezpečné země, které platí pro uprchlíky, tak mě pořád nedochází, jak se dostanou k nám?
1: Dostanou se přes Slovensko, se dostávají.
0: No, ale my nejsme první bezpečná země.
1: No, my nejsme bezpečná země pevně, ale na druhou stranu my jsme. A když si vzpomenete, byli zajímaví ve volbách, když jsme stáli vedle sebe při těch debatách a pan Rakušan s panem Fialou tam mluvili o tom, že musíme posílit vnější hranice Evropské unie právě kvůli bezpečnosti. My předsedáme Evropské unii v současné době, jsme odpovědní za chod Evropské unie, já nevím, jestli jste to zaznamenal v médiích, ale já nějak úplně ne. Takže i to, že se nám dostává přes pevně bezpečnou zemi, tak v současné době my bychom to měli řešit minimálně s tím, že bychom měli schovat skutku ministra vnitra a měli bychom řešit ten příliv takový množství a právě zjišťovat o tom, jak je možné, že se to přes vnější hranice Evropské unie k nám dostává. Ale my ty informace nemáme. My jsme udělali dvoudenní cvičení minulý týden, pan Rakušan, a od té době se mlčí a znovu se nám to sem proudí.
0: A vy mluvíte o policistech, proč ne armáda?
1: Armáda tam byla, ale musí být samozřejmě vládou vyslaná. To bylo to dvoudenní školení, nebo oni tomu nazývají cvičení nebo školení. A vlastně poté se zase zatáhla zpátky, protože tam nemůže armáda bez povolení vlády, samozřejmě bez toho, že by se vyhlásil ten první stupeň, ochrana vnitřní hranice, protože vemte, že Rakousko to vyhlásilo, Německo to vyhlásilo, Slovinsko to má vyhlásený a my stojíme nic. A ono nám to dává ta ochrana té vnitřní hranice, že policisté můžou kontrolovat není to o zavření hranice, ale o tom, že jim to dává legislativní možnosti kontrolovat zavazadlový prostor, zastavovat auta při vstupu do naše.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte rádio Xaver.

0: vám Rádio Xaver.
1: Denně tě potkávám, vždycky se usmíváš, všem ostatním se zdá, že Bůh ví, jak mě znáš.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky

0: Jasně jednou provždy. Abamal. Proti plísním.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alek.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založena jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už Dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, Parlamentní listy, nikdo to nepopřel, Vetchý, Seznam, Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná krok po kroku být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomio Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vetchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže
2: to
1: jsi mu vděčný.
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme, už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, ježišmarja, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v úvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak deklaruji. Jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál. Ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že Já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, tak že by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že my se nechce, náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: Fiala... To by Němci nechtěli, věřme.
2: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím.
2: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Ocenil tu debatu. Debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si do, ne do banky, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval. No,
1: pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mně přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A Já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví, a vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak, a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně přežít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný. Protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil, a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v topce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus, hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
2: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jakou my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3% a 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet, když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu. tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby to vytáhla na těch 5%.
1: Hmm. Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
2: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
2: Já se úplně prosím tě lektím no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. Vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
2: jde
1: co?
2: O...
1: Je co?
2: Něco. Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: Hmm. No i Friedrich Merz se nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, to, což je ještě hodně daleko.
2: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: Hmm. No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
2: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
2: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
2: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: No ale jaký čtvrtek, Severe?
1: Prvního.
2: Svátek práce. A my oslavíme prací, vidíte?
1: No to jo, ale hlavně svátek lásky.
2: Lásky?
1: No.
2: Já se zdá spíš nenávisti nějak poslední dobou.
1: Jak to?
2: A vzáš kolem vás. Píš, já vlastně nevím, jestli bych tady s váma měl si vůbec.
1: Jak to myslíš?
2: Vy jste nepřítel demokracie teď.
1: Už zase.
2: Jo, jo, jo.
1: No a počkejte, 1. května jako měsíc lásky, že začíná a tak. A na 1. května by měl každý být s tím, koho miluje.
2: Jo.
1: Takže já si vážím toho, že jste tady se mnou.
2: To je hezký od
1: vás. Já dokonce očekávám polibek před podrozkvetlým...
2: To já věnu svojí manželce, jak se vede.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví,
2: v librách,
1: jasně, měla vedený účet ve zlatě.
2: Ano.
1: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. Mm-hmm. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
2: ano.
1: Koriguje, ano. Že ono koriguje taky někdy.
2: Máš oblíbený termín.
1: A někdy roste.
2: Ano.
1: A jindy zase koriguje.
2: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu.
1: Jasně.
2: Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, no tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoli Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván. na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů.

0: Člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
0: Já jsem ho zaznamenal a myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
0: To si neodvažuju odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancler, blízký spolupracovník Václava Klause?
0: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
0: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
0: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
0: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece, prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková

0: Ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou, ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy. A
1: když se toto spojení používá s Ukrajinou.
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já knížku se půjčím, ukážu ji na kameru, dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak, a co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku, protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkaly, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a Sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie a iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
0: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci, nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud je o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. To je, takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že vedle, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak ta kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Tak asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusku nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.
3: Country.
4: The absolute best.
3: All the time.
2: Rádio Xaver.

nedělním oblečení, nastoupíš před komisi, studené vysvědčení, vezme, co bylo kdysi, v portmonce umístěnka.

0: seniori důchodci dostanou víc peněz, než dostávali doteď. Jiní říkají, že to je ožebračování důchodců. Jak to vidíte vy jako ekonom?
1: Tak zaprvé nechci komentovat ten výrok ministerského předsedu, protože nevím, jestli to takhle úplně přesně.
0: Ano, na televizi Nova. Jestli to děláte nějak... chvilku, můžu vám citovat.
1: Ne, to je jedno. Ale nepodívejte, tady je třeba odlišit dvě zásadní věci. O tom, že stát se potápí do neúnosné míry zadluženosti a musí škrtat ve všech možných kategoriích svých výdajů, které má, to je alfa omega veškerého našeho uvažování. To bychom měli vytknout před závorku. No a teď jde o to, aby to dělal rozumně, racionálně, připraveně, ne v křeči legislativní nouze, ne bez obhájení a vysvětlení lidem a tak dále. To je druhá věc. Prostě, že se mělo škrtnout v 59 položkách státního rozpočtu už dávno, je naprosto jasné. Že si zrovna vláda vybere jako jednu vlašťovku své škrtací ambice právě velmi sociálně tíživou otázku penzí, důchodu, to je nic jiného, než prostě neprofesionalita a buď hloupost, anebo naprostá arogance, nebo naprosté sdělení, že nám je úplně jedno, máme pěti koalici, máme 108 a my tady budeme nemilosrdně celé ty 4 roky, na které jsme byli zvoleni. Nevím, to možná každý podle své natury, ať si zodpoví, jestli to bylo víc to nebo ono. Já připomínám jednu věc. Penzijní reforma je evergreen nejenom náš, ale i řady západních zemí celá desetiletí.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Když ono jí to nejde, Markétě Xavere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
2: Markétě? Půl hodina je moc.
1: To je moc, myslíte? Tak je to formát Xavere výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí český politiky.
2: To říkal, no.
1: A teď končí.
2: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
1: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
2: To ne.
1: Končí prokletí.
2: To, mě to je líto, že odchází.
1: Jste vážně smutný.
2: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mě se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane Holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
1: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
2: kytku. No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
1: No to je, no. Ale oni ho neeskortovali?
2: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria. To udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
1: No ne, Franta, počkejte.
2: Co Franta?
1: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
2: No.
1: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
2: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
1: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinej vedlení.
2: Takový Ferda.
1: On byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
2: A to ona taky ne.
1: Je.
2: Myslíte, že jo?
1: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
2: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
1: No, tak by to všechno vyšlo, jak by mělo.
2: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Sociálně tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociálně, už rezignuješ. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
2: Tady je to dobrý. Víte, ale... já jsem přijel k nám na návěs s ochrankou.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ.
3: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xavere.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV, a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto natáčením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ano.
1: Protože ta to vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinicí je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně, a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No, pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty si taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu, a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penová vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky

0: nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce. Jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě, když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
0: No tak podívej se, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
0: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
0: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda

0: Zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Mm-hmm. Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny stačilo, představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
0: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
0: opozice.
1: A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
0: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům, to znamená, je tam o něco nižší životní úroveň, problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
0: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
0: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Přesně ano, a tak. Celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
0: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
0: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
0: A ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. Není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
0: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
0: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
0: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
0: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo Stačilo, ale je to Spolu, koalice Spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
0: ODS?
1: Ano.
0: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
0: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: Mm-hmm. A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
0: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
0: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
0: Den.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Posloucháte Radio Xavere.

0: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
1: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
0: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
1: Já teď nevím, jak z toho... Xaver je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
0: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí Přísaha. Jste rád?
1: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
0: No tak včera to byl titulek.
1: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
0: No a dobře, že vás vyslechnou.
1: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
0: Myslíte motoristy
1: a přísaha. Přesně stejně,
0: jako to bylo. A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
1: Mělo.
0: Dobře, to pojďme na témata.
1: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
0: Ano, koncem července, myslím,
1: ne celých,
0: že
1: už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
0: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně, i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkovi, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
1: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí. Tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit. Protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec, to je, jak to říct, no, mají pravdu všichni, ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí, toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To
0: je totiž to kritérium. Že tam je nějaká zhrzenost třeba?
1: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
0: Aha.
1: Jo? Mm-hmm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
0: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
1: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
0: takže
1: se domluvil.
0: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
1: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moct dělat tiskové konference, budou moct říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím. Sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
0: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
1: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
0: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
1: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
0: jmenujte.
1: Nebudu, už jsou všichni pryč. Právem jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam proto, že jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec, zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
0: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
1: No,
0: už vás nechám mluvit.
1: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
0: A nemalá. Nemalá inflace.
1: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát až toho budete pít chleba, tak to moc nepůjde.
0: Takže vzácné bude všechno na F.
1: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
0: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
1: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešena v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude zní hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
0: Pojďme na další téma radši. 100 000 nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšný, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
1: Ten pojem novoněmec je matoucí.
0: No, je to takový zvláštní.
1: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
0: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
1: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
0: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
1: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
0: že sílí,
1: no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
0: A pak je to v pořádku?
1: No jo, ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
0: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
1: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky. Jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
0: No.
1: Některých už začíná být moc.
0: Řekl jste to vy, ale ano.
1: No, a pak se budou chovat jinak.
0: Takže nás čeká... Nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
1: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
0: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase
1: někam. Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
0: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
1: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, a říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 6 ku 9, ne, 9 ku 10, 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
0: Můžeme to zvrátit?
1: No jasný.
0: Tady v Evropě?
1: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
0: Mě zajímá právě ta Evropa.
1: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a podniky.
0: Pana Kovandu máte určitě na mysli, ne?
1: Myslím, že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo, oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte je motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá. Ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání. Bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
0: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
1: Přitulíme se.
0: Tak.
1: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
0: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
1: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko.
0: A pardon, že vám do toho skočím. Co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne? Myslím, ten plyn.
1: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Akorát přes řadu prostředníků.
0: No, a
1: tak, no, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn, a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu a za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky, a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
0: A píše dopisy.
1: No prostě je to,
0: i panu Ficovi.
1: Je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci, ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlo na vás.
0: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
1: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
0: Jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuju, že jste přišel, a budu se těšit na příště.
1: Také se těším. Užívejte
0: dál léta.
1: Brzo na viděnou.
0: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl vychytaný.
2: To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda, je nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svou největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako

0: Není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě, jo. To samozřejmě motoristé mají perfektní kampaň za mě, velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
0: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku,
1: já.
0: a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá, někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on
0: já
1: řekl
0: nemohu,
1: povinná vojna.
0: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně. A ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto těch asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji a když jsem mluvil, já nevím, na zemědělce, ze zemědělce a z potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Už si něco zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
0: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že vláda jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je
0: obrany,
1: v těchto 44 si říkal stránek?
0: 34 nebo 35.
1: To je jedno, tak to platí.
0: To
1: je
0: platí.
1: Tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
0: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom, jako aby o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
0: To nelze vyloučit, teď Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky tedy?
0: Já to nevím, to se zeptej pana
1: Berana.
0: Pojďme
1: od pana Berana. Teďka v neděli

0: vám...
1: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
0: Ani
1: to
0: do EU.
1: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
0: Dlouhodobých žadatelů, dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
1: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 4,7%. STEM nám ukazoval 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak si myslím, že se určitě dostaneme. Máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
0: Čili myslíte, že průzkumy, to, že teda, a to jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady Seneb, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
1: Určitě. To je...
0: Tak myslíš si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
1: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část. I
0: má STEM, asi každá strana určitě.
1: A my jich máme nejvíc. A s tím to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
0: Musí přijít volba.
1: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
0: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
1: Ano.
0: A kolik procent tam to vychází?
1: Já se tím nezabývám, ale jako teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, no to je velmi drahá věc. A většinou já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci. Ze spoluprávy jsem myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
0: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
1: stran. Ne, ale
0: stran.
1: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
0: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
1: Ne, takhle bych to nenazval.
0: Nenazval bys to?
1: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
0: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit?
1: Tak my budeme mít velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
0: Dobře, a ty
1: toho.
0: Podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dalo do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
1: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
0: Pak ti to tady za pár měsíců připomínat.
1: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze. To bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národního parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku. Žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do kordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan ministr Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak Tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2030-33 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS2, migrační pakt. A máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
0: Bývalý ministr školství kolega, zřejmě i budoucí, říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
1: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu, za mě osobně, je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti. To je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
0: Když jsi zmiňoval ETS2, Lukáš Kovanda, ekonom.
1: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor. Takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
0: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
1: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné. Tak hlasovali v podstatě tak všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu. Teď, když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku. Ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
0: Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
1: Ne, vůbec.
0: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
1: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
0: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, vyšší desítky tisíc je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko a ten řekl, že Kovanda lže.
1: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby
0: Hřib řekl o tobě, ne, že jsi demagog?
1: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. teď mají Piráti plán, a Piráti mají plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě
0: Takže
1: tvrdí, že to je jejich plán.
0: ty jsi
1: Není to jejich
0: přesvědčený
1: plán,
0: o
1: je to
0: tom,
1: mechanismus v rámci EU ETS2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
0: A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Komenda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
1: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu, úplně přesně. A nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
0: Takže ty
1: Jo.
0: dopady můžou být ještě
1: Tak,
0: dalekosáhlejší.
1: určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1 000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu, laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unii. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemci těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá
0: Co bys
1: situace.
0: potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
1: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě je s náma v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 11:05. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
0: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že
1: Nemá
0: se rozpadne
1: v
0: sama?
1: žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. A podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny.
0: Je označován za vyděrače.
1: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na to. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi. Je potřeba.
0: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert Fico, měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
1: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru. Ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
0: no,
1: Evropě
0: velké věci.
1: Budou se dít ještě velké
0: Opravdu?
1: Věci. Určitě ano.
0: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
1: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. To je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. Máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělalo.
0: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
1: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
0: Ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
1: Ano.
0: I ty obchodní.
1: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále, my prostě Čína je náš největší obchodní
0: partner.
1: Byla chyba,
0: že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
1: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
0: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá. S Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
1: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme ale potichu, a Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc, Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému, rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
0: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
1: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
0: A stále je to ruské?
1: Jak
0: to, co kupujeme?
1: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
0: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuju, že jsi přišel.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Filip Turek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: Radio Xaver.
1: Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné, že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no.
0: Hraje vám Radio Xaver.
3: Pro mě říkal si šípek i trn na keři. Zkusím tě utrhnout, pak vypít k večeři, kdo si pro mě říkal.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
3: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
2: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
3: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference. A všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
2: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
3: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
2: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
3: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mě to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
2: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
3: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
2: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
3: Ale dostane se tam ten ministr.
2: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
3: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
2: celkem
3: jedno.
2: Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem
3: četl. Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
2: Jakou pozici má teď prezident Putin?
3: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
2: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
3: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
2: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?

0: Říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
0: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
0: no právě.
1: V tom?
0: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu, a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
0: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. A trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře, a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové, a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
0: To určitě ano, a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace,

0: informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
1: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo. Znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského. Budinského, jo. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
0: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazy na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějakási podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor, udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu, ty ho dobře znáš.
1: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zástupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zástupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet, já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen neukojené nectižádosti, to není ctižádost, ale majetkochtivosti, teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
0: Mamon třeba se říká
1: Mamon,
0: také.
1: Ano. No tak pokud v nich hárál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život. Lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
0: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten cvrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž, nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
1: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
0: To jsem neřekl.
1: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
0: Ano, já velmi dobře vím.
1: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu a došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
0: Mm-hmm. No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
1: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu, no a také jak dopadne preferenčními hlasy.
0: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
1: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá. Ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
0: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
1: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
0: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver.

0: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
0: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak... bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
1: Jo, něco pěkného se přihodilo.
0: Tak 6 ještě jako takový sotva průměr, no.
1: No, je to lepší průměr.
0: Jo, jo, jo. A vy?
1: No, já to mám na Rakušana dneska.
0: A to je?
1: No, že mi to líže 10.
0: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
1: No, za to můžete vy.
0: Jak to?
1: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
0: A co pas jsem vám způsobil dneska?
1: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
0: A jak to bylo?
1: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
0: Líp než Alex, že jo?
1: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
0: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
1: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
0: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
1: Ale vám taky, jen se přiznejte.
0: Jo.
1: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
0: Jsem dlouho ale neřekl.
1: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
0: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
1: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
0: Až tak?
1: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
0: No jo, to je pravda, vidíte.
1: Že vás Brňáky nejde integrovat.
0: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já, pravda, jsem se narodil v Brně.
1: No.
0: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
1: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
0: No,
1: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
0: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
1: A furt ještě neroste.
0: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
1: Já se to umím představit. No,
0: ten tam... mráz a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
1: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešený.
0: Tak ještě nějaký tam
1: jo,
0: pan Jakob.
1: Pan Jakob, jo, jo, jo.
0: Pan Laci.
1: Jo, jo, jo, jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
0: Jak to?
1: No, on nemá krk.
0: Jak může nemít krk, počkejte?
1: Nevím, ale nemá ho.
0: Jako postižený nebo
1: no
0: já?
1: No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
0: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
1: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale já pak se teda... No...
0: Vy mě vždycky zamotáte hlavu. Ty vaše jinota je.
1: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
0: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
1: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
0: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi,
1: no.
0: generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek.
1: No.
0: A to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně. A nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně, když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku,
1: no.
0: Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je usměvné.
1: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zuby nehleď.
0: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
1: Tak on nehleděl.
0: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
1: No, tak on je smotrial.
0: To říkají naši ukrajinští přátelé.
1: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon teda.
0: Obojí je to samý.
1: Obojí je východ, no. Tak on nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
0: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
1: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
0: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
1: No.
0: To nebyl jeden bitcoin, nebo několik desítek snad.
1: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
0: No, asi ano.
1: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
0: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
1: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
0: Protože nemáte ten vplyv.
1: Tak tím to je. No.
0: Uh-huh.
1: Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
0: No a raduje se kdo teda?
1: No raduje se Rakušan.
0: Já se třeba neraduju vůbec.
1: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
0: se za to stydím,
1: ale pozor, kdyby
0: jako
1: vám,
0: občan.
1: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
0: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
1: Jo.
0: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
1: No.
0: Ale zatím to nevypadá.
1: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
0: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
1: To určitě.
0: De Croa zní. No.
1: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
0: No.
1: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
0: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, bo nás zbyla nějaký důchodce nebo co?
1: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
0: Václav P. to byl. Jo, to může být. Znám hodně lidí na Vysočině.
1: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
0: A jak se to ví, že to není pan P.?
1: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
0: Takže sekla fotku z fotobanky?
1: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla jasně, si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
0: Ježiš, to je ostuda.
1: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
0: A toto se opravdu stalo?
1: Toto se opravdu stalo.
0: A jak může být tak hloupá?
1: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. Na hloupo se dneska svede všechno.
0: No a ono se to provalilo.
1: Ono se to provalilo.
0: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
1: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
0: Jo, byl to modrovoký blondák. No.
1: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
0: Pane
1: bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
0: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
1: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, který mu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
0: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
1: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
0: A zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
1: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
0: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
1: Pýcha.
0: Pýcha.
1: No.
0: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
1: Co to je?
0: Šorfka je jako takový podvůdek.
1: Šorfka, jako, to je hezké.
0: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
1: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
0: Na chodbě má krabice?
1: Jo, měl krabice.
0: Já to nechápu.
1: No to nemusíte nic chápat, papírová
0: krabice. Měl ty bitcoiny v krabicích?
1: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
0: Virtuální takzvaně.
1: Jo.
0: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
1: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
0: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
1: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
0: To určitě ne.
1: Tak co byste dělal?
0: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel nebo poslanec nebo bůh ví
1: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
0: No.
1: Nestalo se ještě?
0: Ne. Bohužel. No ale jak on ten Blažek nekontaktoval policii, pokud vím?
1: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
0: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní de Croix, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
1: No, je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
0: To je.
1: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z výsluní pryč.
0: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
1: No a já jsem ten její projev viděla. A
0: já taky, no.
1: Zásadně tomu chybilo srdíčko. To bylo taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla. Ale už v tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
0: Tak třeba už je to jedno.
1: To bude ono.
0: Má už jiný starosti a nebo radosti možná spíš. Tak už je jednou nohou pryč. No.
1: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
0: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
1: Pa čemu?
0: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
1: Ježiš, která to byla.
0: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
1: No.
0: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
1: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
0: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
1: Ano.
0: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
1: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
0: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
1: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
0: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka, lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
1: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
0: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
1: jo,
0: tak to rádi přepošlou.
1: Takhle.
0: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
1: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
0: A ne nějaké stonekové.
1: No.
0: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
1: Aha.
0: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, nebo už víceméně vzkazuje.
1: No tak to víte, no, když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
0: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem byl na Slovensku a nějaká paní, tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když se mnou někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho a pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
1: Prečo nám sem také dačo posíláte?
0: Ten Zdechovský, to je čo?
1: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
0: No. A je v tom tolik upřímnosti?
1: Ano.
0: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně a řekne, to je čo.
1: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam na tácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský.
0: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
1: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
0: No, to je známá věc.
1: No.
0: A je to kolegyně nějakého známého jména?
1: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského.
0: A je to vidět, takový kvíz vlastně.
1: No a je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, no tak, takže to, co se hodí na sestru, se hodí na pana Zdechovského.
0: No tak musíte dávat indicie.
1: Tak projeďte
0: si. Je to žena?
1: Je to žena.
0: Žijící?
1: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
0: Je to politička?
1: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
0: No ne, kde?
1: V té Bruseli.
0: Jo, v té Bruseli,
1: no, Bruseli.
0: Tak to pak není tak těžký.
1: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
0: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
1: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
0: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
1: No, oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby, tam on právě pochopil, že musí do politiky.
0: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
1: Já se bojím, co vypadne.
0: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
1: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunů a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
0: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
1: Jo, ale...
0: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
1: Tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
0: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
1: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
0: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
1: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
0: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
1: No.
0: To mě baví.
1: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
0: Pan Zdeněk Šarapatka, doktor.
1: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
0: Jo, ten.
1: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
0: Byl někde na rozhovoru?
1: Psal to na sítích sociálních.
0: No jo, tak na sítích píše kde
1: No to co. Sice píše, má ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
0: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodný kluk.
1: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
0: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
1: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
0: Cože?
1: No, a oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
0: Něco jako lažnovského chlebíčky.
1: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
0: To je dobrý jako na tu stranu.
1: No tak je to takový sofistikovaný, no.
0: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
1: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. A můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
0: To ne, jestli máte recept.
1: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
0: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
1: Ne.
0: Kukido. To nevíte?
1: Ne.
0: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
1: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty a to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
1: Tyjo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
1: No.
0: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Jako pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to i takhle, na kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá, na něj tamhle pořád koukám na té vaší tabulicti, že taky vypadá trochu jak kukido.
0: No, no, ale já nevím, no. Já se dívám stranou náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
0: Já se dívám na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak, teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to kukido, no.
0: Co-o-ki-do-o.
1: Kokido.
0: Kokido.
1: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: a víte,
1: protože...
0: A já taky?
1: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na pověst?
0: Ne,
1: no musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě.
0: Ještě čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no
1: dokud
0: ne,
1: to
0: budu
1: jde.
0: Říkat stará Stoněková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte?
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám Radio Xaver.
4: Novinky.cz. Poprvé od listopadu 89 mám obavy, burcoval Fiala voliče v Praze.
1: Když tak to mě mrzí, on má obavy, já jsem mu tady zničila letáček.
4: No, tak teď má obavy ještě větší.
1: Možná, kdyby jsme mu ho poskytli, tak mohl trochu ušetřit na té volební kampani. Ne, tak tohle je tam jasné, o co má obavu. Je tam jasné, o co má obavu, protože zatím to matematicky nevychází. Máme před sebou ještě měsíc do těch voleb, takže stát se může spousta věcí, ale zatím mu to nevychází, že by měl dát v tom stávajícím složení, ve kterém vládli, plus teda ještě Piráti, kteří z vlády před nějakou dobou odešli, ale nevychází jim to na tu 101. A v okamžiku, kdy ty těm lidem nemůžeš nic slibovat, protože ti nikdo nevěří to, co slíbíš, když si veškeré volební sliby porušila. Tak jediné, co ti zbývá, je strašit, strašit a ještě jednou strašit. A to on přesně dělá a sázím boty na to, že to bude dělat celý ten zhruba měsíc, který nám do těch voleb zbývá. A tohle je součást toho strašení. Ale je potřeba si uvědomit i jednu věc, ta situace je teď strašně vyhrocená a všichni blázní. A abychom tady pořád neostřelovali jenom pana premiéra nebo koalici Spolu, oni blázní úplně všichni. Blázní úplně všichni, na všech stranách barikády.
4: I pán z Holí.
1: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu? Teď nevím, jak je to správně.
4: Berla vrazilka.
1: Jste mě měl berlu vrazilku spíš teď podle všeho.
4: Ano, vrazilka.
1: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedůtklivé jak saskej kurfiřt. To, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
4: Ano, teda... extremisti, populisti se toho tady chopí, přesný. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak...
1: No byl a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala. Protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Jedna z hlavních starostí, co bije do očí, je otazník, co na tebe i v spánku útočí. Ať si skromnost jediná, nebo pyšný jako páv, otázky se kupí kolem majetkových práv. Kdo bude bydlet na tvém klájmu u řeky? Kdo jezdit ve tvém autě na cesty daleký? Až krejčí nebo švadlena ti střihne na rubáš, co se stane, až nastane až? Až k červenci či k lednu už neodvedu daň, do sklenky podívám se ke dnu, popel spadne na divan, vítr srovná záhon kytek, co rostly před domem za řadou potyček a bytek, mávnu bílým praporem, až řeknu svému řidiči v služebním žaketu, co si sem si zapomněl, vezmi to přes Krétu, až odpoví mi vystupovat, dál se nejede, až ti přijdou kondolovat naši sousedé. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte prosím do jímky. Potom všechny moje vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, bez jediné výjimky, hoďte do jímky.
2: Dalibor Uhlíř je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pan Dalibor Uhlíř je místostarosta Českého Krumlova a také bývalý člen Trikolóry a zakládající člen ODS kdysi v jižních Čechách. V Českém Krumlově se neustále dějí věci, pane Uhlíři, ke kterým se dostaneme, ale řekněte, vy jste prvním volebním obdobím místostarostou. A litujete toho, že jste do toho šel, když sleduju, co všechno se děje?
3: Určitě nelituju, je to nějaká životní zkušenost a samozřejmě člověk pořád přemýšlí a váhá, jestli mu některé věci stojí za to a naopak, jestli některým věcem může pomoci. Já si myslím, že jsme v Českém Krumlově za ty necelé dva roky už udělali tolik práce, jako předchozí vedení za 12 let neudělalo, takže určitě toho nelituji. Myslím si, že občané to hodnotí pozitivně a uvidíme, sčítat se bude za 4 roky.
2: Ve vaší gesci je v Českém Krumlově kultura, sport, volnočasové aktivity a sociální věci. A toho se také dotýkají některé kauzy, které teď proběhly, a těmi tedy pojďme začít, protože už jsme tady o tom mluvili několikrát z různých stran v XTV a to je onen festival Jeden svět. A příběh, který se odehrál u vás v Českém Krumlově, a já ho připomenu jenom jednou větou, kdy se dětem na základní škole promítali jakési aktivistické filmy na téma gender, LGBT a tak. A ten pořadatel nechtěl dlouhou dobu rodičům a vám vlastně představitelům toho města ty filmy dál k dispozici, abyste vůbec věděli, co se těm dětem tam pouští. Údajně z doslechu vím, nevím, jestli třeba nevíte něco nového, že to snad měl být nějaký film o tom, že trenér fotbalu se stal trenérkou, nebo trenérka se stala trenérem a zkrátka toto se těm lidem nebo těm dětem tam nějak sdělovalo, ani ne pod Prahově, ale zcela napřímo. Jak to dopadlo?
3: Bohužel je to tak, jak říkáte. Jsou to takové progresivistické, aktivistické tendence, které asi obecně naše školství zaplavují. Když se podíváme, kdo je ministrem školství a kdo je u nás na kraji náměstkem pro školství, tak je to evidentní. Dopadlo to tak, že tento příběh a tu stížnost té matky

0: měla šetřit školská komise, komise rady jako poradní orgán. Nicméně ne všem, ani našim koaličním partnerům se úplně ten názor a to zkoumání líbilo, a tedy nejnovější informace pro vás a pro diváky je taková, že Rada města školskou komisi zrušila, i přesto, že já a kolega jsme hlasovali proti, tak bylo evidentní, že předseda školské komise byl nepohodlný, tedy školská komise byla zrušena. Tehdejší předseda, kolega vlastně z naší kandidátky a koaliční zastupitel inženýr Zajíček se tou kauzou velmi zaobíral a hodně dopodrobná šel až do financování jednoho světa na školách, šel do financování Člověka v tísni, který vlastně tuto odnož provozuje, a čerpal čistě z veřejných zdrojů a dospěl k zajímavým informacím. Největšími donátory jsou Spojené státy americké, Evropská unie, další různé fondy, Sorošův a další. Takže je evidentní, proč asi tyto názory a témata jsou podporovány. My jsme v Českém Krumlově nechtěli nic zakazovat, to je třeba říct. Nicméně rodičům jsme chtěli dát to právo a tu možnost za prvé vědět, co se jejich dětem promítá, za druhé tu možnost, aby se toho nemuseli účastnit, protože já jako rodič bych nechtěl, aby moje děti chodily na takovéhle filmy, a abych měl tu možnost to vidět dopředu. Nejenom trailery, tam totiž ta finta byla v tom, že Jeden svět na školách udělal trailery pro rodiče, které jsou vlastně nevinné, je to taková upoutávka, ale to gro, ta podstata toho filmu tam vůbec není. Takže naším cílem i do budoucna bude, aby to bylo otevřené, transparentní, nechceme nic zakazovat, ale aby rodiče sami si mohli říct, jestli chtějí děti posílat na takovéto filmy.
1: Pane Uhlíři, vy a vaši kolegové, kteří vedou tedy Český Krumlov, ať už rada města, starosta, místostarosta nebo zastupitelstvo, tak vy si vlastně u voličů říkáte o ty funkce, ale tím pádem si říkáte i o zodpovědnost. A možná se mýlím a opravte mě, zřizovatelem každé základní školy je obec nebo město. To znamená vy. Jak může v uvozovkách poroučet, diktovat kdokoliv jiný? Přece právo veta máte vy, ne? Vy volíte ředitele nebo vybíráte v konkurzu takové základní školy, nebo to snad chodí jinak?
0: Ne, máte naprostou pravdu. Je to samozřejmě tak, ale musí tam být vůle. U nás v Českém Krumlově ta koalice je široká, je pětičlenná, a jsou tam strany, jako je ANO, jako je ODS, pak jsou tam vlastně tři nezávislé subjekty. A najít tu shodu na těch v uvozovkách politických tématech není úplně jednoduché. Na takových těch běžných, že budeme asfaltovat nějakou komunikaci a postavíme dětské hřiště a začneme dělat byty, na tom se shodneme napříč. Ale tam, kde už je to citlivější téma, jako je právě třeba ta progresivistická tendence ve školách, tak už není úplně jednoduché a tam tu shodu nenalézáme.
1: Dobře, ale přece je tady ještě nějaká vůle rodičů, těch žáků, a která by asi měla podporovat, podle mého soudu, teda to, co tak jak potom rozhodne, byť regionální politik. U tohoto stolu seděla jedna nespokojená maminka z Českého Krumlova, a my jsme ty argumenty tady slyšeli velmi jasně. A já se teda ptám, jestli vlastně vy můžete, i když říkáte, není vůle, ale přece jsou nějaké odbory, každý něco má na starosti, navíc přece máte právo ředitele nebo ředitelku té školy pozvat třeba na zastupitelstvo, na radu a ptát se na to. A vy říkáte ještě, promiňte, vy říkáte, politická rozhodnutí. No co je na tom politického, pro Boha?
0: Já s tím naprosto souhlasím, je to tak. Ale jak říkám, ta vůle ve většině té rady nebo toho vedení města úplně není. My jsme prostě narazili na nějaký mantinel a naším cílem teď bude informovat rodiče, informovat prarodiče, jestli oni chtějí, aby jejich děti chodili na takové filmy, aby oni byli informováni, že ve školách, kam jejich děti chodí, se takovýhle festival podporuje a tyhle filmy promítají. Takže půjdeme přímo za těmi rodiči a prarodiči, protože si myslím, že oni přece mají zájem na to, co z jejich dětí vyroste, co se jim podsouvá, jaká témata témata se jim podsouvají prostě v tomhle věku. Ještě si pojďme říct, že to je prostě věk 8, 10, 12 let. Ty děti prostě zatím nemají kritické myšlení, nemají žádnou životní zkušenost. A pakliže ani třeba rodiče neví, co se jim promítalo, tak s nimi nemají možnost doma o tom mluvit, hovořit a argumentovat. Takže nechávat to pouze a jenom na škole se mi zdá v tuhle tu chvíli nepatřičné.
1: Podle Facebooku jsem pochopil, že vy sám máte děti. Teď říkáte politické rozhodnutí, kdyby vašim dětem, myslím, že chlapec už je velký, jsem pochopil, ale teoreticky, kdyby vašim dětem, řekněme na základní škole, někdo vyprávěl o tom, že sice jsou chlapečkové, ale mohou být holčičky a že to je vlastně skvělý a že to je normální, vy byste se spokojil s tím, že je to politické rozhodnutí? Vy byste neskákal metr vysoko?
0: Já to zažívám s tím mým nejmladším synem, já mám 4 děti. Ty tři
1: já
0: už jsou...
1: že nějak hodně, jako, ale...
0: Ty tři už jsou dospělejší, už jsou odrostlé, ale ten 13-letý toto samozřejmě taky zažívá. Shodou okolností dostal poznámku za v občanské výchově nebo nauce, jak se to teď jmenuje, právě za různé genderové věci, které tam měli a měl na to nějaký svůj názor. Musím říct, že zase až tak o tom doma nemluvíme, takže že by kopíroval nějaký můj názor nebo nějaké konzervativní pohledy na svět, to se říct nedá. Ale určitě bych se s tím nespokojil a minimálně bych aspoň o těch věcech s ním diskutoval, abych mu řekl svůj pohled, nebo jak je to běžné v životě. Pokud v učebnicích dnes ty věci jsou opravdu progresivisticky a aktivisticky těm dětem tlačeny do hlavy, tak je potřeba, aby ta rodina zafungovala a aby prostě ukázala to zrcadlo.
1: Jo, ale to pořád, pane Uhlíři, mluvíte jako politik. A jestli vám to přijde příliš osobní, tak řekněte, že o tom nechcete mluvit, ale jako otec dětí se ptám, jestli vás to úplně normálně nenaštve a jestli nemáte chuť do té školy vletět. Protože mně to přijde podobné, jak kdyby tam těm dětem jako vysvětlovali cokoliv jiného, co třeba úplně jako nemusí souznít s realitou. No, tak.
0: Samozřejmě, že mě to štve. Mě už štve, když se podívám do té učebnice a vidím vlastně ten text, který je v učebnicích pro základní školy. Ale říkám si, co jsme schopni s ním udělat, když ani na té radnici, kde teda vůlí asi 65% občanů došlo ke změně, tak vlastně nejsme schopni otevřít a ztransparentnit věc, jako je jeden svět na školách. Tak jo, prostě těch prostředků máme omezeně, štve mě to a určitě bych se snažil víc, ale potřebujeme, aby ty rodiče, aby tu aktivitu zvedli všichni.
1: Ne, počkejte, ještě mi teda řekněte vy, nadevší pochybnost jako místo starosta, hovoříte se spoustou občanů, protože si představuju, že na takovém městě má každý nějaké svoje problémy a polovina lidí si myslí, že je vyřeší radnice nebo nějaké procento. Takže vyjdete před radnici a už se vás lidé na to ptají, tak vy s těmi občany o tomto nediskutujete? S těmi rodiči a prarodiči?
0: Samozřejmě, že diskutujeme.
1: A co vám říkají?
0: Právě je to tak, že ti rodiče a prarodiče to vidí selským rozumem, vidí to konzervativně, vidí, že jsou dvě pohlaví, vidí prostě další věci, normální, logické. Ale pak jsou tady prostě lobbystické skupinky, jsou tady aktivistické skupinky, které fungují na sítích, které chodí k nám na zastupitelstvo a ty jsou nejvíc slyšet. Ti rodiče, ta většina, jak já tomu věřím, tak ta je potichu a koná. Ta jenom mlčky sedí a poslouchá.
1: Dobře. Ještě jedna věc, která mi přijde velmi varující, pane Uhlíři, a teď to možná bude trošku nepříjemné, protože vy přeci jenom jste místo starostou a nesete kus odpovědnosti. U vás ve městě byl zakázaný meeting paní Konečné před eurovolbami a toho jejího sdružení Stačilo. Přijde vám to fér, já také nejsem fanoušek komunistů, ale mám pocit, že všichni mají dostat slovo. Tak cítíte nějakou zodpovědnost? Stydíte se za to rozhodnutí vašeho města?
0: Stydím se za to, že Český Krumlov byl takto propírán, že ten meeting byl zakázán a je to určitě ostuda. Já, tak jako vy, jsem přesvědčen, že politici, ať už stávající, nebo ti noví, kteří chtějí usilovat o důvěru voličů, by měli jezdit za občany, co je nejvíc. Nejvíce přece přijet za těmi voliči a z očí do očí jim prezentovat svoje názory. Takže to, že to bylo zakázáno s odůvodněním, že do divadla taková akce nepatří, já považuji za ostudu. V tuto chvíli připravujeme v Radě města prohlášení, které by mělo být takové, že ve všech městských provozech a zařízeních je naprostá pluralita názorů. Každý si tam může udělat meeting, jaký chce, pokud to bude v souladu se zákonem. To znamená, aby někdo zakazoval komunistům, nebo ODSC, nebo lidovcům, je prostě nepatřičné. Mě to mrzí, omlouvám se za to. A možná třeba paní Konečná, a stačilo i díky té kauze, získala dva mandáty, protože se o tom hodně hovořilo a byla to taková prostě politická reklama zadarmo.
1: Můžete nám nějak velmi stručně popsat technologii, jakým způsobem se v roce 2024 zakazuje? Já si to pamatuju docela dobře před sametovou revolucí, když byli různí umělci zakázeni, když se zakazovali koncerty a kde co, ale nevím, jak se to dělá teď.
0: Ono vlastně vedení města s tím nemělo nic společného. Divadlo je u nás obecně prospěšná společnost, kde je ředitel, který má naprosté pravomoci a i zodpovědnost. On byl požádán regionálním manažerem, stačilo, že by tam chtěli udělat setkání s občany, odsouhlasil to. Poté se údajně dozvěděl, že by to měl být volební meeting před evropskými volbami a rozhodl se to zakázat. Tedy on s jeho pravomocí se rozhodl zakázat s tím, že volební meetingy do divadla nepatří a že nikdy v minulosti se tam žádný takový nekonal. Není to úplně pravda, víme, že tam byla ODSka, víme, že tam byly další politické strany, tuším, že pan Paroubek tam křtil knihu a taková ta tenká hranice, co je politika a co není politika. Je politika, když tam premiér křtí svoji knihu? Já si myslím, že ano, je to kontakt s voliči, prezentuje tam nějaké názory, stejně jako když tam přijede paní europoslankyně a prezentuje tam měsíc před volbami svoje názory. Vždycky je to politika. Takže zakazovat jedno, povolovat druhé, a kdo o tom bude rozhodovat, mi opravdu přijde v dnešní době nepatřičné.
1: Takže on o tom rozhodl takzvaně o své vlastní vůli nějaký šéf toho zařízení.
0: Ano.
1: A jak se jmenuje?
0: Já nevím, jestli je to podstatné. Je to ředitel našeho divadla.
1: Pro mě je to velmi podstatné.
0: A musím říct, že v jiných ohledech má naprostou důvěru i mojí, i kolegů, protože vlastně my nemáme v Českém Krumlově odbor kultury a všechno to vlastně má na starosti divadlo, takže veškeré slavnosti, koncerty a další věci, a myslím, že k těm věcem přistupuje velmi zodpovědně a kvalitně. A proto chceme přijmout takové prohlášení Rady města, aby se měl o co opřít, aby do budoucna nebyla možnost něco svévolně zakazovat.
1: Já si najdu, pane Uhlíři, další otázku. Ano, už to mám. Jak se, prosím, jmenuje ředitel divadla v Českém Krumlově?
0: Jan Vozábal.
1: Jan Vozábal?
0: Ano.
1: A ještě je stále ředitelem?
0: Je, a jak jsem říkal, má důvěru a toto byl, nechci říct, jeho přešla.
1: Vaši důvěru má, pane Uhlíři, někdo, kdo něco zakazuje? To myslíte vážně?
0: Je to 1% jeho činnosti. Když se podívám na slavnosti pětilisté růže, podívám se na další kulturní program, který v Českém Krumlově je, tak pro mě je to člověk na svém místě. Tuhle věc jsme si vyříkali a znovu opakuji, proto chceme jako Rada města přijmout prohlášení, o které se on bude moc opřít a nedá mu tu možnost cokoliv do budoucna zakazovat.
1: Překvapujete mě. Já se domnívám, že žijeme v době, kdy už se nic zakazovat nemusí, a ve chvíli, kdy vy jako místopředseda ještě tomu vlastně zatleskáte, tak já si potom říkám, pane Uhlíři, s kým tady vlastně sedím.
0: Já jsem tomu nezatleskal.
1: Bojím se, že příště budete zakazovat vy?
0: Ne.
1: Ne, pan Vozábal, jak se jmenuje přesně?
0: Honza.
1: Honzik, tak pan Jan Vozábal je člověk, který patří asi do jiného režimu, ne?
0: A ne, já jsem to odsoudil, ten zákaz. Snažili jsme se najít jiný termín, A myslím si, že v tomto panuje i v naší koalici shoda, že nechceme nic zakazovat. On se opřel o to, že prostě do divadla, on je divadelník, on je prostě umělec, že do divadla nepatří politika, že jsou tam kulturní múzy a tak podobně, ale pro nás to bylo slabé.
1: My ty
0: slabé
1: kulturní múzy vidíme na každém kroku. Víte, vzpomeňte si na ty předvolební debaty, teď se mnou trošku mluvíte jako se žákem třetí třídy na Primasie NEN a na jiných televizích, jak tam seděla tu paní Holubová a jiní herci, víte, tak ono to s těmi můzami není tak strašné a oni ty můzy mají k jistým politickým názorům daleko. A kdybych neměl špatnou zkušenost, tak bych vašemu milému panu Vozábalovi vzkázal, aby mu mráz roztrhnul konečník, protože těchto lidí já se bojím a vy je kryjete.
0: Ne, nekryjí.
1: Tak, dobře. Jak se chystáte na volby?
0: Které myslíte?
1: No, myslím teď senátní a krajské.
0: U nás senátní volby nejsou, u nás byly před 2 lety,
1: kdy jsem se zúčastnil. No, někde v blízkosti určitě, ne?
0: Jsou v Českých Budějovicích, tam bude docela zajímavý obvod, končí senátor Ladislav Faktor, známý. Takže jsem zvědavý, jak ty volby tam dopadnou. Na krajské volby se taky nechystám, těch jsem se zúčastnil před 4 lety, kdy jsem měl pocit, že ten kraj stagnuje a že bychom rádi ho rozhýbali. A musím říct, že to se stalo. Kraj funguje, si myslím, velmi dobře, to můžu říct i z pozice místostarosty, protože spolupráce s krajem výborná, podařilo se za ty 2 roky udělat řadu investic a takže nemám důvod se do toho pouštět a něco na tom měnit.
1: Váš hejtman, pan Kuba, předpokládám, že tím toho, jak si velebíte trošku, říkáte dobrá spolupráce. Viděl byste toho člověka rád v čele Občanské demokratické strany, kterou jste notabene pomáhal zakládat v Českém Krumlově?
0: Já už v té straně nejsem asi 20 let, už se ani nespomenu, jak dlouho tam nejsem. Jsem rád, že v ní nejsem, protože nabrala kurz úplně jiným směrem. Ano, pan hejtman Kuba rozhýbal jižní Čechy, řada liniových staveb, dopravních staveb se opravdu pohla. Myslím si, že jižní Čechy se mění a je to vidět. On je workoholik v tom pravém slova smyslu, v tom dobrém slova smyslu, takže je to na té činnosti vidět. Myslím si, že už svojí personou přerostl jeho český kraj a je to člověk, který by určitě byl dobrý na vyšší pozici někde ve vládě. V tuhle chvíli si nemyslím, že ODS je připravená a že někdy bude připravená na takového člověka, protože tak, jak jsem s některými insidery mluvil, tak v té straně už zůstalo malá skupinka lidí, kteří vzpomínají na 90. léta a Václava Klause a pak je tam obrovská skupina topkařů a takových těch spolu členů. A nic mezi. Takže já si myslím, že už to vlastně není skoro ani ta stará ODS, je to prostě politická strana Spolu a do budoucna by podle mě takhle měla vystupovat. Ta značka je mrtvá.
1: Mám tomu, pane místostarosto, rozumět tak, že fandíte panu Kubovi a že byste ho rád viděl někde výš?
0: Určitě. Tak jak jsem řekl, je to člověk,
1: v tričku ODS,
0: který přerostl, teď je úplně jedno v jakém tričku. On shodou okolností si myslím, že bude jeden z mála hejtmanů nebo z mála lídrů.
1: Jedno. Není to jedno v jakém tričku, protože když by byl pan Kuba v tričku, stačilo, tak vy ho zakážete s panem Vozábalem.
0: Ne, já to myslím tak, že když člověk má nějaké názory a s těmi názory jde životem, tak ty politické strany se mění. Vy tomu jako novináři říkáte, že jsou to přeběhlíci a že změnili trika a podobně.
1: Neříkejte vy novináři, já žádný novinář nejsem.
0: Já jsem byl v ODS, kde jsem měl nějaké názory a stejné názory jsem měl i v Trikoloře a stejné názory mám pořád. Konzervativní pravicové názory. A proto říkám, že je mi jedno, v jakém triku to bude, jestli on bude v triku ODS nebo vznikne něco nového. Ale abych dořekl tu myšlenku, on je jeden z mála, který asi nepůjde v koalici Spolu v krajských volbách, ale ODS v jižních Čechách jde samostatně. Mm-hmm. Takže myslím si, že to je určitá odvaha a i to, že jihočeská ODS je jiná než je celostátní.
1: Takže teď v krajských volbách nejde Spolu, ale jde ODS.
0: Ano, přesně tak.
1: Tak to klobouk dolů zase, ne? To jsme chtěli. Ještě mi řekněte, na závěr, vy jste tedy byl také členem Trikolory a s jakým pocitem sledujete, že ta Trikolora vlastně je strana, která končí v Kotrmelcích a s vlivem nula a s pochybnostmi okolo hospodaření a tak? Co si o tom myslíte?
0: Já nechci být takovým tím prorokem a abych říkal, že jsem to tušil nebo že jsem si to myslel. Odcházel jsem 14 dní nebo 3 neděle po Václavu Klausovi mladším, kterému jsem dělal místopředsedu. V té době si moc dobře pamatuji, že prognózy byly zhruba 6,5% té politické strany. Věřím tomu, že by se dostala do sněmovny a třeba by ta vládnoucí koalice dneska byla jiná. A poté, co se samozvaná, já říkám, předsedkyně paní Majerová chopila té strany, tak už jsem tušil, že to bude mít prostě špatné konce.
1: Počkejte, tak samozvaná, abychom zase byli korektní, ona byla zvolená demokraticky, ne?
0: Po konci Václava Klause byla jediná možnost a to svolat sněm a řádně zvolit předsedu, což se nestalo, protože se obávali, že do parlamentních voleb je málo času a že je potřeba prostě semknout se a utvrdit se, což já jsem a řada dalších krajů odmítala a chtěli jsme řádné volby a i to byl důvod, proč jsme odešli.
1: Má to šanci na život ještě?
0: Nemyslím si. Myslím si, že je to taková recyklace pořád dokola. Tu vznikne Trikolora, tu vznikne Pro. Mám pocit, že ti lidé se přesouvají sem a tam a že tohle asi není ten směr.
1: Jsem rád, že jste přišel a držím vám palce. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byl pan Dalibor Uhlíř.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: To pozor, jako to ne, to ne. To.
2: Tak teď, jak jste to řekl, tak možná ale nevím, jestli vám otevřeme.
1: Grileček máte, ne?
2: Grileček máme, akorát tak pro nás dva je dobrý.
1: Jo. Takže vy nejste ochoten se v nouzi rozdělit se svým bližním.
2: Ne tu, jo, tu rejži, to se nebojte.
1: Jo? Možná se vám udělá nevolno, ale já mám rád, když se do rýže dává tatarka. Dlouho jsem to nejedl.
2: To je trošku taková čuňárnička, ne?
1: Je to trošku čuňárnička, ale tak, už jsem to řadu lidí naučil, a nebo pak je druhá věc.
2: V tom případě si tatarku asi přivezte sám.
1: No ale co když nebude?
2: Tak dejte si plato tatarky do auta, ať to tam máte furt připravený, ne? Já myslím, že v autě uzraje dobře, co?
1: Já teď už několik měsíců moc se tatarce vyhýbám.
2: No, tak vidíte, žijete zdravě.
1: To taky nelze říct, ale je to tak něco mezi. No, to vám ještě řeknu k tomu poslední věc, že druhá úprava rýže à la Xaver, když se udělá, tak se promíchá s okurkovým salátem bez té vody.
2: Vy jste moc originální gurmán.
1: Je to strašně dobrý. A samozřejmě máslem kaši nepokazí, když se říká, takže když do toho kydnete ještě dvě polívkové lžice tatarky, tak jste normálně v ráji.
2: Tohle to jde z vás, nebo to někde jste okoukal?
1: Leta praxe, pane Holče, tak já jsem experimentál.
2: No, jak to z vás jde, tak je vidět, že na tom makáte asi díl už.
1: Vynálezce jsem.
2: No. Škoda, že to nikdo zatím neví, tohleto.
1: Já jsem měl kdysi v dětském pokoji první dálkový ovládání televize v této zemi. A víte, jak jsem to vymyslel? Měl jsem zásuvku do elektriky takhle naproti posteli, tam jsem si dal šňůrku, že mi chtělo spát, jsem šňůrku zatáhl a vytáhnul jsem to ze zásuvky.
2: Hele, je vás škoda tady na ty pořady?
1: Jo, já jsem měl být zmocněnec vlády pro vědu a výzkum.
2: Ale zkuste, vy máte rád Zdeňka Polreicha, zkuste mu tady třeba uvařit tu rejži s tou tatarkou a s tím máslem a okurkovým salátem.
1: To jsem mu říkal. Chcete vědět opravdu, co mi na to řekl? No to není moc hezký, co mi řekl.
2: No on sám se, ne? Pozvracel z toho.
1: Ne, řekl, že jsem prase.
2: No tak vidíte.
1: Ale řekl to v přátelském duchu.
2: No tak jasně. No, tak. Prase není ošklivý slovo, ne?
1: Ale na druhou stranu není to na nahlášení? Už je tak dva roky.
2: Dva roky nějakou újmičku na tom, ne? Na osobnosti.
1: No, teď to mám deprese, to řeknu.
2: Je to vidět trošku, no. Ale nahlašte ho. Nějakou žalobu, no.
1: Kolega Musk kupuje Twitter. Sledujete to?
2: Jo, vím o tom, no.
1: A já už si říkám, jestli není ta chvíle, abych taky vstoupil na Twitter. Že bych si tam udělal takovou tu komůrku a že bych tam psal nějaký moudra.
2: Já vlastně nevím, jestli už přišel váš čas.
1: Ještě počkám.
2: Právě přemýšlím.
1: A dál prý někde, to jsem četl, že koupí Coca-Colu a zasadí se, aby do ní vrátili kokain.
2: To bych podpořil.
1: Myslí on to s náma dobře, ten Musk?
2: To bych podpořil.
1: Já jsem viděl někde v televizi rozhovor s jeho maminkou, neviděl jste to?
2: Ne.
1: Jako vtipný.
2: Ale je to borec, ne? Sympatický. Já mám rád.
1: Já taky, ale to bych si nekoupil, tu Alzu, nebo jak se to jmenuje to auto?
2: Co jmenuje Tesla? Alza je něco jiného.
1: Promiňte, tak mluvíte se starým člověkem. Tesla, ale je mi sympatické tím, jak dobývá ten vesmír, je to geniální. Mimochodem.
2: Na vesmír mu kašlu, ale za to mám rád.
1: No, tak to chci říct, že já trošku začínám být nervózní, že se zase Donald Trump vrátí na Twitter. No a myslíte, že on na to má prachy, aby koupil tu Coca-Colu?
2: Já nevím, kolik stojí Coca-Cola. A mně se líbí, že vlastně on má takovýhle...
1: To bude dražší než Agrofert.
2: Že má takovýhle prachy a vlastně... Bůh ví, jestli, jak je na tom Tesla ekonomicky. Víte, jak jsou to ty virtuální prachy, že máte strašný ocenění firmy, ale ta firma třeba ještě nic nevydělala pořádně. Tak to se mi líbí na těchto lidech. Když dokážete vzbudit v investorech takové očekávání, že vám nasypou takové prachy, aniž byste ještě něco moc vydělal.
1: Že to je to Xixio, ne? To, nebo X, víte, co to je?
2: Vím,
1: sledujete? Ale... Mě to přijde jako pohádka o Budulínkovi, jako je to skvělý.
2: Jo, jo, jo.
1: Ale ještě neznám nikoho, kdo se na to chytnul. Mm-hmm. To je jen tak, takový. Já vám musím ještě říct něco, doporučit. Včera jsem se díval na Netflixu, je nový film, životopisný, o takový dokument o Marilyn Monroe. Nejkrásnější.
2: Já jsem to tam zachytil, vím, že to tam je.
1: A neviděl jste ještě?
2: Neviděl jsem to ještě.
1: Tam oni mluví různí jako přátelé a tam je normálně řečeno od těch lidí, co jí byli blízko, že ona měla zamilence oba dva ty Kennedyovy kluky. Bobbyho i Jacka.
2: Tak, no.
1: To musela být, ale to musela být jako příčinlivá.
2: To jo, to jo.
1: To šlo jako...
2: No tak říkala si, že jo, kdyby jednomu to třeba úplně nevyšlo, tak mám druhýho. Já jsem znal člověka v listopadu 89, on byl komunista, a když přišel 17. listopad a pak začaly demonstrace a tak, tak on na ně začal chodit a já jsem se ho ptal, proč na ně chodí, když je komunista, a on říkal, já bych viděl, na kterou stranu se přiklonit, abych viděl, jako kde, jak to tam vypadá.
1: Pozor, víte, že ona byla v jisté chvíli Marilyn Monroe strašně s něma koketovala, s komunistama?
2: Jo,
1: no.
2: Jako tady s východníma, sovětskýma?
1: Jako s Vojtou Filipem ne, ale tam s těma americkýma jaký.
2: Jo, no jo, tak...
1: Já vím, je to jiný komunista než... Jo. Ale říkal jsi taky teď... Jak si dělají sranu z toho všichni, z takových těch dětků, z těch aparáčíků. Ne? Jenže když se teď všichni baví o tom, jak ten plyn, jo, a teď vám řeknou, no oni komunisti velmi dobře rozvedli plyn po celé zemi, ta plynofikace.
2: Pravda,
1: tady.
2: Jasně.
1: A já mě čím dál jako častěji napadá, jako že přeci jenom něco vybudovali. Jako. Já
2: tak něco, vůbec, to jim nelze upřít, aby nevybudovali.
1: Já nenávidím ty komunisti,
2: jasně, všichni, já taky,
1: ale jako nebyli to všichni nablblí dědečci, jako sranovní. Prostě.
2: To určitě ne.
1: No, tam. No to je tak na okraj.
2: Tak něco vybudovat nakonec museli, protože když byste nevybudoval nic, tak se vám to zhroutí, ten váš vlastní režim. Takže to...
1: No, on se jim taky zhroutil.
2: No ale 40 let jim to vydrželo, tak... Něco musíte vždycky dát lidem.
1: No a teď mi řekněte, co si myslíte, že jak sekli ten plyn do toho Polska a do Bulharska nebo kam?
2: No, víte, já,
1: je to výhruška jenom?
2: To já myslím, že to je trest hlavně Polsku, že jo, který je tak protiruský, tak tam je to jasný. To jim leží, Putinovi leží v žaludku asi nejvíc, takže sekli za to. A vidí zatím, jak zbytek Evropy nakupuje. Nechává si eura konvertovat v ruble a jde to dál?
1: No mě děsí teda těch 98, nebo kolik to je, procent naší spotřeby je ten ruský plyn. To je jako pozor. Už si dávám tak poloviční vodu do vany pro jistotu.
2: A plyn už si nepouštíte doma?
1: No minimálně.
2: Málo.
1: No. Já jsem se v tomto teda poučil, dal jsem na to doporučení. O stupínek níž nebo o dva dávám, jo. Pletu si svetr.
2: Já se, víte, to je.
1: Na zimu.
2: Jsme se dneska probudili doma a nám se, že v baráku spíná automaticky topení někdy v 7 hodin. A máme plynový a ono se neseplo. A my jsme se probudili a řekli jsme si tak a už to vypnul Putin i nám.
1: Už to vypnul.
2: A ono ne, ono se jenom...
1: No, myslíte, že na nás dojde v tomto?
2: No, jestli se bude naše vláda tak dál činit o to, aby na to došlo, tak na to možná dojde. Naše vláda dělá spoustu zajímavých kroků pro naše blaho.
1: No tak já myslím, že třeba jedna z věcí, který je nejvíc vytrestali ty Rusáky, jo, jak prodala paní Pekarová ty dárky od těch Rusů někde. Nějaký aukci.
2: Myslíte tu mísu, nebo ten tás, nebo ten talíř? Já myslím, že to byl zásadní zvrat v té válce.
1: Já si taky myslím, a říkáme to samozřejmě ironicky, Protože si ve skutečnosti myslíme, že není větší debilita, než udělat tohleto.
2: Čemu já jsem to, chtěl říct, že není větší debilka, než, ale nebudu
1: nic říkat. Ne, to nebudeme, osobně do toho nepůjdeme.
2: Ne.
1: Ale k čemu to pomohlo, mi řekněte? Udělalo to někomu radost, nebo?
2: No tak jí určitě ne. Já jsem viděl, jak byla blažená, tak jí to neberte. Když to vydražila.
1: Blažená?
2: Byla blažená.
1: Blažená paní
2: Pekarová.
1: Předsedkyně.
2: Paní předsedkyně byla blažená. Vy jste to neviděl, ale ty fotky s ní.
1: Já na ní nepoznám, kdy je blažená.
2: Víte, já jsem, musím se přiznat, já jsem trošku tu radost prožíval s ní, protože tam to šlo tak upřímně. To byla taková dětská radost, bych řekl až.
1: To vám
2: věřím. Jo, když někomu dáte hračku dítěti a uděláte mu opravdu radost, tak ona, jako kdybyste obdaroval děťátko.
1: Jo, je to takový, jinak se tomuto, pane Holče, říká malost.
2: Malost.
1: Je to takový jako trapňoučký gestíčko. No. Já třeba jsem si taky říkal, že bych všechny dárky, které jsem dostal od vás, prodal na auku. Ale naštěstí jsem si vzpomněl, že jsem od vás ještě nikdy nic nedostal.
2: Ale dostal.
1: Jo?
2: Dal jsem vám knihu zajímavou.
1: Jo, tu knihu jo. No a tu jsem někomu půjčil a nemám ji tady.
2: Tu si přečtěte.
1: Já jsem ji přečetl. No. Vy jste, tak, musím říct, že dobrá, měl byste ji vydat znovu, protože to možná bude ještě aktuální všechno.
2: Už se to vrací.
1: No. A prosím, ještě jedna věc. Neuvěříte, koho jsem potkal na parkovišti tady u Wilsonovi 10. Může to být jako dvojník, jo?
2: Mm-hmm.
1: Ale s největší, na 99,9% to byl on. A můžete hádat třikrát a dostanete jenom jednu indicí.
2: No.
1: A to je otec!
2: Fakt?
1: No. A já jsem, protože najednou vidíte, že to člověka vůbec znáte, než vám to dojde, kdo to je, a udělal takhle hlavu dolů a šel pryč.
2: Myslíte, že hledá vás teď?
1: Podle mě ne, tak tady je, v budově jsou firmy různý, že? Tak, nebo parkoval tady, nebo něco.
2: Já se třeba nese k vám do streamu nějakýho, nebo na rozhovor.
1: Nestrašte. On má jiný kamarády.
2: No teď nemá žádný, to je to smutný, teď nemá žádný. Tak třeba hledá kamaráda a mohl byste se teď stát vy na nějakou dobu, co
1: ale,
2: myslíte?
1: Ale říká se si, že by bylo vtipný, že by, jak jsme se jako střetli těma očima a on odcházel, kdybych třeba já ušel k autu a najednou bych za sebou uslyšel Xavor!
2: Ale jako Xanax Schaffer tam kolem něj nebyl, ani reporiec, byl sám, jo?
1: Byl úplně sám, no.
2: Ani dokumentarista Klusák
1: dokumentarista
2: nebyl na místě?
1: Taky ne.
2: Nic, fakt, jo?
1: Vůbec nic. Takže to je jenom taková hezká tečka. Protože
2: jo?
1: Nemáme být dlouzí moc.
2: To ne.
1: Chcete říct ještě něco na závěr?
2: Já už jsem asi řekl všechno dneska.
1: Jo?
2: No.
1: A jak to video dnešní nazveme?
2: Wilsonova 10, ne?
1: No ne, ale titulek. Já mám nápad.
2: No.
1: Ale mě to není dlouhý, že by byl titulek Pionýr, svazák, komunista, Twitter, Coca-Cola, Agrofert. To se ti lidi podívají, to si přece každý musí pustit takovýhle titulek, ne?
2: Jste genius.
1: Dáme to dám?
2: Ještě musím nad tím přemýšlet.
1: No, já vám říkám, že určitě, to tak by to nebrali jako výzvu, ale to si tam počteme v diskuzi.
2: Jo?
1: A kdo se dodíval až sem?
2: Tak to tam dáme.
1: No. Teď to má novou funkci, YouTube, nevíte? Můžete poslat srdíčko.
2: Jo.
1: A tam jaký srdíčko, mezi jak jsou lajky, tak aha, tam je srdíčko a tam můžete poslat drobnou podporu. Třeba
2: jo?
1: 20 korun, 30 korun a tak.
2: Tak mi se pošlete ještě někam, nebo?
1: No já jsem si právě říkal, jestli byste za ten titulek vy tam
2: ne. No, tak já myslím, že můžete mě poslat třeba ještě na stream, víte něco? Zpětně.
1: Jo. No ne, tak uvidíme.
2: V rámci vaší velkorysosti, tradičně.
1: Vsaďte se, že za ten titulek nám někdo něco pošle.
2: Tak dobře.
1: A když nepošle, tak příště musíme vymýšlet líp. No a teď, pane Holče, hádejte, co půjde.

0: Xaver.
1: Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
2: pozorně,
1: tady se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

0: Já jsem teď zažil takovou hezkou historku. Jeli jsme k dceři a zastavili jsme si v Říčanech na tom farmářském trhu, nakoupili jsme. A já přijdu k tomu autu a říkám, pro Krista pána je to možný, protože někdo zaparkoval tak, že nejen, že jsem nemohl otevřít dveře, ale nemohl jsem, ani bych tam prostě, tam bylo 10 cm mezi těmi auty. Helenka, že, tak já si říkám, prosím tě, ty nikam nelez, já tam se pokusím přelíst. A teď jsem, protože to bylo její auto, menší, tak já jsem přes ty, tak je to hrůza. A teď jsem už byl opravdu naštvaný a koukám v tom autě, který zaparkoval, sedí nějaká paní, že, a ještě navíc otočená zády a říkám, podívejte, ta Káča se ani dělá jako, že o tom neví, že jaký obtíže nám tady způsobuje, že, a teď jsem zoufalej, jsem tam do toho do lesa, vytočím to. Všiml jsem si, že okýnko u té ženské, u té hlavy bylo pootevřené. Tak jsem vytočil svoje okýnko a říkám, prosím vás, vyřiďte řidiči auta, ve kterém sedíte, že je naprosto bezohledný. A ta hlava se otočila a byl to Bernardín. Já, aby zachoval si prostě ten přístup.
1: Důstojnost.
0: Tak se ne, vyřiď mu to.
2: Já se tě začnu štěkat.
1: No.
2: Ale to mě připomnělo. My jsme seděli přece v šatně s Bohouškem Záhorským a ten přišel do šatny, stoup si jako Kristus a začali ho oblíkat. A pak došlo k ponožkám. To musel sám. A říkal mě vždycky, teď na mě nemluv, teď se jdu potápět. Třikrát se nadech a šup, už jdu dole.
3: A oblíkal ponožky.
1: To jsem zažil tohle. Pamatuješ ještě starého pana Gáju v ABC?
0: No jistě.
1: V garderobě. Jak oblíkal Dušinku Vrbskýho, to samý. Ten na sebe nešáhl, hele. Ten se postavil a ten lítal kolem mě a rval z něj kabát a poklopec rozem, všecko, kaničky u bota. On jenom stáděrek a vykládal ty kraviny.
0: Ale že? Hlavně mluvil a ještě gestikuloval.
1: A poslechněte, a to si představte, a ona šla, a tamhle ta šila.
2: Ano, nechtěl do toho rukávu.
0: Dušinka Vrbský, to byl už stařičký pán, stařičký náš pan kolega, když my byli mladí.
1: No jo.
0: A hrála se nějaká hra, kde on měl v prvním jednání začátek a v posledním jednání rozuzlení. A začínali jsme hrát a už se blížil jakoby začátek neboli jeho nástup a on nám něco vyprávěl šatně a povídal, a to máte tak, a teď já jsem přišel a ona tam stála takhle, pane Vrbský, na scénu, ona tam stála, na scénu, pane Vrbský, na scénu, ona tam stála, já vám to dopovím potom. A odešel. Odehrál, vrátil se. No, ona tam stála takhle opřená a v tu chvíli přiběh inspicient, říkal, co jste to, pane Vrbský, provedl? Vy jste místo prvního jednání odehrál to poslední. A jeho reakce byla, a mně to bylo divný, co tam dělá ten Pelar.
2: Ale že ty si vzpomněl třeba Martina Růžka. Já s ním zažil takovej srant, ale doopravdy. My hráli třeba Měsíc nad řekou. A on hrál Roškota, starýho, já toho mladýho, že jo, s Janou Březinovou do sebe zakousnutý a on tam přijde s tím monologem a zásadně, ale doopravdy, tam byla replika, když se Vili narodil, vážil 9 liber. On zásadně říkal, když se Vili narodil, vážil 9 kilo. Jednou příběh na to jeviště a ani slovo. Tak se otočil do toho portálu a říká, děvenko, tak co bude? Ona nic, že to byla němá z portálu. Ty ti pamatujete všichni. Tak on šel, nalistoval si, přečet si ten monolog a vrátil se. Ale co tam máš dělat? Nebo hráli jsme Syrana, ale to bylo už po

0: horizontem. Teď běžel v tom tyláku, běžel k těm
1: skutkům.
0: Teď ty tři skutky nahoru, ty první dveře, druhý, teď víš, že je v rekvizitárně. A teď já tam stál a mě běží vždycky hlavou verše. Když byl pašík malé sele, foukali mu do prdele. Nic jiného tě nenapadne. A teď je to prostě, dejme tomu, je to půl minuty, ale tobě to připadá jako celý den. Zase dveře, bum, proběh tím, měl kus scénáře v ruce a řval, i to nic už je tady. Pepa Mixa byl pověstnej vůbec. Když hrál Strakonického Dudáka, to byla režie ale Krejčova, takže chodníky a já nevím, točny, všecko tam bylo. Teď se podržte, on si nadhodil Dudy vzadu na horizontu, vzal štendr těma Dudama a vytahl až na Forbínu. A nevěděl o tom. Když se hrála Lucerna, takže celá hra se hraje o Lucerně. On první gesto, který udělal, že rozmlátil o portálu Lucernu, nebylo o čem hrát. A pamatuješ, krev a pot, Holiday
1: ano,
0: on
1: ano,
0: Ice.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: To bylo strašné. Jak tu vždycky mu vyjeli takhle v opratě.
2: No, s tím já jsem se setkal v Lírovi, protože on byl nade mnou, když já jsem pod ním ležel polonahej a ty nudle, když mu tekly, tak já to už... Nemůžeš, je to král, že jo? Nemůžeš rovnou tak jako ucukat. Tak já jsem se tak vyvažoval, že jo, aby jsme se nespojili, protože...
0: Aby tě nevnučnul.
1: Ale Martin Růžek byl přece mistr škrtů. Jednou hrál mýho tatínka a máme se potkat. A jo, on byl fanda přece do fotbalu.
0: No, Slávie.
1: Slávie, že jo. A ona Slávie hrála. No a to se mu velice nehodilo, když ho volali na scénu. A byla to chvíle, kdy se potká se synem, se mnou, a já mu tam povídám, milý tatínku. A teď jsem měl takovýhle poměrně dlouhý povídání, tak jsem se rozhodl, že tě poslechnu. Mařenka se mně líbí, já už nevím, co to bylo za text, a měl si pravdu, já se budu snažit a vezmu si ji, jo, něco takového. Setkáme se, on spěchal na ten fotbal, já se nadech, chtěl jsem říct, milý tatínku, ani to jsem neřekl, Růžek povídá, já vím, chceš se ženit, a už šel pryč.
3: A byl konec. Měl jsem poroli.
0: On byl předsedou nějakého fan klubu Slávie, a měl nějaký velký zasedání a večer se hrál Beckett. Dlouhý představení. Becketa hrál Radovan Lukavský, ten nezryklý nikdy, že jo. A ten Martin Růžek obešel techniku, všecko, co bylo možné. I poprosil toho Radovana. A to představení se zkrátilo o 3/4 hodiny. Tam bylo, a to bylo přesně, co ty říkáš. Přicházeli po slově, vím, běž, neznám. A teď tam chodíval Vejraška a Pepa Grůz chodili hodinu před začátkem do klubu. Ten si dal fernet, ten si dal ty korejské cigarety. Jo, tady stál pánek ve vrátnici, oni vešli do divadla a šli rovnou. To bylo nejkratší představení, který jsem kdy v životě hrál. Ale bylo vynikající, pozor.
3: Tam. Ale přitom se hráli představení hezky pomalu. Já někde tu historku slyšel, jak oni hráli někde karty na jevišti, protože mě opravíte, a tam Rudla Hrušinský, Růžek a ještě někdo, a zapomněli text. Takže dělali jako, že dál hrajou karty, a když furt nikdo nic neříkal, tak se ten Rudla Hrušinský zved, šel do portálu, vzal si tu knihu, nalistoval to, zavřel, vrátili to, sedl si k tomu, k těm kartám a řekl, tak pánové, moje to není.
4: To bylo v té Malina.
2: No, stará dobrá kapela.
3: Starý kapela.
2: A to Růžek právě, když nevěděl, jako, jestli má vyhrát nebo prohrát. A to je docela důležitý. Tak prostě to vzal, ty jak udělal a to vyletělo směrem k nápovědě, on tam dole z pozemí. Sebral to tam, nabral a říkal, no tak ty máš svrška, já mám osmičku.
4: No jo, to bylo v kapelu.
0: On byl mistr. Hele, no. My hráli Hnízdo Tetřeva Hlušce, to se hrálo v Adrii. A on na Forbíně, on mě měl říct, Igore, podej mi trepky. A on říká, Petře, podej

0: mi trepky u toho hlediště. Tak jako malinko se zavlnilo a on se otočil do toho hlediště a říkal, no Igore, no co? Hrálo se.
1: Měl problém
2: Růžek většinou
1: se jmény, s ruskými jmény.
0: No idiota, když jsme.
1: Ano, ano. No. A všem říkal holubku nebo holubičko.
2: No,
1: a Kaloč, který to režíruje. Kaloč, který to režíruje, říká, pane Růžku, prosím vás, nedělejte mi z toho holubníka.
2: Nedbal hrál mýho tatínka a já hrál Pubu.
3: Pubu.
2: Pubu. Jugoslávská hra, těžko se to pamatuje, Puba. Puba. A hrajeme a já mám takový dlouhý monolog. Ty jdeš žrát nebo co? Tak si to vem rychle, jinak já nemůžu vyprávět.
3: Tak počkej, tady to budeš stříhat. No. Tak vem si to celý.
2: Tak, vem si to, no, dobrou chutě. Tak už můžu?
3: Tak, hrál si Pubu.
2: Hrál jsem Pubu, měl jsem dlouhý monolog, všichni to poslouchají, všichni mají skleničky, doutníky v ruce, je to horních 10 000 společnosti a první se po mém monologu ozve můj otec Nedbal a říká, já myslím, že Puba má pravdu, ať podá žalobu. Jo? A on zapomněl, jak se jmenuju, jeho syn. Jo? A povídá, já myslím, že on má pravdu. Počkej, teď všichni sežrali ty doutníky a tohle to všecko. Byla pauza a povídá, to byla ostuda, viď? Jak jsem si nemohl vzpomenout, jak se jmenuješ. Já říkám, ne, pane profesore, toho si nikdo nevšiml, nepovídej, když jste tam lámali doutníky a žrali skleničky a lidi šuměli. To, jakže se v tom jmenuješ? Já povídám, Puba, pane profesore, Puba. Na scénu druhá půlka. Druhá půlka začíná, že já telefonuju, dozvím se nějakou tragédii a utíkám pryč kolem Hlaváčový, která hrála Abatyši, baronku. Jo? A je tam ještě otec, Nedbal. A já položím telefon, utíkám a za sebou mám slyšet repliku. A co bude se mnou, Půbo? Mě tu necháš? A ozvalo se. A co bude se mnou? Hupi, dupi, papu, pípo! Jo? No, Hlaváčová to nevydržela, začala se modlit a šklebit, jo, jako že pláče místo smíchu. A já kolem ní a poslední moje věta bylo, klaním se baronko, tak jsem to nevydržela, povídám, klaním se baronko.
3: Tohle dělal Petr Štěpánek, když se hráli. Když se hrál Lucerna, tak se obnovilo tohle. No, tam mě taky angažovali, všichni v tom hráli, bať se hrálo sobota, neděle, odpoledne, večer. A jediný, kdo nebyl alternovaný, byl Franta Filipovský. Takže najednou, a on se začal asi bouřit, nebo se mi volali, budete hrát v Lucerně. A jsem říkal, co? No toho France. A já říkám, pro boha, s kým to budu alternovat? No s Filipovským, jste podobný typy.
0: No, tam byl nejlepší Vašku, pamatuješ ty, to byla tvoje, jak vždycky Jana Hlaváčová. Já se vrátím z krátkého snu do zlaté nudy. A Vašek.
3: Já vím, co jsi řekl.
2: Těsně předtím.
1: No ne, ona, to vzniklo tak, že ona mě při odpoledním představení říkala, ještě tu kasací milostivou, říká, ano, ráda si ji poslechnu, jo. A já měl klarinet, který neměl
2: nic.
1: Jazyček, nic, klapky, nic, jo. V orchestřišti velká radost, že já budu hrát na to kopyto koňský. A já jsem říkal, tak pánové, overtúru, jo, Kemrovi a Somrovi, jako víš, jako, že mi tam dají pár tónů. A to už se Jana lekla a řekla, ne, anebo ne, až příště přijedu. A teď, říká, teď jdeme z toho jeviště, on říká, já kráva, co mi ten Vašek večer udělá? A teď chodila a dívala se, jestli nemá na vlečce něco položeného, rozumíš, nebo to, jakým způsobem jí...
3: Se pomstíš.
1: Se odvděčím, jo. A když už byl tak poslední, že jo, závěr, tak já říkám, ještě tu kasací. A ona říká, ne, snad až příště přijedu. Já se teď vrátím zpět do zlaté nudy.
2: Dudy,
1: a já jsem řekl, míti tak dudy. Ne, ne, já se teď vrátím zpět. Míti tak dudy. Do zlaté dudy.
0: Tam je důležitý to hodit.
1: Já to hodil přední.
3: Přesně přední, jo.
0: Co se pamatuješ, Láďa? Brabec vběhnul jako Dvořan a má repliku. Hanička pryč a lípa dosud stojí. A on vletěl. Lípa pryč a to jeviště takhle kleklo.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Tak, abychom nezapomínali na naše diváky, Josef Mach. Pan Mach je mimochodem záchranář. Otázka na profesora Beneše. Co říkáte na nedostatečnou edukaci pacientů, co se týče covidu? Pan Mach je, myslím, tam od někud Ústí nad Labem Děčín, kde vím, že vy jste léto působil.
2: Pane, já jsem byl letano. Tak já poděkuju panu Machovi. Edukace. Ona by svým způsobem byla jednoduchá, protože ty začátky jsou jako chřipka. Takže jakékoliv takovéhle onemocnění má člověka asi zarazit. Na druhou stranu si myslím, že té edukace nebo té snahy o edukaci o covidu je tolik, že už je to skoro příliš. Jestli by měla být nějaká formalizovaná edukace o té nemoci, to si tak úplně jistý nejsem. Ale obecně naše populace je míň zdravotnicky edukována, než by měla být.
1: Toto vás potěší, tady píše Safix 011. Pan profesor Beneš je Bůh, operoval mého člena rodiny. A jeho odbornost a přístup je nedocenitelná. To se tak musí hezky poslouchat. Jak vám závidím...
2: Až na toho Boha teda, protože to je přesně to, co si myslím, že ne.
1: Tak víte, jak to myslel? Jako, já bych to jako...
2: Ne, já to samozřejmě, to mě potěší, z toho mám radost. Chcete historku krásnou?
1: No všechny.
2: No, byli jsme na festivalu v Karlových Varech. A jdem do pupu po tom červeném koberci. A tam jsou ty lidi, co chtějí ty podpisy od Richarda Geera, co já vím, Travolty a takovýhle. No a mě tam jeden taky, pojďte se mi podepsat. No tak jsem nakonec němu už řekl, jsem mu, prosím vás, já s tímhle tím nemám nic společného, já jsem tady host, já se přijel podívat na film, přijel jsem si popovídat s kamarádama. Takže já nemám s filmovým průmyslem nic společného, a říkal, ne, vy jste mi operoval tatínka.
1: To
2: bylo hezký, tomu jsem se podepsal rád teda.
1: Pane profesore, platí takový to, co říká řada lékařů, že když vám nejvíc na tom záleží, je to někdo známý, příbuzný, někdo takový, že třeba někdo, komu tykáte, s kým chodíte sbírat brouky, nebo hrát tenis, nebo já nevím, ve vašem případě, co všechno. Takže většinou je tam nějaká komplikace.
2: To no, to je, svým způsobem je to takový naschvál, taková určitá pravda. Já říkám, že komplikace jsou přímo úměrné počtu telefonátů před operací. Jo, takže ono to, do určité míry to platí, ale není to asi nic prokazatelného, ale ono, já k tomu vždycky taky dodávám, že nejlíp se operuje osamělý pastevec z hor, jo, protože ten nemá šanci se nějaký protekce domoct.
1: Nikdo nevolá, jak to dopadlo.
2: Nikdo nevolá, tudíž není ohrožený těmi komplikacemi, které jsou specifické pro počet těch intervencí. No, ale ono to tak asi není, ale ona spíše taková výraznější, že jo, protože pak se ten počet těch telefonátů samozřejmě znásobí.
1: Ale zajímalo by mě, kdyby, nedej bože, ale stát se může cokoliv, kdyby vy jste potřeboval operaci od neurochirurga. To počkejte, já si chci ptát, jestli byste se svěřil synovi vašemu.
2: Ne, nikoho z rodiny. To je ten počet telefonátů. Jo, to by
1: ten
2: byla...
1: by netelefonoval vůbec, ne?
2: Ne, to je...
1: Ale váš syn vlastně dělá počkejte, děti,
2: to,
1: ne?
2: To, je, to, tohle, to nevadí. Tam jde o to, že do chirurgie jako takový nepatří emoce. A vyvrcholením téhle úvahy, že ty emoce ten chirurg nesmí mít, je to, že žádný chirurg nebude operovat svý příbuzný. Jo, to, protože
1: jako
2: tam...
1: Toho se držíte?
2: Toho se držím, to víte, že jo. Já bych nikoho z rodiny bych neoperoval.
1: Jak byste to udělal?
2: No, někoho bych požádal, samozřejmě.
1: Jako někoho z kolegů. A byl byste u toho třeba?
2: Asi ani to ne, protože bych znervozňoval toho, kdo to dělá. To jako...
1: No já jsem myslel právě, že u vás je to docela často, že u toho jste a někdo to dělá.
2: To jo, ale to nejsou příbuzný.
1: No já vím,
2: ptal na příbuzný, jako,
1: že to je taková běžná, jako Beneš
2: koukaj. To je takový, ten fakt prostě, že já neznám opravdu chirurga, který by operoval svý příbuzný. Uh-huh. Asi budou výjimky, ale to určitě ne. I kdybych si myslel, že to udělá extrémně dobře, i kdybych si myslel, že to udělá nejlíp, tak bych za synem nešel.
1: To ne. Už říkal, ale tuto pravdu doktor Strossmayer.
2: No jistě,
1: Protože chirurg lidské tělo nejen léčí, ale z gruntu mění, říkal doktor.
2: No to říkal doktor Sova tohle, to byla největší chyba, protože to je přesně to, co člověk nemůže a nesmí udělat, toho člověka změnit.
1: A já vím, jak on to myslel.
2: No jasně, samozřejmě, ale nutno přiznat, že když se pak točila ta další sekvence nemocnice u nás ve špitále, tak tam přijel pan Chudík, který tohleto prones tam. A nějak slovo dalo slovo a na tohle jsme vzpomněli a on se za to sám styděl, že tohle to tam musel říct.
1: Protože
2: on podvědomě chápal, že je to špatně. My toho člověka přeci musíme vrátit domů tak, jak je. My ho nemůžeme vrátit domů jako jinýho.
1: No ale to je jenom teorie, ne?
2: No ale to není teorie. To je...
1: To se přece nemůže vždycky povést.
2: No ne úplně vždycky, samozřejmě ta nemoc si něco vezme, ale mýho tátu zajímalo přežití. Jestli ten pacient žije nebo nežije. Dokonce jednu dobu se hodnotily ty výsledky tak, jestli pacient opustil nemocnici naživu, lhostejno v jakém stavu. To bylo před druhou světovou válkou a krátce i po ní. My už to hodnotíme teď tak, že hodnotíme víc kvalitu života. Jaká je kvalita toho života. A logicky je, že když operuju zahradníka a on pak dělá zahradníka, tak je to dobrý výsledek, že jo? Ale když operuju univerzitního profesora a on pak dělá zahradníka, tak to někde skřípe. Takže my teď koukáme po těch drobnostech. My jsme u jedné skupiny pacientů jsme dělali složitý neuropsychologický vyšetření, jestli těm lidem neubližujeme nějak moc, jestli se nemění psychicky. A pro mýho syna to bude ještě víc, tohleto patrný. A ty lidi by opravdu měli být takový, jaký přišli k nám. K nám chodí hodně pacientů, kterým není ještě nic, že se to na tu nemoc přijde náhodou. Bouchnete se do hlavy, udělají vám CTčko a už se rozjede kolotoč a už vám někdo nabídne, že vám odstraní nádor, který tam roste třeba 5 let. Jo? A klasickým příkladem budiš mladý architekt, 30 krátce po škole, aneurysma výduť na jedné z mozkových tepen, všecko probělo úplně dobře, ten kluk byl úplně v pořádku, nebylo mu vůbec nic, nebylo na něj nic patrný a on za půl roku přišel a měl takovou tu žádost o invalidní důchod. To my neděláme, že jo, ale jako vždycky po nás je nějaký šemplík. Já mu říkám, prosím vás, proč, když na vás nic není, neuropsychologie jsme dělali, vy jste úplně doma a tak dále. Ten chlap měl jednu jedinou závadu, že nebyl štont narýsovat přímku. Tohle, kdybych já neuměl, tak si to ani nevšimnu, že jo, proč bych rýsoval přímku. No ale pro architekta tohle to je definitiva.
1: Jo,
2: takže takovýhle drobnosti už člověk musí teďka hodnotit. A samozřejmě, že to z pohledu toho člověka to nebyl dobrý výsledek. My jsme byli všichni spokojení, protože on byl perfektní doma, že jo, s dětma, všecko v pořádku. No jo, ale pro architekta neschopnost namalovat přímku je asi...
1: Když, rozum, a když jste začal o té výduti, to je prý věc, kterou můžu mít, ani o tom nevím.
2: Mm-hmm.
1: Jak to mám zjistit?
2: Buď náhodou.
1: Náhodou, jo?
2: Náhodou. Náhodou, to je to, že se udělá to CT při každém pokutí hlavy. Nehledejte jí. Ona je hloubš, když tak.
1: To je hloubš, jo?
2: To je hloubš, tam je takový okruh cévní a na tom okruhu de facto to roste prakticky vždycky. A to je hluboko pod mozkem. Takový ty periferní těch je strašně málo.
1: A vy umíte dát dneska svorku jenom?
2: Ne, to už je přednáška, když vám to teď povím.
1: No tak chci nastupovat v pondělí, tak
2: dobře,
1: nejenom krátce, tak... jenom krátce. Každý ví, co to je. Udělá se takový váček vlastně,
2: váček,
1: kde je krev.
2: Jasně.
1: A hrozí, že praskne.
2: Přesně. Pane, a to toho pacienta může zabít.
1: Vidíte to, sledujete to.
2: Nastudoval se to perfektně, ale já se vás nebudu zkoušet z toho, kolik lidí přežije 24 hodin po té ruptuře.
1: No tam bude vysoká úmrtnost.
2: Jo, 50%. Takže to je jedno z nejnebezpečnějších onemocnění opravdu. Ale tím, že těch CTček je hodně a udělá se tak, a některý mají jinou symptomatologii, takže na ně přijde včas. A v tomto duchu veškerý to naše operování není léčebný ve skutečnosti, ale preventivní. Protože my chceme předejít té ruptuře. Když už to jednou praskne, tak už je ten mozek zničený v polovičce případu. Kdy a děláme, co děláme, tak nepomůžem. Jo. Když ho najdem ještě nepraskle, tak ho umíme ošetřit. Ale my ho můžeme ošetřit dvěma způsobama, a to je ta moderní medicína. To začalo na přelomu tisíciletí, zhruba tak v 90. letech. Tehdy přestali být ty velký chirurgičí hrdinové, protože najednou se objevily alternativy. Takže v současné době to, ten náš obor nejvíc charakterizuje multimodalita léčby. To znamená, že já se k cílu můžu dostat několika cestami. Můžu použít radiochirurgii, to je třeba ten gamanůž nebo cyberknife. Můžu použít
1: endovaskulární.
2: Na výduť ne, to je obecný.
1: Prosil bych opět, abych dostal čárku.
2: Abyste dostal čárku. Děláte to dobře, na výduť by nebyla. Ale už na arteriovenózní malformaci, který jste nepochybně študoval předvčírem, to
1: tam bych vrazil stent?
2: Co? Ne, tak tam to zrovna ne. Ten stent by byl u toho aneurizmatu.
1: Jo,
2: to máte dobře. Můžu použít endovaskulární léčbu. Můžu použít kombinace tohodle. Máme daleko potentnější léky taky. A najednou z tohohle všeho vypadl nejlepší léčebný postup.
1: No vnitřkem.
2: Ne.
1: Tepnou.
2: Ne. Ještě. Observace. Nedělat nic.
1: To jsem chyběl, když jsme brali observace.
2: To jste asi chyběl, ale přijde mi 60-letá ženská s malým nádorem na sluchovém nervu. To ucho pořád slyší, ona tím uchem telefonuje, ono na ní není vůbec nic, je spokojená, přišlo se na to náhodou. Samozřejmě, že ji přeci nebudu operovat rovnou, když vím, že velká část těch nádorů neroste a dokonce je malá část, která se zmenšuje. Takže já napřed prokážu, že to roste. To znamená, že ji pozvu za půl roku, za rok znova na rezonanci, kouknu na to, jestli tam je rozdíl nebo není rozdíl, že jo? A teprve podle toho se rozhoduju dál. Když už jednou o tom nádoru víte, tak on neuteče. To už můžete sledovat a ta ženská má statisticky před sebou 20 let života. No tak když jí 20 let života uchráním té operace, no tak je to logický. Jo, operovat prostě na první pohled rovnou a vidět jenom to, ten
1: No když přijde a bude jí 80, no, tak to taky hraje roli.
2: No určitě. Samozřejmě. Naopak 30-letýmu člověku tu léčbu nabídnu, dohodnu se s ním, jestli použijeme třeba tu radiochirurgii, nebo jestli to odoperujeme, nebo tu, jo. Protože ta chirurgie je pořád nejpřesnější a nejefektivnější. Ale u lidí, že jo, v té druhé polovině života už budu chtít prokázat, že ten nádor roste před tím, než s ním něco budu dělat. Když mám 20-letýho, u kterého vím, že mu to nedá těch 60 let, tak tam je ta úvaha trošku jiná. Ale je to individuální prostě.
1: Teď se pustím, pane profesore, na hodně tenký let teda, ale vy mě usměrníte. Sledoval jsem někdy nějakou vaši přednášku, nevím, jestli jsem to dobře pochopil. Ona snad už existuje možnost, když se do toho mozku, třeba k té výduti, umíte dostat tou cestou jako kardiolog k srdci střísla,
2: no, nebo...
1: No jasně. A kudy tam jdete?
2: My přes tříslo taky, to je úplně stejný.
1: To je strašný kus přes...
2: Je to daleko, ale to nevadí. To.
1: Jak to tam dlouho putuje?
2: Ne, to tam je vcelku rychle. To.
1: Co jako, to je vcelku rychle?
2: Ošetřit tu výduť endovaskulárně těmi spirálkami, nebo tím stentem, nebo čímkoliv jiným, tak obvykle trvá díl než ta operace. Jo, já když půjdu operovat aneurizma, tak někdo mě udělá ten přístup, tak co já odevřu tu tvrdou plenu, kde začíná být ta voda, tak pokud to aneurizma nezavřu, dejme tomu do 20-30 minut, tak už je to něco svízelnějšího, už to není jednoduché, když to dá tam ty dráty a tak dále, trvá daleko díl, ale jinak ten přístup endovaskulární, to je identické, co na srdci. To je úplně to samé. Akorát jsou to trošku jiné cajky, jsou to trošku jemnější katétry, je to trošku jiný postup, ale ta mechanika nebo ta mentalita toho, té léčby je to tatáž.
1: No vy musíte jít tou...
2: Krkavicí. A nebo vertebrální tepnou. Podle toho, kde to je lokalizováno.
1: No ale jak se orientujete tím drátkem? To přece musí mít spousty odboček, ne?
2: Ono, do té hlavy těch odboček tolik není, ale to tomu říká mapping, že se vlastně nafotí ty snímky a on jede podle té angiografie, že ví, kde přesně je a zkušený radiolog samozřejmě to vidí a odhadne, kde ten katetr má, protože ten katetr je vidět. To dělají radiologové tohle. Intervenční neuroradiologové, někde na světě to dělají i neurochirurgové, jak kde, u nás teďka jeden z našich mladých se tím taky začíná si s tím hrát, takže to, z toho bychom chtěli vychovat takového hybridního neurochirurga, se jim říká, že umí i operovat, i to umí ošetřit endovaskulárně.

0: My se k vašim politickým ambicím ještě samozřejmě dostaneme, ale zůstaneme ještě u vašeho soudního procesu, který běží už 3 roky, který stále ještě neskončil. Vy jste teď nepravomocně odsouzená. Kdyby jste se mohla vrátit v čase, věděla jste, co všechno vás čeká, změnila byste něco na průběhu té osudné hodiny? Vybrala byste třeba pro to kritické myšlení jiné téma, třeba Blízký východ, který tolik nepolarizuje společnost?
1: Když jsem nad tím přemýšlela, tak jediné, co bych změnila, že bych se v té hodině pravděpodobně vyjadřovala spisovně. Nemluvila bych tak, jak
0: Ale obsah by zůstal zachován?
1: Obsah by samozřejmě zůstal stejný.
0: Podle soudu, který vás původně osvobodil a který řekl, že skutek není trestným činem, tak ale zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?
1: Nepřipouštím. Já myslím, že to byla taková úlitba, že paní soudkyně už prokázala teda ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek, tak aby alespoň tam zazněl takový nějaký soudní nesouhlas, tak tam bylo řečeno toto, ale samozřejmě nepřipouštím, já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla, nevařila jsem z vody, měla jsem všechno zdokumentované, měla jsem vše podložené, čili nebyl by důvod měnit jediné slovo.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomi Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomi Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobré zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobré se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohoto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vy starý Tomi Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.

První polibek. Jaro. Zářící a rozvoněné víc než kdy jindy na březích mé řeky koberce orsejů a něžných ladoněk, v obdobných barvách pálící slunce v blankitu nad ním. Jdu tudy a za ruku se držím dívky. Je plavá a zpívá mi Barčinu skřivánčí píseň. Mé první setkání s děvčetem a českou hudbou, což mi jaksi splývá. Ta holčička, budeme jí říkat Naďa, a ona se tak opravdu jmenuje, má bílou blůzku a je skoro jisté, že to vonavé plátínko ukrývá před mýma hladovýma očima dvě hopsavé bílé kozičky. Ale i mně je teprve 13 let a stejně nevím, co bych s nimi dělal. Až to budu vědět, ona už bude za horami. Hladina řeky se stříbřitě třepetá v jarním vánku, ten ji přičinlivě hladí a čechrá a mé srdéčko usedá. Nevím, zda smím tu dívenku, co způsobně cupitá vedle mne políbit. Od kluků jsem slyšel, že se to dělá. Má láska kráčí teď ladně. Až dnes si vzpomínám, že mimo hodiny zpěvu chodila i do baletu. Miluju ji. To je jasné. Jako bezedná obloha nad námi, jenomže nevím, co mám dělat. Stud mne ochromuje. Chlapecky šeptám zastřeným hláskem, prosím o polibek. Slyšel jsem to v nějakém popěvku o tamborovi. Děvčátko přistupuje, nastavuje tvářičku a zavírá oči. Všechno se mnou houpe. Ona a já jsme střed světa. Věčnost. Věčnost trvá, než přitisknu své neznalé rty na její pusinku a hned vím, že už nikdy nebudu prahnout po ničem jiném. První políbení. Řeka se zastavuje. Mé mlátící srdce, jak by smet. Čas šel a šel. Říkají mi, že umím mnoho věcí. Klábosit, to ano, na to mě užije. Snad už i líbat, kdo ví. Jít po tom břehu dovedu mnohem dál než tenkrát. Fotografovat, kreslit, psát, všechno, jakž takž. Jen zapomenout pořád ještě nedovedu. Na ten den ve slunci, kdy poprvé směl jsem políbit dívku. Přijala můj pocel s očima pevně zamknutýma. Nejednou jsem pak rázoval po té travičce, kde tenkrát stála, a hledal, ale už jsem to místo nenašel. A mám je v paměti. Na pořád. A tady je. Břehy řeky. Dubnové řečiště. Líně plynoucí špína. Míla tenkrát ty dvě děti loudající se po fádním břehu. Občas nějaká ta napuchlá mrtvola sebevraha. Cudně z větší části ponořená do té břečky. Nejasně si vzpomínám, že to byla vždy ženská. Spití vltavani bydli přitáhli ten úlovek a soukali jej na suchou zem, na kamenitý, drolící se břeh, na uschlou trávu. Nějaká ta plachta se vždycky našla. Děti kolem stály jako odporné sošky neomalené zvědavosti a žmoulali nějakou housku. Cupitám po tom říčním břehu s dívkou. 13 je nám let. Jdu tak poprvé. Vůbec netuším, co mám dělat, ale ve filmové ukázce jsem hltal poutavý výjev, kde se dva muži byli pěstmi. Jeden zřejmě vítěz pak líbal černobílou Ritu Hayward. Sákryš. To by bylo něco, kus daru té plavovlásce, co capká vedle, takhle jí vtisknout polibek.
Rychle zapomínám na ten výlov před chvílí, na spuchřelou plachtu a přistupuji k děvčátku a již přijímá můj pocel s očima pevně uzamknutýma. Ach, Jeníčku, ty vole. Pusinka chutná slaně. Už dlouho jsme se pachtili po rozpáleném břehu. Tohle ve filmu nebylo. Pramálo jsem tušil, že ona už je

Ten opuštěný břeh mého prvního polibku teď z obou stran svírají neúprosně dva mosty. Potom horním přechází na druhý břeh denně pár odvážlivců, po druhém drze překonávajícím řeku, jak si ze šikma nechodí nikdo. Jen za hodinu se tam přežene 1000 rozzuřených aut. Řeka na to kašle. Protéká pod nimi, pak pod dalšími přemostěními. Ještě dál se chlípně smísí s jiným tokem a už soutěskami spěje porodit k moři. Má neobratnost v milování, její lhostejná. Kde jsi, Naďo?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček, i když jenom dneska, nevím jestli jsme tady hele jenom spolu, nebo jestli jsi tady jako sám, možná je tady s náma přítomný někdo třetí, ale my o něm nevíme.
2: No, bude vzpomenuto spousta institucí. Všimni si, že já jsem dneska přišel takovej omedailonkovaný, protože jsem si říkal, dneska to bude téma. Ty jsi nalákal na nějaký trolíky, zombíky, tak já jsem hodně zvědavej.
1: No, dávej si bacha na šíření narrativu.
2: No,
1: já jsem svým triku.
2: No, je pravda, že já jsem sadil na Azory, že jsem říkal, ty snad ještě nikoho nenaštvali, nenapadli, protože mají tam letiště strategický, takže všichni je milujou, na to obzvlášť a naprosto logicky a odůvodněně. Ale víš, já jsem přišel kvůli tomu, že v podstatě sleduju svět a trendy a tam se hodně investuje do různých technologií, do vybavení jednotek. My máme jednu speciální jednotku, která je neskutečně nenasytná a narůstá a to jsou naši odborníci na dezinfo, hybridní hrozby, strategickou komunikaci, protože nejenže de facto už dneska to má každý rezort, ale oni nám vznikají další. Takže já se dneska chci podívat na to, že Izrael má Mossad, a my máme speciální dezinfo tým a prej bude neskutečně úspěšný, ale zatím mám pocit, že trošku kluci bojou mezi sebou a mezi tím, aby si vyjasnili teda, co je vlastně dezinfo a hlavně kde začít.
1: No, ironie celého toho je, že samozřejmě dezinfo ani nemá de jure definici. Ale za to máme v podstatě vládního cenzora Otakara Foltýna, ten se ujal od začátku června téhleté funkce. A sice on má mít na starosti boj proti dezinformacím a strategickou komunikaci vlády, což je úplně nepochopitelný, co to vlastně má být, co ten člověk má dělat. Samozřejmě, že to smrdí cenzurou, ale on ještě u něj je strašidelný to, že je to plukovník, prostě, který se rád prezentuje v maskáčích. Já už nějak začínám mít pocit, že se nám těch vysokých vojenských šajb ve vládě, na hradě a kolem nějak jako, že jich prorůstá do té civilní vlády moc, na můj vkus. Druhá věc je, já už jsem chtěl tak jako aspoň za jednu věc pochválit vládu a sice ona tuhletu klasicky totalitní funkci, cenzora, jak, ať se jí říká, jak chce, obnovila mimochodem jako první po pádu totality v roce 89, což je taky tak jako příznačný pro vládu, která si samozřejmě říká demokrati a všichni ostatní jsou nedemokrati. No a jmenovala do té funkce bývalého mediálního manažera Michala Klímu, což byl aspoň civilista. On se toho zhostil velmi, velmi svědomitě a angažovaně. Já prostě nezapomenu asi do smrti už jeho takovou sebepochvalu a i pochvalu občanů, kdy je pochválil za to, nebo nás Čechy pochválil za to, že teda na popud vlády se nadšeně bonzujeme, onže má spoustu udání na to, jak někdo někde možná řekl nebo napsal něco dezinformačního, nebo nevím, jak to popsat, ale že bohužel mu vláda nedala k ruce dostatečný aparát na to, aby to všechno administroval, takže bohužel spousta těch udání zůstane nezadministrovaná.
2: No, pak měl ještě ty dotace, že jo, úžasný, pro vybraná média, což už byl teda jako hrob vrchol.
1: Teda, že v podstatě se nám vrací to, že vláda bude znovu řídit obsah médií. Já nevím, jestli to vůbec nejen Petru Fialovi, ale ostatním členům vlády a i aparátu těch vládních stran dochází vlastně, co tady začali znovu oživovat po téměř 35 letech od pádu totality. Tohle mimochodem nenapadlo ani Komouše a možná z dobrého důvodu, protože věděli, že i na tohleto dojeli v tom roce 89, že lidi toho měli dost. No a oni prostě, Fialová vláda nechala Michala Klímu tak jako, že řeknu, funkčně zemřít do vytracena, jak se to dělá, když to chceš udělat bez humbuku, aby nějaká funkce a s ní i ten funkcionář zanikl, tak prostě jeho mandát skončil. Tichosti. A já jsem si řekl, dobrý, tak aspoň tohleto Fialová vláda pochopila, že tohle přestřelili, protože se proti tomu vzedmula fakt vlna odporu i občanskýho, politického, mediálního. Prostě bylo to
2: úplně mimo.
1: Úplně mimo.
2: No a i Fidel Castro se podle mě točil v hrobě. Mám z určitých tamtamů teda.
1: Dobře. A po několika měsících se nám tahle funkce vrátí, ale už teda ji nenaplňuje civilista, ale opravdu voják, ještě nota bene bývalý šéf vojenský policie, což prostě fakt je jako, když chceš opravdu oheň uhasit tím, že vezmeš kanistr s benzínem a začneš to pěkně zalévat. A ještě teda Otakar Foltín, ten, jak se říká, ten se nezakecá ve srovnání s Michalem Klímou, protože on...
2: Přitom píše takový hezký knížky.
1: Píše hezký knížky, ale má taky hezký vyjádření. On řekl, jsem buldozer s velkou vyřídilkou, všichni se mě bojí, ve funkci začnu z ostra, a že teda začal z ostra, najednou začal lidi, kteří ho mimochodem tu jeho funkci platí, tak začal nazývat zombíky, trolíky, trotlíky, v podstatě je urážet. A
2: přitom samozřejmě pak nemáš šanci vůbec ty lidi jasně, ani zaujmout.
1: Ale já jsem prostě furt teda, ono to byla oslovit. Taková jako zahalný mlhou prostě, co vlastně tenhle ten člověk má dělat. Přesto teda, že ta mlha byla plná strachu. No a on poskytnul teď rozhovor Danielu Kajzerovi z Echa, kde Daniel Kajzer se snažil dopátrat toho, co to má být. Já jsem četl dvakrát ten rozhovor, on je to, to ani...
2: Je to hutný. Když
1: je to hutný a když člověk zkusí říct, číst mezi řádky, tak, tak vlastně já jsem nevyčet přesně, co to má být, protože on pořád mluví o jakési strategické komunikaci za vládu, ale pro boha, vláda má svého mluvčího, ministři a má celý pochopitelně mediální aparát. Každý ministr má svého mluvčího taky a má taky mediální aparát. Foltín si osvojil, evidentně se nakazil slovníkem Petra Fialy, takže z té jeho komunikace strategické se už vyvinula i hodnotová komunikace, což vůbec nevím, co je. No, ale
2: a plná narrativu, což plná já prostě
1: narrativu, on to slovo miluje taky. No, ale já jsem z toho rozhovoru vyčet, že on v podstatě říká, on si stěžuje, jakože je potřeba tady napravit vztah Čechů k demokratickým hodnotám a mluví o tom, že dobře můžeme zpochybňovat politiky, ale měli bychom mít nějakou jako a priori vysokou důvěru k politickým institucím a dalším institucím, kde jmenuje armádu, policii a tak dál. Jenomže obě tyhle instituce mají, těší se historicky vysoké důvěře, ale co se těší tradičně a dlouhodobě nedůvěře, tak jsou politické instituce. Parlament plus minus 30% důvěry, což je mizivý. Vláda, jak bychom, a zvlášť za Petra Fialy, prostě nějakých pětina Čechů důvěřuje vládě, což je tragický. Tak já nevím, co chce Foltín komunikovat, jestli, já si to vysvětluji tak, že je to fakt návrat vládní propagandy nebo propagandy moci, že nám bude říkat, věřte premiérovi svýmu, věřte politikům, protože ty instituce politické prostě jejich důvěru určují ti politici, kteří jsou
2: já nich. Já jsem si to naivně myslel. Jako, že
1: ještě co mě vyděsilo, je, že on současně říká, já budu dělat hodnotovou komunikaci o NATO, o Evropské unii a tak dál. Proboha, veřejnost nepotřebuje žádnou hodnotovou komunikaci o Evropské unii a NATO. To je jak znovu jsem se vrátil do dospívání a sice kdy byla prostě totalitní propaganda o našem členství Varšavské smlouvy a RVHP, prostě Evropská unie je nějaká instituce, která, jejímž jsme členem a kde se snažíme, nebo měli bychom hájit své národní zájmy, což nese samozřejmě i permanentní konflikt s ostatními zeměmi a tak dál, ale my fakt nepotřebujeme člověka, který by nám lakoval naše členství nebo tu samotnou instituci na růžovo. Takže pro mě je to fakt návrat cenzora, ale já vlastně, jak mě vyděsilo instalace Michala Klímy do té funkce, tak teď vlastně romanticky a nostalgicky začínám vzpomínat na starý dobrýho Klímu, když slyším a čtu Foltína.
2: No, já ti přiznám, že mě Otakara Foltína je v podstatě líto, protože on to nebude mít vůbec jednoduchý, já mám pocit, že skočil do něčeho, do čeho fakt skákat neměl, že měl brát radši tu zahraniční misi. Jo. Mě to překvapuje dvojnáso, protože, jak říkám, není nepopsaný list, jsou za ním zajímavý výstupy, prožil si umělou kauzu na něj udělanou, která ho vlastně stála kariéru u vojska na ministerstvu obrany, přešel do vojenské části kanceláře prezidenta republiky, dlouho nepobyl, aby si nechal znova povolat vládou a vrhl se do téhle pozice, která vlastně zvláštně kombinuje strategickou komunikaci a boj proti dezinformacím. Strategickou komunikaci toho fakt lituju, protože vláda už opakovaně prokázala, že není schopná se dohodnout na věci, na které se dohodla, kterou odhlasovala, kde by si myslel, že mají stejné argumenty, na základě již rozhodli, protože pak nám to stejně vykládá každý úplně jinak, data nesedí, lhuty nesedí, cíl nesedí. Plus si řekněme, že politici víc než dobře jako politický reportér, když mají co populárního říct, tak si to sakra řeknou sami ve svém rezortu, sami se svou hlavou, jménem, maximálně nejbližším tiskovým mluvčím a nebudou čekat na Otakara Foltýna, který udělá antré a řekne a teď přichází pozitivní zprávy, ahoj, a tady je ministr XY a něco vám řekne. Čili on se bude trápit, protože tam ho nikdo nepustí. Tam prostě bude otloukánkem a hájit instituce sami o sobě je marný boj, protože jsem rád, že stále žijeme v prostředí a ve společnosti a v mezinárodních vztazích, kde ve většině zemí platí, že instituce určují lidé a že instituce posuzuješ podle jejich výsledků. Neboli, že demokracii hodnotíš v momentě kladně a vážíš si a uctíváš ji, když chrání práva menšiny v úctě k většině, ale hlavně slabší a uznávají tvá práva a povinnosti. Neboli, ano, pokud Otakar Foltýn teďka řekne, přátelé, milí politici, vy byste konečně měli řešit reálně exekuce, biznis s chudobou, a že na to jsou konkrétní a poměrně jednoduchá opatření.
1: A to už není dostupnost. O náplň práce.
2: No, ale to je ta strategická komunikace.
1: Já když jsem, když ho vidím, on má i vizáž k tomu prostě lehce děsivou, ale já jsem si tak jako vzpomněl na Orwella a představil jsem si, jak nám třeba, jakože nám každému domu a na pracoviště instaluje nějakou obrazovku a tam nám bude pouštět jako miluj Evropskou unii, miluj svůj parlament a tak, ale ty jsi teď o tom mluvil, jak nám, že všichni politici lžou, někteří víc, někteří míň. Teď vidíme vlastně, co jsme zažili ohledně důchodů, co jsme zažili za lži ohledně migračního paktu, co zažíváme s Petrem Fialou ohledně pošlapání klíčových předvolebních, povolebních slibů i programového prohlášení.
2: Daně nám taky kulhají, zdražování taky kulhají.
1: Daně nám samozřejmě nikdo nezvýšil, proběhla jenom restrukturalizace daňového systému. Důchody, jak řekl Marián Jurečka, změny parametrické důchodů se nebudou týkat dnešních padesátníků. Já tady sedím jako důkaz toho, že samozřejmě nelhal. Tak já si říkám, dobře, tak máme tady v podstatě vládu.
2: Proto si spořil ty běžecký boty, protože jo, dobíháš svůj důchod.
1: Máme tady vládu dezinformátorů, tak možná si...
2: Myslíš, že byl vysazen?
1: Ale já si to chci vysvětlovat tak, že Petr Fiala už naznal, že toho dezinformování veřejnosti jeho vládou bylo příliš a že to chce opravdu napravit před blížícími se sněmovními volbami, tudíž má něco jako, no, cenzora, manažera na napravování vládního dezinfa. A když vezmeme ten migrační pakt, o kterém nám lhal Vít Rakušan a s ním i premiér a členové vlády, tak v momentě, kdy se vrátil Vít Rakušan z Bruselu a řekl, domluvil jsem vám tam migrační pakt, kde není žádná migrační kvota a kde je výjimka pro Česko kvůli Ukrajině, tak v tu chvíli se zjeví ve všech médiích Otakar Foltýn a řekne, lžeš, Rakušané, a uber to všechno na pravou míru. Stejně tak ohledně daní.
2: Takže něco jako Superman.
1: Ano, stejně tak, když Petr Fiala řekne, všichni bohatneme, Česko skvétá díky mně, daně jsme nezvýšili, tak nastoupí Otakar Foltýn a řekne, lžeš, Fialo, daně jste zvýšili. Já si to začínám vysvětlovat takhle. Mimochodem jenom dodám,
2: co se pak bude vysílat?
1: Hele, těším se na to, bude to zajímavý.
2: A v počasí taky lžou.
1: No, bude... Bude to zajímavý, ale já si říkám, tak za první řekněme i, že já jako člověk z médií vím, že prostě celý to dezinfo je obsese z dnešní doby, kdy boj proti dezinfu je mnohem horší než samotný dezinfo, protože fakt smrdí pošlapáváním demokracie a svobody slova. Dezinfo prostě existuje, co existuje lidstvo, akorát se mění formy a metody jeho šíření, jak se mění technické a technologické možnosti.
2: Jako samozřejmě účinnější, protože prostě online jo. svět anonymitou rychlostí tomu pomáhá, ale jen, to se vlastně upracuje, Otakar Foltýn.
1: Jo, ale i Otakar Foltýn sám šíří dezinfo, no tak on prostě nadšeně, on je velmi protirusky orientovaný, dává to rád na odiv, říká, když zabijou nějakého ruského generála, jsem šťastný. No ale i on šířil dezinfo o jistém ruském admirálovi, do toho má vládu, jak jsem říkal, dezinformátorů o vládních krocích a změnách důchodového systému a daní, nejen to, ale i ohledně války na Ukrajině, zažili jsme tady prostě šíření dezinfa nejen o té ukrajinské raketě, která padla do příhraničí Polska a prostě okamžitě naši ministři
2: šli do války,
1: tak je to celý směšný. Prostě členové vlády a vláda prostě jsou stejný dezinformátoři jako mnozí lidé a tahle ta vláda udělá takovouhle funkci prostě člověka, který má bojovat s dezinfem, který dezinfo sám šíří. Tak ten, pro mě je to naprostý bizár.
2: Zase člověk si řekl, že jsme země Kafky, Jaroslava Haška. Jo.
1: Myslíš, že tohle to je ten motiv zatím dát nám Kafku trochu?
2: Je to možný. Mě to jakoby v zásadě mrzí, protože jak říkám, já si ho pamatuju z doby minulé, četl jsem jeho knížky, fakt nejsou špatný, je trošku jako zatvrzelé, tak ono to k tomu jako i patří, je z toho prostředí, ale přiznám se, že první, co bych od jako vojáka, duší, srdcem, povahou očekával. Takže nebude prostě nálepkovat, častovat, hodnotit lidi. Už z prostýho, i kdyby to bylo jenom egoistický, že si řekne logicky, když ty lidi onálepkují, tak budou hluší, slepí a budou mít o důvod víc a ještě se budou vytahovat, protože budou říkat, hele, řekl to vládní strateg Foltýn, mám na to razítko, paráda, jsem hrdina ve své komunitě, ve svém pseudosvětě. Protože jako často jsou to fakt jako falešní mesiáši a někdy je to z blbosti a někdy je to opravdu jako prostě kamarila nenávisti. Jo. Ale tak se s ním má přistupovat, ale hlavně ty máš přesně tlačit na výkon, na disciplínu, na kvalitu rozhodnutí, kvalitu fungování toho systému. A to tě přesvědčí nějaké opatrnému optimismu, opatrné důvěryhodnosti, prostě respektu ve stát, ve společnost, v tu identitu. To je první. Já se přiznám, že v momentě, kdy jsem prostě najednou slyšel, že tady jsou fakt nějací trotlíci, zombíci, tak jsem říkal, a chlape, a co teďka chceš dělat? To je jak když lékař vyleze do čekárny a začne se vysmívat pacientům, a nebo si řekne, hele, já nemám teda ty léky od Vlastimila Válka, je to strašně, já už mám úplnou obsesi Vlastimila Válkem, jo. Ale tak prostě já se budu smát těm rakovinám a těm dalším nemocím.
1: No to jsou tady jiný machři.
2: No, ano. Jo, můžeme taky touhle metodou, že prostě řekneme, že rakovina je kráva. Ano, je dokonce něco horšího, ale ještě to zatím nikoho nevyléčilo. A tohle je podobný, jo, že když já prostě začnu chodit a lidem nadávat jen tak, nebo i na základě jejich blbého chování, tak ale nepřeonačím, nepřevychovám a nezměním hodnoty nikoho, ale samozřejmě těch překvapivě, těch, co budou vyznávat nějakou blbost, tak bude přibývat. A nejsmutnější je, že Otakar Foltýn není jediný. Jo. Já, jak jsem začínal na začátku tou speciální jednotkou, takovým infomosadem České republiky, tak si vem jenom, když budu, jak já jako občan jsem naznal a daňový poplatník a politolog, tak vím o nějakém krytu, nevím, vyjma spacáku
1: a ještě.
2: Argumentů. Ještě mě nepozvali, člověče, jsme si nějak tak promluvili. Spacák mám zabalený, jsem připravený. Všimním
1: to tvoje triko s těma narativama, že tam máš našlápnuto.
2: Že Azory. A druhá věc je, že vem si tak vedle toho krytu, který kryje záda de facto, mám pocit, že to je asi jediný argument, proto existuje, kryje záda Vítu Rakušanovi a dělal nám teda nějaký výlepovky a infokampaně, což taky mimochodem nádherně zapadlo, že, jo, že jsme tady měli infokampaně přes volby, je evropské volby. Ještě vlastně ta infokampaň stále za naše veřejné peníze probíhá. Pak tady máme pracoviště ministerstva vnitra, z kterého vlastně, které mělo jako trochu máslo na hlavě, protože z něho vylezly dokumenty, které nakonec se ukázalo, že nejsou úplně pravda, nejsou dotažené, chybí tam spousta detailů a hlavně ještě jsou stažené typu možná platili minulosti, možná se překonali, ale my je tam stále máme a stále tam visí a jsou k ničemu. Do toho máš ještě vlastně Miloše Gregora, politologa, poradce politologa Petra Fialu, který se vlastně věnuje dezinformacím i kariérně. Taky mám pocit, že v podstatě výsledek byl, že ho to akorát pohltilo a ztratili jsme ho.
1: No to jsou tady ještě lidi jako Bob Kartousa podobný, což je jako úplný extrém,
2: ty to dělají,
1: který jsou navázaný na vládu.
2: Jenom za dotace, že jo?
1: Jenom, jasně. Jo?
2: Tyhle nají na to i jako fůzovka kariéru a razítko a přitom jsme je ztratili. Já jsem si myslel, že se opravdu zkvalitní komunikace a neděje se to. Jen často nastoupilo zase to nálepkování lidí, což mě fakt mrzí. A v podstatě z mého pohledu jediný rozumný, kdo tam jako nějak funguje, tak je Tomáš Pojar, který prostě to pojal, takže řekl, podívejte, já budu bojovat za národní zájem a to můžu udělat nejvíce, proto, aby se tady nerozšiřovalo dezinfo. Ale vem si, že zatím jsou prostě další desítky podřízených a úředníků z veřejných peněz a fakt, a mrzí mě to, ten styl komunikace vlády a vládních institucí se nezměnil, často se navzájem popírají, arrogantní způsob volí prezentování výsledků, anebo ty věci vymlčujou. Takže tohle, jestli je výsledek jako našeho Mosadu, infomosadu, no tak já bych ho opravdu nabít po cizině a fakt jako bych se začal věnovat tomuhle, neboli zase se dostáváme k tomu, že říkám, možná bychom mnohem lépe prospěli Unii, nám, všem, bezpečnosti a poklesu dezinformací, kdybychom fakt poslali reální specialisty, vojáky nebo policisty či terénní pracovníky na naši vnější hranici a je úplně jedno, jestli si vybereme řeckou, bulharskou, maltskou, italskou, španělskou a nebo teďka třeba litevskou či polskou a prostě budeme tam konečně platný. A dovedu si představit, že to ve výsledku pomůže víc než... A dokonce bych klidně doporučil, vemte Otakara Foltýna sebou, je na to specialista, on vám tam poradí, plus má drsnej kukuč, že se možná jako ti, kteří si z toho fakt dělají biznis a účelově prostě převádějí lidi, nebo zastrašují, nebo útočejí na tu hranici, vy jste teďka polský voják, metvý chudák, jeho kukuč by na ně mohl platit, protože on jako se koukne a já ti řeknu, že bych se sám bál, jestli jsem ho navedl k tomu nádraží správně. A to opravdu nejkratší cestou.
1: No, já bych řekl, že jestli on by chtěl nechat nějaký otisk fakt za sebou a udělat něco pozitivního, tak ať opravdu bdí nad vládou, ať nám nelže, ať nám lže míň. A když tady vezmu, samozřejmě tyhle ty funkce všechny vznikají s válkou na Ukrajině. Hlavně tato bohužel nám jako dala. A když si vezmeme těch dezinformací o válce na Ukrajině, ale nejen vlastně přímo tý válce, ale těch důsledků ekonomických a energetických třeba pro nás a jak nám o tom vláda lže, tak kdyby Otakar Foltýn prostě chodil na jednání vlády a dohlížel na to, ať nám nelžou, protože každý lhaní, který samozřejmě lež má krátký nohy, jak se říká, a pravda, to víme u nás, pravda vítězí, tak to vždycky zavdává to, že lidi těm politikům prostě, který jim lžou, tak jim, čím víc jim lžou, tak jim věří míň a míň. A my tady vidíme to, jak nám vláda se chlubila tím, nechala si tady udělat kampaň, jak ostřihla Česko od ruského plynu. No a pak se záhy dozvíme, že přes polovinu plynu, který jde do Česka, je ruský. Tak vlastně, kdyby neměla potřebu takhle nám lhát a manipulovat realitou, Tak by pomohla tomu, že by se nešířilo dezinfo a jestli chce Otakar Foltýn dělat tohle, tak má docela dost zombíků, trolíků a trotlíků prostě ve Strakově akademii a já mu zatleskám třeba nakonec, protože vidím, že problém je tenhle a to souvisí s tím, co jsme říkali, že my nemáme a priori prostě vzývat denně a milovat politické instituce jako samotné, že by člověk stával a říkal si, teda ta naše sněmovna, senáty jsou tak skvělý, já je miluju. No ale prostě... Hele,
2: posíláme daně, to je nejlepší. Jako v podstatě, teď kdyby někdo řekl, máte problém se systémem, tak jednoduchá odpověď je, přátelé, nemáme, protože platíme daně. My v podstatě zatím často i ten šlendrián jsme ochotní jakž tak tolerovat, pokud vidíme reformu, pokud vidíme nějakou vůli po změně a po průběžném zkvalitňování a zlepšování. Všimni si, a mě to velmi mrzí, že jsme v době a v situaci, kdy jediné, kdy jsme respektováni všichni bez rozdílu, tak je v platbě daní. Pak už najednou čteš, že Jo, jasně, já taky se přiznám, že patří mezi ty, kteří nejásají z těch, co k volbám nechodí.
1: Se řekne, že neplatíš, že bych tě musel nahlásit.
2: Teda. Hele, jak mourovatej, jak mourovatej. Moje peněženka se tady červená, když si tady začal o tom, že vlastně ty daně byly jenom nějakou kvadraturou, kruhou a drobným nepochopením, jo, a klopítnutím.
1: Ale já bych tě neudal, já bych to udělal Rakušanovsky, vzpomeň si na to, bonzovat se Šanonem? Nemá, ale nahlásit se to musí.
2: Ale víš, přesně se člověk dostává do situace, že mě fakt mele, že namísto toho, aby se opravdu řešily objektivní problémy a objektivní deprese lidí, která je vede k tomu, že často pochybujou anebo volí, aby podráždili, aby na sebe přitáhli pozornost toho stávajícího establishmentu, tak si jenom řekne, jsou to blbci, mají neadekvátní znalosti, jsou pomílení nebo málo vzdělání. Jednak víš, že jsme se v předchozím díle bavili předchozí férovky, že nejlepší zbraní je informace, vzdělání a investice do školství. A tady se najednou ukazuje, že sice my jsme všichni blbci, ale vláda na to nereaguje, že by posílala více peněz do vzdělání a do dostupnosti informací a možnosti vybrat si a informovat se. Ale mě fakt mele, že ono se prostě řekne jako šoupej nohama, plať daně a buď. Což mě velmi mrzí.
1: Ty se spěduješ jako Markétou Pekarovou, vidím.
2: Já jí to píšu. Já jí to píšu jako tak správný, umírněný, středově uvažující, bývalý optimista v lidi, dneska už realisticky uvažující. Jako musím říct, že v tomhle jsem v šoku, protože si říkám, jako tomhle, když se bude pokračovat, tak se pak objevuje fakt jiný trotlíci, zombíci a rafani, kteří si z toho začnou dělat politiku a kteří opravdu půjdou po demokracii a po demokraticky uvažujících fakt jako po očividném nepříteli. Hele, v Německu to teďka mají, že jo? Co se tam provolává na náměstí?
1: Ty jsi zmínil jedno důležité slovíčko, systém. A on se nám tady v Česku za Fialovy vlády rozmáhá takový nešvar, a sice nehezký slovíčko, a sice antisystém a antisystémák. A tohle to vlastně všechny tyhle ty funkce, za mě obludný, prostě mají bojovat nebo napravovat lidi, kteří, jak nám říkají vládní politici a jejich média, jsou proti systému a jsou takzvaní antisystémáci. A teď je otázka, co je vlastně systém. My jsme dneska se za systém u vládních politiků a médií považuje to, že jsme členy EU. My jsme měli referendum o vstupu našem do EU, kde obě odpovědi ano i ne byly stejně hodnotové tehdy ještě. A musíme říct, že do roku 2004 byl systém, že jsme nebyli členy EU. Teď je systém to, že jsme členy EU, ale žádný členství není to povinný, ani není na věky. Pak bychom museli říct, že Švýcaři jsou zemí antisystémáků některých. Samozřejmě, že je ve společnosti nějaký procento lidí, které ovšem jejich počet nikdo nezná, kteří nevyznávají demokratické hodnoty a dělbu moci demokratickou, možná jsou fanoušky totality a vlády nějakého silného vůdce, ale to nezmění žádný Foltín ani armáda Foltínu, prostě takovýhle procento lidí mezi námi furt bude.
2: A hlavně nevidím důvod, proč mi jim tam nahánět další.
1: Ale my vidíme to, že demokracie i naše je natolik silná, že prostě se s tím vyrovná. Ti lidi tady žijou, možná nechodí k volbám, nebo chodí nějak volí, to nevíme, ale naše demokracie přežívá a prostě většina z nás ty demokratické hodnoty vyznává. Takže nevím, i z tohohle pohledu je to pro mě zbytečný. A co je mi fakt odporný, že se tady začínají lidi nálepkovat jako antisystémáci, ale já fakt nevím, co je systém a antisystém.
2: A hlavně já bych jako očekával, pokud chceme vést foltinovský boj v tom dobrém slova smyslu, takže prostě pan Foltin bude klepat na dveře spravedlnosti ministerstva a sněmovny a říkat, přátelé, a tak co uděláte teda se zrychlením a zkvalitněním vymahatelnosti práva? Toho, že se tady přestane vyplácet býti černým pasažérem, že často v podstatě jako v policie na základní úrovni, jednak že už jako je čím dál vzácnější policistu vidět na ulici a někde na blízku, anebo že jste jako v podstatě v situaci zprostého podezřelého, scháníte důkazivo, seženete důkazivo, stejně se tomu nikdo nevěnuje. A teď bys mohl pokračovat, sám víš, jako ze života živnostníků a dalších, jak dovolat se spravedlnosti je často jako exemplární problém. Víš sám, že já tady často hlásám, že kdyby tady opravdu začalo se měřit všem stejně a spravedlnost se začala jako opravdu vykládat tak, jak se má a tlačit na to, aby jí konečně bylo slyšeno, tak že říkám, my se tady budeme rozvíjet jak ekonomika Singapuru. Jo, já upřímně řečeno si nepředstavuju, že definicí spravedlnosti je, že ústavní soudci dohlédne na to, aby soudci měli adekvátní platy. A že v úvozovkách už jenom nejbližší soudní úředníci budou umírat hlady, když to přeženu. Nemluvě o tom, že justice bude žít sama sebou a svými problémy. Jako ten problém je fakt někde úplně jinde. A jak říkám, ten systém se vždy, to se mně líbilo na Masarykovi a mnoha dalších, kteří říkali humanisticky, kvalita systému se poměřuje podle toho, jak se žije, dýchá a věří tomu nejslabšímu z nás. Pak ten stát, pokud na tyhle lidi dbá a pokud mají důstojnou pozici, tak ten stát za něco stojí a má ty ideály a má nějakou hodnotu a může se rozvíjet. Jo. A teď bys mohl pokračovat, že prostě těch lidí se zeptáš a oni ti tam jako nejdou bouřit na to náměstí jen tak z plezíru, ale vadí jim jednak, že někdo je jako přes palec hnedka ohodnotí jako blbce, nikdo se jich nezeptá, jak to mají s dostupností zdravotní péče, nemluví s kvalitou práce, nemluví o tom, že prostě vidějí u sousedů přes dva baráky, že chodit do práce, nechodit do práce se vyplácí, bohužel stále ano. I tím, jak nám odsunuli důchody, tak se to potvrdilo i naší generaci, že se to bohužel vyplácí. Když chceš kvalitní školu pro děti, jaký je to velký problém se tam proboxovat, když se proboxuješ, tak jaký je velký problém ze školky se proboxovat do kvalitní základní školy, z kvalitní základní školy na kvalitní učiliště nebo gymnázium, trneš, jestli proběhnou zkoušky, jak proběhnout mají, jestli zase něco nespadne, jestli se můžeš na ty výsledky spolehnout. A pak víš sám, začne krásná etapa práce, kdy lítáš do práce, vedle toho lítáš, aby si sehnal bydlení, lítáš, aby si v podstatě jako mohl nějak jako žít. A do toho ti někdo říká, že vlastně pokud nejsi schopný 7x změnit práci, nemáš rychlej internet, nezabalíš si baťůžek a nepůjdeš bydlet na Prahu 1, takže seš vlastně blbec. Jo? A teď bych mohl přidávat další a další. A to ti říkám já, liberálně středově uvažující člověk. Tak co ti řekne člověk, který v tom je dnes a denně, takhle mu ten stát v podstatě zleva zprava dává facku. A já fakt furt říkám, a to bych řekl panu Foltýnovi, ať tam se na to zaměří, tam je podle mě příležitost, protože já říkám, tohle jsou pro mě hrdinové dneška. Když stále platí daně, chodí do práce, děti posílají do školy, chodí k volbám a nevolejí navzdory v podstatě to nejhorší řešení pro společnost a to nejhorší řešení pro stát. A to jsou klienti mimochodem i této vlády. A na ně vláda si ještě stále nenašla čas, tak možná by bylo fajn, aby se na ně zaměřili teda tyhle ty infomosadi a začali si říkat, jestli jako každý den naplňujeme a zlepšujeme život právě těchto lidí. Jo. Nemluvě o tom, že sám víš, že mediálně jsou neatraktivní, protože se pak řekne, maximálně se o nich chvilku píše, když volí nevhodně a to se stejně zhodí tím, že jsou málo vzdělaný a jsou daleko. A já říkám, přáteli, jsou 100 kilometrů od Prahy.
1: No teď
2: A jsou to fakt pěšáci jako každodennosti a demokracie a pořádku a systému.
1: Teď jsme nevhodně odvolili, to nesprávně, to je vidět.
2: Jo, je nervozita, že se zvedla účast.
1: Je ohromná nervozita, za prvý zvedla se účast a najednou dvě nové formace, Motoristé s přísahou a Stačilo Kateřině Konečné, dohromady utrhli 20% a najednou i z nich jsou antisystémáci. Já se ptám, v čem jsou antisystémoví, pro boha? Tak oni, dobře, obojí akcentovali boj proti Green Dealu tím, že nás ekonomicky ničí, což je svatá pravda. No ale od vlastního Green Dealu se začali...
2: To si myslí průmysl, jako tak tím pádem antisystémový průmysl.
1: Od vlastního Green Dealu se začali před volbama distancovat i všichni politici, ano, kteří se o někdy otřeli. Tak co je systém a co je antisystém? Jako budeme bojovat proti antisystému, ale zničíme se Green Dealem? Já fakt nevím. Když to vezmu u nás, ty jsi zmínil Víta Rakušana, ministra vnitra. Já už jsem vlastně i u něj, chtěl jsem ho ocenit, vidíš, taky jsem pozitivní dneska, chtěl jsem ho ocenit za jednu věc, že i on podle mě na vnitru po nástupu tam jako ministr zešílel lekce a začal produkovat
2: všechny ty... Protože se musí větrat,
1: nejen, víš? Pavlovský heslo, ale jo, vidíš, že pak je problém zavřít.
2: To je pravda.
1: Ale Vít Rakušan nastoupil na vnitro, záhy vypukla válka na Ukrajině a najednou kromě krytu jsme zjistili, že se nám na vnitru začínají produkovat jakési manuály na odhalování šiřitelů prokremelských narrativů. Dobře, já bych pochopil, jestli někdo bude šířit opravdu lži o válce, ale stejně se jim nezabrání.
2: A teď na to máme paragrafy, že?
1: Na to máme paragrafy, tam to je jedna věc, šířit poplašné zprávy, prostě je trestný čin.
2: Přesně.
1: Kdyby to bylo v téhle rovině.
2: Nenávist.
1: Ale ono se to záhy zvrtlo do tak obludné podoby, že já jsem si všiml, že i ve vládních médiích se lidi, ať už jsou to ekonomové nebo jiných profesí, kteří začali spochybňovat efekt protiruských sankcí, tak najednou se z nich byli okamžitě onálepkováni jako šiřitelé prokremelských narrativů, čili by jim náleželo místo v krytu a podobně. Teď už vidíme, že samozřejmě ty analýzy jsou stále častější, hlavně ve světových médiích, ale ono se to zvrhlo do téhle podoby. A já znovu si říkám, tak na co chce Otakar Foltýn dohlížet? Kde je pro něj hranice systému, antisystému, informace, dezinformace? Tenhle ten boj je dopředu ztracený. A pak si nevím představit, jakou formu a náplň může mít jeho práce, jestli on bude dávat jako, jestli si bude platit nějakou inzerci v médiích, kde bude...
2: Sem tu bdím. A na to už máme Blanický, Rytíře a Šantory.
1: A dneska napravuju tuhletu dezinformaci, dneska napravuju tuhletu lež, nebo jestli fakt bude chodit na jednání vlády a tam bude pokaždý, co skončí, tak jim prostě dá jako tím plukovnickým befelem. Tak a výstup z dnešního jednání vlády bude znít takhle a takhle, tečka, to je rozkaz, pánové a dámy, a přesto vlak nejede.
2: Nebo to bude jak na tiskovkách bývá, jak je tam ten tlumočník, řečník pro neslyšící, což obdivuju, tak
1: tam
2: možná
1: Foltýn
2: Otakar Foltýn bude vedle a bude interpretovat vlastně to, co řeklo, převádět do srozumitelštiny a pravdištiny, což bude často nelehký úkol. Ne, jako, nevím, jak to misi má nastavenou, tak mám pocit, že od začátku je to marná mise a je to fakticky sebevražedná mise. Jo. Plus, jak říkám, k jeho úctě toho, co prožil, co zažil, jak ty hodnoty má poskládané, tak bych fakt očekával, že prostě bude tlačit politiky do výkonu a bude tlačit do toho, že opravdu Česká republika je komplet Českou republikou, včetně každý pídě území a včetně každého občana. Ne? Že si prostě vyberu Prahu 1 a řeknu, tady končí planeta Happy Land a mimochodem i Praha 1 má spoustu problémů, nejen včetně nočního života, Airbnb a podobných věcí, ale a ostatní nás nezajímá, kdy to tak často jako vypadá. Teď mám pocit, že tou vysněnou lokalitou, planetou, která možná světu dá i kosmonauta, je Brno, takže my v podstatě ostatní, co sice Brno máme v podstatě rádi, xkrát jsme v něm pobyli, projeli, tak jsme to stejně projeli.
1: To bude protože... druhý kosmonaut, jeden už sedí, jednoho dalo do Strakov, poslalo Brno a teď druhého chce poslat do vesmíru.
2: ale nejhorší je, víš co, že mě to teď to řeknu možná nehezky, já se tomu panu Svobodovi z Brna omlouvám, protože já mu to od začátku, co to oznámili, furt hatím a bojím se, aby mě jednou nezažaloval, že jsem mu zkazil tu jeho astronautskou kariéru, slibně nastartovanou. Ale s odpuštěním mě to trošku připomíná, jak ty komunisty, kdy na toaleťák nebylo, na spoustu věcí nebylo a vyletěl Remek. A komunisti mysleli ve vší úctě.